když si kluci poprvé všimnou barvy dívčích očí, začínají verše psát a ty nikdo nesmí číst. Je to báječný a čistý svět,

klukům 15 let a potom najednou jsou jiní a svaly touží mít a s těmi, co jsou vinni, chtějí zápasit. I knoflík jen čím schází, si přišívají hned. Když první láska vchází, když je klukům

Dolly Parton, americká country hvězda, přezdívaná taky královna country, zemřela minulý týden 25. srpna. Bylo jí 80 let. Zanechala za sebou nesmazatelnou

Dozněla písnička Jolin, kterou Dolly Parton nejenom zaspívala, ale taky je její autorkou. Napsala ji, když zrska chtěla ukrást muže. Patří k jejím největším hitům, který přespívala řada zpěvaček i zpěváků.

0: Dolly Parton hrála víc než 60 let. Narodila se v podhůří Apalačských hor 19. ledna 1946 do chudé rodiny jako čtvrtá z 12 sourozenců. Jako rodina velmi drželi pohromadě. Žili ve venkovském prostředí bez vody a elektřiny v přírodě. Ovlivnila ji taky náboženská komunita a jejich společný zpěv nejenom gospelu. Písničky skládala od 7 let. Hrála na kytaru, piano i banjo. Pro přítele, kterého chodila tajně poslouchat, jak hrál na banjo, pak napsala písničku Applejack a snila, že se stane hvězdou.
1: He lived by the apple orchard in this little old orchard shack. His real name was Jackson Taylor, but I called him Applejack. Now old Applejack was loved by everyone he ever knew. Applejack picked apples, but he picked the banjo too.

Den po maturitě, kufr už měla zbalený, se sama vypravila 400 kilometrů do Nashvillu, meky country a bluegrassu. Ovšem chlapi ji zpočátku příliš nebrali. Přes vystupování v show Portra Wagonera se Dolly Parton postupně v Nashvillu prosadila a opravdu se stala slavnou. V pořadu Na cestě Českého rozhlasu Olomouc si Dolly Parton poslechneme v duetu právě s Portrem Wagonerem.

Dnes si připomínáme Dolly Parton, která odešla minulý týden do muzikantského nebe. Byla autorkou, zpěvačkou, muzikantkou. Měla svůj televizní pořad, účinkovala v seriálech, hrála ve filmech. Nejznámější je asi Od 9 do 5, ke kterému napsala i titulní píseň.

Jak jsme slyšeli, předcházející skladbě v 70. letech Dolly Parton koketovala i s pop music. Psala i písničky smutné nebo s vážnými tématy. Její záběr byl velmi široký. Za svou nejlepší skladbu sama považuje následující o všemi opuštěné teenagerce, která porodí mrtvé dítě. A ta zazní právě teď v pořadu Na cestě.

Dolly Parton se stala nejenom slavnou, byla oceněna za své umělecké dílo a celoživotní přínos pro americkou kulturu. Je držitelkou několika cen Grammy, na kontě má více než 100 milionů prodaných nosičů. Založila i svůj zábavní park Dollyland a z výtěžku financovala dobročinné záležitosti. Nemocnice, knížky pro děti, kterých rozdala na 250 milionů. A jak sama řekla, kdyby si měla vybrat z toho, co v životě dělala, jenom jednu věc, bylo by to psaní písniček. Na začátku 21. století se vrátila do Apalačských hor, aby byla co nejblíže přírodě a Bohu, a vydala 3 bluegrassová alba.

Dolly Parton zanechala nesmazatelnou stopu nejenom v hudebním světě. Že její hudba skutečně bude žít na věky, potvrdila písnička i ve svých memoárech vydaných před několika lety. Nahrála totiž píseň, kterou uložila do časové kapsle. Fanoušci si na vydání nové skladby ale budou muset počkat téměř 9 desetiletí. My si ale poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc písničku, kterou znají nejenom fanoušci country. Zazněla totiž ve filmu Osobní strážce v podání Whitney Houston a její autorkou je právě Dolly Parton. A ta ji taky zaspívá.

S Dolly Parton se rozloučíme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Bude to písničkou Led Zeppelin, Schody do nebe v podání Dolly Parton. Od mikrofonu se loučí taky Jarka Nosková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začíná další díl, Patrik Rozehnal, doufám, že na tuhle znělku si už dostatečně zvykla i Martina Hudečková, která sedí proti mně, jo nebo ne?
2: Ano, ano, znám už znělku, ale nezaspívám.
1: Ne, to jsem taky nikdy nedělal, ani bych nechtěl, aby se vyplašili posluchači na začátku.
2: No právě, nechci lidi trestat.
1: Jo, ale ty jsi i zpívala v roli.
2: No já jsem zpívala mockrát, ale vždycky jsem ty diváky hrozně litovala.
1: No ale chodili pořád, ne?
2: No nenechali se zastrašit, ale ne, já a zpěv to opravdu se nemá rádo, ještě když jsem byla mladá, ale teď už vůbec.
1: Tak dobrá, tak to necháme Marice Gombitové teď v téhle chvíli. Bude to lepší.
2: Mnohem lepší. Humoriáda.

0: Humoriáda začíná, připomíná Martina Hudečková s námi ve studiu a ta si vybírá z toho seznamu, co máme dnes připravený. Tak co to bude? Kdo to bude? Jaká ukázka? O čem?
1: Tak já si myslím, že bych asi tentokrát střelila po silvestrovském kufru a bude to Olda Wiesner.
0: Dobře, tak jo, dáme si jeho historku.
2: Já vám řeknu historku, kterou jsem zažil, kterou jsem si nevymyslel, určitě pochopíte, že je to pravda. No, jel jsem na chalupu, jako kolikrát, měl jsem naložený přívěst, proutěný nábytek, stůl, tři křesla, gumou jsem to stáhnul, v pořádku. Jedu asi 70 kilometrů, tři čtvrtě cesty, já sjíždím do takové obce, Všesulov se jmenovala, nikde na to nezapomenu, a dole v tom dělíku se hrabe taková ta dlouhá ávie. A já jsem říkal, no co tady budu, já jí šmiknu, tak jsem udělal myšku a dobrý, já mazal jsem, byly zatáčky nahoru, doprava, doleva, já tam kouknu, tam stůl nebyl. Tak jsem to otočil a jedu zpátky a tam v tom dělíku ta ávě stojí. Tak já jí mím, otočím se takhle a ona má sklopenou tu plošinu a na té plošině stojí ten můj stůl. Tak jsem říkal, no to by se vám hodilo, teda, to je dobrý teda. A teď kouknu do té korby dlouhý, taková, tý ávě je ta velká dlouhá. Tam jsou dva chlapy a broděj se ve vejcích. Jako jsem říkal, jako, dobrý den, to je můj stůl tohle. A on říkal, no, my jsme ráno naložili 780 vajec, pak najednou vy uděláte myšku, vyletí stůl před okno, já na to dupnul a ty vejce se zvrhly všechny. Tak já vám to zaplatím. To byly tenkrát ještě po koruně vejce, tak jsem jim dal 780 korun. Vzal jsem stůl a naložil jsem stůl a sedám do toho auta, jsem říkal, sakra, teď oni ty vejce všechny nebyly rozbitý. Zase řeknu Čech, vybral jsem 9 palet takhle, vajec, 9 těch palet, což je teda 9×30, jejich tam na tom... Takže 270 vajec, jo. Když jedu domů, samozřejmě na poslední chvíli, večer představení, říkám, holky, helejte, tady vezu vejce, kdybyste chtěli vajíčko, najděte si vejce, nějaký, můžete si ho sníst, já to ráno zpracuju. Tak pohoda, tak já se večer v noci vrátím z představení, těch půl jedenácti, a oni na mě čekají a říkají, tati, golem sežral to horní plato. A golem to je beagle, jo. On se tak valil, takhle byl. No uvidíme, no. Jsme šli spát, já jsem ráno vstal, vejdu takhle na ty schody nahoru, ale teď jsem ucítil, otevřu ty dveře a ucítil jsem pomostem, jo. Smrad je málo, puch je málo. Víte, co dokážou vejce, jo. No hrozný. Tak jdu takhle, jdu po čuchu a dostal jsem se až k pokoji babičky, který jsme kdysi tam dali Raltex béžovej. Béžovej Raltex, aby to měla hezký takový ten... Otevřu ty dveře a tam těch 25 metrů čtverečních bylo... Já myslím, že v tuhle chvíli mi to všichni odpustí, to bylo ze strany. Ale komplet... No, hruza. Takže jsem říkal, co budem dělat, tak měli jsme jednoho pána, který už nám dvakrát dělal koberce, jak jsme mu zavolali, on říkal... Já jsem chtěl jít na kalupu, ale samozřejmě nám to udělám a na toho přijedu, přijďte, tak jsme ho tam šoukli do toho pokoje. Teď bylo dlouho ticho takový, pak se ten stroj spustil, tak jsem si oddychl. Chvíli bzučel, jak jsem říkal, no prýma, je to všechno v pořádku. Tak abych mu jako to, tak jsem se tam šel podívat po chvíli a on jezdil takhle a na nose kolíček. No byl to profík, no.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Silvestrovský kufr svého času, velmi populární televizní pořad i zábavný na Silvestra s Pavlem Zedníčkem. Martino, ty jsi tam byla taky.
1: No mnohokrát. Já jsem v kufru byla mnohokrát i v silvestrovským a nemůžu si pomoct. Musím vzpomenout na jeden kufr, kde bylo takzvané oddělení, dělalo se divadlo, jo? Že byste něco předváděla a oni hádali, co to děláte.
0: Pantolína,
1: no. Pantomímu jsme měli a my jsme s Jiřinou Bohdalovou, s Jiřinkou jsme ve dvojici měli předvést krávu, aby ji ty lidi pochopili, že to je kráva. A já už si nepamatuju, ale myslím si, že Jeřinka si přece jen vzala hlavu, já dělala vocas a ona zase bučela a já mávala tím vocasem. A jak jsme se na to připravovali, jo, jak budeme dělat to krávo, teď jsme si to zkoušeli, tak se Jeřinka ke mně otočila a říkala, není to tak dávno, co jsem s tvým tatínkem na Vinohradech udělala nádherný, vážný představení Dům na nebesích a teď tady s jeho dcerou dělám starou krávu.
0: Uhodli to?
1: No jistě, no tak my jsme byli přesvědčiví. Ocas i hlava, všechno souhlasilo.
0: Která ta z těch disciplín pro tebe byla nejhorší? Tam se hádala slova, obrázky, předměty, pantolína, co z toho bylo nejhorší?
1: Ale člověče, já ti nevím. Totiž tehdy byla taková docela dobrá doba a my jsme to dělali docela radostně, jo, ale všechno. Takže si myslím, no, tak asi to hádání, jo, protože tam šlo o čas. Tam ano, šlo o čas. Ta pantomima, ta pro herce nebyla až tak strašná, že jo, ano, ta jako nebyla. A jakmile byly vždycky horší takový ty disciplíny, kde se mohlo ukázat, že nic neumíš. Nebo že nic nevíš, takhle, že nic nevíš. Kde si ze sebe mohl udělat blbečka, tak toho se vždycky bojíš, jo, že jo? Že nebudeš vědět hlavní město, je, honem Maďarska, jo, a nebudeš vědět. A tak toho se bojí každý herec, ano, ale jakmile jde o pantomímu, tak bych řekla, že většina lidí ožije.
0: No, takže to bylo vlastně vymyšleno vám na tělo, že jo, ta soutěž de facto v podstatě. Martina Hudečková vybrala kufr historky z něj, můžeme pokračovat dalším povídáním třeba se s Janem Skopečkem, a nebo si dáme vyprávění nazvané Sverichem ve Vídni, to by mohl vyprávět Miroslav Horníček. Je to na vás, co si vyberete. Takže Jan Skopeček nebo Miroslav Horníček. Vyberte si ukázku podle svého, dejte nám vědět telefonicky do studia, od toho je tady číslo 731 800 900, anebo SMS-kové číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B stačí napsat do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Děkujeme Františkovi za to, že s námi léto prožil, i on děkuje vám. A teď poděkujeme těm, co zavolají a vyberou si buď tedy Jana Skopečka nebo Miroslava Horníčka. Ti jsou totiž ve hře. Hlasovat můžete na telefonu 731 800 900. Naslouchá dnes se mnou i Martina Hudečková. Kdo tam je?
4: Dobré odpoledne, dáma a pane.
5: Dobrý den.
4: Dobrý vás, Petr z Hrloty. Přeby si pokračování s panem Kopičkem.
3: Dobře, děkujeme za to, mějte se pěkně. Kdo dál? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady David zdávám Bčko a zdravím paní Martin Hůrečku a je skvělá.
5: Děkuju, taky zdravím.
3: Ať se daří. A telefonní číslo 731 800 900 pro dalšího z vás, co? Vybíráte?
7: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho hosta, paní Martinu Hudečkovou.
5: Dobrý den,
7: paní Hudečková.
5: Dobrý den.
7: Přeju vám, ať vše dobré, ať se vám daří, hlasuji Patriku pro Ačko a všem přeji krásný večer či příjemné páteční ráno, Humoriádnice Růža z Rychnovska, mějte se, nashledanou.
5: Nashledanou.
3: Děkujeme, rozhodnuto, myslím, že v téhle chvíli už téměř, ale ještě jeden hlas tam přidáme, telefonický, kdo se dovolal, dobrý den.
8: Dobrý den, to jsem Jirka z Prahy, hlasu pro Bčko, zdravím Martinu Hudečko a chci se zeptat, už je to dlouho, ale určitě dělala ping Beverly Hills 920, může se takoho tam dublovala?
5: No tak? Nebudete tomu věřit, Kelly.
8: Já jsem si říkal, a vzpomínáte na to?
5: No jistě, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když se vidíme s těma dabérama, co jsme to dělali, ta skupinka, tak vždycky se smějeme a vzpomínáme hodně.
8: To je
5: hodně let.
3: Vyrostl jste na tom, jo?
8: Mějte se hezky.
3: Taky, šťastnou cestu, mějte se. A máme rozhodnuto, jak už jsem řekl, vyhrává ukázka z kufru a tedy historka Jana Skopečka.
9: Takže Honziku, co novýho?
10: Já nevím.
9: Tak něco novýho je.
10: No něco novýho je, novýho není nic, no to chceš slyšet.
9: Tak nějakou historku máš? Máš nějakou historku?
10: Mám. Historku, jak mě moje žena chtěla prodat za mísu Čočovice. No. Se to dalo nazvat, no?
9: Jo.
10: To se tady točil film Signum Laudis, jo? Točil to slovenský režisér Martin Holý, hrál v tom hlavní roli slovenský herec Vlado Miller, že jo? A tam byla taková situace, kdy ten kaprál, což hrál ten Vlado Miller, měl tomu vojínovi, což jsem hrál já, dát takovou facku, že prostě jde k zemi ten vojín, že ho měl zlikvidovat prakticky, že jo? No teď jo, Vlado Miller, jo? Ruce a klopaty, bod na uhlí, jo? A shodou okolností se to točilo poslední můj den natáčecí. To už mi bylo podezřelý. Jako. No tak ten Holý říkal, no uděláme to ve dvou záběrech. V tom prvním Vlado takhle dá facku jako mimo obr, jako mimo kameru, že jo. A v tom druhém záběru Honza takhle jako upadne bude to, že jo. A Vlado říkal, proč? Efektní by bylo v jednom záběru, prostě mu dám facku a on půjde k zemi. Počkej, ty jsi se zbláznil, ty to všechno zkoušíš naplno, pak to půjde na ostro pětkrát a zkoušet to bez pětkrát, tak ty mě umlátíš tady. A Vlado říkal, neboj se, Jeníčku. On mi říkal, Jeníčku,
9: jo.
10: Neboj se, to budeme točit jenom jedno. Lenras. Vlado se postavil proti mně, já stál asi 3 metry proti němu a on se rozešel, jo. Teď jsem viděl z každého oka, mu koukala jedna zubatá s kosou. Z každého oka. Jo. Já jsem říkal, ježišmarja, jo, tak to je konec. No tak to jsem si užil, to jsem si užil, že jo, nedá se nic dělat. V tom se teda ta ruka zvedla, já jsem si říkal, ještě mi to proběhlo hlavou, jsem si říkal, ježišmarja, jestli pak ta Věra ví, kde jsou ty vkladní knížky. A ten pohřeb, no, a v tom teda ta ruka dopadla, jo. No já šel okamžitě k zemi, že jo, prakticky do bezvědomí. A teď slyším stop. Jo, já se zvedám a ten ho tam, oni si to Slovačiska ještě pochvalovali. No a pozor, tenkrát v Praze nebyla čočka k dostání, jo. A no ne, počkej, to se točilo takhle září, říjen, že jo, a na nový rok má být čočka, jo. Aby byly peníze. Čočka, aby byly peníze. Podnikatelé, pozor, zítra. A ten Vlado říkal, Jeníčku, u nás v Bratislavě je všetko. Všetko. Za to, že jsem ti dal takovou cespapulu, já ti pošlu kilo čočky. A opravdu mi poslal na Vánoce balík šošovice. No, no nic, čas šel dál. Asi tak za rok na to, zase na podzim. Se díváme v pondělí večer takhle na televizi, inscenace z Bratislavy, Vlado Miller tam, že byla žena se ke mně naklonila a říká, poslouchej, měl by si zavolat tomu Millerovi, aby ti přijel dát cez papulu. Došla nám čočka.
3: Humoriáda. Čočka svého času opravdu nebyla. Vzpomínala na to i Libuška Švormová, že díky tomu se seznámila se svým stávajícím mužem. Aha. Přes čočku, protože byla překvapená, že jí nabídli v restauraci čočkovou polévku. No, je to i v knížce Děkovačky Libuše Švormové, pokud ty nemáte. Tak s Janem Skopečkem, Martino, ty jsi se potkala?
5: Já jsem se potkala s panem Skopečkem několikrát v životě jsme točili, ale tohle nemůžu vynechat. Hrála se v Shakespeareovských slavnostech představení, které se jmenovalo Marná lásky snaha. A byla v něm hrozná spousta mladých studujících, začínajících, krásných holek, mladých nádherných chlapců, tam je těch, jejich tam opravdu hodně. No a do toho taková starší dvojice, to jsem byla já s panem Skopečkem. No a k tomu patřily ovšem samozřejmě taky hostování v Bratislavě a v Brně. A když jsme byli na tom zájezdu v té Bratislavě, tak jednou pan Skopeček měl takový jako veselý odpoledne a řekl, holky, dneska bude pyžamový večírek. A pyžamový večírek na ten já nezapomenu do smrti se odehrával v bratislavském hotýlku, kde ležel ve svém pokoji, ve své postýlce pan Skopeček v pyžamku.
3: Ano.
5: A kolem něj rotovalo asi těch 6 až 8 dívenek, co jsme v tom představení. Teda já už jsem ani tehdy dívenka zdaleka nebyla, ale ty dívenky kolem mě byly a my jsme kolem něj rotovali a pan Skopeček jen zářil, abyste se nemysleli, že to byla nějaká pijatika, jen tak zlehka trošku vínka, moc ne, a pan Skopeček zářil a my měli pyžamový večírek. Takže ne vždycky dostával pan Skopeček přes tlamu.
3: Ano.
5: Ne vždycky.
3: A zdali to věděla Věra Tichánková.
5: Já myslím, že to už nebylo na tapetě.
3: Co všechno se děje tedy na zájezdech, to je překvapující až
5: no,
3: takhle.
5: No, to bylo krásný, byl to nádherný, poetický večer, i se recitovalo, na všechno přišlo, jen na sex ne, samozřejmě,
3: jo.
5: To ne, tomu jsme byli.
3: Pyžamu se recitovalo, jo?
5: Ano, my jsme recitovali renesanční i zprosté verše a bylo to nesmírně poetický a krásný. Děvčata si jistě ráda vzpomenou, Martinko Prajzová, že?
3: Říká Martina Hudečková, náš dnešní host.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: I nad těmito písničkami tady vzpomínáme s Martinou Hudečkovou.
2: No jistě, to je to mládí, dětství, všechno, miluju to.
1: Co by tě teď potěšilo? Teď zase vybíráš ukázku do Humoriády z našeho seznamu. Ty, tak co to bude?
2: No tak, hele, dám si anekdoty o blondýnkách ze Zlaté mříže. To by mě potěšilo.
3: Blondýnka řídí auto a stěžuje si vedle sedícímu manželovi, jak jsou chodci neukáznění a stále se jí pletou do cesty. Manžel jí říká, nic z toho nedělej, uklidni se a hlavně sjeď z chodníku. Povídá blondýnka své kamarádce. Mým koníčkem jsou diety, ale kvůli jídlu na ně nemám čas. Ptá se blondýna, druhé blondýny. Prosím tě, píše se správně Irák nebo Irán? Co udělá blondýnka, když jí doktor předepíše recept? Objedná si kuchaře. Během plavby po oceánu blondýnka se pokouší navázat rozhovor s velmi atraktivním mladým mužem. Promiňte, také plujete touto lodí?
4: Dvě blondýnky se sejdou v restauraci a povídají si. A co ty vlastně teď děláš?
5: Já jsem sekretářka.
4: A co to obnáší?
5: No, ráno uvařím řediteli kafe, napíšu dopis, nebo co mi nadiktuje, pak si pohrajeme, jdeme na oběd, pak mu zase něco napíšu, pak si zase pohrajeme, no a je večeře, no a tak dál. A co děláš ty?
4: No já dělám taky šlapku, akorát toho psaní nemám tolik.
6: Blondýnka, brunetka a zrska stojí před kouzelným zrcadlem, které kdykoliv, když někdo zalže, pípne. Píp! První jde k zrcadlu zrska a povídá.
5: Já myslím, že jsem na světě nejkrásnější. Píp!
6: Druhá přistoupí k zrcadlu brunetka a říká.
5: No já myslím, že jsem nejchytřejší. Píp!
6: Jako poslední jde k zrcadlu blondýna a povídá.
5: Já myslím. Píp!
0: Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jitka Asterová a Stella Zázvorková. Co se vybaví, když se řeknu tahle jména Martině Hudečkové?
2: No, samozřejmě tak Jitka Asterová si užívá zdraví a života plnými doušky a Stelinka teda bohužel už ne. A proto myslím na Stelu, protože jsme spolu kdysi točili, já jsem byla její dcera v takové inscenaci Křídlovka pro majoránka a pamatuju si, jak paní Stella byla prostě naprosto neúnavná v tom, že i když se netočilo a sedělo se a čekalo se, až zajde slunce, vyjde slunce, přivezou, já nevím, ovečky, odvezou ovečky a všechno možné, protože jsme točili v takové vesničce a Stellinka sice netočila, sice jakože odpočívala, ale neustále mluvila a byla prostě studnice neuvěřitelných nápadů, vzpomínek a všechno jí bavilo. A to mě se na ní líbilo, že jí to bavilo, že jí ten život strašně bavil.
1: Tak já mám pocit, že vy jste to nasáli takhle i ta generace po nich, protože i jsem si přišla a povídala si už předtím, než jsme šli do vysílání a takový. Já jsem si s ním přišla pokecat a už musíme pracovat. A říkáme, teď si pokecáme jenom na mikro.
2: No protože to je tím létem, že jo? Že je člověk někde detašovaný na chalupě nebo tak, nikde nikdo.
1: Chybějí.
2: Rybník ticho, plavu, mm-hmm. Ticho, plavu, ticho. No tak pak, když přijdu do rozhlasu, jak jsem jak protržená. Mm-hmm.
1: Takže ty jsi užívala ticha a rybníku přes léto?
2: Ano, hodně,
1: jo,
2: hodně.
1: Jo. A na to vodu se to docela nese, to jsi s někým i na dálku mohla popovídat?
2: Ne, to ne. Já si vystačím u toho rybníka sama.
1: Jo.
2: Plavu, pak si vzpomenu, že bych se měla naučit text, tak si tam dám nějaký monolog na hlas. A ono je to jedno, já jsem tam fakt sama.
1: Při plavání?
2: Ano. Jde to báječně.
1: Fakt, jo.
2: No, když jako jsem hrála kočičí hru v Divadle ano. bez hranic, tak jsem se v podstatě asi 6 monologů naučila ve vodě ve svém oblíbeném rybníku Shape.
1: Prosím tě, a když se učíš roli v zimě, tak chodíš na plovárnu, jako do bazénu někam krytého, nebo?
2: No naštěstí, já jsem se jí učila v létě, protože jsme zkoušeli na podzim.
1: Že jedině. No a kdyby to se zkoušel v zimě, tak jak...
2: No tak to je bezplovárné, tak to nic.
1: Jo.
2: To je kafíčko, pohovčička doma.
1: A taky to jde.
2: A taky to jde. Ale jako v tom lese, teda v tom rybníce, mezi těma lesama se to líp rozlíhá.
1: Jak se to člověk naučí, jako učit se při plavání ve vodě? Že někdo chodí, no, že počkej, si chodí na procházky venčí
2: psa? Ty kluk, vy plavete jinak. Ty určitě strkáš hlavu pod vodu.
1: No to jo.
2: No já ne, já plavu prsa, já mám pusu nad vodou.
1: Dobře, Martina Hudečková, náš dnešní host. Anekdoty teď mohou být policejní z úst třeba i Josefa Vinkláře, anebo povídání o knížkách, a to s Josefem Náhlovským a Josefem Mladým, tedy scénka. Co si vyberete, je to na vás. 731 800 900, přímé volání do studia pro SMS-kaře číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B, však už to znáte, tak druhý souboj právě teď začíná. Tak do toho.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda je pořad, který vysíláme s vámi. Vy se o to dělíte i s naším dnešním hostem, to je Martina Hudečková. Prostor dostáváte přes telefon, spojení do studia je tedy 731 800 900 a na telefonu a v SMSkách taky si vybíráte ze dvou ukázek. Buď anekdoty policejní s Josefem Vinklářem, nebo povídání o knížkách s dvěma Pepíky Náhlovským a Mladým. Tak kdo vybírá teď po telefonu, tedy ptáme se.
2: Dobrý den, tady se znovu kávě dávám ty anekdoty a ještě jedna paní Martina je prostě skvělá a nejskvělejší na světě.
3: Děkuju, budu si to pamatovat. Pa, pa, pa.
1: Kdo dál teď v této chvíli?
4: Miroslav Charvine, dobrý den, paní Hudečková.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den a i pro vás, Patriku.
1: Díky.
4: A já dávám hlas Pepovi Náhlovským.
1: I Mladému dohromady, píšu jim to. Děkuju za to, kdo dál?
5: Dobrý den, tady Jirka z Očepřiny a já dávám taky hlas panu Náhlovskému s Pepou Mladým.
1: Dobrá, povídání o knížkách získává bod a přesouváme se opět po telefonu někam dál, kde nás poslouchají.
6: Ještě jednou Petr Zeruty, možná bych si anekdoty.
1: Anekdoty, tedy policejní, píšu jim bod a myslím si, že už máme docela rozhodnuto. Dvě třetiny hlasů byly pro anekdoty, ty policejní a je tu opět Zlatá mříž a taky Josef Vinklář.
7: Modlíte se doma před jídlem? Policista odpovídá kolegovi, ne, moje žena vaří výborně. Přijde policajt do práce a povídá svým kolegům, jsem geniální, pánové. Proč? Ptají se jeho kolegové. Koupil jsem si Lego, na kterém bylo napsáno do 3 let a já ho složil za 1 rok. Policista zastaví na cestě auto. Pane řidiči, víte, že jste překročil dovolenou rychlost? No to vím. Chtěl jsem být doma dřív, než začne účinkovat ta slivovice. V noci se k osamělému chodci přidá jiný osamělý chodec a slušně se ptá, neviděl jste, prosím vás, tady někde na blízku nějakého policistu? Muž přátelský odpoví, ne, neviděl. V tom případě bych vás laskavě požádal o vaše hodinky a peněženku. Jak poznáte, že fax posílal policajt? Je na něm nalepená známka.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Střídají se nám tady interpreti Josef Vinklář. Herecký partner někdy Martiny Hudečkové? Byl, nebyl?
3: Tak ne. S panem Vinklářem ne. S panem Vinklářem jsem se pracovně nesetkala vůbec, tak s tím ne. Mm-hmm. To je jeden z mála asi.
1: Kde jsi se vyskytla na místě, kde bylo nejvíc herců najednou?
3: No tak patrně při představení třeba na Národním divadle, tam jich je hrozně moc na jevišti. Teď už ne, teď už se šetří i na herci. Teď už na jevišti tolik herců nebývá. Ale když jsem byla malá...
1: To bývá v těch malých divadlech, aby se vešli pak do jednoho auta při zájezdových představení.
3: No jasně, na to se myslí, to je do šesti lidí, že jo?
1: A v Národním se ještě jezdí autobusem, určitě, když někam
3: jezdí. Národním už se někam na ní nejezdí snad. To už je prostě jenom národ, to je úžasná instituce a radši nikam nejezdí. Ale když jsem byla malá, tak byly opravdu jako populární takzvané celosouborovky. A tam bylo na jevišti strašlivých herců, možná i třeba řekněme třeba 22 nebo tak. Třeba takový Štechovo třetí zvonění. To byla děkovačka, že herci zaplnili úplně celý jeviště, opravdu.
1: Jo.
3: Pánové i dámy tančili kankán a nevešli se tam.
1: Ve dvou stupek.
3: Takže to bylo nejvíc herců najednou. Teď už se na hercích šetří, říkám.
1: Platí pořád, že i ta děkovačka samotná je dopředu narežírovaná?
3: Ano. Děkovačky jsou, tak samozřejmě teď nemluvím o různých alternativních divadlech, kde je možný, že je třeba improvizovaná, ale děkovačka je přinejmenším domluvená, pokud je nějaká větší a stylizovaná, tak je i narežírovaná, někdy má i choreografii a někdy na ní prostě režisér zapomene, což jsem zažila já v divadle Jiřího Volkra při představení Skřivánek, kdy pan režisér Wildman trošku zapomněl nám říct o té děkovačce dopředu víc a v den premiéry o pauze nás honem svolal do klubu, každý měl své číslíčko 1, 2, 3, 4, 5, ne. Až já nevím, až 15 řekněme.
1: To je jak ve školce, první,
3: ano,
1: druhý, rozpočítejte se.
3: On měl papírky s číslama a ukazoval nám, jako na člověče nezlob se, kdo kam jde při děkovačce. Mirku, je to na tebe velmi láskyplná vzpomínka, protože to byl teda chaos neuvěřitelný. Protože jak se prostě to těžké představení zkoušelo a brodili jsme se těma těžkýma myšlenkama a tím ánujem, tak na tu děkovačku ten opravdu nezbyl čas, takže jako ta byla až o pauze při premiéře.
1: A zvládli jste to podle herního plánu?
3: No, jako bylo
1: házel
3: to
1: kostkou.
3: Hele, bylo to úsměvný, ale představení dopadlo jako dobře, tak jsme nad tím mávli rukou a dodnes se tomu smějeme a na Mirečka Wildmana s láskou vzpomínáme.
1: Řekni mi, kdo rozhodne o tom, že Potlesk už je tak slábnoucí, že teď už tam nepůjdem?
3: Tak to je velmi zajímavá otázka. Protože většinou, když se odchází do dvou stran, jo, že část lidí jde doleva, část doprava, tak v podstatě, že jo, se ukloníš, odcházíš z jeviště a mrkáš, co ta druhá strana očima a uchem míříš do hlediště, jestli ještě tleskají. A ty, co jsou na kraji, že jo, tak vlastně jako se vydají na to jeviště a my tedy postupujeme třeba za nimi. Takže je to na hercích. Mm-hmm. Je to na hercích a na tom, že ještě, ježiš, teď jsme tam teda vlezli a oni už tolik netleskají, to je trapas. Ale lidi to nevydržejí nervově, když tam vlezeme třeba a začnou znova strašně moc tleskat, takže nás v tom nenechají, v tom trapas.
1: Ano, dobře. Martina Hudečková, náš host. Vážení, do hry vracím své varianty, které neuspěly. Miroslav Horníček, Vzpomínka na Werecha, a nebo Josef Náhlovský a Josef Mladý, tedy Povídání o knížkách. Co si vyberete na závěr dnešního vysílání Humoriády? Dejte nám to vědět SMS-kou na číslo 90 01 04 nebo voláním přímo do studia na číslo 731 800 900. K tomu písnička Michala Tučného.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Nabírali jsme hlasy pro Miroslava Horníčka a Josefa Nahlovského s Josefem Mladým. Dokonce to byla nabídka, že by se udělali řízky pro Martinu.
2: To je paráda.
1: Jenom stačí říct, kde bude hrát, takový zájem je tady. Nás zajímá, co vyhraje. Ještě máte šanci na telefonu 731 800 900 říci, komu byste rádi dali hlas. Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den, Patriku Vojžena. Zdežáte, zdravím vás a srdečně taky zdravím paní...
1: Hudečkovou, ano.
2: Děkuju. Hudečkovou,
3: pardon, omlouvám se. A byla bych pro pana Horníčka. Přeju vám krásný zbytek dne a hezký týden.
1: Děkujeme moc. Kdo dál? Horníčka?
4: Dobrý den, zdravím vás oba, ano. Vás Patriku a pana vašeho hosta.
2: Děkuji.
4: A já bych si přála pana Nahlovského.
1: Pana Nahlovského, dobrá, povídání o knížkách. Píšeme bod na tuhle variantu a tuhle stranu. Kdo další volá? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Franta Trhový Šliny, Nahlovský.
1: Nahlovský, dobře.
5: Mějte se všichni moc hezky, naschledanou.
1: Vy taky, hezký poslech, mějte se pěkně. A kdo to uzavře? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Lukáš. No. Já jsem pro pana Horníčka,
1: ano.
6: A chtěl jsem se zeptat, kdo namluvil slogan Humoriáda?
1: Humoriáda jako takové slovo,
6: ano.
1: Mluví nám Lukáš, Lukáš Hlavica nám dělá zvukovou grafiku.
6: Aha, tak to jo. A pak ještě včera mě zaujala ta poslední scénka Jan Žurka s Kopeckým a...
1: To bylo s Lábusem, myslím. Rande v přírodě. Jo, nevím, myslíte Sováka a paní Adamovou, to bylo u fotografa možná.
6: Pardon. Paní Adamovou, jaký takový rozptyl je mezi scénkou jejich a pana Dvořáka, potom s Jan Žurkou?
1: Teď vám nerozumím, jaký rozptyl.
6: Pepa Dvořák namluvil, nebo prostě hráli stejnou scénku s Jan Žurkou.
1: Vy se nám ztrácíte, já se omlouvám, ale tohle je spíš na dořešení jindy po telefonu. Teď musím oznámit, že vyhrál Josef Nahlovský a Josef Mladý. Dáme si povídání o knížkách.
7: Víte vůbec, co to je literatura?
8: No, když je něco napsanýho.
7: No, já vám to vysvětlím. Literatura, neboli písemnictví, je v širším slova smyslu název pro soubor textů, to jest veškerých písmen fixovaných jazykových projevů, určitého národa, epochy nebo celého lidstva.
8: To je geniální. To jste vymyslel sám, šéfe?
7: Ne, to jsem se dozvěděl z knih.
8: No taky jsem jich pár přečetl, ale něco tak chytrýho bych dohromady nedal.
7: Ano, ano, Lojzíku, řekni mi, co čteš a já ti povím, kdo jsi.
8: Nešlo by to v obráceně, šéfe?
7: Jak v obráceně?
8: No když už víte, kdo jsem, že byste mi řekl, co jsem čet. Abych to nemusel číst znova.
7: Dobrý. Přátelé, literatura je nejvěrnější přítel člověka. Když je vám nejhůř, pak sáhnete po knize.
8: Mě když je nejhůř, šáhnu po práškách. Nejvíc mi pomáhá živočišní uhlí na všechno.
7: Alois, já se těm lidem snažím říct něco, co jim bude v životě prospěšné.
8: Já taky, dokud jsem nevěděl, že existuje živočišní uhlí, tak jsem používal normální. Černý antracit. To byla bolest. Jednou se mi zpříčila briketa v krku. Ani sem, ani tam. Nakonec mi museli vytrhnout i s mandlema.
7: Literatura formuje mladého člověka.
8: No to jo.
7: Vemte si například Jiránska.
8: Nebylo by něco lehčího, šéfe?
7: No tak Jiránsek snad není tak těžké čtení.
8: No jak pro koho? Když mi bylo 5 roků, tak na mě spadlo z regálu celý bratrstvo. 10 dílů na hlavu.
7: Tady vidíte živoucí důkaz toho, že literatura skutečně formuje mladého člověka. Ale vzpomeň si, přece tě muselo formovat něco jiného. Je to z literatury, ale nějaká postava z literatury, co třeba Bobeš.
8: Bobeš? S tím jsem si nesměl hrát s Bobšem.
7: S kým jsi nesměl hrát?
8: Maminka mi zakazovala, abych si hrál s Bobšem.
7: Počkej, čemu jste doma říkali Bobeš? To jo, tak proto malý Bobeš. Hele, řekni nám, co jsi čet.
8: Přátelé, já jsem čet všecko. Literatura na mě měla vždycky dobrý vliv. Například, když mi bylo 8 roků, tak mi strejda dal k Vánocu nádhernou knížku, která se jmenovala Nikola Švaj Loupežník. Říkal mi strejda, chovej se vždycky jako Nikola, a ti na tebe rodina hrdá.
7: No a?
8: Přepad jsem pošťáka. Zrovna roznášel důchody. Málem jsem skončil v polepšovně, ale doktoři říkali, že mě z toho může dostat jedině literatura adekvátní k mému věku, to nevím, co je.
7: To je jedno, jeď dál.
8: Tak mi maminka koupila adekvátní literaturu k mému věku a koupila mě nádhernou knížku, která se jmenovala Požáry a spáleniště.
7: No a jak?
8: Tentokrát jsem byl v polepšovně 2 roky. Co z tohto rok?
7: To je pěkné.
8: Ale psychiatři říkali, že by mě z toho mohla dostat jedině klasika. Tak mi maminka koupila nádhernou knížku, která se jmenovala Panenství. To mě hodně ovlivnilo.
7: To ti tady všichni věříme. Jak dlouho jsi byl v polepšovně potom?
8: Vůbec, já jsem se s tím v praxi nesetkal. To je u nás science fiction. Žiju, slečno!
1: Humoriáda. Taková byla dnešní humoriáda s Martinou Hudečkou. Martino, moc děkuju, těším se příště.
2: Já taky děkuju, nashledanou.
1: Mějte se krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

0: Bylo 5 hodin.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují, vláda zatím regulaci nechystá. Na městském úřadě ve Frýdlantu budou policisté dnes nacvičovat zásah. Liberecký dopravní podnik pustí poprvé veřejnost do garáží autobusů. Dnes nás čeká většinou zataženo, na horách ojedinělé slabé přehánky, teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké ráno. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny víc než před týdnem. Podobně zdražila i nafta. Litr vyjde na 47 korun 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu, naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. V budově městského úřadu ve Frýdlantu bude dnes policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Policisté tam budou od 8 do 13 hodin trénovat zajištění ozbrojeného pachatele. Větší počet policistů se zbraněmi bude i v okolí budovy. Lidé musí v blízkosti úřadu počítat s omezením a týkat se to může i dopravy. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou otevře veřejnosti své zázemí. Na zítřek připravil den otevřených dveří ve 2 svých areálech. Novinkou pro veřejnost bude například hala na opravy a generální revize autobusů městské dopravy, říká mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
6: Poprvé ukážeme program v autobusových garážích v Liberci ve Vilové ulici a historické tramvaje v Tatranské ulici v areálu vozovny a bude jezdit každou 15 minut speciální autobus na trase Fignerova nádraží, autobusové garáže a zase zpět.
0: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kavku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil

0: Dnes nás čeká většinou zataženo, na horách se můžou vyskytnout ojediněle slabé přehánky, během pozdějšího odpoledne od západu by oblačnost měla ubývat. Teploty 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů, vítr bude vát slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být po ránu mírně nepříznivé, během dne většinou dobré a bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Kalendáři 11. září, hlavně tedy pátek, to je, myslím si, příjemné připomenutí momentálního data 4 minuty po 5. hodině a od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec vás na začátku dobrého rána zdraví Martin Kolín. Podívat se budeme moci také na první téma, které už za okamžik nabídneme, neboť distribuce potravinových balíčků v kraji ta pokračuje. Krajská potravinová banka chce při projektu mobilních výden distribuci rozšířit o další odběrová místa. Balíčky ale zaváží lidem i přímo na adresu. Ostatně i to rozebereme za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme tedy příjemný poslech a hlavně úspěšný závěr pracovního týdne.

0: Se skupinou ABBA jsme vkročili do pátečního dobrého rána, 12 minut po 5. hodině, kdy vás také zdravíme u poslechu a hlavně zdravíme na závěru pracovního týdne. Jak už jsme zmiňovali pro balíčky, respektive pro balíček potravinové pomoci na městský úřad nebo jen před dveře, před 3 lety, vznikl projekt mobilních výdejen. Potravinová banka Libereckého kraje díky němu rozváží balíčky po celém území kraje. Pokračováním projektu chce rozšířit distribuci až o 4 další odběrová místa.
1: Je pár minut před 10. hodinou dopoledne a tu u potravinové banky Libereckého kraje se začíná nakládat dodávka, vyjede do Jablonce a okolí.
2: Díky tomuto projektu se podařilo dostat i do takových těch malých obcí, kam jsme vlastně přístup neměli. Dvakrát za měsíc dorazíme z balíčky do každého RPčka, takže těch balíčků se distribuje poměrně velké množství.
1: Vysvětluje ředitel potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček.
3: Připravte se, jedu.
1: My jsme s řidičem Pavlem Vávrou na naší první zastávce. To je městský úřad v Josefově dole.
3: S váma to jde jak Baťovi cvičky.
1: Další zastávkou je městský úřad v Jablonci nad Nisou. Sem potravinová banka zavezla 5 balíčků. Prohlížím si obsah tašek, ty obsahují jak trvanlivé potraviny, tak potraviny čerstvé, pečivo, ovoce a zeleninu. Součástí balíčku jsou ale i hygienické potřeby.
3: Teď jdeme do charity, tam dáme 3 balíčky a pak už nám zbývají jenom lidi na adresu.
1: Vedoucí terénního programu Dlouhá Aneta Hajská říká, kolika lidem balíčky pomáhají.
4: 10 lidem, buď si přijdou klienti k nám, jakoby do střediska, anebo ty balíčky jsou odváženy přímo k těm klientům domů.
3: Potravinová banka, dobrý den, voláme, že jsme před barákem.
1: Dnes Pavel Vávra dovezl balíček na adresu 4 lidem na Jablonecku. Jaké potraviny nejvíc využijí?
5: Ale i čerstva.
1: Všechno se vám hodí.
5: Přesně tak. Ty trvanlivé potraviny, ty těstoviny a někdy jako dostáváme i to sladké pečivo.
1: A jak dlouho vám třeba ještě takhle vydrží ten balíček?
6: No, hodně dlouho. A my si to vždycky dáváme do ledničky.
5: A vy řekla upřímně jeden den.
1: Jeden den pro jeden celou den. Tu rodinu vaši.
5: Přesně tak, my jsme 2 dospělí, 4 děcka.
1: Právě jsme se vrátili k potravinové bance. Na cestě jsme byli asi 3 hodiny. Co vás dneska ještě čeká?
7: Dneska mě čeká už jenom práce na skladě.
1: A zítra vyrážíte zase z balíčky někam?
7: Ano, zítra rozvážíme Liberec.
1: Loučím se s Pavlem Vávrou. Potravinová banka chce distribuci do budoucna rozšiřovat.
2: Jsme se i zabázali, že v průběhu tohoto projektu seženeme minimálně další 3-4 odběrná místa, tak abychom tu pomoc zase mohli nabízet dál.
1: Doplňuje ředitel Josef Vlček z Jablonce a okolí Anna Podhorná, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
9: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: počasí.
1: V závěru pracovního týdne očekáváme ráno a dopoledne většinou zataženou oblohu. Během odpoledne už poté čekáme od západu ubývání oblačnosti, a to až na oblačno a polojasno. Na horách se mohou vyskytnout slabé, ojedinělé přehánky a teploty dnes 16 až 19 stupňů. Na horách 11 až 14 stupňů Celsia a biozátěž mírná, tedy na jedničce.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Také dnes po 13. hodině při pátku otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou, které teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude rozebírat.
1: Jsme rádi, že jste zvědaví na dnešní téma. Budeme mluvit o náhlém hubnutí.
2: Takže jestli jste zhubli bez toho, že byste se o to nějak snažili, nebo trochu jo, ale schodili jste víc kilo a centimetrů v pase, pak se budeme bavit o vás.
1: Možná jste ztratili víc než 5% vaší obvyklé hmotnosti během půl roku a přitom jste se o to nějak nesnažili.
2: Možná je vám často u toho nevolno, cítíte větší únavu a ztrátu energie.
1: Pak nám o tom napište nebo namluvte vzkaz na záznamník. Formulář pro své problémy s náhlým hubnutím najdete na stránce www.veseleazdravie.cz anebo na Facebooku našeho pořadu.
2: A můžete nám namluvit vzkaz nebo svůj dotaz na telefonní záznamník s číslem 221 553 770.
1: Opakuji pro jistotu ještě jednou číslo na náš záznamník 221 553 770.
2: Odpovědi na vaše dotazy zazní v dalším povídání o rychlém a nečekaném hubnutí v pořadu Vesele a zdravě dnes odpoledne po 13. a v repríze po 20. hodině.
1: Poslouchejte proto dnešní vysílání, zkusíme vám poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Kdy dnes tedy započne hudební festival Lípa muzika? Ne, to se dozvíte ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Poslanci se dnes v závěrečném třetím čtení budou věnovat pravidlům pro povolování pobytu cizinců v Česku. Jeho schvalování, ale i rušení by mohlo být rychlejší. Je to součástí návrhu cizineckého zákona, který předložilo ministerstvo vnitra. Jablonec nad Nisou chce zlepšit zabezpečení železničního přejezdu v Revoluční ulici. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové začal jednat se správou železnic o umístění závor. Aktuálně je na přejezdu pouze světelná signalizace. Nehod na přejezdu přibývá. Turnovská radnice zjišťuje od obyvatel jejich spokojenost s aktuální dostupností a kvalitou sociálních služeb v regionu. Město zveřejnilo na webu dotazník. Lidé tam můžou vyplnit své podněty, názory a zkušenosti. Dnes začíná 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. V 19 hodin ho zahájí koncert v libereckém divadle FX Šaldy. Festival přináší klasickou i duchovní hudbu do regionu severních Čech a blízkého saského příhraničí. První domácí utkání v Lize mistrů odehrají hokejisté Liberce proti dánskému Herningu. Duel začne v 18 hodin. Dnes nás čeká většinou zataženo, na horách se můžou vyskytnout ojedinělé slabé přehánky. Během odpoledne pak od západu bude částečně oblačnost ubývat. Teploty dnes 16 až 19, na horách 12 až 15 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená Jiráskova ulice. Uzavírka potrvá do 20. října. Jděte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik tedy zprávy Lenky Markové během pátečního vysílání Českého rozhlasu Liberec. 5:32. Školní rok ten už nám odstartoval a co se akademického roku týče, no na univerzitách už brzy začne a s ním se také zaplní i studentské koleje. Co se na nich ale dělo v létě, to například na kolejích Technické univerzity v Liberci zjišťoval náš reportér a vy se to dozvíte už za okamžik.

0: I s Valdemarem a Matuškou přišlo připomenutí aktuálního času, tedy rána. Teď už 5 hodin a 40 minut. Je to ale také doba, kdy se budeme moci přiblížit k novému akademickému roku. Ten na vysokých školách začne už za pár dní a s tím najedou na vysokoškolské koleje také studenti. Ani přes léto, ale koleje Technické univerzity v Liberci nezejí úplnou prázdnotou. Co se tam děje, když na nich studenti nebydlí? To se vyrazil zjišťovat náš reportér Patrik Fischer.
1: Vysokoškolští studenti do školy stále ještě nechodí a na kolejích tedy úplně zatím nemusí bydlet. Přesto, když procházíme areálem kolejí Technické univerzity v Liberci, tak tady panuje poměrně čilý ruch. Co se na kolejích dělo a děje, popisuje ředitelka kolejí a men z Technické univerzity v Liberci Eva Jarošová.
2: Přes prázdniny probíhala výmalba na budově B, na budově D výměna podlahových krytin a na budově F také výměna části podlahových krytin. Na budově B teď ještě stále probíhá výměna rozvodů vodovodního potrubí a na budově E v tuhletu chvíli probíhají vlastně z vlastních kapacit nějaká výmalba a menší opravy. A dále na budově B proběhla polymerace povrchu podlah a údržba a oprava hydroizolací střechy, kde jsou vlastně terasy. Všechny ty opravy byly v celkové hodnotě asi 3,5 milionu korun bez DPH.
1: A předpokládám, že to je teda ta větší údržba, zároveň určitě se dělá i nějaká taková ta menší údržba, taková běžnější, řekněme.
2: Ano, tohle to jsou pouze takové ty větší opravy, na které je potřeba uzavřít celý ten blok. Co se týká těch menších, tak některé probíhají i za provozu, když je to potřeba.
1: Zároveň ale tady po chodbách nepobíhají jenom dělníci nebo zaměstnanci, ať už univerzity nebo přímo správy kolejí. To znamená, dá se tady třeba ubytovat i přes léto?
2: Určitě koleje nabízí letní ubytování vlastně hotelového typu, kde během letošních prázdnin jsme ubytovali celkem 1009 hostů, kteří u nás strávili přes 3,5 tisíce nocí. A kromě každoročních akcí, jako byla například Benátská noc, tak letos jsme tady měli také mistrovství České republiky v požárním sportu.
1: Jaká je zrovna cena za noc, když tady chce člověk přespat, ne jako student?
2: Cena se odvíjí od obsazenosti těch jednotlivých pokojů. Pokud se bavíme o samostatném pokoji pro jednu osobu, tak je to 480 korun plus poplatek z pobytu.
1: Shrnuje ředitelka kolejí a men z Technické univerzity v Liberci Eva Jarošová.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Ještě v ranních a také dopoledních hodinách očekáváme v Libereckém kraji většinou zataženou oblohu. Během odpoledne už ale očekáváme od západu ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno. Na horách se mohou vyskytnout slabé, ojedinělé přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 16 až 19 stupni, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni. Slabý proměnlivý vítr k tomu a biometeorologická předpověď dnes taktéž mírná, tedy na jedničce.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Skupina Silza a také zpěvačka Celeste Buckingham v 5 hodin 51 minut. V kalendáři 11. září a 90. by dnes slavil vynikající herec Pavel Landovský. Ten se v 60. letech podílel na zlaté éře pražského činoherního klubu a hrál také v řadě výborných filmů té doby. Uveďme třeba kunderovskou adaptaci Já, truchlivý bůh, nebo satirické komedie Svatba jako řemen či Utrpení mladého boháčka. Za normalizace byl ale vyhozený z divadla a pod podpisu Charty 77 emigroval. Vrátil se až po pádu komunistického režimu a začátkem 90. let zazářil ve filmu Černí baroni jako major Haluška řečený Terasky. V té době také hrál na scéně činoherního klubu s Josefem Abrahamem v Havlově jednoaktovce Audience. Abraham hraje spisovatele Vaňka, který musí pracovat v pivovaru, protože tam prý nemůže škodit socialismu. Jeho nadřízený starý sládek v podání Pavla Landovského má o něm podávat hlášení STB a tak požádá Vaňka, aby si udání na sebe napsal sám. Tak si z této absurdní tragikomedie pusťme také krátkou ukázku.
1: Paradoxy, to vám A vy fakt vůbec nepijete?
2: Ale piju.
1: Pustíšte?
2: Ano.
1: Já vám něco řeknu. Sedět na tomhle místě někdo jiný. Kam u nás neděláte? Se to vám teda ručím.
2: Byli s tím potíže?
1: No, jestli.
2: Jsem vám velice zavázán.
1: Se nechci dělat nějak to, jo, že jo. Ale když někomu můžu pomoct, tak co bych mu nepomohl. Takovou já už mám hod mentalitu. Jednou pomůžu já vám, po druhý pomůžete i mě.
2: Ano.
1: Jste na svačině?
2: Ne, ještě ne.
1: Ale můžete jít pozdějc. A na bráně řekněte, že jste byl u mě.
2: Děkuji, děkuji.
1: Ale děkujte pořád. Milej zlatej, dneska si nechce pálit prsty nikdo.
2: Já vím.
1: Důležitý je, aby, jak se říká, aby jsme táli za jeden pro vás. Ano. Ideálně jak vy, ale já si myslím, že dobrá parta je základ všeho.
2: Ano, jo. Tam souhlasím s vámi.
1: A vy vůbec nevíte nějak, jo. Vy takhle spíš vínečko, co? Tady si na pivo zvyknete, tady pijeme všichni, to už je tady taková tradice.
2: Já vím.
1: Ale ten Gott, ten to má teďka docela dobrý, co?
2: Snad ano.
1: Jste ženatý?
2: Ano.
1: Děti máte?
2: Ne.
1: Stejně si vás cením.
2: Prosím vás.
1: Tak, to já si vás cením, to musí je hrozný nezvyk. A jak je vlastně stará?
2: Kdo?
1: Pohodelka!
2: Tak asi 43.
1: Vážně?
2: Ano.
1: Vypadá na to. Ne, ale pak všechno bude dobrý. Jej, když budeme si vzájemně vycházet vstříc, jej, když budeme táhnout, jak se říká, za jeden pro.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Bylo 6 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Kvůli opravám bude na 2 měsíce omezený průjezd po dálnici D10 u Turnova. Potravinová banka Libereckého kraje pokračuje v projektu Výdejen potravinové pomoci, schání další odběrová místa. Do Liberce dnes odpoledne dorazí peloton cyklistických závodníků. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, odpoledne bude oblačnosti ubývat a teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké ráno. Ředitelství silnic a dálnic spustí příští týden opravu úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Ohranicemi. Jde o poslední větší rekonstrukci, kterou v Libereckém kraji ještě letos udělá. Řidiče tam čekají 2 měsíce omezení. Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je oprava dálnice mezi Ohrazenicemi a Turnovem nezbytná.
3: Kde na 4 pruhu podle diagnostiky dožívá obrusná vrstva, dožívá i podloží a dlouhodobě tam bojujeme se zádržným systémem v podobě toho lanového svodidla, takže ponovu bude v obou strané betonové svodidlo.
2: Krajská potravinová banka schání další odběrová místa potravinové pomoci. Rozšířením navazuje na 3letý projekt mobilních výdejen. Díky němu se pomoc dostává do menších obcí, kde banka dříve nepůsobila. Potravinové balíčky zaváží na úřady, do neziskových organizací nebo na konkrétní adresy. Pro některé klienty je nemožné si pro balíček přijít, jak uvedl ředitel potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček. V Libereckém kraji potravinová banka spolupracuje se všemi obcemi s rozšířenou působností. Po celé České republice funguje výdejen více než 260. V Liberci bude dnes cíl první ze 3 etap mezinárodního cyklistického závodu European Peace Ride. Podle informací magistrátu by měl 200členný peloton přijet zhruba v 17 hodin. Mezi závodníky budou i čeští cyklisté Zdeněk Štybar, Jiří Ježek, Radomír Šimůnek a Pavlína Vejvodová. Závod startuje v 11 hodin v německé Žitavě. První etapa povede přes Polsko do Liberce. U liberecké radnice bude od 13 hodin doprovodný program.
4: Druhá etapa odstartuje v sobotu v 8 hodin ráno od hotelu Imperial v ulici 1. máje. Povede přes Děčín a Petrovice až do Drážďan. Nedělní závěrečná etapa bude na území Německa. Její cíl bude v Saské Kamenici. Cyklisty čeká přes 500 kilometrů, na nichž budou muset celkem zvládnout víc než 6000 výškových metrů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: V Litoměřicích dnes začíná jubilejní 50. ročník veletrhu Zahrada Čech. Ten potrvá až do středy 16. září. Akce si podle pořadatelů nevyžádá žádná dopravní omezení ani uzavírky. Řidiči ale musí při průjezdu městem počítat se zvýšeným provozem a možným zdržením.
0: Počasí.
2: V Libereckém kraji

0: Globus je zachovaný stejně jako sjezd do Pavlovic. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už tedy 4 minuty po 6. hodině v kalendáři 11. září. My připomínáme hlavně pátek a také dobré ráno Českého rozhlasu Liberec, které pokračuje, a to už za okamžik, také cestou do vesmíru. Potažmo cestou k vesmíru. Aspoň na chvíli totiž zažít stav bez tíže a ocitnout se v kůži astronautů, když se chystají do vesmíru. To totiž můžete vy, potažmo děti nebo vnoučata, v případě, že jim je mezi 13 až 18 lety. My v další reportáži našeho vysílání prozradíme, jak bude Česko znovu vybírat vesmírné kadety. Podrobnosti tedy nabídneme právě po 6. hodině. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín.

0: Václav Neckář se s další písničkou, která nám nezestárla, to byla Lékořice ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. My se od pochutin budeme moci přesunout do stavu bez tíže. Jaké to je letět právě v letadle, kde nastane stav bez tíže? Co musí zkusit astronauti, než se vydají do kosmu? To všechno totiž brzy zažije další 20 mladých lidí vybraných do studentské mise Zero G s pořádovým číslem 2. Můžete mezi ně patřit i vy nebo vaše děti, potažmo vnoučata. Přihlášky přijímá Národní program Česká cesta do vesmíru až do 5. října.
1: Zero G!
2: Ne, to je úplně crazy.
3: Don't try to do crazy things. We have a lot...
4: Tak prožívala stav bez tíže loňská posádka 26 mladých lidí z mise Zero G. Letadlo se speciálně vypolstrovaným prostorem na palubě s nimi létalo nahoru a zase dolů. Při každé vlně se na chvíli volně vznášeli v prostoru. Na podobný zážitek zvou organizátoři České cesty do vesmíru znovu. Speciální let bude ale jen závěrem delší mise, upozorňuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
5: Dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi. Opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
4: Co to má společného a čím se to naopak liší od skutečného výcviku astronautů?
5: Je to hodně podobné tomu. Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad průměrem, perfektní na tom fyzicky, protože to je klíčové pro to, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
4: I závěrečný let ve stavu bez tíže důkladně prověřil schopnosti posádky, jak se při minulé misi svěřila nejmladší účastnice Anna.
6: Trošku už jsme teď blbě, jak jsme stoupali, ale nepopsatelný zážitek. Čekala jsem teda, že to bude delší vždycky ten stav, než to uteče takhle rychle.
7: Teďka těch několik parabol v tom Zero G bylo to super, zkusili jsme se rozrotovat, zkusili jsme Supermana, já myslím, že všichni si to užívají.
4: Komentoval Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku a jeden z velitelů studentské mise. Její náplně přizpůsobená věku zdůrazňuje další z pořadatelů a jeden z českých zástupců v Evropské kosmické agentuře ESA, Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu.
8: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Pokud vám v době přihlášky nebude 19, tak můžete se přihlásit. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář hned na první straně.
4: Přihlášky pro studentskou misi Zero G 2 je možné posílat do 5. října. Celá akce vyvrcholí příští rok v dubnu. Martin Srb, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji? Můžeme doplnit, zpočátku to bude zataženo až oblačno, odpoledne ale bude oblačnosti ubývat, to je před víkendem dobrá zpráva. Na horách se můžou výjimečně vyskytnout také slabé přehánky a teploty v podstatě budeme navazovat na včerejší den 16 až 19 stupňů. Na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: pravda a láska. Yes, we
1: can. 11. září, pátek, svátek má Denisa. Toto jméno je z řečtiny a znamená božské dítě nebo zasvěcená bohuvína. Tak na zdraví, tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. Při automobilových závodech mistrovství republiky vozů Formule 3 v ulicích Sokolova přesně před 60 lety v roce 1966 zahynul závodník Josef Brázda a dva diváci. Víc jak 20 dalších lidí bylo při nehodě zraněno. Nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001. The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks. Teroristé z organizace Al-Qaida, unesenými letadly American Airlines, narazili do dvojice mrakodrapů světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu. Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu, herec Pavel Landovský.
2: Zemekulu, bude tě rypákom ryť, jako červená myš.
1: První a dosud jediný český pilot Formule 1, automobilový závodník Tomáš Enge, má dneska kulatou 50. Narodil se v Liberci. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S jakými změnami by měli počítat řidiči v Lipové ulici v Chrastavě? Ne, na to se podíváme za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že je to nereálné. Jde o závazek NATO, který mají plnit všechny členské země. Příštím roce Česko vydá na obranu 2% hrubého domácího produktu. Na městském úřadě ve Frýdlantu bude dnes od 8 do 13 hodin policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Kolem budovy se bude vyskytovat větší počet policistů se zbraněmi. Lidé musí počítat s omezením. Až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřená silnice 3. třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Autobusy přes Čtveřín do Turnova, Českého Dubu nebo do Svijany jezdí podle výlukových jízdních řádů. A v Lipové ulici v Chrastavě na Liberecku přibyla nová oficiální parkovací místa. Jejich vyznačením radnice reagovala na opakované problémy s nelegálně zaparkovanými auty. Kromě vyznačených stání jsou v ulici nově i místa se zákazem zastavení. Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou. Francouzskému Lens podlehli v Edenu 2-3. Dnes nás čeká zpočátku zataženo až oblačno, odpoledne bude oblačnosti ubývat, na horách se výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září. Jeďte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32, za námi další zprávy Lenky Markové během pátečního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Už za okamžik se vydáme na silnice, opět nabídneme další pokračování zářijové řidičské abecedy a dnes otevřeme, myslím si, ryze podzimní téma. Čeká nás také počasí a hlavně v závěru hodiny opět zamíříme za předškoláky. S jakým tématem dnes, to se ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. Přejeme dobré ráno a s předstihem řidičům šťastnou cestu.

0: Helena Vondráčková s ní pátá, ta už nám odbyla dlouze zpátky. Můžeme připomenout aktuální čas, je to 6 hodin a 38 minut. Zdraví vás tedy i v tomto čase Český rozhlas Liberec, připomeňme také dnešní datum, tedy 11. září a k tomu pro dnešek pátek. Zároveň máte možnost si společně s námi i dnes osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem jednoduše bezpečno. Až do konce září vám totiž každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si budeme povídat o tom, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mliáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si společně ve vysílání povíme, jak postupovat při dopravní nehodě v zahraničí. Nejen tedy během pátku přejeme, ale šťastnou cestu.

0: počasí.
1: Jaké počasí nás čeká v závěru pracovního týdne v Libereckém kraji? Můžeme se na to podívat minutu před 6:45 a vlastně prozradit, že ten den nebude vůbec špatný. Zpočátku sice zatažená až oblačná obloha, odpoledne už ale očekáváme, že nám bude oblačnost ubývat. Pravda, na horách se výjimečně i dnes můžou vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty, ale ostatně stejné jako třeba včera, to znamená mezi 16 až 19 stupni Celsia, na horách dnes naměříme mezi 11 až 14. Stupni. Biometeorologická předpověď ta je i pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Přejeme příjemný poslech, jsme rádi, že i dnes jste si naladili Český rozhlas Liberec, hlavně tedy popřejeme pokud možno poklidné ráno a úspěšný závěr pracovního týdne.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Píseň Jany Kratochvílové Milování za svítání nám zpříjemnila páteční hraní vysílání Českého rozhlasu Liberec. Připomínáme dnešní datum, a to 11. září. K tomu jsme se s touto písní měli možnost alespoň na okamžik vrátit do roku 1980. Mimochodem, rok 1980 byl v tomto směru poměrně zajímavý, a co se týče například filmové, potažmo seriálové tvorby, myslím si, můžeme s příjemným potěšením připomenout ku příkladu seriál Arabella, který právě v závěru roku 1980 měl svou premiéru. K tomu se ale můžeme vrátit opět do současnosti. Blíží se nám polovina září, prázdniny ty už nám skončily, čas, kdy spousta studentů chodila třeba také na různé brigády. Na jakou a kam by chtěli časem chodit předškoláci? Tak na to se jich zeptala také redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, co to je brigáda?
2: Taky práce taková, kde mamka pracovala v McDonaldu.
3: Vyrábí se tam věci.
1: A jaké věci?
3: Kytíčka.
4: Že brigáda je taková práce, když potřebuješ peníze.
1: A co se na brigádě dělá?
5: Že tam můžeš svářit jídlo.
6: Můžeš i pracovat v McDonaldu.
7: Že musíš koště tam šmetat špínu.
8: Že hraješ hokej a dostáváš tím peníze a máš domaček a tím taky dostáváš peníze.
1: A ty doma pomáháš?
8: Jo.
1: A dostáváš za to peníze?
8: Ne.
1: Kolik může třeba dostat peněz?
9: 5 korun. 18 korun.
10: 18 korun. 10 000 korun.
11: $10.
12: Třeba nekonečno korun.
13: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Natálka. Krásna zdravá svačina.
1: Bylo 7 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na městském úřadě ve Frýdlantu budou dnes cvičit policisté. Jablonec nad Nisou chce na přejezd v Revoluční ulici umístit závory. Poslanci by měli schvalovat nový cizinecký zákon. Dnes nás čeká zataženo až oblačno. Odpoledne bude oblačnosti ubývat, teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Dnes od 8 do 13 hodin se na městském úřadě ve Frýdlantu uskuteční policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Kolem budovy se bude vyskytovat větší počet policistů se zbraněmi. Lidé musí v blízkosti počítat s omezením, doplňuje mluvčí policie Klára Jeníčková.
3: Bude probíhat cvičení policistů, které je zaměřené na mimořádnou událost, a to na cvičení AMOK, které je zaměřené na zajištění ozbrojeného pachatele.
1: Jablonec nad Nisou chce zlepšit zabezpečení železničního přejezdu v Revoluční ulici. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové začal jednat se správou železnic o umístění závor. Aktuálně je na přejezdu pouze světelná signalizace. Nehod na přejezdu přibývá, letos už se tam dvakrát střetl vlak s osobním autem. V dubnu se zranili 3 lidé, z toho jeden těžce. Druhá nehoda se stala na konci srpna, těžce se při ní zranili 2 ženy.
4: Městská policie v červnu umístila k přejezdu kameru. Podle mluvčí Fričové se díky ní ukázalo, že světelnou signalizaci lidé často nerespektují. Hned první večer strážníci řešili případ dětí, které přes přejezd nebezpečně jezdily na kole. Na začátku září zase místo na červenou projela dodávka. Přejezd je na trati mezi Jabloncem nad Nisou a Smržovkou. Ve Špičce tam projede vlak každých 10 minut. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Turnovská radnice zjišťuje od obyvatel jejich spokojenost s aktuální dostupností a kvalitou sociálních služeb v regionu. Město zveřejnilo na webu dotazník. Lidé tam můžou vyplnit své podněty, názory a zkušenosti. V dotazníkovém šetření radnice zjišťuje, jaké služby lidé nejčastěji využívají a jak jsou s nimi spokojeni. Můžou sdělit svůj názor například na jejich dostupnost, čekací lhůty, finanční náročnost a dostupnost informací o nich. Cílem je zapojit veřejnost do budoucího plánování. Poslanci by dnes měli rozhodnout o novém cizineckém zákoně. Vládní návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců čeká ve sněmovně závěrečné třetí čtení. Norma by měla zrychlit povolování a rušení pobytu cizinců v Česku. Pomoc k tomu má digitální informační systém. Zákon taky počítá s povinností registrací občanů zemí Evropské unie, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Teď je pro ně registrace dobrovolná. K zákonu nemá výhrady ani opozice. Podle ministra vnitra Metnara z hnutí ANO je cílem zákona vytvořit modernější a efektivnější systém.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás zpočátku čeká zataženo až oblačno, odpoledne pak bude oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách na 11 až 14, vítr bude vát slabý proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být většinou dobré, biometeorologická předpověď na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Božiny Němcové. Omezení potrvá do konce září. Jeďte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna známe lepší.

0: Skupina Olympika, s nimi je další písnička, která nám nezestárla. Nech to být, v 7 hodin a 11 minut pokračujeme tedy při pátečním dobrém ránu a my jsme rádi, že i dnes posloucháte Český rozhlas Liberec. K tomu jsme nastínili, že zamíříme za sportem, a to z toho důvodu, že liberečtí hokejisté se v Lize mistrů poprvé představí v domácí aréně. Bílí Tygři po porážce v Tampere 3-6 a Salzburgu 0-3 nastoupí proti Herningu. Dánský soupeř letos v soutěži startuje poprvé v klubové historii.
1: Hokejisté Liberce se z úvodního tripu vrátili pod ještě tedy bez bodu. Za to po zkušenostech z náročného cestování.
2: Myslím si, že jsme se většina chlapců cítili dobré. Samozřejmě to cestování a ty prostředí byly ideální, ale jsme profesionáli a musíme se s tím vysporiadat.
1: Zmínil po dvou duelech na ledě soupeřů útočník Bílých Tygrů Servác Petrovský. Tým musí zapracovat hlavně na přesilových hrách.
2: Na tom budeme pracovat. Už od začátku sezóny na tom. Myslím si, že celkom dost pracujeme a bohužel se nám dostalo nedary, takže iba to třeba zdokonalit a snad to vyladíme do těch dvoch zápasoch doma do té Champions League a snad získáme 6 bodů.
1: Do utkání zasáhne také obránce Tomáš Janousek. Jen netuší, jestli na svém klasickém postu nebo v útoku. Tam totiž zaskakoval v předchozím duelu na ledě Salzburku.
3: Přijal jsem to, prostě to, co trenér řekne, to platí. Užil bych si to víc, kdybychom vyhráli. Samozřejmě člověk to vnímá, prostě tu taktiku celkově, co mají dělat útočníci, co mají dělat beci, tak jsem se prostě snažil to plnit, jak nejvíc to šlo, a no, jenom tomu chyběla ta výhra.
1: Před domácími zápasy Ligy mistrů je pak znovu připravený nastoupit tam, kde bude třeba.
3: Jo, tak vlastně říkali mi trenéři, ať jsem ready prostě na obojí. Mě to jedno, prostě řeknou, ať jdu hrá beka, řeknou, že jsme potřebovali útok, tak půjdu klidně do útoku. Fakt je mi to jedno, v tom zápase je to takovej fofer, že člověk ani možná nad tím moc ani nepřemýšlí. Tím, že prostě řešíme tady ty taktické věci a to, tak to člověk vnímá. Děláme to dlouho, tak prostě je to takový trošku jednodušší se do toho jako vžít a zkusit prostě plnit tu roli, kterou dostanu na maximum.
1: Doma pak v Liberci mají jasno. Po dvou porážkách se chtějí naladit na vítěznou vlnu a tím se připravit na blížící se start extraligy.
2: Samozřejmě budeme chtít doma předvést co nejlepší výkon a jako jsem už vzpomínal, lepší bude, jak se naladíme dobře na tu základnou část extraligy a nech zabereme všechny body.
1: Dodal Servác Petrovský. Zápas s Herningem Bílí Tygři rozehrají v 18 hodin. Ten nedělní proti Grácu už v 16 hodin. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Počasí, které vlastně velmi dobře známe, to nám pokračuje také během pátku. Můžeme nastínit nejvyšší denní teploty, tam to bude tedy mezi 16 až 19 stupni, na horách mezi 11 až 14 stupni. Zpočátku zataženo až oblačno, odpoledne už ale bude oblačnost ubývat. A na horách můžeme doplnit, to se výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky. Biometeorologická předpověď ale mírná pro dnešek na jedničce.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Malka. Krásna zdravá svačina.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou otevře veřejnosti své zázemí. Na zítřek připravil den otevřených dveří ve dvou svých areálech. Novinkou pro veřejnost bude například hala na opravy a generální revize autobusů městské dopravy. Krajská potravinová banka schání další odběrová místa potravinové pomoci. Rozšířením navazuje na tříletý projekt mobilních výdejen. Díky němu se pomoc dostává do menších obcí, kde banka dříve nepůsobila. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vznikne od ledna nový ústav archeologie, ústav asijských studií a také společné pracoviště pro muzikologii, divadelní a filmová studia. Rozhodl o tom akademický senát, který schválil 3 ze 4 navrhovaných změn. Dnes začíná 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. V 19 hodin ho zahájí koncert v libereckém divadle FX Šaldy. Festival přináší klasickou i duchovní hudbu do regionu severních Čech a blízkého saského příhraničí. První domácí utkání v Lize mistrů odehrají hokejisté Liberce proti dánskému Herningu. Duel začne v 18 hodin. Dnes nás čeká zpočátku zataženo až oblačno, odpoledne pak bude oblačnosti ubývat, na horách se výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Školní. Objížďka vede ulicemi Vojtěžská a Dvorská. Omezení potrvá do poloviny září. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: 7:32 za námi další zprávy Lenky Markové. Přejeme příjemný poslech pátečního hraního vysílání. Už za okamžik k tomu nabídneme další aktuality Libereckého kraje. Chybět v následujících 30 minutách nebude telefonát s meteorologem, to je praktická věc i s ohledem na blížící se víkend a v závěr hodiny se opět vrátíme o 100 let nazpět.

0: Další píseň, která nám nezestárla v pátečním dobrém ránu na vlnách Českého rozhlasu Liberec, píseň Petra Spáleného, Dáma při těle, 8 minut po půl osmé, což je také čas, kdy se můžeme podívat na další zajímavosti a aktuality Libereckého kraje. Ku příkladu máme tu také informaci pro pacienty ženského doktora Rudolfa Holíka v Hrádku nad Nisou. Ten má totiž až do čtvrtka 17. září kvůli dovolené zavřenou ordinaci. V případě obtíží je k dispozici nemocnice Liberec. Přesunout se ale také můžeme k informacím týkající se mezinárodních závodů horských služeb v Jizerských horách. Ty budou mít totiž poprvé doprovodný program i pro veřejnost. Závody proběhnou tuto sobotu, tedy už zítra, a centrem dění pro diváky bude náměstí v Hejnicích. Program začne ve 12 hodin, součástí akce bude i promítání dokumentárních filmů či večerní koncert skupiny Superhero Killers. Zájemci budou moct sledovat soutěžící i při některých disciplínách, například na frýdlanském cimbuří nebo na Ořešníku, kde se odehrají technicky nejnáročnější části závodu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 43 minut a na telefonu už z Českého hydrometeorologického ústavu také paní Jana Ertová. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Paní Ertová, první otázka, ta se bude týkat té oblačnosti, která je zatím v Libereckém kraji patrná. Vydrží nám po celý den nebo se to třeba v průběhu dne roztrhá?
2: Ono vydrží v průběhu poměrně jakoby většinu dne, to ano, vydrží, ale bude mít tendenci se roztrhávat, ale bude to asi si myslím, že až jakoby prostě pozdějiš odpoledne, takže uvidíme, kolik toho třeba modřejšího nebe, slunečnějšího stihneme, takže dneska spíš ve znamení, řekla bych, že po většinu dne to bude spíše zataženo až oblačno.
1: Tak takové počasí, se kterým teď v průběhu celého toho týdne počítáme, jak to bude s teplotami, respektive jak je to s nimi teď a jak to s nimi bude právě třeba během odpoledního času?
2: No celkem chladné ráno, teď aktuálně teploty nejčastěji od těch 7 do těch 9 stupňů Celsia, na horách, tak tam ty teploty je o dost nižší, tam se pohybovaly nejčastěji kolem těch 2-3, zase v mrazových kotlinách, už nám dneska zase v noci mrzlo lehce, a aktuálně, nebo během dne očekáváme při té zvětšené oblačnosti v Libereckém kraji, že by ty teploty se dokoukly na 16 až 19 Celsia, na horách tam do 14. A mělo by být převážně tedy pod mrakem, s tím, že během odpoledne bude tendence k protrhávání a dneska spíše bez srážek, maximálně nějaká ojedinělá slabší přeháňka, a to jenom na horách.
1: Tak původně jsem měl připravenou větu o tom, jak ráno skutečně chladné bylo v momentě, kdy jste zmínila, že jsou i místa, kde mrzlo, tak jsem se toho nakonec zdržel. Jsem rád, že takové ráno tedy v těch nížinách ještě nenastalo. Na druhé straně před námi víkend, máme pátek, tak co jste nám na sobotu, na neděli naplánovali?
2: Tak sobota určitě příznivější než ta neděle. V sobotu budeme mít opravdu slunečnější den o dost, bude to více slunečnější i než ten dnešek, takže nějaké polojasno, oblačno, zase opět výjimečně by se mohla objevit ojedinělá přeháňka, ale bude teplý 18 až 21 stupně Celsia, nahoru do 16 stupňů Celsia, takže sobota rozhodně taková jakoby nejhezčí a nejteplejší v uvozovkách. Neděle už zase bude pod mrakem a vypadá to, že během těch odpoledních hodin nám začne na většině území pršet, takže během nedělního dne spíš zataženo a takový ten pocit odpoledne schovat se někam prostě pod deku asi, no.
1: Takže tím, čím blíž se nám bude tedy opět vracet ten pracovní týden, tím víc tomu to počasí bude nakonec korespondovat. Můžeme to tak chápat, můžeme s ním tedy počítat.
2: Přesně tak, jo. I když potom tam je zase nějaký oteplení a pak zase ochlazení, ale to si necháme zase na příští dny.
1: Tak o tom určitě budeme informovat v pátečním ranním čase, nám tedy nejen o teplotách, ale o počasí v obecné míře sdělila informace paní Jana Ertová z Českého hydrometeorologického ústavu. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký víkend, naslyšenou.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: I poslední všední den stály zprávy z regionu za to, tak jimi pěkně listujeme.
2: Rok 1926 a v Raspenavě u nádraží někdo ztratil peněženku s větší hotovostí. To se řešilo na četnické stanici. Ve Frýdlantu zase pro změnu proběhla valná hromada nemocničního spolku.
1: Zaznamenali jsme také zprávu z hospodářství. Okresní správa ve Frýdlantu vypisovala konkurs na místo silničního cestáře, a to na trase z Nového Města pod Smrkem do Dětřichova.
2: A byla to asi těžká práce. Plat se pohyboval okolo 63 korun týdně plus drobné příplatky na nářadí.
1: A ve frýdlantském výběžku zůstaneme. V Hejnicích a Frýdlantu totiž rezonovala příprava na stavbu pomníků.
2: Ptáte se jakých? V Hejnicích vznikl výbor pod vedením spolku veteránů, který začal sbírat finance na pomník obětem první světové války. Zároveň se řešil smutný stav starého konfesijního hřbitova v centru obce, který byl značně zanedbaný.
0: Stalo se před 100 lety.
1: V kultuře zase zářila opera Rip Van Winkle, a to od Roberta Planketa v podání divadelního spolku.
2: Tohle představení mělo obrovský úspěch. Kritika chválila hlavně pěvecký výkon Josefa Hartmana v hlavní roli.
1: A třeba v Raspenavě v restauraci Central pan Rudolf Neumann slavnostně otevřel novou moderní taneční arénu. Tancovalo se každý čtvrtek, a to za doprovodu živého orchestru.
2: A nenudili se ani ve Frýdlantu. Tady v zahradě Střelnice probíhaly finální práce na otevření nového sportovního hřiště. Na neděli se chystal velký atletický víceboj a přespolní běh Frýdlantem.
1: A v Hejnicích v hotelu Šefr probíhal dobročinný koncert místních spolků a kapely pro dětskou péči.
2: Prostě tohle byla doba, kdy soudržnost v obcích a spolkový život dokázali překonat mnohé starosti všedních dnů.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.

0: Bylo 8 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Liberecký dopravní podnik pustí poprvé veřejnost do garáží autobusů. Na městském úřadě ve Frýdlantu budou dnes policisté nacvičovat zásah. Do Liberce odpoledne dorazí peleton cyklistických závodníků. Dnes nás čeká zataženo až oblačno. Odpoledne bude oblačnost ubývat a teploty se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou otevře veřejnosti své zázemí. Na zítřek připravil den otevřených dveří ve dvou svých areálech. Novinkou pro veřejnost bude například hala na opravy a generální revize autobusů městské dopravy, říká mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
2: Poprvé ukážeme program v autobusových garážích v Liberci ve Vilové ulici a historické tramvaje v Tatranské ulici v areálu vozovny a bude jezdit každou čtvrt hodinu speciální autobus na trase Fignerova, nádraží, autobusové garáže a zase zpět.
0: Budově městského úřadu ve Frýdlantu bude dnes policejní cvičení zaměřené na mimořádnou situaci. Policisté tam budou od 8 do 13 hodin trénovat zajištění ozbrojeného pachatele. Větší počet policistů se zbraněmi bude i v okolí budovy. Lidé musí v blízkosti úřadu počítat s omezením, týkat se může i dopravy. V Liberci bude dnes cíl první ze tří etap mezinárodního cyklistického závodu European Peace Ride. Podle informací magistrátu by měl 200členný peloton přijet zhruba v 17 hodin. Mezi závodníky budou i čeští cyklisté Zdeněk Štybar, Jiří Ježek, Radomír Šimunek a Pavlína Vejvodová. Závod startuje v 11 hodin v německé Žitavě. První etapa povede přes Polsko do Liberce. U liberecké radnice bude od 13 hodin doprovodný program.
3: Druhá etapa startuje v sobotu v 8 hodin ráno od hotelu Imperial v ulici 1. máje. Povede přes Děčín a Petrovice až do Drážďan. Nedělní závěrečná etapa bude na území Německa. Její cíl bude v Saské Kamenici. Cyklisty čeká přes 500 kilometrů, na nichž budou muset celkem zvládnout víc než 6000 výškových metrů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Policie navrhla obžalovat bývalého soudce Romana Kafku z podvodu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej. Jestliže Kafku státní zastupitelství obžaluje, u soudu mu hrozí trest až 10 let vězení. Podle kriminalistů připravil podvodem desítky lidí o více než 20 milionů korun. Kafka aktuální vývoj nechtěl komentovat, protože se prý připravuje na jednání se státním zastupitelstvím o uzavření dohody o vině a trestu.
1: Počasí.
0: V Libereckém kraji nás dnes čeká zpočátku zataženo až oblačno. Odpoledne bude oblačnosti ubývat, na horách se výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty dnes vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách se budou teploty pohybovat mezi 11 až 14 stupni Celsia. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by měly být postupně většinou dobré. Biometeorologická předpověď je na jedničce, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Oprava plynovodu tam potrvá až do října. Jděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme dobré ráno a to ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Připomínáme také aktuální čas, tedy 4 minuty po 8 hodině a k tomu dnešní datum 11. září, teď tedy roku 2026. Ostatně dnešní datum bude také tématem v následujících 30 minutách ranního vysílání. Už za okamžik ale připomeneme víkendovou akci. V sobotu totiž začíná v Libereckém kraji týdenní festival Art Week. Jaký program nabídne, to se už za okamžik dozvíte v další reportáži našeho dobrého rána.

0: Jsme po 8 hodině slíbili pohled také trochu za kulturou a přeci jen i za módou. 11 minut po 8 hodině a můžeme nastínit, že v Liberci právě zítra začíná 10. ročník festivalu umění Art Week. Organizátoři pro návštěvníky připravili výstavy, přednášky, vernisáže i divadelní a hudební představení. Lidé uvidí například díla umělce Milana Mikuláštíka, také Olivie Benešové nebo Poliny Kačenkové. Festival zítra zahájí koncert slovenského interpreta Beného, a to ve 20 hodin v baru Papír.
1: Když člověk vstoupí do bývalé lesní vily rodiny Liebigů a později do Volkrova sanatoria a dětské psychiatrické léčebny, může vidět hlavní místnost v přízemí. Tady se nachází výstava Mileny Dopitové. Na co se zaměřila?
2: Představuje instalaci s názvem Cesta tvého jména.
3: Jana Bernardová je organizátorkou festivalu Art Week Liberec.
2: Je tady obrovská monumentální projekce, na které vidíme mořské sedimenty, řasy, které obývá moře. Jako další složky instalace jsou tři svěrací dětské kazajky. Instalace je doplněna o dětské židličky, stolečky, vlastně takové malé bobečky.
3: V lesní vile vystavuje taky umělec Milan Mikuláštík.
4: Já jsem sebou do Liberce přivezl kolekci jak starších, tak úplně nových věcí, které jsem vytvořil vysloveně pro tuto výstavu. Od rukou malovaného obrazu přes objekty, instalace a mělo by tady být i jedno video. Ty věci, které jsem přivezl, tak komentují třeba to, že to bylo zdravotní zařízení. To je takové téma, které já dlouhodobě se jim zabývám.
3: Dalším místem, které můžou lidé v době Art Weeku navštívit, je Centrum Linzerka.
2: Výstava se jmenuje Porušené signály antivideo art. Jsou to vlastně úplně nová díla Pavla Kopřivy, připravená i tady pro tu instalaci. Je tady vlastně linie černých televizí.
1: Na některých televizích jsou nápisy například A co teď? Nebo Naše kosti na hromadě dat.
2: Dále na výstavě vidíme dva satelity, které jsou propojené ostnatým drátem. To je opět ta spojka na nějakou nepovedenou komunikaci.
3: Další akce Art Weeku přibližuje Bernardová.
2: Umělec Jan Krtička připravil malou intervenci zvukovou do lesní vily, ale velká zvuková instalace je součástí výstavy Severní vítr nese barvy v Nisa Factory.
3: Přesný program lidé najdou na webu festivalu. Ten potrvá do pátku 18. září. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teploty dnes, tedy v pátek 11. září v Libereckém kraji 16 až 19 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni. Zpočátku bude zataženo až oblačno, odpoledne bude oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně můžou vyskytnout také slabé přehánky a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát?
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája?
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Po písni skupiny Mandraže se můžeme vrátit o čtvrt století nazpět. Masakr, apokalypsa, válečný čin. Před 25 lety totiž světová média takto informovala o teroristických útocích v New Yorku a Washingtonu. Islámští radikálové ze sítě Al-Qaida tehdy unesli 4 letadla. 2 z nich narazila do věží Světového obchodního centra, 3. do Pentagonu a 4. se zřítilo po souboji mezi teroristy a pasažéry v Pensylvánii. Při útocích zemřeli asi 3000 lidí a zraněných byly tisíce.
1: Nikdo nikdy nezapomene na 11. září.
2: 2 letadla narazila do budov Světového obchodního centra.
3: Tehdejší zpravodajkou Českého rozhlasu ve Spojených státech byla Olga Krupauerová.
4: Jsem vlastně došla asi tak 300 metrů k těm troskám, k tomu Ground Zero, kde jsem teda viděla, on to vypadalo jako nějaká zhroucená katedrála, ty trosky.
3: Útoky zasáhly samotné srdce Spojených států, vyprávěl ve vysílání Českého rozhlasu bývalý ministr zahraničí a v době útoků zvláštní zpravodaj komise pro lidská práva OSN probíval Jugoslávii Jiří Dienstbier.
5: To byl pocit horší než Pearl Harbor, protože v Pearl Harboru to přece jenom bylo daleko v Tichém oceánu a tady to bylo přímo v centru Manhattanu, takže si najednou začali uvědomit, že už nejsou ta Fortress America, ta pevnost za mořem, ale že můžou být kdykoliv napadnutelný.
3: Svět se po 11. září změnil.
6: And we stand together to win the war.
3: Letiště zpřísnila kontroly a Spojené státy vyhlásily válku terorismu. Islamistické komando vedl egyptský stavební inženýr Muhammad Atta, který při únosu letadla mluvil k pasažérům a spojil se i s řízením letového provozu. Audiozáznam po letech zveřejnila televize CNN.
7: Máme několik letadel. Buďte sticha a všechno bude v pořádku. Vracíme se na letiště. Nikdo ani hnout. Jestli se někdo pohne, tak může zranit sebe a poškodit letadlo.
3: Boj s terorismem odstartoval už v jednom z unesených letadel. Skupina pasažérů se zbouřila a zabránila islamistům v útoku na další cíle ve Washingtonu, pravděpodobně na Bílý dům nebo na Kapitol. Letoun se nakonec zřítil v Pensylvánii. Mezi oběťmi a těmi, kteří se postavili únoscům, byl i Todd Beamer. Popisoval ve vysílání americké televize jeho otec David.
8: Todd popsal operátorce na tísňové lince situaci, plán a požádal jí, aby vyřídila jeho rodině láskyplný vzkaz. Řekl jí, že zřejmě nepřežijí. Společně se pomodlili a poslední slova, která Líza slyšela, bylo: hoši, jste připraveni? Jdeme na to.
3: Tohle slovní spojení let's roll neboli jdeme na to se stalo symbolem amerického tažení proti terorismu. Námořníci dokonce tato slova vytvořili ze svých těl na palubě USS Bellwood. Američané v reakci na 11. září zahájili válku v Afghánistánu. O 10 let později v Pákistánu dopadly strůjce těchto útoků Usámu bin Ládina. Martin Balucha, Český rozhlas.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Vy jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Bylo 8:30.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Česko neplánuje dávat v roce 2035 na obranu 5% HDP. Ministryně financí Alena Schillerová z ANO řekla, že to je nereálné. Jde o závazek NATO, který mají plnit všechny členské země. V příštím roce Česko vydá na obranu 2% HDP. Jablonec nad Nisou chce zlepšit zabezpečení železničního přejezdu v Revoluční ulici. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové začal jednat se správou železnic o umístění závor. Aktuálně je na přejezdu pouze světelná signalizace a nehod na přejezdu přibývá. Až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřená silnice 3. třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Autobusy přes Čtveřín do Turnova, Českého Dubu nebo do Svijan jezdí podle výlukových jízdních řádů. A v Lipové ulici v Chrastavě na Liberecku přibyla nová oficiální parkovací místa. Jejich vyznačením radnice reagovala na opakované problémy s nelegálně zaparkovanými auty. Kromě vyznačených stání jsou v ulici také místa se zákazem zastavení. Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů porážkou. Francouzskému Lens podlehli v Edenu 2-3. Dnes nás čeká zpočátku zataženo až oblačno, odpoledne pak by oblačnost měla ubývat, na horách se výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září. Buďte opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové během pátečního ranního vysílání. To nám pokračuje i po 8:30, teď tedy v čase 8 hodin a 32 minut. My se za okamžik podíváme znovu na to, že práce strážníků je skutečně pestrá. Konkrétně tedy v krimi příběhu Miroslava Holubce budeme mít možnost nahlédnout pod rukou práce jabloneckých strážníků, kteří vyjížděli na pomoc dvěma ženám. Z jakého důvodu to bylo, to se za okamžik ve vysílání Českého rozhlasu Liberec dozvíte. We'll be right back.

0: Skupina Rangers a po nich také krimi příběh. Časy se mění krom jiného i v chování mužů k ženám. Zatímco galantní muži se dnes musí mít na pozoru, aby jejich jednání nebylo chápáno jako obtěžování, policisté mají v tomto směru o něco jednodušší úlohu. Pomáhat je přímo jejich povinností a náplní práce. Dva různé galantní krimi příběhy má pro nás připravené Miroslav Holubec.
1: Krimi příběhy.
2: Touha zachraňovat dámy v nesnázích může být pro někoho motivací, proč se dát k bezpečnostním složkám. Nejrůznějších akčních filmů na tohle téma nám televize nabízí doslova přehršle. Strážníci jablonecké městské policie by ale jistě potvrdili, že jejich skutečná služba je mnohem prozaičtější. Dva příklady za všechny. Nedávno na městskou policii zavolal řidič, kterého ve městě zastavila starší žena a požádala ho, jestli by jí mohl přiblížit k autobusovému nádraží. Řidič byl gentleman a ženě vyhověl. Jen mu přišlo divné, co tam žena bude dělat v tuhle hodinu. Bylo krátce po jedné v noci. Dispečer mu dal zapravdu a vyslal na místo hlídku. Ta trochu dezorientovanou ženu nalezla na chodníku poblíž nádraží. Vysvětlila strážníkům, že kdysi pracovala v sousedním Liberci a zatoužila se na místo svého někdejšího působiště podívat. Policisté ženu odvezli k ní domů a svěřili ji do rukou její sousedky, jelikož dceři, která o ní pečuje, se nedovolali. 1. září pak zachraňovali jinou dámu v nesnázích. Bylo 9:30 dopoledne a ona se nemohla dostat do svého domu. Alespoň to tvrdili sousedé, kteří na policii zavolali. Když strážníci dorazili na udanou adresu, skutečně tam našli ženu, která se dobývala do domu. Podle jistých indicí ale pojali podezření, které jim o něco později potvrdil test na alkohol. Ženě naměřili přes 3,5 promile. V 9:30 dopoledne. Zřejmě snídaně šampionů. Mezi námi div, že vůbec stála na nohou. A tak zavolali sanitku, aby dámu v nesnázích zachraňoval zase někdo jiný.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jen pár vteřin nás dělí od 8:45. My můžeme připomenout dnešní výhled na počasí. Zpočátku totiž očekáváme zataženo až oblačno. Odpoledne bude ale oblačnosti ubývat. Na horách se výjimečně můžou vyskytnout i slabé přeháňky. Nejvyšší denní teploty ale dnes mezi 16 až 19 stupni. Na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni Celsia. A biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. Přejeme dobré ráno a přejeme příjemný poslech ve společnosti Českého rozhlasu Liberec.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

S Věrou Špinarovou také možnost připomenutí písně Grand Hotel u tří strun, a to v 8 hodin a 51 minut, tedy v závěru pátečního dobrého rána, jak z toho je, myslím si, relativně vypovídající. Před námi je víkend, sobota a neděle, mě nezbývá v tomto směru nic jiného, než popřát hlavně užitý, pokud možno poklidný víkend, v případě, že to půjde, tak dočerpat také trochu sil před tím nadcházejícím týdnem, ale to bychom trochu předbíhali. Cesta k víkendu ještě pro někoho možná bude dlouhá, tak popřeju také příjemný poslech dopoledne pod ještědem, kterým vás tedy po 9. hodině bude provázet kolegyně Iveta Kalátová, a myslím si, opět bude na co se těšit. Tak nejen příjemný poslech, úspěšně zvládnutý pátek a potom samozřejmě pohodový víkend. Ten od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec s přáním příjemného poslechu přeje Martin Kolín.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Bylo 9 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kvůli opravám bude na 2 měsíce omezený průjezd po dálnici D10 u Turnova. Ralsko na Českolipsku vyhlásilo referendum k fotovoltaické elektrárně, jejíž výstavbu plánuje Liberecký kraj. Pohonné hmoty v Česku dál výrazně zdražují. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, odpoledne bude oblačnost ubývat, teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké dopoledne. Ředitelství silnic a dálnic pustí příští týden opravu úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Jde o poslední větší rekonstrukci, kterou v Libereckém kraji ještě letos udělá. Řidiče tam čekají 2 měsíce omezení. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta je oprava dálnice mezi Ohrazenicemi a Turnovem nezbytná.
2: Kde na 4 pruhu podle diagnostiky dožívá obrusná vrstva, dožívá i podloží a dlouhodobě tam bojujeme se zádržným systémem v podobě toho lanového svodidla, takže ponovu bude v obou strané betonové svodidlo.
1: Ralsko na Českolipsku vyhlásilo referendum k fotovoltaické elektrárně, kterou na bývalém vojenském letišti Hradčany plánuje postavit Liberecký kraj. Jako vedla ČTK, zastupitelstvo Ralska vyhlášení referenda schválilo už v červnu. Oznámení o jeho konání ale zveřejnilo město až tento týden. Referendum se uskuteční s komunálními volbami 9. a 10. října. Lidé budou moct odpovědět, jestli souhlasí s výstavbou elektrárny nebo jestli by měl v budoucnu být jakýkoliv podobný projekt plánovaný na území města předem schválený v místním referendu. Bez ohledu na výsledek hlasování, ale referendum kraj k ničemu zavázat nemůže. Závazné bude podle starosty Miloslava Tůmy z hnutí ANO jen pro město. Vybrané základní školy v Libereckém kraji se v příštím týdnu zapojí do celorepublikové výzvy pěšky do školy. Žáky a jejich rodiče má motivovat k tomu, aby do školy nejezdili auty. Cílem projektu je sklidnit dopravu v blízkosti škol a přimět děti k pohybu. Paliva v Česku dál výrazně zdražují. Benzín Natural 95 teď stojí nejvíc za poslední 4 roky. Podle společnosti CCS řidiči litr natankují za 44 korun a 22 haléřů. To je asi o 2 koruny víc, než tomu bylo před týdnem. Podobně zdražila i nafta, litr vyjde na 47 korun a 79 haléřů.
3: Vláda zatím regulaci cen paliv nechystá. Zakročí v případě, že bude zdražování rychlejší než v okolních státech, vysvětluje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO.
4: Není to o hranici cenové, jestli 49 nebo 51 korun. Je to o tom, že nesmí nastat situace, že v okolních zemích budou mít výrazně levnější ceny.
3: V evropském srovnání se Česko zatím drží kolem průměru. Podle analytika XTB Jiřího Tylečka ale ceny porostou dál.
5: Vidíme spíše negativní trendy na těch velkoobchodních trzích. To je něco, co by tady mělo být dalších několik měsíců.
3: Ze sousedních zemí jsou paliva nejdražší v Německu. Naopak nejmíň stojí v Polsku. Anna Millerová, Český rozhlas.
0: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás dnes čeká zataženo až oblačno, odpoledne bude oblačnosti ubývat, na horách se výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů, vítr bude vát slabý, proměnlivý a bio je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Jablonci nad Nisou je uzavřená komunikace na Mírovém náměstí mezi ulicí Komenského a Dolním náměstím. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Příjemné a dobře naladěné páteční dopoledne pod ještědem, tak to vám přeje krátce po 9. hodině Iveta Kalátová. Po zprávách Lenky Markové začíná dopoledne pod ještědem. No a máme tady řadu pozvánek, aby ne, víkend je téměř na spadnutí, a tak vás budeme zvát na Lípu muzika. Dnes nás čeká zahájení v divadle FX Schald, nebo vás také budeme zvát na Smržovské vinobraní. Také ale se vrátíme ke včerejšímu večeru, protože v Liberci se včera běžel druhý ročník charitativního běhu pro Světlušku a mezi běžci byl i náš reportér, takže o své dojmy se s vámi podělí po 9:30. Ale to jsme trošku předeběhli čas, protože v centru Liberce nad Nisou vznikne v blízké době nový moderní prostor, kde si lidé budou moci prohlédnout nebo i koupit výrobky sklářů. Kde ho najdeme, tak to si povíme už za chvíli. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: pokud máte rádi Karla Gotta, jakože ho máte určitě rádi, tak vám určitě zpříjemnil to dnešní páteční dopoledne se svou písničkou. Ve studiu Českého rozhlasu Liberec už se mnou sedí Kateřina Kubíčková, která má pro nás aktuální informace. Kateřina Kubíčková, která je v dobré formě, včera běžela pro Světlušku. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Jak se ti běželo?
1: No, bylo to krásné. Já musím říct, že mě překvapilo, kolik lidí dorazilo a byl to obrovský zážitek, protože když se celým tím veseckým areálem rozlilo to světlo, protože všichni měli čelovky a běželi dohromady, takže to byl takový obrovský tok světla, tak to bylo opravdu dechberoucí, takže moc krásný zážitek.
0: My se k této události ještě vrátíme v této hodině, ovšem my se teď podíváme do Jablonce nad Nisou, protože lidé v Jablonci nad Nisou si budou moct v budoucnu pořídit výrobky ze skla a bižuterie. Na novém místě v budově Eurocentra Magistrát vybuduje nový výstavní a prodejní prostor, přesune se do něj takzvaný křišťálový ráj a na posledním zasedání v tomto volebním období to schválili zastupitelé města. Kdyby měla být nová prodejna hotová a co všechno v ní lidé uvidí?
1: Tak zastupitelé na včerejším zasedání rozhodli o tom, že křišťálový ráj se v budoucnu přesune do Eurocentra. Vzniknout tam má nové centrum skla a bižuterie, své výrobky tam budou vystavovat a prodávat členové svazu výrobců skla a bižuterie. V nabídce by mělo být nejen sklo, ale taky perly nebo třeba vánoční ozdoby. Současně bude v křišťálovém ráji prostor na kreativní dílny, ty mají být třeba pro veřejnost nebo pro školy.
0: Křišťálový ráj už ale v Jablonci nad Nisou funguje. Je to tak?
1: Ano, aktuálně sídlí v Jungmanově ulici v bývalém domě nábytku. Ten ale bude muset do května 2027 opustit. Město se proto rozhodlo prodejnu přestěhovat do Eurocentra, které je nedaleko Státního muzea skla a bižuterie, a v centru Jablonce tak vznikne místo, kde budou mít lidé veškeré instituce pohromadě. I samotné Eurocentrum je totiž často využívané pro další akce spojené se sklem a bižuterií. Třeba přehlídka Křehká krása se v jeho prostorách taky odehrává.
0: Se sklem a bižuterií se taky pojí křišťálové údolí. Bude nějak s křišťálovým rájem propojené?
1: Ano, v novém centru bude informační místo pro návštěvníky křišťálového údolí. Podle jeho ředitele Jana Šmída jde o takový rozcestník, který financuje Liberecký kraj a lidé se v něm dozví, co je v okolí za místa spojená se sklem, bižuterií a už zmiňovanými vánočními ozdobami. Podobný stánek už je aktuálně v Novém Boru a do budoucna ho chce křišťálové údolí umístit taky do Kamenic Šenova nebo do Turnova.
0: Kdyby mělo být nové centrum hotové?
1: Aktuálně město pracuje na projektové přípravě. Úpravy prostorů Eurocentra by měly podle odhadů magistrátu stát zhruba 4 miliony korun. Peníze chce vyčlenit z rozpočtu na příští rok. Po dokončení rekonstrukce prostory pronajme svazu výrobců a skla a bižuterie. Nájemní smlouvu se svazem by mělo město uzavřít nejpozději do konce února 2028.
0: Tolik redaktorka Českého rozhlasu Liberec Kateřina Kubíčková, tak děkujeme a přejeme pěkný pátek, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Písnička, která se nikdy neoposlouchá, Kometa a Jarek Nohavica s Čechomorem. 9 hodin 23 minuty je tady s vámi páteční dopoledne pod Ještědem a protože máme pátek, přichází na řadu pochoutkový rok. Letošní rok je už 10. a u příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden. A už víte, že nedělají o nic sami, všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat jablkové tiramisu od Kamily Jelínkové z Čáslavy, tedy nejlepší recept roku 2025 podle posluchačů, cukrář Vojtěch Vrtiška. Patrik Rozehnal ho zastihl při práci a ptal se, jestli ty dorty s lékařskou tématikou peče pro obněkčení zkoušejících ve škole.
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
2: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
2: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
3: Vy už ale víte, že budeme dělat jablkové tiramisu a taky víte, že bude asi úplně jiné, než ho dělala ta soutěžící.
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil do moderní podoby.
2: Jak moc moderní?
1: Bude ve skleničce.
3: Ta jablečná náplň bude taky dost netradiční. A prý se to dokonce speciálně jmenuje kompoté. Jaký je rozdíl mezi kompotem a kompoté?
1: Kompot máme ten klasický ve skleničce. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
3: Vojta se vyřádil i při zdobení. Tu samotnou šlehačku se zakysanou smetanou tak jako provázkoval do skleničky, že to vypadalo jak skoro mozeček.
1: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva.
3: A tu chuť těch jablek byste tam skoro nehledali. Mám pocit, že to bylo až do citrusova.
1: Že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
2: Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
1: Určitě, moc máváme.
0: Nejen ona je určitě zvědavá, jak to jablkové tiramisu od Vojty Vrtišky bude vypadat. Postup přípravy vám prozradíme v neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Kamily Jelínkové z Čáslavy bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
4: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok.

plány, jak naložíte s nadcházejícím víkendem, tak pokud máte rádi víno a burčák, tak možná vaše cesty povedou na Moravu, třeba do Mikulova na Vinobraní. Ovšem, pokud se vám nechce takovou dálku, tak na Vinobraní můžete i na Smržov, do Smržovky. Areál u Vinotéky na rozhraní Občanské a Vřesové ulice ve Smržovce totiž přivítá už zítra o 12 hodin 13. ročník místního Vinobraní. Tak ochutnáte bílý i červený burčák, sudová lahvová vína a zapojit se také můžete do vinařské tomboly nebo dražby archivních lahví. Hudební doprovod zajistí skupina s nástroji a cymbálová muzika pana Eliáše. A také bych vás ráda pozvala na oslavy 300 let od vysvěcení kostela svatého Jana Křtitele ve Zdislavě. No a právě ty oslavy vyvrcholí v neděli 13. září v 16 hodin mariánskou mší, celebrovanou arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Bohoslužbu doprovodí liberecký sbor Cum Decore. No a dobrovolné vstupné bude věnované na opravy kostela. No a jubilejní 25. ročník festivalu Lípa muzika začíná právě dnes v divadle FX Šaldy v Liberci. Zahajovací večer bude patřit italské sopranistce Robertě Mameli a souboru Collegium Marianum. Na programu budou skladby Johanna Friedricha Fesche, George Friedricha Händla a Antonia Vivaldiho.

0: Pozdrav ze Slovenska od skupiny Elán ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak už podruhé se včera ve sportovním areálu v libereckém Vesci běžel charitativní běh pro Světlušku. Bylo to tam moc fajn. No a protože nadace Českého rozhlasu je dlouholetým partnerem Světlušky mezi více než 700 běžců, no ono to bylo více jak 700, bylo to nic málo přes 800 běžců. No a tam se objevilo i několik našich kolegů, mezi nimi i náš reportér Patrik Fischer, který pro vás celý běh zdokumentoval.
1: Běh pro Světlušku dlouhodobě zajišťuje nadační fond Českého rozhlasu a podrobnosti k běhu přidává jeho ředitel Jiří Váňa.
2: Já říkám, že to není přímo sportovní událost, ale že je to společenská událost a vlastně my tady máme i doprovodný program, kde si můžete vyzkoušet různé aktivity, třeba sportovní přizpůsobené lidem s handicapem, můžete se nechat namasírovat od nevědomého maséra nebo si nechat vyšetřit zrak. V podstatě všechno, co se vztahuje k tomu zrakovému postižení, si tady nějakým způsobem můžete vyzkoušet nebo se o tom dozvědět víc. Máme zkušenost, že jsou tady rodiny s malými dětmi, jsou tu lidi, kteří si zajdou obejít ten kratší okruh, jsou tu lidi z pejsky, nemusíte se vůbec bát, nejde primárně o ten sportovní výkon a o čas, jde o to podpořit dobrou věc. Kratší je 2 kilometry, další okruh je 6 kilometrů a co je dobré, můžete se rozhodnout přímo až na místě, respektive přímo při tom běhu, podle toho, jak se cítíte a vyberete si přímo na trati, jestli delší nebo kratší verzi.
1: Na trať se nevydám za Český rozhlas Liberec, jenom já, vydá se se mnou i kolegyně zpráva Lída Jiroutová, tak jak máš natrénováno, jak se těšíš, už víš, kolik poběžíš.
3: Tak já bych chtěla 6 kilometrů, ale uvidíme, jak to půjde. Jo. Natrénováno něco mám, něco málo, zkoušela jsem to. Tak doufám, že to klapne.
1: Tak do startu nám zbývá zhruba nějakých 10 minut a na pódiu zrovna začíná rozcvička.
4: 3, 2, 1, pojďme na to.
1: Odstartovali jsme, zatím po první zhruba půl minuce se to tak jako krásně běží, tak uvidíme, co po 2 kilometrech. Tak, na 6 kilometrů to nevydalo, trasa je přece jenom poměrně náročná. Opravdu hodně se tady běhá z kopce do kopce. Já už se blížím k cíli. A nejhorší je, že v cíli už na závodníky čeká i Iveta s Filipem a nenechají vás pořádně ani vydechnout a rovnou se vás ptají.
5: Reportéra Patrika Fischera, tak jak se ti běžilo?
1: Nebylo to tak strašný, jak jsem čekal. Teď teda potřebuji ještě trochu dodýchat. Těch kopců je tady opravdu hodně. Ještě zkusím vyspovídat tady někoho z běžců. Jak se vám běželo?
6: Bude takhle to zamrzne na ústech.
7: Nádherně, já běžím letos po druhý a bylo to super. Super atmosféra.
1: Vzhledem k tomu, kolik běžců se dnes sešlo, dá se předpokládat, že pokud okolnosti nebudou proti, sejdeme se tady ve Vesci zase za rok.
0: Ano, a to už bude třetí ročník nočního běhu pro Světlušku v Liberci, v libereckém areálu Vesec, kde je to opravdu z kopce do kopce a dokonce tento běh absolvovala budoucí maminka, která za 10 dnů už by měla mít první termín. Tak držíme palce, ať se všecko vydaří, no a za rok se opět budeme těšit.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Já kdysi s úsvitem ti říkal častokrát,

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: 11. září, pátek, svátek má Denisa. Tady je Petr Jungmann. Před 75 lety v roce 1951 prosvištěl vlak z Chebu do Aše nádražím v Aši a zastavil se až na německé straně v Selbu. Jedná se o jeden z nejslavnějších masových útěků na západ. Zajímavostí je, že většina ze 110 cestujících takzvaného vlaku svobody se za hranice dostala naprosto nečekaně a neplánovaně. 77 z nich se vrátilo do Československa. K nejhorším teroristickým útokům v dějinách došlo před 25 lety. 11. září 2001.
5: The important symbols of American power have been hit today by a series of devastating terrorist attacks.
4: Teroristé z organizace Al-Qaida unesenými letadly American Airlines narazili do dvojice mrakodrapů světového obchodního centra v New Yorku. Další unesené letadlo islamisté namířili do budovy Pentagonu v Washingtonu. Čtvrtý letoun se zřítil nedaleko Pittsburghu.
6: Today our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts.
4: O život přišlo 2996 lidí a přes 6000 bylo zraněno. Zpráva o útoku v New Yorku před 25 lety zcela zastínila jinou novinu, a to, že na autosalonu ve Frankfurtu nad Mohanem byl ve světové premiéře představen nový vůz Mladé Boleslavy, nejluxusnější škodovka zvaná Superb. Tehdy se ještě jmenoval Montro. Před 90 lety se narodil úžasný filmový Major Haluška. Rodák z Havlíčkova Brodu herec Pavel Landovský. První a dosud jediný český pilot Formule 1. Automobilový závodník Tomáš Enge má dneska kulatou 50. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Liberecký dopravní podnik pustí poprvé veřejnost do garáží autobusů. Jablonec nad Nisou chce na přejezd v Revoluční ulici umístit závory. Poslanci dnes jednají o novém cizineckém zákoně. Dnes bude zataženo až oblačno, odpoledne bude oblačnost ubývat a teploty v Libereckém kraji se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni. Zprávy připravuje Lenka Marková, hezké dopoledne. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou otevře veřejnosti své zázemí. Na zítřek připravil den otevřených dveří ve dvou svých areálech. Novinkou pro veřejnost bude například hala na opravy a generální revize autobusů městské dopravy, říká mluvčí dopravního podniku Martina Poršová.
3: Poprvé ukážeme program v autobusových garážích v Liberci ve Vilové ulici a historické tramvaje v Tatranské ulici v areálu vozovny a bude jezdit každou čtvrt hodinu speciální autobus. Autobus na trase Fignerova, nádraží, autobusové garáže a zase zpět.
1: Jablonec nad Nisou chce zlepšit zabezpečení železničního přejezdu v Revoluční ulici. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové začal jednat se správou železnic o umístění závor. Aktuálně je na přejezdu pouze světelná signalizace. Nehod na přejezdu přibývá, letos už se tam dvakrát střetl vlak s osobním autem. V dubnu se zranili 3 lidé, z toho jeden těžce. Druhá nehoda se stala na konci srpna, těžce se při ní zranily 2 ženy.
4: Městská policie v červnu umístila k přejezdu kameru. Podle mluvčí Fričové se díky ní ukázalo, že světelnou signalizaci lidé často nerespektují. Hned první večer strážníci řešili případ dětí, které přes přejezd nebezpečně jezdily na kole. Na začátku září zase místo na červenou projela dodávka. Přejezd je na trati mezi Jabloncem nad Nisou a Smrdžovkou. Ve Špičce tam projede vlak každých 10 minut. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Turnovská radnice zjišťuje od obyvatel jejich spokojenost s aktuální dostupností a kvalitou sociálních služeb v regionu. Město zveřejnilo na webu dotaz. Lidé tam můžou vyplnit své podněty, názory a zkušenosti. V dotazníkovém šetření radnice zjišťuje, jaké služby lidé nejčastěji využívají a jak jsou s nimi spokojeni. Můžou sdělit svůj názor například na jejich dostupnost, čekací lhůty, finanční náročnost a dostupnost informací o nich. Poslanci by dnes měli rozhodnout o novém cizineckém zákoně. Vládní návrh zákona o vstupu a pobytu cizinců čeká ve sněmovně závěrečné třetí čtení. Norma by měla zrychlit povolování a rušení pobytu cizinců v Česku. Pomoc k tomu má digitální informační systém. Zákon taky počítá s povinnou registrací občanů zemí Evropské unie, kteří v Česku pobývají déle než 90 dní. Teď je pro ně registrace dobrovolná. K zákonu nemá výhrady ani opozice.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji čekejte zataženo až oblačno, odpoledne bude oblačnosti ubývat, na horách se výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty v Libereckém kraji se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni, na horách mezi 11 až 14. Vítr bude vát slabý proměnlivý, rozptylové podmínky by většinou měly být dobré a bio je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice, objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Jsem moc ráda, že jste si nás naladili i dnes. V pátek 11. září pokračuje páteční dopoledne pod Ještědem. Zdraví vás Iveta Kalátová. Víte, že jeden z nejvýznamnějších brazilských prezidentů měl české kořeny. V Náhlovském muzeu vystěhovalectví do Brazílie se dozvíte více a navíc zítra si tam připomenou výročí jeho narození. Tak na stejném místě máme také regionálního stopaře Jaroslava Hořeního, se kterým se už za chvíli spojíme. A vrátíme se také k seriálu Týdne. ve kterém se věnujeme transplantacím. Super pocit, tak hodnotí darování krvetvorných buněk student Martin, který zachránil život muže kolem 40 let. Martina uslyšíte v reportáži, ve které se také dozvíte, jak se můžete nechat zapsat do registrů dárců. Tak jste tedy zváni a já už vám popřeji dobře naladěný celý den.

0: Dnes to bude poněkud překvapivé. Jednou ze zemí, kam Češi v historii poměrně ve velkém emigrovali, byla Brazílie. A jeden z nejvýznamnějších brazilských prezidentů, Juscelino Kubitschek, měl dokonce české kořeny. A právě jeho narozeniny si zítra připomenou v Muzeu vystěhovalectví do Brazílie a Muzeu horních vsí v Náhlově, kam se už teď vydal náš regionální stopař Jaroslav Hoření, kterého zdravíme do Náhlova. Dobré dopoledne.
1: Přeju krásné dobré dopoledne z Muzea vystěhovalectví do Brazílie a Muzea horních vsí se zakladatelem a ředitelem muzea Petrem Polakovičem. A než se vrhneme na vlastně prezidenta a jeho české kořeny, jak vůbec vzniklo tohle z toho muzeum tady v bývalé škole?
2: Tohleto muzeum vzniklo, že jsem našel naši rodinu, naše příbuzné v Brazílii. A nějak se to vyvíjelo a potom byla velký impuls výstava České stopy v Brazílii, kterou pan prezident Klaus na Pražském hradě organizoval v roce 2010. Na tom jsem se podílel jako kurátor a ty panely jsme vlastně byli základem muzea.
1: A tak se tedy zrodilo to Náhlovské muzeum, které je vlastně velkou připomínkou poněkud, možná řekl bych, opomíjeného vystěhovalectví, a to vystěhovalectví do Brazílie.
2: Ano, to vystěhovalectví vlastně bylo neznámý, protože převážná část těch vystěhovalců z toho 19. století, hlavně z toho našeho regionu, vlastně Libereckého kraje hlavně, byli čeští Němci a ty tam byli nějak tak zakamuflovaný v té skupině těch Němců jako takových, ale pak začali postupně v těch 90. letech odhalovat ten svůj původ, že vlastně jsou to Němci z Čech.
1: Podívejme se teďka na významného prezidenta brazilského, Juscelina Kubitschka, tedy prezidenta s českými kořeny. Ví se, odkud pocházel?
2: Bohužel se to neví. Vznikla asi taková podle mě fáma v 60. letech, když prezident Jotaka, který mu jako říká, Juscelino Kubitschek byl v prezidentském úřadu, tak vznikla fáma, že byl z Třeboně jeho předek. Předek byl vlastně pradědeček, aby jsme se ujasnili tu genealogickou linii. A jmenoval se Jan Nepomuk Kubitschek. A bohužel do dnešního dne se neprokázalo, odkud vlastně tenhle ten imigrant pocházel.
1: Takže ještě stále máte co bádat.
2: Mám to jako takový úplně životní poslání nebo úkol, teď jsem si to dal, protože on vlastně je pro nás ikonickým vystěhovalcem, ten Jan Nepomuk Kubitschek. Jo. V celých těch tisících, dá se říct, vystěhovalců, neříkám, že ostatní nedokázali nic nebo dokázali málo, ale vemte si, že přišel tam prostě nějaký Jan Nepomuk Kubitschek a ten dal ve svým pravnukovi prezidenta takovýhle velký země a ještě je na tom pozitivní takový, že ten prezident sám jako hrdě hlásil, všechno rád, to víme z jeho poznámek, měl rád, že jako ta rodina pochází z té republiky.
1: Pojďme se teďka ještě stručně podívat na průběh zítřejších oslav tady v muzeu v Náhlově.
2: Tak tradičně slavíme ty narozeniny Jotaka. Je to už přes 10 let, vždycky zveme nějakého hosta. Zítra je to jako oslava, takže je to se vším dortem a jak oslava má být s přípitkem. A jako host bude zítra pan ředitel Moravské zemské knihovny z Brna, pan Tomáš Kubitschek. A můj teď je takový nový nápad, je, když se nemůže pořád najít, odkud byl, že budeme zvát různý pány Kubíčky a třeba se někde najde, že třeba zrovna tenhle ten jsou příbuzný s panem prezidentem.
1: Tak to je naše pozvánka do Náhlova na zítřejší oslavy Juscelina Kubitschka, brazilského prezidenta, anebo se sem přijďte podívat i v jiné dny a dozvíte se víc o vystěhovalectví Čech do Brazílie.
0: To bylo hodně zajímavé povídání a hlavně v Náhlovském muzeu opravdu mají před sebou ještě velkou práci, velké bádání kolem jména Jana Nepomuka Kubitschka. Tak třeba se ještě najde nějaký vzdálený příbuzný. Náš regionální stopař Jaroslav Hoření, moc děkujeme za pozvánku a budeme se opět těšit. Naslyšenou.
1: Naslyšenou odpoledne ze Železného Brodu.
3: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase v dolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jak děkuje se Andělům, kapela, která působí na hudební scéně už hezkých pár let, tak doufám, že vám zpříjemnila to dnešní dopoledne. Nás čeká ještě poslední díl seriálu Týdne, ve kterém se věnujeme transplantacím. Zapsal se do registru krvetvorných buněk, daroval kostní dřeň a zachránil život. To je v kostce příběh 19-letého Martina, který letos odmaturoval na pražském gymnáziu. V registru dárců byl jenom krátce a už se našla shoda s člověkem, kterému šlo o život. Martin patří mezi 103 lidí, kteří loni v Česku darovali krvetvorné buňky. Ty jsou součástí kostní dřeně a využívají se na transplantaci při léčbě leukémie a dalších závažných poruch krvetvorby. Jak se zapsat do registru, uslyšíte v příštích minutách.
1: Mířím do pražského IKEMu, kde chci vstoupit do českého registru dárců krvetvorných buněk. Na webu darujživot.cz jsem si přečetla, že mi musí být od 18 do 40 let a musím být zdravá. Čeká mě dotazník a stěr z úst. Teď jsem přišla do darcovského centra, kde mě bude mít na starosti lékařka Jana Švarcová.
2: Dobrý den, pojďte dál. Tady máme naši odběrovou místnost. Posaďte se tady, vyplníme dotazník.
3: Příjmení, jméno, rodné číslo, váha, zdravotní pojišťovna, pokud vím, krevní skupina. Tak a teď je tady série otázek, jejich konkrétně 13. Infekční onemocnění, nemoci krve, vysoký krevní tlak, tuberkulóza, žloutenka.
2: Tak ještě vyndám občanský průkaz, protože se bude ověřovat moje totožnost. Takže z těch zdravotních věcí je všechno v pořádku. Přistoupíme teda k odběru vzorku stěrem z ústní sliznice.
3: Pomocí štětičky, bude to do dutiny ústní a jsou tam podmínky 30 minut před tím odběrem. Nepít, nekouřit, nejíst, nežvíkat žvíkačku.
2: Ano, nelíbat se. A štětičkou 10x tam a zpět pohybem.
3: Tam dávám tyčinku, vkládám ji do té štěrbiny. Zhruba 10x mám s tím i točit.
2: Můžete, je to jedno. Tam vyšmrdlejte. Takže to je všechno? To je pro vstupní vyšetření všechno. Přesně tak.
3: Já mám na vás ještě několik otázek. Jaká je šance, že budu vybraná k tomu darování? Že budu mít s tím člověkem, který potřebuje dárce, shodné ty takzvané HLA znaky?
2: Většinou se říká, že ta shoda nastane v 0,5% až 1%. Někoho voláme opravdu za pár měsíců do půl roku, někoho nezavoláme vůbec. Je to různé. Úplně největší šanci mají mladí muži. Mladí kluci jsou nejžádanější artikl.
3: Když zmiňujete mladého muže, já ze sociálních sítí registru vím, že se loni stal vhodným dárcem třeba 19-letý Martin. Pustím jeho reakci.
4: Bylo to v srpnu, když jsem byl právě zrovna na brigádě zahranictví, jsem byl právě na zahradách, pracoval. Vím, že bylo strašný vedro, byl jsem unavený a právě mi volal neznámý číslo, tak jsem byl jako, co se děje, ale právě byla to tady paní koordinátorka, mám pro vás skvělou zprávu, byl jste vybrán mezi pár na darování kostní dřeně, to je úplně super, takže potom jsme si tady dali s paní koordinátorkou sraz zde v IKEMu, byly nějaké ještě odběry krve, ještě proběhly, potom na to mi asi po 14 dní volali, že jsem teda byl vybrán jako ten hlavní, co bude darovat kostní dřeň. Jsem jako strašně rád, to je super pocit za mě.
3: To je Martin, který byl v českém registru, objevila se shoda s člověkem, který potřeboval transplantaci a Martin mu zachránil život, je to takhle jednoduché.
2: Je to takhle jednoduché, ano. Martin vlastně vstupoval pod vlivem příběhu Madlenky, který vlastně proběhl minulý rok. Tam se hlásilo vlastně spousta lidí do registru a řada z nich už byla vlastně takhle oslovená o nějakou další spolupráci a Martin to měl šanci dotáhnout opravdu až do konce. Je to mladý kluk, který měl před maturitou a stejně to prostě zvládnul zakomponovat do toho svýho a měli jsme z toho všichni radost.
1: V registru dárců krvetvorných buněk je člověk aktivně vedený do 55 let. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
0: Tak to byl poslední díl seriálu Týdne, který byl ve znamení velké naděje. Tak i příští týden se budeme věnovat našemu seriálu Týdne. Tentokrát to budou Jizersko-horské přehrady. V letošním roce si připomeneme výročí přehrad na takzvané Jizersko-horské kaskádě. Proč a kde se začaly přehrady stavět, zajímavosti liberecké přehrady, anebo třeba čím byla Harcovská přehrada při německo-české výstavě, nebo proč lidé protestovali proti stavbě Jablonecké přehrady a dozvíte se také, proč došlo k tragédii na Bílé Desné. Připomínáme si opět výročí područí protržené přehrady. To vše se probere příští týden v seriálu Týdne v pravidelném čase krátce před 10:30.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Možná, že i u vás už vysvětlo slunce dnes dopoledne, tak ráno to bylo spíše takové zatažené, tak to byl takový dobrý, je to takový dobrý příslib na nadcházející víkend. Tak, ale teď už se budeme věnovat ve vysílání Českého rozhlasu Liberec spotřebitelskému servisu. Vy se ptáte, jak reagovat, když vám přijde poškozené zboží a ptáte se na dvě varianty. Odpovídá jako vždy Josef Černý.
1: Pan František si objednal z e-shopu bateriový šroubovák, který ale přišel viditelně používaný a špinavý. Rád by věděl, jestli je výhodnější ho vrátit v 14-denní lhůtě anebo reklamovat. Pane posluchači, v případě, kdy zboží dojde poškozené, doporučuji ho reklamovat. V případě reklamace v prvních 12 měsících od převzetí, totiž platí domněnka, že zboží bylo vadné už při předání a opak musí prokázat prodávající.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát?
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Švédská skupina Ace of Base, to jsme si připomněli 90. léta, kdy byla tato písnička velkým hitem. Teď už nás čeká opět jeden z mnoha dílů receptů našich babiček. No a hlavní hrdinkou dalšího dílu bude černá brukev, žlutě kvetoucí bylina, kterou budeme znát spíše jako hořčici. Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření předají i recept na přípravu jemné hořčice.
1: Dnes si budeme v našem vyprávění o tom, co a jak hospodyně kuchtily před 100 a více lety, povídat o černé brukvi, tedy o hořčici. Důležité je to rostlině, protože jak praví staré české přísloví, život bez hořčice je jako láska bez polibků.
2: Brukev, tedy hořčice černá a bílá, jsou jednoleté byliny, které pochází původem ze Středomoří, odkud se přirozenou cestou roznesly po celém území Evropy, tedy kromě těch nejsevernějších částí. Druhotně byla rostlina dovezena do Asie, Ameriky a Austrálie. Už ve starověku se hořčice pěstovala na území dnešního Německa, Francie, Ruska a v dalších zemích, kde dodnes roste divoce.
1: Na území České republiky se dříve pěstovala ve velkém. Bohužel dnes se tu už nespracovává a v přírodě ji najdeme jen jako divoce rostoucí plevel. Jednoleté byliny dorůstají do výšky až 2 metrů. Kvetou žlutě a jejich hroznovité květenství se na konci srpna a v průběhu září mění na plody, uvnitř kterých je několik kulatých semínek. Z hořčičních semen, usušených, hrubě či jemně umletých, se jednoduchým způsobem vyráběla hořčice. Odedávna se používala nejen v kuchyni k uzeninám i k vařenému masu, do omáček a do salátu. Staršího data je ale její využití jako léčivého prostředku. Už Hippokrates doporučoval hořčici, kterou nazýval žhnoucí mošt, jako lék. U nás babky kořenářky zábaly nebo nápoje připravené ze semínek hořčice doporučovaly na uvolnění svalů, na bolavé klouby, špatnou funkci střev a líný žlučník. Obklady z hořčičného semínka léčily kašel a záněty dýchacích cest i bolesti v krku.
2: My se dnes léčit nebudeme, ale recept na hořčici z pražské kuchařky z roku 1873 přidáme. Hořčice jemná.
1: Dej do hrnku 1 cibuli na kolečka nakrájenou, 2 stroužky česneku, 4 bobkové listy, nalej na to 2 žejdlíky vinného octa, dobře to přiklop a nech to do 2. dne státi, přistav pak ohni a nech to několikrát var přejíti. Utluč zatím v moždíři 8 lotů, to je 12 deka hořčičného zrní, prosej je skrze husté síto do kutanu a nalej naň předsezený vařící ocet, přičemž musíš neustále míchat, aby se molky nedělaly. Přimíchej k tomu 10 lotů, teda 16 deka tlučeného cukru, několik utlučených hřebíčků, půl žičky utlučené prosáté z kořice a míchej tím, až to úplně vychladne. Kdyby to bylo tuze husté, přidej k tomu svařeného octa. Nalej to pak do sklenic, obvaž to navlhčeným měchýřem a uschovej v chladné místě. Za 3 neděle můžeš ji upotřebit.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Hezký název, zajímavý název, příjemné písničky, Hlavolam, skupina Činasky. V dopolední pod ještědem 4 minuty před 11. hodinou už se také těšíte na dnešního hosta, já moc. Protože naším dnešním hostem po 11. hodině bude herečka divadla FX Šaldy a také i režisérka Kateřinského sousedského divadla Markéta Talerová. Je toho hodně, co pojí Markétu Talerovou k divadlu, nejenom k tomu profesionálnímu, ale i k tomu amatérskému. I o tom si budeme povídat a také se dozvíme, v jakých rolích ji uvidíme teď v nové sezóně v divadle FX Šaldy. Tak se nechte pozvat a já už vám popřeji hezký poslech.

0: Banka. Skrásna zdravá svačina.
1: Bylo 11 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V Libereckém kraji podle statistiků v prvním pololetí ubylo obyvatel. Ralsko na Českolipsku vyhlásilo referendum k fotovoltaické elektrárně. Koncert v Libereckém divadle dnes zahájí mezinárodní festival Lípa muzika. Dnes nás čeká zataženo až oblačno, odpoledne bude oblačnosti ubývat a teploty 16 až 19 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Počet obyvatel Libereckého kraje v letošním prvním pololetí klesl. Na konci června jich bylo celkem 447,183. Je to tedy o 1427 lidí méně než na začátku roku. Dnes to zveřejnil Český statistický úřad. V České republice žilo ke konci června 10 milionů 904 tisíc lidí.
3: Ve všech okresech kraje zemřelo v první polovině roku více lidí, než se narodilo. Zemřelo více než 2400 lidí, nejčastěji ve věku 70 až 79 let. Dětí na svět přišlo 1376, více než polovina mimo manželství. Z kraje se odstěhovalo více lidí, než se přistěhovalo. Z Libereckého kraje Anna Podhorná, Český rozhlas.
1: Ralsko na Českolipsku vyhlásilo referendum k fotovoltaické elektrárně, kterou na bývalém vojenském letišti Hradčany plánuje postavit Liberecký kraj. Jak uvedla ČTK, zastupitelstvo Ralska vyhlášení referenda schválilo už v červnu. Oznámení o jeho konání ale zveřejnilo město až tento týden. Referendum se uskuteční s komunálními volbami, tedy 9. až 10. října. Lidé budou moct odpovědět, jestli souhlasí s výstavbou elektrárny, nebo jestli by měl být budoucnu jakýkoliv podobný projekt plánovaný na území města předem schválený v místním referendu. Bez ohledu na výsledek hlasování ale referendum kraj k ničemu zavázat nemůže. Závazné bude podle starosty Miloslava Tůmy z hnutí ANO jen pro město. Dnes začíná 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. V 19 hodin ho zahájí koncert v Libereckém divadle Effect Sheldy. Zaspívá italská sopranistka Roberta Mameli. Festival přináší klasickou i duchovní hudbu do regionu severních Čech a blízkého saského příhraničí. Tématem letošního ročníku je žena.
4: Festival přinese od půlky září do začátku listopadu několik hudebních akcí. Lidé můžou navštívit třeba koncert Marie Putnerové v Lemberku, klavírní představení Terezie Fialové v České Lípě, cymbálový koncert Zuzany Lapčíkové v Zákupech nebo hudebně dramatické dílo La Ramu v Turnově. Program lidé najdou na webu festivalu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
1: Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vznikne od ledna nový ústav archeologie, ústav asijských studií a také společné pracoviště pro muzikologii, divadelní a filmová studia. Rozhodl o tom akademický senát, který schválil 3 ze 4 navrhovaných změn. Nepodpořil sloučení katedry pedagogiky s katedrou andragogiky a personální řízení.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás čeká zataženo až oblačno, odpoledne by oblačnost měla ubývat. Na horách se výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky, teploty 16 až 19, na horách 11 až 14 stupňů. Vítr bude vát slabý proměnlivý, rozptylové podmínky by během dne většinou měly být dobré a bio je dnes na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Až do konce října čeká řidiči dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Teď už máme 4 minuty po 11. hodině, pokračuje páteční dopoledne pod Ještědem. Jsem moc ráda, že jste přitom. Zdraví vás Iveta Kalátová. Za chvíli už se pozdravíme s Markétou Talerovou, herečkou divadla FX Sheldy v Liberci. Věřte, nevěřte, Markéta Talerová nastoupila do tohoto divadla v roce 1986. To znamená, že bude slavit 40 let v tomto divadle. No a krom toho ještě vede zajímavé kateřinské sousedské divadlo a v neděli dokonce vás bude zvát
5: nebo na neděli vás bude zvát na derniéru tří mušketýrů do libereckých Kateřinek. Je toho hodně, co probereme už za chvíli, tak si to nenechte ujít a já už vám popřeji pěkný poslech.

0: Já nemám strach, zpívala Hana Zagorová ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Tak v tomto čase vítáme hosty, ani dnešek není výjimkou. Dnešním hostem je herečka divadla FX Šaldy Markéta Talerová. Dobré dopoledne, zdravím tě.
1: Dobré dopoledne.
0: Známe se už řadu let pro toto tykání. A milí posluchači, pokud si myslíte, že v průběhu písničky jsme se bavili o divadle, tak jsme se nebavili o divadle, bavili jsme se o ovcích a o hospodářství a o sušení sena. Pořád máte hospodářství?
1: No, hospodářství to je takový vlastně jako moc hrdej název, ale kolem na louce běhají tři ovce a dva psy a nějaký slepice a kočka a tak.
0: No.
1: A 10 kanárů, ale ty jsou zavřený.
0: Ale vím, že pleteš ponožky pořád ještě, tu vlnu z oveček pořád zpracováváš a pořád to jede?
1: Pořád. Vlastně já jsem si vyšlechtila takový ovce, který mají hrozně jako měkkou vlnu a protože ne každá vlna je dobrá na nošení, ono to kouše nebo lidi to nemají rádi, ale ta moje vlna nekouše. A teď jsem si pořídila tkalcovský stav, takže víc než, že bych pletla ponožky, tak víc tkám na tkalcovským stavu.
0: No, já si vždycky představuji, jak si takhle otřeš ruce do té zástěry, převlíkneš se a jedeš dolů z Kateřinek do divadla a za chvilečku jsi na jevišti.
1: No, je to, no, já vždycky říkám, že se musím deratizovat, protože opravdu takhle v té přírodě přesně otřu ruce po zástěru a prostě když člověk je venku, tak je takový trochu odhnoje. No.
0: Ale je to asi, myslím si, taková příjemná změna.
1: To je nádherný. Já mám moc ráda, když mě pak potkají lidi v divadle a mám na sobě ty vysoký kramfleky a jsem učesaná, namalovaná a oni se vždycky hrozně smějou, jakože no takhle máš chodit tam u nás na louce.
0: No, my se teď vrátíme na tvůj začátek, protože ono opravdu to hodně moc rychle utíká. Ty jsi v divadle FX Šaldy, bude to už 40 let.
1: No, už to je 40
0: nebo
1: let.
0: Už to
1: v lednu
0: je?
1: Už to bylo 40
0: let. Už to bylo
1: let.
0: 40 let. 680.
1: V lednu 86. No.
0: Páni, tak musíme říci, ty jsi učinková ve slavném Kýnově dětském sboru, taky jsi vystupovala v Národním divadle. No,
1: no a to já tak vždycky říkám, že já jsem začínala na Národním.
0: No, a kdo to má? No, a vystudovala si herectví na hudebně dramatickém oddělení Státní konzervatoře Praha, kde si absolvovala tedy v 86. roce a pak šup hup rovnou do Liberce. Proč zrovna do Liberce?
1: Já jsem nikdy v životě v Liberci předtím nebyla. Byla jsem v Krištofově údolí jednou na chalupě jedný, ale ani jsem nikdy neviděla divadlo, jaký se tu hraje. Ale tehdy v tom lednu nebo v prosinci přišli na konzervatoř tady z libereckého divadla se zeptat, jestli někdo nechce jít do Liberce do divadla. A já jsem měla hroznou hrůzu, že budu muset někde žádat o angažma. Já to hrozně neumím, takový to jako zaklepat a psát dopisy, dobrý den. A bála jsem se, nás bylo hrozně moc v ročníku, 24 herců vystudovaných najednou. Já jsem se strašně bála, že jako se nikam nedostanu. A všichni ostatní ještě doufali, že se dostanou do Prahy nebo do nějakého lepšího angažma. A já jsem prostě zvedla ruku, že já teda jo.
0: A nelituješ toho vůbec?
1: Vůbec ne. A musím říct, že já jsem toho nikdy nelitovala, ale prvních třeba 10 let jsem se strašně toužila dostat do Prahy nebo někam jinam, protože ten Liberec byl takový samý hory a já neumím lyžovat, že jo, tak co já tady. A pak jsem teda do té Prahy na chviličku odešla a pak už jsem se úplně dobrovolně a strašně ráda vrátila a teď to je prostě, já jsem Liberečanda už, no.

0: No, samozřejmě, že ano. Ovšem, ty jsi se odskočila na 3 roky do divadla pod Palmovkou.
1: Ano, ano. To byla vlastně moc hezká éra, kdy tam režíroval a vedl to divadlo režisér Kracik. A v té době to bylo takové divadlo v Praze jako na vrcholu. No.
0: A co tě potom přimělo vrátit se zpátky? Zastesklo se ti? A nebo to bylo spíše z osobních důvodů?
1: No, mně se vlastně nelíbil ten život v Praze. Ačkoliv jsem 20 let byla Pražačka, žila jsem v Praze, tak jsem se tam vrátila a najednou to byla jiná Praha, než jsem ji já znala. My jsme chodili svačit na Karlův most ze školy a po revoluci prostě se to celý změnilo. A pak se mi zastesklo i po tom způsobu dělání divadla na oblasti. A pak se mi, já jsem měla tehdy malé děti a když jsem je vedla do školky a vedla jsem je za ruku, já jsem neslyšela, co říkají, protože tam byl strašný rachot. A já jsem říkala, to já vlastně nechci. A jednou jsem jela za svojí sestrou, která žije na samotě, a ona říkala, máme holuby. A mě jeden ten holub přistál na ruce. A já si ten okamžik úplně přesně pamatuju, když jsem si v hlavě mě najednou zaznělo, co v té Praze děláš?
0: A to rozhodlo.
1: Ano.
0: Hostem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec je dnes herečka divadla FX Šaldy Markéta Tellerová.

0: Louis Buñuel, známý režisér, to byla pocta od Zuzany Michnové s Louisem. Noveda, filmová tvorba také neminula našeho dnešního hosta, kterým je herečka divadla FX Šaldy Markéta Talerová. Markéto, vždyť ty jsi také stála před kamerou a bylo to ještě v tvém hodně raném mládí. Bylo to ve filmu Sonáta pro zrsku, rok 1980, a já jsem viděla tvoji fotku. Byla jsi roztomilá.
1: Ano, to bylo ještě vlastně před nástupem na konzervatoř. To ještě bylo jako na základní škole. Díky tomu jsem třeba vůbec neuměla chemii a fyziku, protože jsem točila a pak jsem to musela tahákama.
0: No, to se nedá nic dělat, ale ty jsi se také objevila jako konzervatoristka, nejprve to byla Zaoralová ve snímku Zelená léta, 85. rok. No, a potom také učitelka Hečková ve filmu Experiment Eva, 1985.
1: To je pěkný, to už si ani nepamatuju.
0: No, vidíš to. Ale co si budeš pamatovat i naši posluchači? Malý pitaval z Velkého města.
1: To jo, to si pamatuju, ale vlastně spíš díky tomu, že tím, jak ještě občas běží v televizi, ano. Tak vždycky mi někdo napíše, že mě tam poznal, nebo je, ty jsi tam byla, tak se mi to tak jako pořád ještě připomíná.
0: A chlapci a chlapy.
1: A chlapci a chlapy taky, a to bylo, já jsem tehdy chodila s jedním z těch chlapců a chlapů, takže jsme tak jako se dostali k tomu natáčení, že jsem tam za ním asi jezdila a tak mě taky nějakou roličku tam dali.
0: S Janem Potměšilem jsi taky zahrála.
1: No, to bylo moc krásný, to se jmenovalo Stopy ve skle. A tam jsem měla veliký zážitek, protože to se točilo na pražském sídlišti a já jsem byla přepadená na tom pražském sídlišti a točilo se to tak, že ty kamery byly vlastně jako skovaný a uprostřed paneláku mě fakt ty kluci jako přepadly a já jsem doopravdy křičela. A mě nikdo nepřišel pomoct. A to by pro mě byl tehdy velký zážitek, že vlastně jako se tohle může stát.
0: Bylo to opravdu jako doopravdy. Bylo
1: jako
0: to
1: doopravdy, jako no, ty lidi nevěděli, že se to natáčí a nikdo mi nepřišel na pomoc.
0: No a nepřišla si tedy na chuť hrát před kamerou, protože teď už dáváš hodně přednost divadlu.
1: Ale tak to je, kdyby přišla nějaká příležitost, jako že by přišli za mnou a říkali, paní Talerová, my vás chceme jenom a jenom vás, tak já bych moc ráda šla. Ale já strašně nerada chodím na konkurzy. Dokonce oni nás občas obvolají, ať přijdeme na, teď se tomu říká casting, a teď, že jako jedině mě potřebujou a přijdete do té místnosti a tam sedí 40 úplně stejných Talerových. Tam sedějí úplně identický lidi. A mně už se párkrát stalo, že já jsem se v tu chvíli otočila a odešla, ale ne z nějaký píchy. Já se tam vlastně prostě jako stydím jít. Nebo je mi to nepříjemný hrozně. Takže už na ty castingy nejezdím a nikdo za mnou jako za přímo Talerovou nepřišel, tak holt nejsem ve filmu.
0: No tak třeba nás teď poslouchá nějaký renomovaný režisér a řekne si, no to je temperament.
1: To je, ano.
0: Ale ještě ty castingy, tam to chodí tak, že tam přijdete, oni vám řeknou, teď si představte tohle, teď znázorněte, řekněte
1: to nějakým. Jo, nebo dostaneme nějaký kousek textu, který se jako máme naučit a to se tam zahraje. A pak taková ta potupa je, držíte před sebou číslíčko a říkáte dobrý den, já jsem Markéta Talerová, hrají v divadle FX Šaldy. To je jak ve vězení, takový trošku.
0: Ukažte se nám ještě z profilu.
1: Ještě z profilu.
0: Ano, ano.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat náhlému hubnutí a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: V dopoledni pod ještědem ve vysílání Českého rozhlasu Liberec i nadále povídáme s herečkou divadla FX Šaldy, s Markétou Talerovou. Já se ještě vrátím o rok nazpátek, protože, já to musím říct, protože ty jsi dostala medaili za přínos v oblasti umění. Tak blahopřeju a také to byl tvůj kolega liberecký rodák Oldřich Kaiser.
1: Ano, no, děkuju.
0: Dívali jsme se teď zrovna na fotku, sluší vám to tam.
1: Jo,
0: Oldřich
1: jo.
0: Kaiser, toho máme také moc rádi. Pobavili jste se trochu spolu?
1: Ani moc ne. On tam měl svoje přátelé a já jsem tam, za mnou tam přišli všichni lidi z divadla, to bylo moc krásné. Mě udělali takové překvapení, zpívali mi písničku, takže já jsem si zase povídala s těma svýma. A jak my nemáme s panem Kaiserem vlastně žádný společný zážitky, nebo já mám veliký životní zážitek s ním, ale pro něj to
0: takový
1: nic nebylo, takže neměl moc si co se mnou povídat.
0: No, ale musím také připomenout, protože ty jsi získala nejprestižnější herecké ocenění v Čechách, cenu Thálie v muzikálovém žánru za stvárnění titulní role ve hře Dnes večer Lola Blau. Na to také vzpomínáš určitě dobře.
1: Jo,
0: tedy hlavně i taky na to představení, i na to ocenění.
1: Jo, to představení já jsem měla moc ráda, protože já moc ráda zpívám a takže tam bylo 20 písniček, to je sen prostě, tak to bylo, to jsem měla vlastně moc ráda a to ocenění samozřejmě taky, ale já vlastně víc než na to ocenění vzpomínám hrozně ráda na to, když prvně mi řekli, že jsem nominovaná a ono to funguje tak, že vám to řeknou, jako to nesmíte nikde na veřejnosti říkat, takže to víte jenom vy, abyste si zablokovala termín a tak. A já se pamatuju, jak jsem chodila a říkám si, to nikdo neví, já se s nikým jako o tom nemusím povídat nebo přijímat jako nějaký gratulace, ale bylo to pro mě jako hrozně povznášející, že jsem se dostala někam jako, že se to povedlo.
0: Že se to povedlo, ale taky bylo za co, protože to je moc krásné představení. Ty jsi také byla v nejužší nominaci za svou Irenu v Ibsenově dramatu Když mi mrtví procitneme, režie Ivana Raimonta z roku 2004.
1: No to, a to vlastně ten zážitek, o kterém mluvím, že jsem to věděla jenom já, patřil k této první nominaci, protože to bylo tak jako vlastně hrozně nečekaný. Jednak Thálie byla ještě tehdy jako mladý v ocenění, takže na tu oblast tolik nedocházela. Mm. Tak teď už v Libereckém divadle je Thálií spousta.
0: No, to je také dobře. Tak, ale teď, kde tě uvidíme, já už se na to moc těším, protože to bude Cirkus Humberto, bude mít už za chvilku premiéru.
1: To bude, ale tam mě nechtěli. Já jsem nabízela, že bych v Cirkusu Humberto mohla dělat žirafu.
0: Aha.
1: Tak
0: jo.
1: To nechtěli, že tam mají jiný zvířátka. Ale musím říct, že to, co se teď v divadle, protože premiéra už je za týden, a takže tam už začnou za chvilku generálky, takže jsou toho všichni plný a povídají o tom a objevují se tam zvláštní rekvizity, takový artistický. No. Tak já si myslím, že to bude krásná podívaná. No.
0: No, ale můžeme tě vidět v Rozbitém zrcadle.
1: To ano, to byla vlastně jedna z posledních premiér, nebo loňských premiér, tak to je taky potěcha velká, protože detektivka, na to lidi rádi chodí a ještě já tam hraju slavnou herečku a obdivovanou a všichni říkají, že jsem nejlepší a nejkrásnější, teda v té hře. tak to je hezký.
0: No a také ducharská komedie Mezi nebem a zemí, tak to je nádhera.
1: Na tu taky moc zvu všechny, protože tu hrajeme opravdu obzvlášť rádi, i když to je docela těžká profese, protože to je taková komedie, kdy se ty lidi navzájem nevidí, protože někdo je duch, někdo je člověk. Mm-hmm. A takže se to musí všechny ty repliky do sebe zapadat a na někoho se smíte koukat, na někoho nesmíte. A my jsme to vlastně, myslím, dost poctivě a hezky naskoušeli.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Ano, nelez mi do mé osobní zóny, zpíval Pokáč. No, ale u herců to prostě neplatí, protože tam herci po sobě sahají. Markéta Talerová, herečka divadla Efix Šaldy v Liberci, se tomu směje. No, je to jasné.
2: No, je to tak.
1: Jaký to je, když třeba dostaneš roli, ve které se s někým musíš políbit, obejmout, hodně intimní?
2: Ale to kdysi dávno mě to rozhazovalo a byla jsem celá z toho nesvá, ale teď už jednak taky mám věk, kdy už mi takových moc nedávají, že bych se s někým líbala, ale teď třeba zrovna vlastně jako slavná herečka v Rozbitém zrcadle mám mladého manžela.
1: Krásný,
2: to krásný. Tak to kdo by nechtěl.
1: Tak líbáte se třeba i v sousedském kateřinském divadle, protože teď už Oslým ústkem jsme přešli do tohoto zajímavého divadelního souboru. Je tam mezi vámi moc hezky. Byla jsem tam párkrát a je to moc fajn. Ráda na to vzpomínám.
2: Ne, tak tam jsme takový, já si myslím, že tohle se dá dělat akorát v profesionálním divadle. V ochotnickém se musí trošku ubrat a taky brát ohledy na sousedský vztahy, že jo?
1: Ano.
2: Je s kým manžel, kdo s kým kamarádí, kdo s kým nekamarádí, to se musí opatrně.
1: Přesně tak. Můžeme ještě k takovým malým prvopočátkům. Pamatuju si na první představení Lucerna od Jiráska.
2: To bylo vlastně už před 16 lety.
1: To už je taková doba.
2: To je taková doba, ale vlastně úplně první představení, které jsme udělali, bylo o Vánocích před Lucernou, kdy mě tam sousedi prostě, my jsme se přistěhovali do Kateřinek a jedna sousedka mě pozvala na mochito, že v létě, a pozvala na mochito, že jí narostla máta. A jsem říkala, no tak dobře, narostla máta, jdu na mochito, proč ne? A ona měla už ten záměr, a tak mě tam vlastně ukecala, jestli bych s nima nedělala divadlo. A tak já jsem říkala, no tak to zkusíme, a zkusili jsme to na vánoční hře vlastně na Štědrý den. A to pak byla taky tradice, kdy jsme vlastně asi 10 let až do covidu jsme vlastně na Vánoce vždycky dělali vánoční hru. Tak to byla úplně jakoby první, ale pak v létě velký představení byla první tahle Lucerna. A myslím, že to bylo veliký překvapení jak pro obyvatele Kateřinek nebo Liberce, kteří tam přišli, tak pro ty herce samotní, že jsme to jako dokázali.
1: No, pokaždé to bylo nesmírně, nesmírně takové, jak bych to řekla, originálně i pojaté, třeba Sen noci kateřinské. To
2: ano,
1: byl
2: ano.
1: Krvavý román.
2: Krvavý román. Letos vlastně jsme se pustili do Třech mušketýrů. No, já myslím, že na tom vlastně je moc krásný to, že se k tomu vždycky postavíme trochu tak jako nezávazně, že to vždycky trošičku někam posuneme nebo to prostě uděláme tak, jak to děláme my ochotníci.
1: No a pamatuju si ještě na Rychlé šípy.
2: Ano, Rychlé šípy taky jsme stvárnili. A pak jsme jednou o svatým Františkovi, protože jsme sebrali jsme peníze a nechali jsme ulít zvon svatýho Františka a postavili jsme tam u nás v Kateřinkách takovou zvoničku, kapličku, kam jsme ten zvon pověsili a k té příležitosti jsme taky udělali představení o životu svatýho Františka, ale taky velmi nevázaně.
1: Tak a teď ještě pozvánka tedy na nedělní, je to Derniéra Tří mušketýrů.
2: Ano, my už máme takovou tradici, že máme vždycky před prázdninama premiéru a po prázdninách Derniéru. A mezi tím nic. Takže kdo by chtěl vidět druhé představení, to znamená Derniéru, tak v neděli budeme ve 16:00 na Martinský stěně hrát Tři mušketýry. Taky moc krásnou úpravu, kterou nám autoři dovolili hrát.
1: Je, a budou to mušketýrky nebo mušketýři? Tak to zatím necháme zahalené.
2: No ne, to my to velmi rádi prozradíme. Jasně, u nás to hrajou ženský.
1: No jak jinak, Cimrmani mají chlapy.
2: Ano, a my máme víc ženských, ale musím říct, že tentokrát při zkoušení nám pak chyběly chlapy.
1: Aha.
2: Že jako jsme si říkali, no tak co tadyhle kdo, tak nějaká ženská by mohla hrát. To a pak už jsme neměli královnu, pak to takže my jsme, mušketýři jsou ženský a pak už je to pomíchaný.
1: No, my se o tom všem můžeme přesvědčit už tady tuto neděli v 16:00 tady na Martinské stěně v libereckých Kateřinkách. Naším dnešním hostem Českého rozhlasu Liberec byla herečka divadla Efix Šaldy Markéta Talerová. Moc díky za tvůj čas, za hezké vyprávění a tvůj, ať se to vydaří v neděli.
2: Čertěvem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pondělní host Českého rozhlasu Liberec po 11. hodině bude na pěst, ale ne doslova a do písmene, i když jak se to vezme, protože v liberecké Home Credit aréně se totiž sejde špička evropského MMA, tedy smíšených bojových umění. No a jedním ze zápasníků bude i liberecký borec, adept na zápas o titul Josef Štumer. Tak se máme rozhodně na co těšit v pondělí po 11. hodině.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: České rady.
1: Mango je vynikající tropické ovoce s nezaměnitelnou sladkou a aromatickou chutí. Z našich obchodů si většinou domů přineseme nezralé plody. Jak je tedy skladovat, aby dozrály a nezačaly brzy hnít? Aby si mango uchovalo svoji chuť a vůni, skladujte ho při pokojové teplotě, nejlépe odděleně od ostatních aromatických potravin. Nikdy ho nedávejte do lednice, nízké teploty mangu nesvědčí. Pokud chcete zrání uspíšit, dejte ho spolu s jablkem nebo banánem na jeden den do papírového sáčku. Ostatně i na mangovníku se plody před dozráním ručně balí do novinového papíru, což je ochrana před naklovnutím ptáky nebo poškozením hmyzem. Vyzkoušet můžete i trik z indické kuchyně, kde je mango super oblíbená potravina. Nedozrálé plody tam celé zasypávají neuvařenou rýží. Stačí ponechat je takto 6 hodin. Mango je skvělou zásobárnou vitamínu C. 200 gramů čerstvého manga obsahuje doporučenou denní dávku tohoto života budiče.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Máme pátek 11. září a 90. by dnes slavil vynikající herec Pavel Landovský. Ten se v 60. letech podílel na zlaté éře pražského činoherního klubu a hrál také v řadě výborných filmů té doby. Uveďme třeba kunderovskou adaptaci Já, truchlivý bůh, nebo satirické komedie Svatba jako řemen, či Utrpení mladého boháčka. Za normalizace byl ale vyhozený z divadla a po podpisu Charty 77 emigroval. Vrátil se až po pádu komunistického režimu a začátkem 90. let zazářil ve filmu Černí baroni jako major Haluška, řečený Terasky. V té době také hrál na scéně činoherního klubu s Josefem Abrahamem v Havlově jednoaktovce Audience. Abraham hraje spisovatele Vaňka, který musí pracovat v pivovaru, protože tam prý nemůže škodit socialismu. Jeho nadřízený starý Sládek v podání Pavla Landovského má o něm podávat hlášení STB. A tak požádá Vaňka, aby si udání na sebe napsal sám. A tak si z této absurdní tragikomedie poslechneme v příštích minutách v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec krátkou ukázku.
1: Paradoxy, to vám dále. A vy fakt vůbec nepijete?
2: Ale piju.
1: Pustíšte?
2: Ano.
1: Já vám něco řeknu. Sedět na tomhle místě někdo jiný. Kam nás neděláte? Co to vám teda ručím?
2: Byli s tím potíže?
1: No, jestli.
2: Jsem vám velice zavázán.
1: Se nechci dělat nějak to, jo, že jo. Ale když někomu můžu pomoct, tak co bych mu nepomohl? Ano. Takovou já už mám hod mentalitu. Jednou pomůžu já vám, po druhý pomůžete i mě.
2: Ano.
1: Jste na svačině?
2: Ne, ještě ne.
1: Ale můžete jít pozdějc. A na bráně řekněte, že jste byl u mě.
2: Děkuji, děkuji.
1: Ale děkujte pořád. Milej zlatej, dneska si nechce pálit prsty nikdo.
2: Já vím.
1: Důležitý je, aby, jak se říká, aby jsme táli za jeden pro vás.
2: Ano.
1: Ideálně jak vy, ale já si myslím, že dobrá parta je základ všeho.
2: Ano, jo. Tam souhlasím s vámi.
1: A vůbec nevíte nějak, jo. Vy takhle spíš vínečko, co? Tady si na pivo zvyknete, tady pijeme všichni, to už je tady taková tradice.
2: Já vím.
1: Ale ten got, ten to má teďka docela dobrý, co?
2: Snad ano.
1: Jste ženatý?
2: Ano.
1: Děti máte?
2: Ne.
1: Jste si vás cením.
2: Prosím vás.
1: Tak, to já si vlastně, to musí je hrozný nezvyk. A jak tě vlastně stará?
2: Kdo?
1: Modelka.
2: Tak asi 43.
1: Vážně?
2: Ano.
1: Vypadá na to. Ne, ale fakt všechno bude dobrý. Jej, když budeme si vzájemně vycházet vstříc. Jej, když budeme táhnout, jak se říká, za jeden provoz. To prostě říkám, základem všeho je dobrá parta.
0: Ano, Pavel Landovský, který by se dnes dožil 90 let, no a ve scénce známé jednoaktovky Audience, kde si zahrál i s Josefem Abrahamem. Za chvíli už je tady 12. hodina, konkrétně za 5 minut. Polední zprávy už má na starosti Lída Jiroutová, která také včera doběhla zdárně noční běhu pro Světlušku, blahopřejeme. No a po 12. hodině už Filip Majsl, písničky na přání, loučí se s vámi Iveta Kalátová, popřeji vám krásný víkend a v pondělí naslyšenou.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Kvůli opravám bude na 2 měsíce omezený průjezd po dálnici D10 u Turnova. Do Liberce dnes odpoledne dorazí peleton cyklistických závodníků. Polští strojvedoucí demonstrují za bezpečnost na přejezdech. Každý třetí vlak v zemi je zpožděný. A odpoledne bude oblačnost ubývat, teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Ředitelství silnic a dálnic spustí příští týden opravu úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Jde o poslední větší rekonstrukci, kterou v Libereckém kraji ještě letos udělá. Řidiče tam čekají 2 měsíce omezení. Podle ředitele libereckého závodu ředitelství silnic a dálnice na Volmuta je oprava dálnice mezi Ohrazenicemi a Turnovem nezbytná.
2: Kde na 4 pruhu podle diagnostiky dožívá obrusná vrstva, dožívá i podloží a dlouhodobě tam bojujeme se zádržným systémem v podobě toho lanového svodidla, takže ponovu bude oboustranné betonové svodidlo.
1: V Liberci bude dnes cíl první ze 3 etap mezinárodního cyklistického závodu European Peace Raid. Podle informací magistrátu by měl 200členný peleton přijet zhruba v 17 hodin. Mezi závodníky budou i čeští cyklisté Zdeněk Štybar, Jiří Ježek, Radomír Šimůnek a Pavlína Vejvodová. Závod odstartoval v 11 hodin v německé Žitavě. První etapa povede přes Polsko do Liberce. U liberecké radnice bude od 13 hodin doprovodný program.
3: Druhá etapa odstartuje v sobotu v 8 hodin ráno od hotelu Imperial v ulici 1. máje. Povede přes Děčín a Petrovice až do Drážďan. Nedělní závěrečná etapa bude na území Německa. Její cíl bude v Saské Kamenici. Cyklisty čeká přes 500 kilometrů, na nichž budou muset celkem zvládnout víc než 6 000 výškových metrů. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Krajská potravinová banka schání další odběrová místa potravinové pomoci. Rozšířením navazuje na 3letý projekt mobilních výdejen. Díky němu se pomoc dostává do menších obcí, kde banka dříve nepůsobila. Potravinové balíčky zaváží na úřady, do neziskových organizací, ale i na konkrétní adresy. Jako vedl ředitel potravinové banky Libereckého kraje Josef Vlček, pro některé klienty je nemožné si pro balíček přijít. Polsku právě v těchto chvílích končí protest strojvedoucích. Část vlaků se kvůli němu zpozdila až o několik desítek minut. Strojvedoucí upozorňují na nebezpečné přejezdy. Vlak přes ně proto dnes přejížděl rychlostí 20 km v hodině. Odboráři letos registrují až 130 nehod na těchto úsecích.
0: Počasí.
1: A v Libereckém kraji je zataženo až oblačno. Odpoledne bude oblačnost ubývat, na horách se výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni. Vítr nám fouká slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou většinou dobré a bio je na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A v Liberce kvůli práci na inženýrských sítích uzavřena ulice Krajinská. Uzavírka potrvá do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásné poledne, páteční, většina lidí se samozřejmě těší na pátek, až na některé výjimky, jako třeba kolega Pavel Kudrna, ten se těší na pondělí, protože v pondělí vám bude takhle v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Liberec dělat společnost a občas také kolegyně Lída Jiroutová, tak trochu z nepochopitelného důvodu, já si to vysvětluju tak, že ona je prostě Stachanovec, ale my všichni se hlavně v tuto chvíli těšíme na písničky na přání, já obzvlášť jsem zvědavý, co si na mě vymyslíte, tak tedy volejte, pište a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Kuličku Lumetě.
1: Dva mocné hlasy české hudební scény, Bára Basiková a Kamil Stříhavka, Místo v životě. Místo ve vysílání Českého rozhlasu Liberec mají samozřejmě písničky na přání, a to vždy touto dobou mezi 12.

Já se samozřejmě moc těším, ještě rychlý pohled do kalendáře, 11. září. To je vlastně takové tak trochu nespravedlivé datum díky událostem před 25 lety. Na ty si 11. září každý vzpomene a tak trochu v hlubokém stínu stojí Denisy a Denisové, kteří dnes slaví svátek a že těch oslavenců v Libereckém kraji máme skoro 1500 dohromady. Já samozřejmě Denisám a Denisům přeju všechno nejlepší a Denisám a Denisům posílám Denisu.

Tak na úvod písniček na přání jsme popřáli Denisám a Denisům k svátku. Stylově se o to postaral Miroslav Žbirka písničkou Denisa. No a my jdeme na první přání. Ono tady to přání dorazilo už včera, ale naše pisatelka paní Hana ho tak rafinovaně zašifrovala pod různé piktogramy a smajlíky, že se mi ho bohužel nepodařilo rozluštit, ale nakonec po intenzivní mailové komunikaci jsme se shodli na tom, že se jednalo o písničku od Hany Zagorové Černý páv. Tak tedy dodatečně posíláme paní Haně.

0: Anna Zagorová a Černý páv, znalci určitě identifikovali, Chicago, Hard to Say I'm Sorry. No a jak budeme pokračovat? Samozřejmě budeme pokračovat v písničkách na přání, tentokrát ovšem telefonátem. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, pane Filipe, Trašárka z Liberce. Takže písnička bude pro všechny známí a přátelé, kterou jsme spolu připravili. A dneska speciálně pro Monču ze Slovenska, která má narozeniny a chystám se za ní na návštěvu, takže milá Mončo, hodně štěstí, zdraví a lásky. A ještě bych chtěla poděkovat Lučkovi za včerejší písničku a že mu taky přeju hezký den a vám krásný víkend, tak se vám daří.
0: Moc krát samozřejmě děkuju, já si dovolím se připojit k tomu přání, všechno nejlepší, po slovensky všechno nejlepší, paní Moniko, a vám, paní Šárko, děkuju za zavolání a zase někdy příště, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Elán mám kým nemám, tak u nás v Českém rozhlase Liberec panuje výrazně jednoznačnější situace, my tu stále máme písničky na přání a pokračujeme telefonátem. Krásné odpoledne.
1: Krásné odpoledne vám i všem posluchačům, přeje Eva Sturnova, ale dneska posílám písničku do Považské Bystrice na Slovensko rodičům malé Viktorie, která dneska slaví první svoje narozeniny. Přejeme hodně zdraví a rodičům, ať dělá radost. A vám děkuji.
0: Nemáte záč, tak malé Viktorce samozřejmě i od nás všechno nejlepší. Vám, paní Evo, děkuji za zavolání a zase někdy příště se budu těšit. Naslyšenou.
1: Taky naslyšenou.

No samozřejmě Eva Vašek a Bílá orchidej, písnička, která se nám poslední dobou poměrně často objevuje ve vysílání, ať už to v studiu vypadá jako v botanické zahradě. No a jak budeme pokračovat, na to nám vlastně naváže taková hezká romantická vlnka z Francie. Máme tady další e-mail, ve kterém se píše: prosím, zahrajte písničku pro holky z CISu, Metal Gym, Esketumem, ať nám ten pátek lépe utíká. Děkujeme.

Eskitumem a zpěvák, který se narodil v Kongu, jeho rodné jméno zní Kangi Bilel Djuna, ovšem všichni ho znají jako francouzského rapera a zpěváka Metal Jim. No a budeme pokračovat dál v písničkách na přání, máme tady e-mail, ve kterém píše pan Lukáš. Prosím, bylo by možné zahrát pro mou maminku písničku od Adama Ďurici Zatancuj si so mnou pro lepší den? Děkuji, Lukáš z Chotyně. No samozřejmě, že to je možné. To je přímo, řekl bych, až svatá povinnost zahrát mamince pro lepší den, protože co bychom si bez maminek počali?

0: Ďakujem.
1: Tak jsme tady zahráli jedné konkrétní mamince, ale možná všem maminkám. Tady je potřeba pamatovat na to, že maminky jsou v podstatě jako režiséři. Platí u nich dvě pravidla. Pravidlo číslo jedna, vždycky mají pravdu, a pravidlo číslo dvě, pokud ji nemají, platí pravidlo číslo jedna. Tak jsme si trochu rozšířili obzory a jdeme pokračovat v písničkách na přání. Do Českého rozhlasu Liberec napsal pan Petr, který poprosil, abychom zahráli paní Věře do Semel na Letnou písničku z pohádky Princové jsou na draka, kdyby se v komnatách.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na vrátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Taková příjemná a zároveň hořká vzpomínka na tvář skupiny Jojo Band Richarda Tesaříka, který v neděli 6. září zemřel. Skupina Jojo Band a jejich Karviná nám dozněla, máme minutu po 1:45 a pokračujeme v písničkách na přání. Teď tady máme jedno takové solo přání od paní Zuzany, která poprosila o Robbieho Williamse Angels.

Anglický zpěvák, kterého kdysi dávno poslala na hudební oběžnou dráhu kapela Take That, Robbie Williams a jeho Angels 10 minut před 13. hodinou. Pokračujeme honem rychle dál, máme toho ještě hodně. Prosím o zahrání písně Hádej mámo od Petry Černocké, jen tak pro radost a pro kolegyni Pavlu do Ludvíkova pod Smrkem. A písničku posílá pan František.

0: Byl sympatický návrat do roku 1973. V tom roce Petra Černocká společně s Karlem Vlachem a sborem Lubomíra Pánka natočila tuhle písničku Hádej mámo a tu jsme si dali v písničkách na přání v Českém rozhlase Liberec. Ovšem ještě není nejenom všem dnům konec, ale také písničkám na přání konec, protože tady máme ještě jeden e-mail. Napsal nám pan Lukáš, který poprosil o písničku pro tatínka od Jaromíra Nohavici Ladovská zima. No a s touhle písničkou se s vámi rozloučím, protože za malou chvíli už bude mít slovo Kateřina Cajthamlová a v pořadu Veselé a zdravě bude rozebírat bolest břicha. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.
1: Za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré bile svinstvo pada mi za limec. U čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypal jim silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie.

Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu a u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Hladovská zima zákluje a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská zima, děti a sáky.

0: Malka, skrásna zdravá svačina.
1: Třináct hodin.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: Počet obyvatel v Česku v pololetí klesl o více než 12 tisíc. Liberecký kraj opět podpoří horskou službu částkou 200 tisíc korun. Nehodu autobusu ve Švýcarsku nepřežilo několik lidí. A odpoledne čekejme ubývání oblačnosti. Teploty vystoupí na 16 až 19 stupňů. Jsou to zprávy Českého rozhlasu Liberec a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji hezké páteční odpoledne. V Česku klesá počet obyvatel. V prvním pololetí letošního roku jich ubylo o více než 12 tisíc na celkových 10 milionů a 900 tisíc lidí. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Za prvních 6 měsíců roku víc lidí zemřelo, než se narodilo. Porodnost i plodnost podle statistik klesá už pátý rok v řadě. Přirozený úbytek nevyrovnala ani migrace, kdy do Česka přišlo asi o 9 tisíc lidí víc, než kolik se odstěhovalo. To je přitom šestkrát tolik, co loni. Vystěhovali i přestěhovalí byli většinou Ukrajinci, Filipínci nebo Slováci. Celkem 200 tisíc korun přispěje Liberecký kraj horské službě. Podle náměstka hejtmana Vladimíra Richtra z ODS je částka stejná jako v minulých letech. Příspěvek je určený na pořízení vakuových matrací, vakuových dlah a dvou lehkých defibrilátorů.
3: Defibrilátory, které horská služba za příspěvek pořídí, váží jen 800 gramů. Jsou tedy snadno přenositelné i v náročném terénu, ve kterém nelze použít dopravní techniku. Horská služba je na místě nehody často jako první a díky defibrilátoru může zahájit první pomoc při náhlé zástavě oběhu. Z Liberce Adéla Jindrová, Český rozhlas.
1: Město Pec pod Sněžkou neobnoví stánek s občerstvením s obsluhou u dolní stanice Lanovky na Sněžku. V původních prostorách vznikne během října nová výstavní expozice o historii Krkonoš a Lanové dráhy. Jak a kde si turisté mohou doplnit zásoby jídla a pití, dodává náčelník Lanovky Jiří Špetla.
4: Občerstvení tady v Peci pod Sněžkou zajišťuje samoobslužné automaty a jinak samozřejmě bistro nahoře na Sněžce, to je stále v provozu.
1: Při nehodě turistického autobusu na východě Švýcarska zemřelo několik lidí a další jsou zranění, informovala o tom tamní policie. Přesný počet obětí zatím známý není. Vozidlo havarovalo včera večer v kantonu Graubnit nedaleko hranic s Rakouskem a Itálií. Autobus tam najel do svodidla a spadl ze silnice na bok. Na místě zasahovali záchranáři i 5 vrtulníků. Podle úřadu cestu organizovala nizozemská společnost a cestující byli z většiny Nizozemci.
2: Počasí.
1: A v Libereckém kraji máme zataženo až oblačno, odpoledne bude oblačnost ubývat, na horách se výjimečně může vyskytnout slabá přeháňka. Teploty dnes vystoupí na 16 až 19 stupňů, na horách naměříme mezi 11 až 14 stupni Celsia. Vítr nám fouká slabý proměnlivý, rozptylové podmínky jsou hlášeny většinou dobré a bio je na nejnižším stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: A kvůli rekonstrukci tržního náměstí v Liberci je v ulici Durychova uzavřen odbočovací pruh a v ulici Budyšinská je zjednosměrněn provoz na centrum. Ulice Lidická a Dolní náměstí v Jablonci nad Nisou jsou uzavřeny a to kvůli práci na inženýrských sítích. Ať už cestujete kamkoliv, dobře a bezpečně dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Takhle pro vás budeme vysílat právě v našem vysílání. Takhle vás zdravíme.
6: Paní doktorko, vítám vás a téma dnešní?
7: Dnes budeme mít rychlé zhubnutí a to takové, o které jsme nestáli.
6: A típek na úvod, ano. Je to z ženského časopisu, strana 20. Měj se ráda, přijmu sama sebe takovou, jaká jsi. Strana 22. Jak zhubnout 10 kilo rychle. Strana 24. Recept na čokoládový koláč.
7: No.
2: Vesele a zdravě. S doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.
8: Telegram s adresou moře.

0: Půl rokem zaregistroval do fitka a dodnes nevidí žádný efekt. Zatím tam zkusí zajít a zeptat se, co se děje. Teď Naděja Konvalinková o hubnutí také.
1: A byl mi sestavený jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
2: Jak to?
1: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat a už se blíží druhá svačina a teďko už zastopám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš? Pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufám, rozumíš, jsem úplně přežraná.
2: Naďo, to je hubnutí přežíráním teda.
1: No.
2: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
1: No, ale jde to dolů. Já už
2: opravdu hubneš?
1: Já pomalinku oplaskávám. Už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky. Víš? Zhora trošku, víš,
2: ano,
1: jak to oplaskávám a řekla bych ti kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ale já až ji spravím, tak ale myslím si, že tak ty 4 a 5 kila už to
2: jsi
1: bude.
2: Jsi sundala
1: no,
2: už?
1: No, tak podívej se, břicho už cucnu.
2: No.
1: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína. No co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
2: Takže jsi to vybrala jednou.
1: A za týden jsem si dala 7. Ne?
3: Vesele a zdravě.
4: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhou a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemlová, teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
4: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
4: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu, a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
4: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
4: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
4: No ano, existují lidé, kteří se váží každý den.
0: Ale to je nějaká choroba, jsou chorobně váživí.
4: Prosím pěkně, ti lidé většinou jsou terčem útoku někoho za to, že se takzvaně přejídají. A oni si neuvědomí, já vždycky cituju paní Růžičkovou, která říkala, dám si rohlík a mám o kilo víc. Ona zapomněla, že ho zapila zřejmě litrem čaje. A protože litr čaje váží kilo, tak pokud se hned poté šla zvážit, no tak měla kilo navíc.
0: Můžeme tedy zhubnout bez toho, že bychom se prostě o to snažili, že by to byl náš záměr, můžeme?
4: Ano, jeden z těch důvodů, proč takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, hrubosti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubli naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem

0: žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
1: Ale to se vlastně dostali do klidu, proto zhubli.
0: Ano.
1: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém. A ano. Tomu se budeme asi dnes věnovat.
0: Ano.
1: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě a vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře, je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Torko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy, to je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota a zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano. Svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté, takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá, kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty, takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo, nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin, a dochází k tomu. Cukrovka taky, tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho. A
0: můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: čím
2: ho
0: se
2: hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle, poznat, od čeho to je, abychom třeba my, jako laici, věděli, bude špatný tenhle orgán, štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, To se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky veseleazdravie.cz a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné, a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotazy, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Vesele a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Halo, halo.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Tak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5-10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá i s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicíny problémů. Tatáž věc může působit dobře i špatně, to znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů. Ano. Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900, jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte
1: halo?
0: Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat. Na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím?
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu.
1: Ano.
4: Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky
1: ano.
4: Na štítnou žlázu. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku nemám, už mi to zjišťovali.
1: A
4: mám absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou,
1: jejdamane.
4: Nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte, 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, je to z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za svým...
3: Ne, zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejda, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidal i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte, sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Lina a nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo. Stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den. Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak jste šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ano. Ať víme k tématu. Takže ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy, o tavsemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme,
1: no,
0: tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás také na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdemlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Rasku na Českolipsku vyhlásili referendum k fotovoltaické elektrárně. Křišťálový ráj bude v budoucnu v centru Jablonce nad Nisou. Liberecké hokejisty prověří v lize mistrů dánský Herning. A zítra bude skoro zataženo až oblačno, ojediněle se přidají přehánky. K večeru se vyjasní a teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Rasko na Českolipsku vyhlásilo referendum k fotovoltaické elektrárně, kterou na bývalém vojenském letišti Hradčany plánuje postavit Liberecký kraj. Jako vedla ČTK, zastupitelstvo Ralska vyhlášení referenda schválilo už v červnu. Oznámení o jeho konání ale zveřejnilo město až tento týden. Referendum se uskuteční s komunálními volbami 9. a 10. října. Lidé budou moci odpovědět, jestli souhlasí s výstavbou elektrárny, nebo jestli by měl být v budoucnu jakýkoliv podobný projekt plánovaný na území města schválený v místním referendu. Bez ohledu na výsledek hlasování, ale referendum kraj k ničemu zavazovat nemůže. Závazné bude podle starosty Miloslava Tůmy z hnutí ANO jen pro město. V Jabloneckém eurocentru bude v budoucnu sídlit křišťálový ráj. Své výrobky tam budou vystavovat a prodávat členové svazu výrobců skla a bižuterie. Na svém posledním zasedání to schválili zastupitelé Jablonce nad Nisou. Prostory eurocentra město pro účely bižuterního centra upraví. Stát by to měl přibližně 4 miliony korun bez daně.
2: V současnosti křišťálový ráj sídlí v budově bývalé prodejny nábytku v Jungmanově ulici. Kvůli výpovědi nájmu ale musí do května 2027 odejít. Součástí křišťálového ráje bude nově taky rozcestní křišťálového údolí. Lidem ukáže významná místa v okolí spjatá se sklem, bižuterií a vánočními ozdobami. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: V Lipové ulici v Chrastavě na Liberecku přibyla nová oficiální parkovací místa. Jejich vyznačením radnice reagovala na opakované problémy s nelegálně zaparkovanými auty. Ulice má jeden pruh a je obousměrná. Podle informací na webu města v ní řidiči často parkovali nevhodně a nenechávali dostatečně široký průjezd. Ze zákona musí mít šířku nejméně 6 metrů. Kromě vyznačených stání jsou v ulici nově i místa se zákazem zastavení. Díky nim se můžou dvě protijedoucí auta bezpečně vyhnout. Elektromontéři skupiny ČES můžou v reálném prostředí nacvičovat běžné i mimořádné provozní situace. Firma otevřela výcvikové středisko v areálu rozvodny Koštov poblíž Ústí nad Labem. Součástí polygonu je taky digitální model rozvoden, ve kterém je možné napodobovat poruchy a výpadky, říká manažer střediska Přemysl Hofman.
3: Opravdu ty stavy, které v reálu se stávají, ty poruchy, tak my jsme schopni to nasimulovat. Včetně fyzikálního chování, přetížení různých a podobných věcí, takže jsme schopni toto tady simulovat a naučit právě montéry, aby pochopili, kde se stává problém a správně na ně reagovat. Sport.
0: Po porážkách v Tampere a Salzburku se hokejisté Liberce v lize mistrů poprvé představí doma. Jejich soupeřem bude od 18 hodin dánský Herning. Útočník Servác Petrovský říká, že bílí tygři musí především zlepšit hru v přesilových hrách.
4: Na tom budeme pracovat. Už od začátku sezóny na tom. Myslím si, že celkom dost pracujeme a bohužel se nám to stále nedarí, takže iba to treba zdokonalit a snad to vyladíme do těch dvou zápasů doma do té Champions League a snad získáme 6 bodů.
0: V neděli pak Liberec v dalším utkání Ligy mistrů nastoupí v 18 hodin proti rakouskému Grasu. Počasí. A v sobotu čekejme skoro zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, během neubývání oblačnosti až na polojasno. Teploty přes den vystoupí na 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A ulice Palackého v Tanvaldu má kvůli práci na inženýrských sítích zúženou vozovku na jeden jízdní pruh. Dopravní omezení tam skončí v polovině října.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné zářijové odpoledne, máme 11. září, to zdůrazňuji záměrně, protože přesně před 75 lety se skupině odbojářů podařilo překonat ostře střeženou hranici a dostat se z komunistického Československa osobním vlakem na západ. Ta událost následně dostala přezdívku Vlak svobody a víc si o tom řekneme krátce po čtvrt. Nejprve se ale podíváme do České Lípy, ta hostila dvoudenní sportovní festival a jaký o něj byl letos zájem, to nám přiblíží kromě jiného naše kolegyně Adéla Jindrová. S Martinem Písaříkem se ponoříme do hlubin vědomostí, které v učebnicích nebyly. Dnes to bude konkrétně do Tichého oceánu. No a s dětmi v anketě vyrazíme na brigádu. Zítra je sobota, takže je to dost ošidné, protože co si tak pamatuju, tak v sobotu se na brigádu chodilo zásadně v rámci akce Z. Tak pozor na to. Filip Majsl vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje hezký poslech.

0: Dej mi víc své lásky, nestárnoucí písnička kapely Olympik na vlnách Českého rozhlasu Liberec 11 minut po 14. hodině. My vám ale dáme víc sportu. V České Lípě dnes končí dvoudenní sportovní festival. Přišlo se na něj podívat přes 2000 návštěvníků. Je to víc, než organizátoři odhadovali. 18 sportovních uskupení si připravilo stánky, u kterých si děti s pedagogy nebo rodiči mohli sporty vyzkoušet. Cílem akce je podpořit zájem o sport u dětí.
1: Stojím na parkovišti u zimního stadionu v České Lípě, kde se koná čtvrtý ročník sportovního festivalu. Vedle mě hrají skupinky dětí stolní hokej a čekají, až se uvolní místo u jednoho ze sportovních stánků. Tam si můžou totiž vyzkoušet opravdový sport. Podle ředitele organizace Sport Česká Lípa Jaroslava Češky je nabídka sportu opravdu rozmanitá.
2: Mezi ty tradiční sporty, jako je florbal, hokej, fotbal, házená, tak se tady objevují i ty méně tradiční, i když u nás v České Lípě bereme jako domácí, ať už je to třeba triatlon nebo taneční sporty.
1: Jeden z trenérů českolipského hokejového týmu Vít Havel je z účasti nadšený.
3: V podstatě celý den tady máme jako plno, takže si myslím, že atrakce a děti si to užili. Takže za mě pecka.
1: Hned vedle je stánek judistického oddílu, kde trenér Michal Vitra zrovna vysvětluje základní pravidla sportu.
4: Hadžime je začátek zápasu, mate je přerušení zápasu a soremade je ukončení zápasu.
1: Pro oddíl českolipských judistů má festival i přidanou hodnotu. Součástí odpoledního programu v kině je totiž beseda s olympijským vítězem judu Lukášem Krpálkem.
4: Je to velký svátek, dvojnásobný olympijský vítěz, to se tak často nevidí, že zavítá do České Lípy, jo, takže se na to těšíme.
1: Judistický oddíl má žíněnku, hokejový tým imitaci kluziště, ale některé sporty je těžší si vyzkoušet v celém rozsahu, například triatlon.
5: Máme tady 3 kola, máme tady malou atletickou dráhu i plavecký trenažer a snažíme se ty děti dostat do toho sportu.
1: Říká Zachar Karoulov za klub Triatlon Česká Lípa. Návštěvníci festivalu jsou nadšení, a to i rodiče, z nich někteří možná budou muset brzy kupovat první sportovní vybavení svým nejmladším.
6: Teď jsem překvapená, protože momentálně už jsme asi 15 minut na florbalu a jsou úplně nadšení a to bych třeba vůbec nepředpokládala, že by je takhle mohlo bavit.
1: Říká jedna z návštěvnic. Z České Lípy Adéla Jindrová, Český rozhlas.
7: Také na Českolipsku máme své

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: To už tak pohodové páteční odpoledne nám ještě zpříjemnila na vlnách Českého rozhlasu Liberec Marie Rotrová. Mimochodem v době, kdy se odehrála událost, o které teď budeme mluvit, bylo Marie Rotrové téměř 10 let. Ona to měla být obyčejná jízda vlakem z Prahy do pohraničí Aše. Skončila ale jedním z nejslavnějších hromadných útěků z komunistického Československa na západ. Přesně před 75 lety, tedy 11. září 1951, si totiž skupina lidí tímto dopravním prostředkem doslova prorazila cestu do západního Německa. Příběh dnes známý jako vlak svobody vyvolal mezinárodní ohlas, ale taky další represe ze strany zdejšího režimu.
1: Vlak nejprve vyrazil jako rychlík z Prahy do Chebu, odtud pak pokračoval jako osobní vlak do příhraničního města Aš. To už v něm byli i všichni tři hlavní organizátoři únosu. Strojvůdce Jaroslav Konvalinka, výpravčí Karel Truxa a lékař Jaroslav Švec. Před příjezdem do konečné stanice v Aši povolili vlaku brzdy a projeli nádražím i přes nedalekou hranici.
2: No a najednou vlak zastavil. No a byli jsme v Německu, tak jsem vystrčila hlavu a tam nějaká bába dělala na poli a řekla nám, že jsme v Německu.
1: Vzpomínala na to pro českou televizi Gerta Jetlebová, která ve vlaku cestovala. Na západě se ocitlo přes 100 lidí. Většina z nich se ale vrátila zpět do Československa. Šlo totiž o cestující, kteří o únosu předem nevěděli, říká historik Jan Kalous.
3: Pak tam je samozřejmě ta školní mládež. Je tam i ta ozbrojená část, to znamená vojáci, policisté, v podstatě obyvatelé, který tam jezdí v tom regionu zcela běžně.
1: Událost tehdy získala značnou pozornost západních médií. Na vlnách Rádia Svobodná Evropa hráli třeba píseň Mr. Konvalinka, pojmenovanou právě po strojvůdci vlaku svobody.
4: Konvalinka letí vlakem krajinou, za svobodou cílem svých snů.
1: Komunistický režim v reakci na únos vlaku spustil rozsáhlou propagandistickou kampaň. Ve vysílání Československého rozhlasu například zaznělo:
5: provedla 11. září skupina teroristů, řízená a zásobovaná penězi i zbraněmi americkým agentem, únos cestujících rychlíkového vlaku, který jel směrem z Chebu do Aše.
1: Komunisté taky začali pronásledovat příbuzné a známé organizátorů útěku. U soudů padlo přes 70 rozsudků, včetně mnoha let ve vězení a nakonec nevykonaného trestu smrti. Úřady taky zpřísnily ostrahu hranic a posléze postavili takzvanou železnou oponu. David Šalek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Taková ornitologická vsuvka v Českém rozhlase Liberec, Miroslav Žbirka, balada o polních vtákoch, ale teď se z nebeských výšin sneseme a ponoříme se do oceánu a konkrétně do Tichého oceánu. Já si tedy ze školy pamatuju snad pouze tolik, že Tichý oceán je největší a nejhlubší oceán na planetě. Ale zaznamenal jsem také jednu zajímavou informaci, že kolem Tichého oceánu se táhne takzvaný ohnivý kruh, což je oblast s největší koncentrací aktivních sopek a zemětřesení na planetě. Odehrává se tu zhruba 90% veškeré světové seismické a sopečné aktivity, takže on ten Tichý oceán zas tak tichý asi nebude. Ale víc už Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.

0: Krásné 11. zářijové odpoledne s Českým rozhlasem Liberec a teď také s kapelou Beatles. Já tedy ne, že bych chtěl některým dětem a dospívajícím jitřit rány a sypat do nich sůl, ale pokud si toho ještě nevšelmi, tak skončily prázdniny. A to je kromě jiného čas, kdy spousta studentů chodila na různé brigády. Na jakou a kam by chtěli časem chodit předškoláci, na to se jich ptala i redaktorka Petra Beránková.
1: Víte, co to je brigáda?
2: Taky práce taková, kde mamka pracovala v McDonaldu.
3: Rábí se tam věci.
1: A jaké věci?
3: Kytička.
4: Že brigáda je taková práce, když potřebuješ peníze.
1: A co se na brigádě dělá?
5: Že tam můžeš svářit jídlo.
6: Můžeš i pracovat v McDonaldu.
7: Že musíš koště tam šmetat špínu.
8: Že hraješ hokej a dostáváš tím peníze a máš domaček a tím taky dostáváš peníze.
1: A ty doma pomáháš?
8: Jo.
1: A dostáváš za to peníze?
8: Ne.
1: Kolik může třeba dostat peněz?
9: 5 korun. 18 korun.
10: 18 korun. 10 tisíc korun.
11: 10 dolarů.
12: Třeba nekonečno korun.
13: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Nové cesty, staré hříchy a tajný deník. Premiérový seriál Na tělo. ČT2. Aby unikla trestu smrti, stane se mladá žena strojem na zabíjení ve službách tajné vládní agentury. Premiéra filmu Zabiják. A ČT Art uvede jako vzpomínku na frontmana, zpěváka a textaře Richarda Tesaříka koncert legendární kapely Jojo Band 50. Páteční večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
1: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
2: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: V Libereckém kraji podle statiků v prvním pololetí ubylo obyvatel. Kvůli opravě mostu je do konce října zavřena silnice přes Čtveřín. Američané si připomínají oběti teroristických útoků ze září 2001. A v sobotu čekejme zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, postupně polojasno a teploty nad 20 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Počet obyvatel Libereckého kraje v letošním prvním pololetí klesl. Na konci června jich bylo celkem 447 183, o 1427 lidí méně než na začátku roku. Dnes to zveřejnil Český statistický úřad. V České republice žilo ke konci června 10 milionů 904 tisíc lidí.
5: Ve všech okresech kraje zemřelo v první polovině roku více lidí, než se narodilo. Zemřelo více než 2400 lidí, nejčastěji ve věku 70 až 79 let. Dětí na svět přišlo 1376, více než polovina mimo manželství. Z kraje se odstěhovalo více lidí, než se přistěhovalo. Z Libereckého kraje Anna Podhorná, Český rozhlas.
4: Až do 30. října je pro dopravu zcela uzavřena silnice 3. třídy v obci Čtveříny na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Autobusy přes Čtveřín do Turnova, Českého Dubu nebo Svian jezdí podle výlukových jízdních řádů. Uzavírku mezi Čtveřínem a Pěnčinem objíždí po dálnici D10. Podle sdělení společnosti Koryt LK se ale výlukové jízdní řády budou ještě měnit. V průběhu října totiž ředitelství silnic a dálnic plánuje uzavírku rychlostní silnice první třídy číslo 35 a dálnice D10 směrem na Turnov. V galerii Nisa Factory v Jablonci nad Nisou dnes začíná výstava s názvem Severní vítr nese barvy. Nabídne díla 9 umělců ze severních Čech. Návštěvníci uvidí třeba skleněné nádoby obalené ovčí vlnou nebo velkoformátové malby a grafiky. Doplně kurátorka Dana Zikmundová.
6: Máme tady Nelu Binder-Maruškevič, pracuje tady v prostoru na plátně, vtiskává do toho nějaké osobní zážitky. Je to site-specific instalace, Nela si měřila prostor přímo na míru pro tenhle ten interiér, udělala tenhle ten triptych.
4: V americkém New Yorku právě v těchto chvílích startují piety za oběti teroristických útoků z 11. září roku 2001. Teroristé tehdy unesli 4 letadla, 2 z nich narazila do Světového obchodního centra, 3. do ministerstva obrany a 4. se zřítilo po souboji pasažerů s radikálními islamisty v Pensylvánii. Při útocích zemřeli zhruba 3000 lidí. Další tisícovky zemřely na následky neštěstí. Američané uctí oběti útoku minutou ticha a budou číst jejich jména těch, kteří před 25 lety zemřeli.
3: Počasí.
4: A zítra bude zpočátku skoro zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, během nečekejme ubývání oblačnosti až na polojasno. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách zítra naměříme mezi 13 až 16 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A na silnici 2. třídy 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: V zelené vlně už jen doplním šťastnou cestu a ať už se vezete anebo řídíte, všem bez rozdílu pochopitelně příjemné páteční odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Na úvod této hodiny pro vás budeme mít reportáž ze dne dobrovolnictví v Libereckém paláci Líbik. Humanitární organizace tam představily workshopy pro veřejnost a víc nám k tomu řekne Karolína Lašáková. Pak se živě přesuneme na den integrovaného záchranného systému v Železném Brodě. Tam už na nás čeká více než živý regionální stopař Jaroslav Hoření. A v závěru hodiny nás čeká další díl řidičské abecedy a to si posvítíme na to, proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Hana Zagorová v Českém rozhlase Liberec poslala telegram, k tomu se možná zrovna na pátek hodí speciální edice Morzeovy abecedy, tak třeba D jako dám jedno a C jako cíl je výčep a další si jistě dohledáte. Teď už ale jdeme páchat dobro. Jak můžou lidé konat dobré skutky a stát se dobrovolníkem, se dnes a zítra můžou dozvědět návštěvníci dvoudenní akce v Paláci Líbek v Liberci. Na takzvaných dnech pro dobrovolnictví se představují organizace jako je Roska, Bílý kruh bezpečí anebo Adra. Akci dnes doprovodí taky studentská kapela a to od 16 hodin na terase paláce.
1: My jsme teď na gymnáziu už dvakrát šli vybírat peníze v rámci charity na dobrou věc, vždycky pro nějaký jedno dítě, který potřebuje finanční pomoc.
2: Lucie, studentka maturitního ročníku gymnázia Doktrína, se svými spolužáky přišla podívat do paláce Líbek na dny pro dobrovolnictví. Sama si roli dobrovolnice vyzkoušela, stejně jako její spolužačky Nela, Michaela a Valerie.
3: Když jsem ještě tancovala, tak jsem chodila do domovu seniorů, připravovali jsme pro ně představení, aby jsme jim přinesli nějaký dárky, aby měli po stromeček k Vánocům.
4: Já jsem dobrovolničila v obchodě Adra, kde jsem pracovala a když přijeli Ukrajinci, tak jsme jim pomáhali. Učila jsem je i česky.
5: Já jsem docházela sem do Liberce, do krajské nemocnice na spinální jednotku si povídat se staršíma lidma. Bylo to pod Dobromyslem.
2: Právě Centrum Dobromysl je jednou z organizací, která návštěvníkům svou činnost představuje. Jejich dobrovolníci se věnují především osamoceným pacientům v nemocnicích, vysvětluje členka Centra Dobromysl Jolana Strnadová.
6: Dobrovolnické centrum Dobromysl působí při krajské nemocnici Liberec. V současné době saturujeme hlavně oddělení následné péče, kde jsou pacienti starší. Jim se snažíme zprostředkovat hlavně kontakt s tím dobrovolníkem, protože se nemocnice rozvíjí a není jenom v Liberci, nově od ledna i v České Lípě. Tam bychom ty dobrovolníky potřebovali.
2: Lidé se v pátek a sobotu v paláci Líbek potkají s organizacemi jako je Lyra, Dobrá rodina nebo Tichý svět. Doplňuje Alena Kejzarová z regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje.
7: Dobrovolnictví je velmi košaté, odpeče o nemocné, práce se seniory, doučování dětí i zvelebování přírody. Pozvali jsme si školy, aby jsme jim představili dobrovolnictví, ale po celý den jsme vlastně otevřeni široké veřejnosti. Palác Líbek se v sobotu 12. září zapojil do Dnu evropského dědictví a my tady s dobrovolnictvím budeme u toho.
2: Dny pro dobrovolnictví v paláci Líbek můžou lidé navštívit do soboty 12. září do 16 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Tak před pár okamžiky na vlnách Českého rozhlasu Liberec spěl Dalibor Janda Kde jsi. Mně by se také chtělo zvolat Kde jsi směrem k našemu regionálnímu stopařovi, ale nemusím, protože já to vím naprosto přesně. On je v Železném Brodě a jsou tam také hasiči, záchranka i policie, kteří se dnes sjeli v rámci představení svých činností během dne IZS, tedy integrovaného záchranného systému. No a dění na hasičském cvičišti v Železném Brodě sleduje regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, téměř z hasičského cvičiště u Železnobrodské Lávky, kde den IZS probíhá. Proč téměř? Protože já se teďka vracím od jednoho z ostrého zásahu, který tady hasiči před malou chvíli měli v Železném Brodě u plynové lahve v kuplně na Masarykově ulici, ale naštěstí nešlo o nic velkého a jednotky už se pomalu rozjíždějí zpět a já se vracím k programu, který tady probíhá už od rána, je plný techniky, ukázek, adrenalinu i zábavy pro celou rodinu. Dopolední část se tradičně účastní především školáci i předškoláci, kterým se představili třeba známý hasičský kynolog Václav Ančura. S koňmi se tu předvedli frýdlanští policisté, jablonečtí profesionální hasiči předvedli kobru, která umí řezat i hasit, to je ta nová technika. Záchranka předvedla velkokapacitní vůz pro mimořádné události a první pomoc pak místní červený Český kříž a samozřejmě nechybí ani dobrovolní hasiči. A právě před chvílí začal odpolední program.
1: A na co se tedy budeme ještě těšit, nebo co bude ještě k vidění?
2: Tak odpoledne bude především zábavné, ale i soutěžní. Se skvělou muzikou, tu je místní kapela Kapelníci, která bude hrát celé odpoledne, samozřejmě s přestávkami. A v jedné z nich, přesněji od 17 hodin, bude probíhat okrsková soutěž v požárním sportu. A bude tu i večerní program. Zábava s turnovskou skupinou Logr. Takže o skvělý hudební program je postaráno, nejenom odpoledne, ale i večer samozřejmě, je tu i občerstvení, tak se přijďte pobavit a podívat, vstupné je zdarma.
1: To je tedy den integrovaného záchranného systému a kromě něj a případně dalšího zásahu plynulé lahve, děje se dnes v Železném Brodě ještě něco zajímavého?
2: Tak já doufám, že už to bude jen start 17. ročníku dvoudenní jízdy pravidelnosti automobilu Historik Jizera dnes v 19 hodin u Sokolovny. Dnešní trať vede v okolí Kozákova a posádky zajedou třeba až k Rovensku pod Truskami. No a zítra čeká soutěžící Historik Jizera dvě etapy. Budou to dva starty od Sokolovny v Železném Brodě, dopoledne do etapy kolem Návarova a od 13 hodin se vydají posádky s historickými vozidly do okolí Sichrova. Ale zpátky k dnešku, přijďte se podívat a pobavit na den IZS na hasičském cvičišti v Železném Brodě.
1: To byl tady náš regionální stopař za výrazného hudebního doprovodu, ale alespoň to bylo autentické. Jaroslave, moc krát děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou a hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Závidím. Písnička, která rozhodně nestárne a na svědomí má Naďa Urbánková v tom hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec 7 minut po 15:30. My vás samozřejmě hudbou hojně zásobujeme, ale teď si dopřejeme také trochu výtvarného umění. Tedy trochu, to je hodně slabý výraz, protože sdružení Arena Art.cz pořádá výtvarné setkání na zámku Friedland a bude to opravdu, myslím si, velké. A já jsem rád, že si o tom můžeme popovídat s organizátorem Zdeňkem Fialou. Dobré odpoledne.
1: Dobrý odpoledne, já vás zdravím.
0: Já jsem vlastně v úvodu vůbec neprozradil, kdy a kde přesně se to koná, tak to asi nechám na vás.
1: Takže sympozium na Friedlandě, přímo na zámku a hradě, na Friedlandě se koná tento víkend. Vlastně dneska už se začínáme přijíždět a malovat budeme až do neděle, do odpoledne.
0: Vy jste to vlastně nazval sympóziem, což předznamenává, že to není v úvozovkách obyčejná výstava. Je to tak?
1: Ona to v podstatě není vyloženě jako výstava. Je to klasický sympózium, kdy budeme malovat jak kolem hradu, tak i v interiéru. A je to z toho důvodu, že nás oslovil Jaromír Dolanský, který se podílí na projektu pro seniory a handicapovaný lidi. A smyslem celé té akce je umožnit jim poznat hrad a zámek Friedlandy i v případě, že jsou kvůli bariérám nemůžou dostat do všech jeho částí. Tak my jsme se rozhodli vlastně jakoby to pozvání přijmout, sympozium tam uskutečnit a podpořit tuhletu akci.
0: Takže téma toho sympózia se vyloženě nabízí, nebo je to volné?
1: Je to volnější, takže v podstatě to máme i tak otevřený, že se v podstatě můžou i malíři ještě přihlásit a přijet.
0: A je proto nějaká zvláštní procedura, nebo stačí zavolat, podívat se na vaše stránky a tam se zaregistrovat?
1: Stačí se podívat třeba na facebookové stránky Arena Art, anebo klidně přímo na Friedlandský zámek a tam jakýkoliv kontakt už nás nasměruje, takže klidně tam.
0: Lidé se tedy sice ještě mohou v úvozovkách zapsat do toho sympózia, ale já mám takové tušení, že pár zajímavých jmen už tam figuruje, tak na koho se můžeme těšit?
1: Určitě, jako celkem nás tam bude asi 15 malířů, přijede například Adam Vincor z liberecké skupiny nevzdělanců, liberecká malířka Kateřina Lamatová, kterou lidi často znají jako pod názvem nebo pod jménem Lamka, jičínský plenérista Jakub Lustyk a my jako výtvarná dvojice Sidonius a Artemisia Zíčina a dalších zajímavých umělců tam bude.
0: No, po všech stránkách se rozhodně máme na co těšit. A jak je to tedy s návštěvníky? Ty prostě mohou přijet a podívat se, nebo se také někde musí zaregistrovat, koupit vstupenky a podobně?
1: Funguje to jako klasická návštěva zámku a hradu, to znamená návštěvníci přijdou na prohlídku a v podstatě v rámci té prohlídky tam budou potkávat malíře a můžou nahlídnout vlastně pod jejich ruku, jak se tvoří takový dílo, takže myslím si, že to bude i pro návštěvníky hradu a zámku docela zajímavá záležitost.
0: To bezesporu. A na závěr ještě, řekněme telegraficky, co se bude dít potom s těmi hotovými díly? Zůstanou ve Friedlandu nebo se rozprchnou, řekněme, po regionu, po světě?
1: No, společně s ostatními malíři jsme se domluvili na tom, že díla necháme přímo ve Friedlandě a vlastně proběhne jakási dražba těch obrazů a výtěžek té dražby půjde na podporu té akce, o které jsme se bavili. Takže chtěli bychom i tímhle tím podpořit tu akci, která se tam děje.
0: Já tady ještě jednou připomenu, že sdružení ArenaArt.cz pořádá už tento víkend, tedy v sobotu a v neděli, výtvarné setkání na zámku Friedland a vy určitě u toho můžete být. Já jsem rád, že jsem si o tom mohl popovídat s organizátorem, s Zdeňkem Fialou. Přeju vám hodně úspěchů a zase někdy příště. Naslyšenou.
1: Děkujem, naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Party s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Pátek odpoledne vám stále dělá společnost Český rozhlas Liberec. Už se nám pomalu blíží 16. hodina. Vy už se určitě těšíte na humoriádu a máte se na co těšit, protože dnes vám kromě Patrika Rozehnala bude dělat společnost také herec Martin Zounar. Ale předtím si dopřejeme ještě další díl řidičské abecedy. Vy si s námi osvěžujete pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje, a dnes si povíme, proč je chybou za deště a mlhy používat pouze světla pro denní svícení. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná už se vám to také stalo, v hustém mlyáku nebo mlze se před vámi najednou z čistého nebe vynořilo auto, kterému vzadu nesvítila vůbec žádná světla. Proč je denní svícení v dešti a mlze nebezpečné a jak to policie řeší? Jestli je možné s tím něco dělat, už říká plukovník Jan Straka.
3: Řešitelné to samozřejmě je, z pohledu toho zákona je to jasně napsané. To znamená snížená viditelnost, svítím v podstatě vším, co můžu, nesnížená viditelnost, svítím denním svícením nebo obrysovými potkávacími světly. Pokud ta světla používám jindy než v těchto případech, tak samozřejmě se dopouštím nějakého protiprávního jednání, které policista se mnou může vyřešit.
2: A proč je v dešti a mlze tak nebezpečné to denní svícení?
3: V případě, že je snížená viditelnost, tak samozřejmě už mi nestačí to denní svícení. U některých vozidel to denní svícení svítí pouze vpředu, nikoli vzadu, a v okamžiku, kdy je mlha nebo nějaké špatné povětrnostní podmínky, tak zezadu jsem pro ty ostatní neviditelný.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Poskytovatele půjček čekají přísnější pravidla. Sněmovna schválila cenový strop i omezení reklamy. Lidé budou v Bystré nad Jizerou rozhodovat o výstavbě větrných elektráren v referendu. Zemřela norská princezna Astrid a zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle se přidají přehánky. Postupně čekejme polojasno a teploty mezi 16 až 19 stupni. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji dobré odpoledne. Podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů budou zřejmě přísnější. Sněmovna schválila novelu, která má omezit příliš drahé úvěry a zpřísnit pravidla pro jejich reklamu. U vyšších úvěrů nově vznikne strop pro jejich celkové roční náklady, který se bude odvíjet od základní úrokové sazby České národní banky. Opoziční ODS chtěla tento limit nastavit mírněji, se svým návrhem ale neuspěla. Reklama taky nebude smět lidem naznačovat, že půjčka zlepší jejich finanční situaci. Novela teď míří do Senátu. V Bystré nad Jizerou na Semelsku bude v referendum o výstavbě 3 větrných elektráren. Včera to schválilo zastupitelstvo obce. Českému rozhlasu to řekl nezávislý starosta Lukáš Nesvadba. Navrhovatelé doporučili v červenci vedení obce petici. V roce 2024 bylo v anketě pro výstavbu 80% obyvatel.
4: Obec má uzavřenou plánovací smlouvu s investorem. Smlouva podle něj garantuje občanům levnější elektřinu a obci peníze na investice. Obec by získala část peněz při kolaudaci a následně každoroční příjem. Referendum se uskuteční společně s komunálními volbami, a to 9. a 10. října. Anna Podhorná, Český rozhlas.
3: Dnes začíná 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. V 19 hodin ho zahájí koncert v libereckém divadle FX Šaldy. Zaspívá italská sopranistka Roberta Mameli. Festival přináší klasickou i duchovní hudbu do regionu severních Čech a blízkého saského příhraničí. Tématem letošního ročníku je žena.
5: Festival přinese od půlky září do začátku listopadu několik hudebních akcí. Lidé můžou navštívit třeba koncert Marie Putnerové v Lemberku, klavírní představení Terezie Fialové v České Lípě, cymbálový koncert Zuzany Lapčíkové v Zákupech nebo hudebně dramatické dílo La Ramu v Turnově. Program lidé najdou na webu festivalu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Ve věku 94 let zemřela norská princezna Astrid jen 2 dny po pohřbu svého bratra norského krále Haralda V. Oznámila to královská rodina v oficiálním prohlášení. Vlajky na královském paláci budou dnes vlát na Puržadi. Princezna Astrid zemřela jen 2 týdny po smrti oblíbeného norského krále. Naposledy se na veřejnosti ukázala právě na jeho pohřbu. Upřímnou soustrast vyjádřil i její synovec, nový norský král Hakon VIII.
2: Počasí.
3: A v sobotu čekejme skoro zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, během neubývání oblačnosti až na polojasno. Teploty přes den 19 až 22, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A pozor, se dávejte v ulici Celní v Novém Městě pod Smrkem, tam se koná cyklistický závod, průjezdné to tam se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu bez dopravních kolizí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Humor Jáda.
7: Vítám vás a taky vítám zeleného anděla zelené vlny, protože má co dočinit s dopravou, která zjela před chvílí. Ty jsi taky skoro nedorazil, Martine Zounare.
8: Já tě zdravím, Patriku Rozenale, zdravím samozřejmě naši zprávařku. Vážení přátelé, bylo to oprsa vietnamské ženy. Opravdu, víš, co se mě stalo?
7: Já totiž
8: jezdím pravidelně už 2 měsíce na kole, každý den, anebo na válcích. A dělám si klasickou věc, ořech, zbuzaný, bůh nahoru, drc, anebo černošice, hub. A já jsem si tak jako píchnul, ale říkám, Martine, ty jsi vždy připraven, že? Takže jsem měl normálně galusku.
7: Ano.
8: Měl jsem všechno, jemně jsem rozebral, jako nafouknul na pumpičku a tak jsem se chválil, co všechno mám. A dojedu domů. A říkám, tak to je skvělý, tak náhle, žena, ahoj, čau, já, ahoj, tak co, už seš ve studiu, a já, ty vole, Ježíš, Humor Jáda, a do toho říkám, no komu musím zavolat, já jsem píchnul, a do toho dvrčí, vy jste pích, co jste, a já píchnul, Ježíš, no tak to nepíchejte a přijďte domů, takže jsem přijel hnedka sem k vám, jsem tady, doprava skvělá, já jsem to dal z Barandova sem, upozorňuji tě. Já jsem to dal normálně za 15 minut a řekl jsem, nepodléhej tlaku, nezabij se, jeď je klidně, takže jsem si dal ještě svačinu, večeři a pak jsem přijel. Dobrý den.
2: Humor Jáda.

0: Začínáme s Humoriádou s Martinem Zounarem, s Patrikem Rozehnalem a s kým? Z archivu koho vytáhneš?
1: Čepici měle. Ne, to je Burian, promiň. Prosím tě.
0: Toho nemáme.
1: Ale víš, jaká je to senka.
0: Ano.
1: Já

0: Taková situace asi z toho vznikne trapná, samozřejmě pumpař říká.
1: Zrovna tenhle pán nemá peníze.
0: Vy nemáte peníze, že jo? Ano, ano. Lidi vystupují z aut, on říká, nic lidského mi není cizí, v klidu si zapisuje dlouze vaše číslo, děti vystupují, ukazují si na vás, auta blikají, troubí. Tak to je jeden z takových těch každodenních. Potom máme ještě, já je dělím ty trapasy, víte, pak máme ještě profesionální. Představte si, že ráno v 7 hodin přijdete do studia.
1: Tak brzy.
0: Tak pozdě. Ne? Přijdete do studia, máte odevzdat svůj hlas na obraz. Ano, máte říci něco jaksi v dabingu. Vedle vás kolega, vy se díváte do scénáře, nejde vám to, perete se s tím, říkáte, ježišmarja, kdo tohle to dělal, kdo to upravoval, tenhle dialog, který šikula. A vedle vás se ozve zetmi, to jsem upravoval já, pane Price, to je režisér, víte? No to je jeden z takových, my u nás v divadle na Vinohradech srdečně vás zvu, hrajeme hru autora Jiřího Hubače, Generálka.
1: Krásná hra, viděla jsem.
0: Viděla jste ji? S Jiřinou Bohdalovou a Petrem Haničincem v hlavních rolích. A já tam mám takový jedno velice ošidný místečko, jednu velice podobnou větu té, která následuje v dalším jednání, takže se mi několikrát stalo, dvakrát, možná se mi to stane i po třetí, že jsem jaksi přeskočil kolegům 15 stránek a velmi jsem se divil, co se děje vzadu za neklid, kdo to tam pobíhá, že nemám já jaksi klid na výkon. A teď si dovedete představit, kolikrát se vymění jaksi barva v obličeji mého kolegy, že jo? A potom dojde k velikému trapasu a musíme horko těžko hru vracet zpátky, abychom neprozradili poentu, protože to je jako...
1: O čem hrát,
0: ano, jistě, samozřejmě, to je jako říct napřed poentu vtipu, což se mě velice snadno stává, možná, že se mi to povede i dneska večer. No a pak máte takový ty klasický případy, já jsem hroznej brepta, myslím, jaksi, když přijdu třeba do rozhlasu, takže jsem měl jednou uzavřít seriál o Georgiu Bizetovi, režisér mě nabádal, prosím tě, je to konec, je to poslední díl, tak to hezky zavary, orámuj to, aby to byla skutečně tečka za těmi několika díly. No a já jsem přišel k mikrofonu a měl jsem říct, vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bizetovi. Víte, co ze mě vyšlo? Vážení přátelé, mimochodem upozorní jsou, byli tam speakři jako Eduard Cupák, František Němec, já jsem se chtěl blejsknout a řekl jsem, vážení přátelé, už to začíná. Vážení přátelé, a to je konec dnešního vyprávění o panu Bidetovi. Řekl jsem to dvakrát a nevěděl jsem o tom.
2: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
3: Tak trapasy na jevišti a Viktor Price. Ty jsi se s Viktorem potkal?
4: Já jsem se s Viktorem Pricem potkal pouze při asi 6 nebo 7 dílech. Točil to pan Paukert, to byly takový písničky na
3: Zofíně. Pražský písničkář.
4: Ano, ale pozor, pak jsem ho zažil při jedné nejkrásnějších prací s Ludvíkem Rážou, Studentská balada, byl to třídílný seriál, jako velká inscenace třídílná od pana Hubače, dělal to Ludvík Ráža, Hapka dělal muziku a Viktor Price tam hrál pana CK učitele gymnázia pana Květa. A já ti k tomu brzo bohatý hrále protiklad pana Lepešku, matematikáře. A můžu ti říct, on byl poetická duše, ten češtinář, literatura, a tam to byla matematika. Brahma Pupta nelze podvádět a jenom to. A můžu ti říct, že to byl koncert. Absolutní. A do toho já mladý, Vladimír Dlouhý a Pavel Kříž, 3 nerozluční kamarádi. První republika, ještě pan Vrchota a další lidi. Bylo to krásný.
3: To je všechno podle toho, jak o tom mluvíš, o to obsazení i autoři a tak.
4: Jirka Bartoška dělal mého bratra, pan Sklenčka mého otce, Pepíček Somar dělal mého strýce. Bylo to do toho tam byli mladí, že jo, tyhle ty tři. A Ondra Vetchý, do toho Anděl, do toho Šuler Sváťa, Vašek Kopta. A bylo to opravdu nádherná instance. Studentská balada. Stalo to za to.
3: Trapasy jsi vybral. Nějaký tvůj trapas teď z poslední doby nebo něco?
4: Prosím tě, no, já jsem ještě pořád jako v podstatě na motorce jsem, jo, a mám na zádech...
3: Ty se zbál, že to bude trapas.
4: No já jsem myslel, že to bude opravdu přešiné, ale já vlastně ještě pořád mám tady, jak měli za první republiky ty, co jezdili Tour de France, tak měli tady ty galusky navlečený přes sebe, ty
3: přes
4: náhradní.
3: Rameno, no
4: ty
3: náhradní, jasně.
4: Tak já to v podstatě tak mám. A teďka nevím, jestli jsem se zrovna ve válce, v zákopech, že ty to měli taky přes rameno, nebo jsem v rozhlase. Ale vypadá to, že jsem střední Čech je rozhlas.
3: Martin Zounar je v Humoriádě dnes, vybral si trapasy. Můžeme pokračovat s dalšími, třeba i s Josefem Vinklářem, Vladimírem Komárkem.

0: další skvadrou. A nebo, a když už to seš ty, já bych si zkusil připomenout, a jestli ty si pamatuješ sebe a Pavla Zedníčka ve scénce nazvané Důchodci v tramvaji.
1: A to ti teda musím říct, že ale teďka vážně.
0: No.
1: Když to víš, že nekecám, že když jsem přišel, říkám, Pavel Zeníček, Martin, co to mám za scénku, jakou scénku? Říkám, to si nepamatuji. Říká, já nevím vůbec. S Pavlem Důchodci v tramvaji?
0: No.
1: Ježišmarja, to je asi 30 let, už jsem byl starý. No tak, jo, to je zhravý, no.
0: No tak to je proti, takže co si vyberete? No, Trapasy. Tak... A nebo Důchodci v tramvaji. Humor mezera A či B na čísle 90 011 04 a přímé volání do studia přes telefonní linku 731 800 900.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Hlasujte dál a věnujte hlas po telefonu někomu ze svých favoritů 731 800 900, to je číslo do studia, kde dnes se mnou sedí Martin Zounar.
4: Dobrý den.
3: A vy si vybíráte tedy, koho? Dobrý den.
5: Dobrý den, zdravím Martina a Patrika.
4: Děkujem.
5: Moment, nemělo to být opačně.
4: Patrika a Martina, no jistě, Martin je tady ředitel, to víme, že?
3: Ne, důležitý je Martin. Tak nedohadujeme se a řekněte jiné jméno. Vinklář nebo Zadníček se Zounarem.
5: Tady Petr ze Zdounek, Martine, to je opačný konec republiky, to nejsou střední Čechy.
4: Jo.
5: No, a já bych si dal tu... To s tím Martinem, to druhý.
3: Dobře, tak jo.
4: To je Čvaňa a Zounia.
3: Děkujeme. Dobře. Kdo dál?
6: Honzo, dobrý den.
4: Dobrý den, Honzo.
6: Já vás, pánové, teda bezejmenně zdravím oba do studia.
3: Děkuji.
6: A já, protože si už jsem pana Martina viděl, myslím, že to bylo v Ramce, tak si úplně nedovedu představit v Šalíně. Dobře. Takže já budu za Bčko.
4: Tak dobře, tak pojedeme spolu Ramkou. Dneska jsem přijel na skútru teda.
3: Dobrý den, po telefonu.
7: Dobrý den.
4: Dobrý den.
7: Tak. Dobrý den.
4: Dobrý
7: já bych
4: den.
7: Chtěla pozdravit pana Zounara a
4: děkuju.
7: Poděkovat mu za divadelní vystoupení. Bylo moc krásný, akorát jsme byli mokrý až na spodní prádlo.
4: Děkuji včera. Já vím, bylo tam teplíčko, bylo to skvělé.
7: Ne, včera ne. Tak by. To už bylo...
4: A byla jste úplně, úplně mokrá jste byla. Dobře.
7: Probíte. Všichni, ale hrali jste hezky.
4: Děkujeme.
7: Třeba Ačko.
4: Tak dobře.
3: Dobře, hezky, tak jo. Děkujeme moc a ještě jeden hlas. Dáme tedy příležitost někomu ještě zahlasovat. Dobrý den.
4: Dobrý den.
8: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště.
4: Dobrý den.
8: A psala bych si Bčko.
4: Dobře.
8: A oba dva z vás pozdravuji do rozhlasu.
3: Děkujeme. My vás taky zdravíme. Děkujeme. A tedy Bčko vyhrál, zaujal Martin Zounar a Pavel Zedníček.
4: Zumně a Čmeně.
9: Děkujeme.
10: Helejte, nenašel by si tady někdo, kdo by pustil sednout nemocného člověka? To říkáte jako mě? No a komu myslíte, že to asi říkám? Kdo tady sedí na místě pro invalidy? Já jsem myslel, že to říkáte nějakému zdravému člověku. A to chcete říct, že nejste zdravej? No teda já vydržím hodně, jo? Ale aby mě ausgrednet mě někdo říkal, že jsem zdravej, to teda bych si vyprosil. Prosím vás, co vám tak může být? Mně?
11: No.
10: Mně je prakticky úplně všechno.
11: Jo.
10: Od zápalu blan až po zácpu.
11: Prosím vás, vy, že máte zácpu, vy jo.
10: Hejte, to jsem ještě nikdy nezažil,
11: no.
10: Aby mě někdo řekl, že já nejsem zácpalý.
11: Tak vám to, hlejte, tak vám to říkám já,
10: jo.
11: Který už nebyl na hajzu.
10: Ježiš, člověče, právě,
11: no.
10: Že byl. Ale zapomněl jste si asi sundat gatě. Helejte, jste vůbec v důchodu?
11: Já jsem v důchodu, jo. V invalidní, víte? Jo. Od 20 let.
10: Jo.
11: To jsem dostal první mrtvici.
10: píči. Pane, já chodím každý týden na patologii dělat figuranta. No, takhle nemocního člověka žádný student ještě neviděl.
9: Hejte, to se furt vytahujete, jo?
10: No.
9: Kdybyste viděl můj rentgenologický snímek, plic, jo? No.
10: No, prosím vás, no. Tak schválně, schválně.
9: Jo, já vám to jenom pro velmi tvrdý natury. Já když jsem ho vyndal a ukázal jsem ho panu přednostovi na chadláku, tak to s ním normálně seklo.
10: No. To vám tak věřím.
9: Helejte, když jsme u toho teda, jo?
10: No.
9: Tak kdybyste viděl, co já kašlu, jo? Kdybyste to viděli, tak necháte vyklidit celou tramvaj.
10: No tak schválně, schválně, schválně.
9: Jo?
10: No.
9: Jo?
10: No.
9: No tak jo.
10: Hejte se, laskavě, ano?
9: Jo.
10: No, já teda ale nechápu, jak můžou nechat stát člověka, který nemá ani žaludek.
9: Jo, žaludek. Kdybyste viděl, co já všechno nemám.
10: No, a prosím vás, za to ještě ke všemu dneska ráno
9: no.
10: Začala bolet slezinka.
9: Mě bolí nejenom slezinka, jo, ale mě bolí játříčka, žaludek, nožička, ručička a chulička.
3: Televize Nova, Jiří Adamec jako režisér a vzpomínka tak, nějaká, Martina, jestli se vynořila teda.
4: Hele, prosím tě, tak to mohlo být buď to teda Zlatá mříž, anebo možná Silvestr, anebo Gogo Show, no to bylo takový údobí, kdy v podstatě jsme mohli
3: kdy
4: vidět...
3: Kdy se ještě točily scénky.
4: Ano, když se točily scénky, tak ono to nebyla žádná strana to napsat, jo.
3: No.
4: A opravdu ne každý dokáže psát jako Šíp, Karel pro Jiřinu Mohdalovou a do té dvojky. To jako opravdu není sranda a musím říct teda, že vlastně, když tohleto pominulo, začaly místo toho být ty reality show, tak vlastně přestali jsme mít přehled, že jsou zpěváci, že jsou skupiny, že jsou herci i v jiných polohách, než v seriálech, v detektivních. Teď se musím říct, že jsem rád, že se začal krásný seriál Boží volba, což je
3: Boží plán.
4: Boží plán, což je, to je ty kluci tak pěkně hrajou, čověče. Víš, ne žádný mordivr, ale ty příběhy těch chlapů. A teda Jeřábek, co by tramvaják s určitým darem, jsou výborný. A víš, jak je hezky, když to můžeš říct? Že vidíš pěkný příběh, že se zasměješ, že to má nadsázku, crazy a přitom ne za každou cenu jako humor. A tohleto, někdy se ta scénka povedla napsat, někdy samozřejmě to šustilo papírem, ale měl jsem možnost tam dát, já byl tak starý, až jsem snad byl mrtvej, to je 25 let, to není jako, že no. Teďka, mě bude šedé v květnu a vem si to, že já tohleto dělal v 30 takovou lbejkárnu
3: no.
4: A Čmaně normálně, tak to byl Jura, ten měl ještě tenisky, dneska už má jenom papuče.
3: Zdravíme
4: Čmaně, ne, my myslím, že se máte na co těšit, protože může v letu Boleslav Polibolek Polívka, Míra Donutil, Čmaně a teda měl jsem možnost být tam i já, Štebrňák, Míra Vladyka, paní Frejmanová, jo, jako krásné věci a nádherný hraní s těmihle bardama.
3: Culí se a usmívá Matěj Zoumar u toho připomínce. Tak dáte ještě jednou Důchodce v tramvaji, anebo dáte povídání o lásce od Luďka Soboty?
4: Já bych dal lásku Luďka Soboty, protože ta tam je já vážení přátelé, že tedy jaksi já jsem se v první řadě národě, já se směji, že no tak takhle.
3: Mě to jde.
4: No mě to jde, no. A pozor, jestli poznáte schválně, jo.
9: Ty jsi tam stál a s tebou stála pravda.
3: No jo, Pepíček Kemen.
4: No tak se mějte krásně a já jdu. Ne, pojďme si pustit toho Luďka Sobotu, to bych bral.
3: Dobře, to je varianta B. Ačko, pokračování z Důchodci v tramvaji, tedy Pavel Zedníček a Martin Zounár v té ukázce. Čemu dáte hlas? Na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Budeme opět sčítat vaše hlasy.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Z humoriádou dál postoupíme, k jaké ukázce o tom rozhodnete vy na telefonu 731 800 900 a můžete si to popovídat taky s Martinem Zounarem.
2: Já vás zdravím.
1: Koho? Hezký poslech. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: U telefonu Picek, dobrý den, prosím vás, já bych se přiklonil k varianti číslo B.
1: Dobře. Dobrá, zapsáno, děkujeme vám a jdeme na dalšího, kdo volá, dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Já Stačka, Ludia, Sobotina.
1: Ještě někdo se přidá, nebo to bude
4: Dobrý Ačko. Den, tady Magdalena, Hradec Králové, zdravím Martina.
5: Dobrý den.
4: Ačko.
5: Ačko,
1: pokračovat s důchodci v tramvaji, dobře, zapisuju. A ještě někdo?
6: Dobrý den, ještě dobrý jednou, Hinek z Vysočiny.
5: Dobrý den, Hinku.
6: Zdraví, pánové, ještě jednou a prosím ještě pokračovat.
5: Dobře.
1: Pokračovat, dobře, no tak, tak jo. Tak budeme
5: starý, no tak
1: budeme pokračovat.
5: Já se teď na toho Luďka, člověče.
1: No tak
5: dobře, tak přišli.
1: To jde pryč zatím.
7: Hrete sem a víte, co mě čeká příští týden?
8: No, co?
7: Mě čeká mohutná amputace.
8: Jo.
7: Já už to místo vlastně nebudu ani potřebovat.
8: Ježíš, jak to?
7: No, protože nebudu mít na čem sedět.
8: Furt nějaký operace. Já mám za sebou tolik operací, jo? Že mě už nedávají ani narkózu. Mě teďka před hočkou mě dělali zadní chlopení jako trošku fikli, jo? Tak mě jenom tak místně jako opíchali, umrtvili.
7: Hejte se. To jsou všechno tělesné choroby, no, víte? No, ale víte, co dokáže zapeklo taková duševní choroba?
8: No, tak to mě teda říkajte, dětku.
7: No, to teda řeknu. No. Víte co, vy byste měli tady uvolnit vlastně dvě místa.
8: Jo, jak to?
7: Víte proč?
8: No,
7: protože já jsem totiž schizofrenik.
8: Ježiši.
7: No.
9: Kdybyste viděl, co by se mně stalo, kdyby mě došla baterka v kardioradinátoru, tak bych byl úplně...
7: No ano, a tam bych vás rád viděl.
9: Ježiš, vy jste bezcitné.
7: Ano, pane, já jsem bez citu, protože já jsem všema těma nemocema přišel moci.
9: Jo.
7: Pane, a já už taky nemám ani čuch.
9: Jo.
7: Já nevidím.
9: No.
7: Nevidím.
9: No.
7: Neslyším.
9: No.
7: A já už nemám ani...
9: Ani... Vy si myslíte, že já mám chuť po 20 infarktech, že já mám chuť na tohle,
7: ne teda. Po kolika ti, že infarktech?
9: Po 20.
7: Po 20, pane, prosím vás, já už to nemůžu ani spočítat, já bych si musel na to koupit kalkulačku. Pane, já mám srdíčko jako emmental.
8: Jo, emmental.
9: Jsi jako Romadur.
8: Já jsem úplně mrtvej člověk, jo.
7: Proč neležíte v nemocnici?
8: No proč? Co pak nevíte, že beznadějný případy posílají umírat do rodinného kroužku?
7: No ty si tě tady hnout umírat do rodinného kroužku a nelezte do tramvaje.
8: Jo.
7: Potom si tady, kam si má člověk sednout, když tady chodí lidi umírat? Já, slečno, já. My už musíme vystupovat.
9: No a to jsme si pošmákli.
8: No
9: jo. Kam to jedeme?
8: No do Hodkoviček, ty blbene.
0: Humoriáda.
1: Tak, role Martina Zounara a Pavla Zednička, netradiční dvojice na obrazovkách televize Nova s Jirkou Adamcem. Jaký byl Jirka Adamec jako režisér?
2: Jirka Adamec, když jsem ho já potkal, tak vlastně on, musím říct, že objevil celou tu mladou generaci v takovém cyklu Zelenkových Tak se ptám. Když se už v té době v 80. letech otevíralo, jakože jsou mladí manželé příliš mladí na lásku, třeba nádherná inscenace Čenský, Ivana Andrlova, třeba Výhoda, to bylo o protekcích, o alkoholu, Luťanský Ivan, když dělal toho, jak porazí opilej autem, Haníčené jsou úplně skvělý, to byla dvojka, táta, syn. Mm-hmm. Takže víš co, Jirka byl mladý chlap, kdy mu bylo, já myslím, že mu bylo asi 33-35 a když hrál Sanitku. A víš co, to prostě, a šli tam takový jako herci, hráči, který, to nebyla sranda, do toho samozřejmě bylo nás 6, mladý seriál, a byla to mladá krev, začal TKM, ještě s Valou, Vala to vlastně dělal, že to uváděl.
1: Ano.
2: A byly to pořady, které na tu dobu byly nesmírně jako trendy. Ne, ale opravdu.
1: Jo?
2: Takže Jirka byl mladý, takový, brado, dopředu a vůbec se s tím nesral.
1: No tak.
2: No ne, teda, pro mě, já jsem teďka, prostě vůbec se s tím jako nepádal, prostě řekl, tohle, takhle, doprava, do, zleva, kamera, hlídej si světlo. A on to řemeslo vlastně...
1: To o něm říká hodně
2: lidí. Ty ses musel rychle naučit,
1: ano.
2: Aby si byl schopen
1: to tempo zvládnout,
2: ale pozor, tam se hrálo to všechno, jako jo, ale... Vlastně za dva natáčecí dny, když to vidíš, jak to je, kamera doprava, do jednička do dvojka, po periferní vidění, dvojka bude mla, otáčí se do trojky a musím ti říct, takhle on točil vlastně třeba i pak Gogo Show a někdy to i na ostřílený kozáky bylo opravdu moc, protože pak ještě přišla ta doba, teďka co, že se točí jako na čas hodně, jo.
1: Rychle všechno.
2: A musím ti říct, že nebýt vybaven vlastně řemeslem z těch 80. let, kde se točili samozřejmě inscenace, zkoušeli se.
1: No ano, to nebylo týdny. Jako,
2: no jasně, na trojce se zkušebně byly ano. Takový desky bílý, takový obdélníky a tam se postavila dekorace. Kameramani se chodili pak koukat, aby věděli, to se opravdu jako a bylo to na tom vidět.
1: A dneska se to všechno prostě udělá prostě ten...
2: Zrc, jsou tam chvíle, kdy se zahraješ, kdy to, ale přeci jenom to penzum je jako, ale ona to ta doba zrychlila, ten pozor, to, ten vysílací čas, to chrlení dvakrát, třikrát za týden, daily, tenhle formát vůbec nebyl, že jo?
1: Ale jsi rád, že poznal no, práci toho Jirky Adamce.
2: No to skvělý.
1: Protože ti to dnes pomáhá.
2: Určitě, tak jsem rád, že můžu i s těma mladejma, nevím, kde by jako narazit na Jirku Adamce teďka, jako kdyby byl mladý a tohle. To myslím, že by měli velkou hoňku. Ale i pozor, dodržovat ty věci, co jsou. Ne, já na ně rád vzpomínám a nedám na ně dopustit, ale to víš, co všechno má svou dobu, všechno má svůj čas a taky náš čas je teďka tady, tak pojďme pustit si něco hezkýho.
1: Třeba Věru Martinovou.
2: No ježišmarja, až na vrcholky hor, já tam budu stát.
1: Ne, tohle vidí nedám.
2: Já tohle vidí nedám, tak jo, tak já si zlíknu te celky. Modrý.

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.
1: Tak koho by nám teď ještě předvedl Martin Zounár třeba?
2: Já jsem myslel, že byl nějaký úvod, třeba ano. Dámy a pánové, už se to točí, už se to roztáčí. Poslední prodloužená jízda k páčky k sobě a kačeři se zvedají.
1: Chybí ti poutě.
2: Ano, chybí ti poutě. No, jestli to tam...
1: Koho bys vybral?
2: Podívejte se, jestli chcete vědět, jak zhubnout, je potřeba hlavně nežrat banány. Pravidlo číslo 6. Nežer banány, budeš jako broskev. Ne, já to prosím, banány rybičky, Halina Pavlovská. Pustila mi velkou pusu, Halinku, a asi je teda určitě už teďka úplně jako šlank.
1: Tak Halina o hostech na Šermantní osobnosti 2018 v rozhovoru s Ladou Klokočníkovou a Mirkem Vaňurou.
3: Když jste tam viděla toho Vojtu, byla to třeba jedna z mála chvílí, kdy vám došla slova? My jsme si s Ladou říkali, že se neumíme představit situaci, kdyby Halině Pavlovské došla slova.
4: Já bych to ještě upřesnila. My si vždycky říkáme, moderuje-li Halina Pavlovská, tak jsme v klidu, kdyby náhodou nějaký host nepřijel, protože víme, že ta hodina bude stejně krásná a bude plná a bude vtipná a bude zábavná, protože zkrátka tak. Je tam i to spisovatelství asi, které máte v krvi a vždycky tady to dopadne krásně. Takže proto jsme se chtěli zeptat, jestli přece jen někdy nějaká slova došla.
5: Já se asi na konkrétní nějakou situaci nevzpomínám, ale možná, že ta slova ze mě plynou, ale to je takový ten vrcholový stádium. Mezitím v té duši já mlčím a předvádím různý veletoče jako Ježíši Kriste a to ne a tak, ale pak nějak to rychle zpracuju ty ideje a myšlenky. Ale fakt je, že na větvi to už jednou vypadalo, že nikdo nepřijede.
6: A to?
5: Ano, to byl pan Horáček. Ten, toho jsem se na něj tak těšila a bylo 18.02, takže už bylo asi 30 vteřin a tam pořád nebyl. Tak to jsem byla taková jako dost letargická, řekla jsem, tak tam půjdu a budu hodinu sama mluvit, protože druhým hostem měla být jeho manželka, která je výborná scénografka, a ta prostě mi ve 3 hodiny to odpoledne oznámila, že nepřijede. A teď jsem si říkala, ten mi to asi jenom neoznámil, že taky nepřijede. A to jsem byla taková, a on velmi šarmantně teda v 18 asi 3 naběhl na pódium a tvářil se, že úplně všechno v pořádku, jenom ho prozrazoval trochu pot na čele a zrychlený dech.
3: A vázal si kravatu za pochodu.
4: Můžeme říct si, kdo bude dalším hostem vašeho květnového pořadu? Už víte?
5: To je vždycky největší úplně katastrofa, když mám dělat promo.
4: To, kdo to bude? To,
5: úplně, ne, já to vím, kdo bude, já to mám naplánovaný dopředu, ale vždycky to pak zapomenu. Ale já vím, že to bude Martin Zounar. A bude mít svoji hereckou kolegyni. A teď je právě ten trapný okamžik.
3: Že se nemůžete vzpomenout.
5: Ale je výborná.
3: To je poprvé, kdy Halině Pavlovské došla slova, přece jenom jsme ji nachytali. Poslední věc, než si sednete na jednonohou židli zatím. A teď jsem to zapomněla, teď jsem se opravdu chtěla
4: To vůbec nevadí,
3: zeptat,
4: protože já bych ještě ráda, než si vzpomeneš, připomněla, že paní Halino, jestli se to může povědět, že budete brzy také hostem dalšího pořadu Českého rozhlasu. Může se to říci?
5: Hostem?
4: Že budete hostem Humoriády, je to pravda?
5: Jo, budu hostem Humoriády, ano.
4: No tak vidíte, už jsem si odechla.
5: Budu hostem určitě Humoriády, jenom jsem neřekla, který termín tam budu, ale budu tam.
3: Budete ano, tam. Ano. Takže teď jste to slíbila. Ano. A ta poslední věc, víte, my tady 22 let řešíme s různými osobnostmi, co je to vlastně šarm. A je teda pravda, že jsme se po 22 letech nedopídili. jestli to je sex appeal, vzdělanost. Co je podle vás jako spisovatelky a moderátorky šarm? Co je šarm podle Haliny Pavlovské?
5: Já jsem se mučila s tím, abych vymyslela nějaký rým na slovo šarm. A ať se snažím, jak se snažím, ať toužím být noblesní, moudrá, mít nějaký přesah, tak mě to vždycky skončí konkrétně u nějakých katastrofálních pocitů. Takže mě s tím šarmem napadlo, ale to je čistě osobní. To se tady nikoho netýká, obávám se, že vůbec v sále se to nikoho netýká, možná, že ani v Hradci, ale prostě mě se to týká. A je to takhle. Když už prohráváš skilly ve svém boji marném, tak se aspoň snaž s tím svým šarmem.
3: Halina Pavlovská.
6: Halina Pavlovská.
3: Děkujeme.
5: Děkuji.
6: Dámy a pánové, nejen Halině, Daša.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Kdybyste posluchači viděli, jak Martin vyvalil oči, když slyšel svoje jméno.
2: No ano, no, ne, protože já jsem si vzpomněl, že ano, opravdu, je to 8 let?
1: No, 2018, ano.
2: 2018. A my jsme tam měli s Martinou Randovou, která v té době se mnou dělala v ordinaci Heluš. Legendární dvojice Bobo Heluš, že?
1: Ano.
2: Teďka tam mám Mahulenku Bačanovou. A musím říct, že to bylo lázně
1: Bělohrad,
2: nádherný vystoupení. Víš, když to někdy sedne, a to sedne to ne někdy, když to opravdu sedne, a je to o tom, že se lidi nepředhánějí, ale jdou společně k tomu, že je baví, že se lidi smějou, že a teďka se poslouchá jenom co a zbytečně se nepřibíjejí, tak je to skvělé. A to je i v představení. Není malých rolí jenom, jak se říká, velkých herců nebo vůbec toho týmu, že divadlo je tým a přesto jsou hlavní role a malé role, ale když to zapadne dohromady, tak je to pecka. A když to ještě dává dohromady třeba takový Antonín Procházka, tak je to prostě skvělý. Prosím tě, Martine, všecko hraješ hezky, jenom se nauč ten text.
1: Tak vážení. Čím zakončíme? Halinou Pavlovskou anebo anekdotami? Vyberte si. Poslední dnešní boj a je to na vás. 731 8.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Helena Pavlovská nebo anekdoty jsou ve hře, Humoriáda pokračuje s Martinem Zounarem a vy ještě musíte někomu věnovat svůj hlas. Dobrý den, po telefonu přejeme.
2: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavín, zdravím vás, Patriku i pana Zounara.
2: Dobrý den.
3: Chlapi, a já bych hlasoval pro anekdoty.
2: Dobře, máte
1: mít. Dobře, tak jo.
3: Díky.
1: Zapsáno, děkujeme moc a ještě rychlý hlas od někoho. Dobrý den.
3: Dobrý den, Patriku, tady Petr ze Zdolnek a Martina taky ještě zdravím. Martin, Patriku, natáhněte tu stopáž.
1: Nejde, ať se vejde, musíte teď říct, Ačko nebo Bčko.
3: Ačko.
2: Dobře, děkuji.
1: To vás klamu, ale na tom nebude. Vyhráli to anekdoty.
2: Dobře, no prosím tě, já ti musím...
4: Já jsem doma přestala vařit prostě. Jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, dělá to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
5: Za starých časů, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo, a po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
6: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
7: tak...
6: A co mně se stalo opravdu? A to mně přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. A jsem si říkala, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkala, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
8: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
9: Já musím říct, já to možná někde říká, to je jedno, to je největší zatím fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou sedl, prostě jsem byl na čundu, já jsem si sedl na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, měl jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak se pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takhle už jsem byl trošku, no nametený jsem byl, já to řeknu.
7: Tak jsem sundal ty
9: kalhoty a dal jsem nacpal se do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl absolutně. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honzo? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, chce, pojď podívat. A ten vítěz oslavně odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nekecej. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ono se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
1: Humoriáda. Zase jsme ten čas vyčerpali, tak rychle to uteklo.
2: Já děkuji za pozvání, samozřejmě těším se příští měsíc, myslím, že budu, a když ne, tak ten další. Každopádně do Vánoc tam termíny mám. No a těším se na všechny lidi, kteří zase začnou chodit do divadla a už teďka v pondělí ve Varech a pak na Ostravsku a prostě jedeme dál. Nejlepší komedie.cz.
1: Martin Zouna.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Turnovská nemocnice má novou jednotku intenzivní péče. Křišťálový ráj bude v budoucnu v centru Jablonce nad Nisou. České soudy letos vyhlásily zatím 538 firemních bankrotů. A v sobotu čekejme zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, postupně polojasno a teploty nad 20 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Nemocnice v Turnově má novou multioborovou jednotku intenzivní péče za 160 milionů korun. Původní prostory už neodpovídaly nárokům na péči o pacienty, chyběla funkční klimatizace a kvůli stísněným prostorům byl i problém s umístěním některých přístrojů. Podle přednosty Centra anesteziologie a intenzivní medicíny Zdeňka Kryzara je jednotka nově vybavená i boxovým systémem, který umožňuje pacienty oddělovat.
3: Aby jsme zlepšili hygienický režim a snížili riziko nozokomiálních infekcí, které pacienti mohou získat v průběhu pobytu na jednotce intenzivní péče. To riziko je poměrně vysoké, takže to nám výrazně umožní zkvalitnit péči. Doteď to byl jeden velký pokoj, pacienti leželi vedle sebe a i z hlediska těch ošetřovatelských postupů to bylo velmi náročné.
2: V Jabloneckém eurocentru bude v budoucnu sídlit Křišťálový ráj. Své výrobky tam budou vystavovat a prodávat členové svazu výrobců skla a bižuterie. Na svém posledním zasedání to schválili zastupitelé Jablonce nad Nisou. Prostory eurocentra město pro účely bižuterního centra upraví. Stát by to mělo přibližně 4 miliony korun bez daně.
4: V současnosti Křišťálový ráj sídlí v budově bývalé prodejny nábytku v Jungmanově ulici. Kvůli výpovědi nájmu ale musí do května 2027 odejít. Součástí Křišťálového ráje bude nově taky rozcestník Křišťálového údolí. Lidem ukáže významná místa v okolí spjatá se sklem, bižuterií a vánočními ozdobami. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou otevře veřejnosti své zázemí. Na zítřek připravil den otevřených dveří ve dvou svých areálech. Novinkou pro veřejnost bude například hala na opravy a generální revize autobusů městské dopravy. Do konce srpna v Česku letos zbankrotovalo 538 firem, to je více za posledních 7 let a o 4% více než před rokem. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Podle ní soudy přijaly skoro 900 návrhů na bankrot, o pětinu víc než ve stejném období loni.
0: Počasí.
2: A v noci bude v Libereckém kraji postupně přibývat oblačnost, až na zataženo teploty nám klesnou na 12 až 9 stupňů. Zítra bude zpočátku skoro zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, během nečekejme ubývání oblačnosti až na polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni. Vítr bude foukat slabý proměnlivý, během nepřechodně mírný severozápadní. Rostrové podmínky budou po ránu mírně nepříznivé, během očekáváme většinou dobré a biozátěž bude zítra na nejnižším stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A osobní auto s motocyklem se srazilo na silnici 1/9 u Skalice u České Lípy. Průjezdné to tam se zvýšenou opatrností. Na místě jsou všechny složky záchranného systému. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
5: Krásné a místy i slunečné páteční odpoledne. Je 11. září, 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji. V centru Jablonce nad Nisou vznikne v blízké budoucnosti nový moderní prostor, kde si lidé budou moct koupit a prohlédnout výrobky sklářů. V Liberci se včera běžel druhý ročník charitativního běhu pro světlušku a zítra začíná v našem kraji týdenní festival Art Week. To jsou témata následující hodiny, kterou odstartuje Iveta, tedy Lída Jiroutová, a souhrn regionálních zpráv. A Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
0: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké odpoledne. V Libereckém kraji podle statistiku v prvním pololetí ubylo obyvatel. Na konci června jich bylo celkem 447 183, o 1427 lidí méně než na začátku roku. Ve všech okresech kraje zemřelo v první polovině roku více lidí, než se narodilo. Ředitelství silnic a dálnic spustí příští týden opravu úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Řidiče tam čekají 2 měsíce omezení. Podle ředitele libereckého závodu ŘSD Jana Volmuta je oprava v tomto úseku nezbytná.
2: Kde na 4 pruhu podle diagnostiky dožívá obrusná vrstva, dožívá i podloží a dlouhodobě tam bojujeme se zádržným systémem v podobě toho lanového svodidla.
1: V Bystré nad Jizerou na Semelsku bude referendum o výstavbě 3 větrných elektráren. Ve čtvrtek to schválili zastupitelstvo obce. Navrhovatelé doporučili v červenci vedení obce petici. V roce 2024 bylo v anketě pro výstavbu 80% obyvatel. Referendu se uskuteční společně s komunálními volbami, a to 9. a 10. října. Do sobotního odpoledne můžou lidé v Libereckém paláci Líbek navštívit Dny pro dobrovolnictví. V prvním patře se představují dobrovolnické organizace, jako je ADRA, Dobromysl nebo Tichý svět. Další informace přidává Alena Kejzerová z regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje.
3: Pozvali jsme si školy, aby jsme jim představili dobrovolnictví, ale po celý den jsme vlastně otevřeni široké veřejnosti.
1: Program bude do 16 hodin. Po porážkách Tampere a Salzburku se hokejisté Liberce v Lize mistrů poprvé představí doma. Jejich soupeřem bude od 18 hodin dánský Herning. Další podrobnosti uslyšíte v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Ano, před námi je podrobná předpověď počasí a ty meteorologické vyhlídky na víkend probereme s Janou Ehrtovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Nejprve trochu probereme to aktuální počasí a také, co nás v Libereckém kraji čeká večer v noci a ráno.
2: Tak oblačnost nám zůstávala poměrně celý den a poměrně dost a ona až teď se od západu protrhává, takže v těch nejbližších hodinách se oblačnost bude protrhávat, ono už to skoro bude, dalo by se říci, ne k ničemu, ale zkrátka toho sluníčka jsme si dneska už moc neužili, protože už skoro bude za chviličku půl šesté, takže toho sluníčka už moc asi neuvidíme a teploty taky zůstávaly docela nízko. Aktuálně máme nejčastěji kolem 16-17 stupňů Celsia.
1: Tak sluníčka si mnoho neužijeme, ale třeba budeme mít alespoň krásný výhled na měsíc. Jak bude v noci?
2: No, chviličku ano, ona se opravdu na chviličku ta oblačnost skoro, dalo by se říci, i vyjasní. Budeme mít nějaké polojasno, skoro jasno, ale zase během noci bude přibývat oblačnost, takže k ránu už by zase opět mělo být nějaké převážně oblačno, možná až skoro zataženo a ty ranní teploty se nám budou pohybovat od 12 do 9 stupňů Celsia.
1: A teď už tady pojďme probrat víkend. Jaká bude sobota 12. září?
2: Tak ta sobota, aspoň zpočátku to vypadá, že by bylo tady více oblačností, mohly by se během dne objevovat i nějaké ojedinělé přehánky a ta oblačnost by zase měla někdy během odpoledne se protrhávat nebo ubývat, každopádně mělo by být o něco tepleji, o takový 4-3 stupně by zítra mělo být tepleji, takže nějakých 19-22, možná na Českolipsku 23 stupňů, takže sobota není zas tak marným dnem, toho sluníčka by mělo být více, než bylo dnes.
1: No ale říkáte to způsobem, který nevěstí nic dobrého na neděli, tak jaká tady bude neděle 13.
2: Vy jste to také poznal? Dobře, tak v neděli už se nám zase opět bude zatahovat ranní teploty kolem 10-11 stupňů Celsia a ty odpolední tak do těch 19-20 a důležitý bude to, že bude nám pršet a ten déšť by měl začít někdy už po obědě v nějakých těch odpoledních hodinách.

0: Takže ten začátek možná ještě na výlet, ale prostě zkrátka počítat s tím, že během těch odpoledních hodin by mělo pršet a nemělo by to být jenom takové nějaké přechodné, vypadá to, že by mělo pršet až do večerních hodin.
1: No, v neděli ideální konstelace na to, alespoň v odpoledních hodinách zařídit se tak, že na co nedosáhnu, to nepotřebuju. Já vám moc krát děkuju a naslyšenou.
0: Hezký den, naslyšenou.
1: Předpověď počasí nám přinesla Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Já už navždy končím, zpívá Iveta Bartošová. No my v Českém rozhlase Liberec zdaleka nekončíme, den v kraji je v plném proudu. Lidé v Jablonci nad Nisou si budou moct v budoucnu pořídit výrobky ze skla a bižuterie na novém místě. V budově Eurocentra magistrát vybuduje nový výstavní a prodejní prostor. Přesune se do něj takzvaný křišťálový ráj a na posledním zasedání o tomto volebním období to schválili zastupitelé města. Kdyby měla být nová prodejna hotová, a co všechno v ní lidé uvidí? Na to Ivetě Kalátové dopoledne odpověděla redaktorka Kateřina Kubíčková.
1: Zastupitelé na včerejším zasedání rozhodli o tom, že křišťálový ráj se v budoucnu přesune do Eurocentra. Vzniknout tam má nové centrum skla a bižuterie, své výrobky tam budou vystavovat a prodávat členové svazu výrobců skla a bižuterie. V nabídce by mělo být nejen sklo, ale taky perly nebo třeba vánoční ozdoby. Současně bude v křišťálovém ráji prostor na kreativní dílny, ty mají být třeba pro veřejnost nebo pro školy.
2: Křišťálový ráj už ale v Jablonci nad Nisou funguje, je to tak?
1: Ano, aktuálně sídlí v Jungmanově ulici v bývalém domě nábytku. Ten ale bude muset do května 2027 opustit. Město se proto rozhodlo prodejnu přestěhovat do Eurocentra, které je nedaleko Státního muzea skla a bižuterie, a v centru Jablonce tak vznikne místo, kde budou mít lidé veškeré instituce pohromadě. I samotné Eurocentrum je totiž často využívané pro další akce spojené se sklem a bižuterií. Třeba přehlídka Křehká krása se v jeho prostorách taky odehrává.
2: Se sklem a bižuterií se taky pojí křišťálové údolí. Bude nějak s křišťálovým rájem propojené?
1: Ano, v novém centru bude informační místo pro návštěvníky křišťálového údolí. Podle jeho ředitele Jana Šmída jde o takový rozcestník, který financuje Liberecký kraj a lidé se v něm dozví, co je v okolí za místa spojená se sklem, bižuterií a už zmiňovanými vánočními ozdobami. Podobný stánek už je aktuálně v Novém Boru a do budoucna ho chce křišťálové údolí umístit taky do Kamenického Šenova nebo do Turnova.
2: Kdyby mělo být nové centrum hotové?
1: Aktuálně město pracuje na projektové přípravě. Úpravy prostorů Eurocentra by měly podle odhadů magistrátu stát zhruba 4 miliony korun. Peníze chce vyčlenit z rozpočtu na příští rok. Po dokončení rekonstrukce prostory pronajme svazu výrobců a skla a bižuterie. Nájemní smlouvu se svazem by mělo město uzavřít nejpozději do konce února 2028.
3: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Do Dne v kraji v Českém rozhlase Liberec zavítala taková pohyblivá písnička od Kylie Minogue Locomotion. No a včera se to v Liberci opravdu hýbalo. Už podruhé se včera ve sportovním areálu v Libereckém Vesci běžel charitativní běh pro Světlušku. A protože nadace Českého rozhlasu je dlouholetým partnerem Světlušky, mezi více než 700 běžců se objevilo i několik našich kolegů. Mezi nimi i náš reportér Patrik Fischer, který pro vás celý ten běh zdokumentoval.
1: Běh pro Světlušku dlouhodobě zajišťuje nadační fond Českého rozhlasu a podrobnosti k běhu přidává jeho ředitel Jiří Váňa.
2: Já říkám, že to není přímo sportovní událost, ale že je to společenská událost a vlastně my tady máme i doprovodný program, kde si můžete vyzkoušet různé aktivity, třeba sportovní přizpůsobené lidem s handicapem, můžete se nechat namasírovat od nevědomého maséra nebo si nechat vyšetřit zrak. V podstatě všechno, co se vztahuje k tomu zrakovému postižení, si tady nějakým způsobem můžete vyzkoušet nebo se o tom dozvědět víc. Máme zkušenost, že jsou tady rodiny s malými dětmi, jsou tu lidi, kteří si zajdou obejít ten kratší okruh, jsou tu lidi z pejsky, nemusíte se vůbec bát, nejde primárně o ten sportovní výkon a o čas, jde o to podpořit dobrou věc. Kratší je 2 kilometry, další okruh je 6 kilometrů a co je dobré, můžete se rozhodnout přímo až na místě, respektive přímo při tom běhu, podle toho, jak se cítíte a vyberete si přímo na trati, jestli delší nebo kratší verzi.
1: Na trať se nevydám za Český rozhlas Liberec, jenom já, vydá se se mnou i kolegyně zprávařka Lída Jiroutová. Tak jak máš natrénováno, jak se těšíš, už víš, kolik poběžíš?
3: Tak já bych chtěla 6 kilometrů, ale uvidíme, jak to půjde. Jo. Natrénováno něco mám, něco málo, zkoušela jsem to. Tak doufám, že to klapne.
1: Tak do startu nám zbývá zhruba nějakých 10 minut a na pódiu zrovna začíná rozcvička.
4: 3, 2, 1, pojďme na to.
1: Odstartovali jsme, zatím po první zhruba půl minuce se to tak jako krásně běží, tak uvidíme, co po 2 kilometrech. Tak, na 6 kilometrů to nevydalo, trasa je přece jen poměrně náročná, opravdu hodně se tady běhá z kopce do kopce, ale už se blížím k cíli a nejhorší je, že v cíli už na závodníky čeká i Iveta s Filipem. A nenechají vás pořádně ani vydechnout. A rovnou se vás ptají.
5: Reportéra Patrika Fischera. Tak jak se ti běžilo?
1: Nebylo to tak strašný, jak jsem čekal. Byť teda potřebuji ještě trochu dodýchat. Těch kopců je tady opravdu hodně. Ještě zkusím vyspovídat tady někoho z běžců. Jak se vám běželo?
6: Bude takhle super. Zamrzne na ústech.
7: Nádherně, já běžím letos po druhý a bylo to super. Super atmosféra.
1: Vzhledem k tomu, kolik běžců se dnes sešlo, dá se předpokládat, že pokud okolnosti nebudou proti, sejdeme se tady ve Vesci zase za rok.
8: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Je pátek, pár minut po půl šesté, vy stále posloucháte Český rozhlas Liberec a k pátečnímu pozdnímu odpoledni, podvečeru a večeru kromě jiného patří také sport. No a liberečtí hokejisté se v Lize mistrů poprvé představí v domácí aréně. Bílí Tygři po porážce v Tampere 3-6 a v Salzburku 0-3 nastoupí proti Herningu. Dánský soupeř letos v soutěži startuje poprvé v klubové historii.
1: Hokejisté Liberce se z úvodního tripu vrátili pod ještě tedy bez bodu. Za to po zkušenostech z náročného cestování.
2: Myslím si, že jsme se většina chlapců cítili dobré. Samozřejmě to cestování a ty prasně byly ideální, ale jsme profesionáli a musíme se s tím vysporiadať.
1: Zmínil po dvou duelech na ledě soupeřů útočník Bílých Tygrů Servác Petrovský. Tým musí zapracovat hlavně na přesilových hrách.
2: Na tom budeme pracovat. Už od začátku sezóny na tom. Myslím si, že celkom dost pracujeme a bohužel se nám to stále nedarí, takže iba to treba zdokonalit a snad to vyladíme do těch dvoch zápasoch doma do té Champions League a snad získáme 6 bodů.
1: Do utkání zasáhne také obránce Tomáš Janousek. Jen netuší, jestli na svém klasickém postu nebo v útoku. Tam totiž zaskakoval v předchozím duelu na ledě Salzburku.
3: Přijal jsem to, prostě to, co trenér řekne, to platí. Užil bych si to víc, kdybychom vyhráli. Samozřejmě člověk to vnímá, prostě tu taktiku celkově, co mají dělat útočníci, co mají dělat beci, tak jsem se prostě snažil to plnit, jak nejvíc to šlo a no, jenom tomu chyběla ta výhra.
1: Před domácími zápasy Ligy mistrů je pak znovu připravený nastoupit tam, kde bude třeba.
3: Jo, tak vlastně říkali mi trenéři, ať jsem ready prostě na obojí. Mě to jedno, prostě řeknou, ať jdu hrát backup, řeknou, že jsme potřebovali v útoku, tak budu klidně do útoku. Fakt je mi to jedno, v tom zápase je to takový fofer, že člověk ani možná nad tím moc ani nepřemýšlí. Tím, že prostě řešíme tady ty taktické věci a to, tak to člověk vnímá. Děláme to dlouho, tak prostě je to takový trošku jednodušší se do toho jako vžít a zkusit prostě plnit tu roli, kterou dostanu na maximum.
1: Doma pak v Liberci mají jasno. Po dvou porážkách se chtějí naladit na vítěznou vlnu a tím se připravit na blížící se start extraligy.
2: Samozřejmě budeme chtít doma předvést co nejlepší výkon a jako jsem už vzpomínal, lepšie bude, ak sa naladíme dobre na tú základnú časť extraligy a nech zoberieme všetky body.
1: Dodal Servác Petrovský. Zápas s Herningem Bílí Tygři rozehrají v 18 hodin. Ten nedělní proti Grácu už 16 hodin. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dál vám dělá společnost Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji, mimochodem poslední v tomto pracovním týdnu, protože je pátek, no a pátek nám vstupuje do té, řekněme, nejpříjemnější fáze. Zanedlouho se před námi otevře víkend a v Liberci zítra začíná 10. ročník festivalu umění Art Week. Organizátoři pro návštěvníky připravili výstavy, přednášky, vernisáže i divadelní a hudební představení. Lidé uvidí například díla umělce Milana Mikuláštíka, Olivie Benešové nebo Poliny Kačenkové. Festival zítra zahájí koncert slovenského interpreta Beneho ve 20 hodin v baru Papír.
1: Když člověk vstoupí do bývalé lesní vily rodiny Líbigu a později do Volkrova sanatoria a dětské psychiatrické léčebny, může vidět hlavní místnost v přízemí. Tady se nachází výstava Mileny Dopitové. Na co se zaměřila?
2: Představuje instalaci s názvem Cesta tvého jména.
3: Jana Bernardová je organizátorkou festivalu Art Week Liberec.
2: Je tady obrovská monumentální projekce, na které vidíme mořské sedimenty, řasy, které obývá moře. Jako další složky instalace jsou tři svěrací dětské kazajky. Instalace je doplněna o dětské židličky, stolečky, vlastně takové malé bobečky.
3: V lesní vile vystavuje taky umělec Milan Mikuláštík.
4: Já jsem sebou do Liberce přivezl kolekci jak starších, tak úplně nových věcí, které jsem vytvořil vysloveně pro tuto výstavu. Od rukou malovaného obrazu přes objekty, instalace a mělo by tady být i jedno video. Ty věci, které jsem přivezl, tak komentují třeba to, že to bylo zdravotní zařízení. To je takové téma, které já dlouhodobě se jim zabývám.
3: Dalším místem, které můžou lidé v době Art Weeku navštívit, je Centrum Linzerka.
2: Výstava se jmenuje Porušené signály antivideo art. Jsou to vlastně úplně nová díla Pavla Kopřivy, připravená i tady pro tu instalaci. Je tady vlastně linie černých televizí.
1: Na některých televizích jsou nápisy například A co teď? Nebo Naše kosti na hromadě dat.
2: Dále na výstavě vidíme dva satelity, které jsou propojené ostnatým drátem. To je opět ta spojka na nějakou nepovedenou komunikaci.
3: Další akce Art Weeku přibližuje Bernardová.
2: Umělec Jan Krtička připravil malou intervenci zvukovou do lesní vily, ale velká zvuková instalace je součástí výstavy Severní vítr nese barvy v Nisa Faktory.
3: Přesný program lidé najdou na webu festivalu. Ten potrvá do pátku 18. září. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: No a to už je z dnešního dne v kraji opravdu vše. Pomalu se nám blíží 18. hodina. Úderem 18. pro vás bude mít Lída Jiroutová čerstvé zprávy. A pak se můžete těšit na zálety Aleny Zárybnické. Ovšem trochu jinak, než jak tě znáte. Lehce nahlédneme pod pokličku. Jak se má a co dělá Alena Zárybnická a také něco ze zákulisí záletů, to vám nabídneme tady po 18. hodině. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a uslyšíme se vlastně co nevidět, už zítra ráno. Moc se těším.
5: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Rasku na Českolipsku vyhlásili referendum k fotovoltaické elektrárně. V Libereckém kraji podle statistiku v první polovině ubylo obyvatel. Sněmovna zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. A zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle se přidej přehánky. Postupně čekejme polojasno a teploty mezi 16 až 19 stupni. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji příjemný podvečer. Rasko na Českolipsku vyhlásilo referendum k fotovoltaické elektrárně, kterou na bývalém vojenském letišti Hradčany plánuje postavit Liberecký kraj. Jako vedla ČTK, zastupitelstvo Ralska vyhlášení referenda schválila už v červnu. Oznámení o jeho konání ale zveřejnilo město až tento týden. Referendum se uskuteční s komunálními volbami 9. a 10. října. Lidé budou moci odpovědět, jestli souhlasí s výstavbou elektrárny, nebo jestli by měli být v budoucnu jakýkoliv podobný projekt plánovaný na území města předem schválený v místním referendu. Bez ohledu na výsledek hlasování, ale referendum kraj k ničemu zavázat nemůže. Závazné bude podle starosty Miroslava Tůmy z hnutí ANO jen pro město. Počet obyvatel Libereckého kraje v letošním prvním pololetí klesl. Na konci června jich bylo celkem 447 183, o 1427 lidí méně než na začátku roku. Dnes to zveřejnil Český statistický úřad. V České republice žilo ke konci června 10 milionů 904 tisíc lidí. Ve všech okresech kraje zemřelo v první polovině roku více lidí, než se narodilo. Zemřelo více než 2400 lidí, nejčastěji ve věku 70 až 79 let. Dětí na svět přišlo 1376. Dnes začíná 25. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa muzika. V 19 hodin ho zahájí koncert v libereckém divadle FX Šaldy. Zaspívá italská sopranistka Roberta Mameli. Festival přináší klasickou i duchovní hudbu do regionu severních Čech a blízkého Saského příhraničí. Tématem letošního ročníku je žena.
2: Festival přinese od půlky září do začátku listopadu několik hudebních akcí. Lidé můžou navštívit třeba koncert Marie Putnerové v Lemberku, klavírní představení Terezie Fialové v České Lípě, cymbálový koncert Zuzany Lapčíkové v Zákupech nebo hudebně dramatické dílo La Ramu v Turnově. Program lidé najdou na webu festivalu. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
0: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má migrační agendu digitalizovat a umožnit úřadům přehled o tom, kdo se v zemi pohybuje. Online agenda má pod ministerstvem vnitra začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat i občané Evropské unie, kteří se úřadům doposud hlásí dobrovolně. Pokračuje ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO.
3: Po 90 dnech se budou muset povinně hlásit, protože naše bezpečnostní složky a stát neměl přehled, jací cizinci se na našem území zdržují, a to je má opět tento bezpečnostní rozměr.
0: Podporu měla novela i u opozičních poslanců, teď míří do Senátu.
1: Počasí.
0: A v sobotu čekejme skoro zataženo až oblačno, ojediněle přehánky, během odpoledne ubývání oblačnosti až na polojasno. Teploty přes den vystoupí na 19 až 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A na dálnici D10 na 67,5 kilometru ve směru na Prahu u Příšovic máme hlášené pro poruchu odstavené osobní auto. V úseku doporučujeme zpomalit. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Ze záletů vás dnes zdraví Zdeněk Novák. A proč? Protože tradičně autorka záletů Alena Zárybnická bude hostem ve svém vlastním pořadu. Míříme na Medvědín, vloni jsme vysílali ze svatého Petra, tak změníme místo, budeme se rozhlížet a taky vás nalákáme k poslechu záletů v dalších týdnech. Tak pěkně zdravíme a příjemný poslech.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Jak jsem slíbil dnešní zálety, zdravíme vás ještě jednou, jsou z Krkonoš, speciální vydání, kdy Zdeněk Novák se ptá a Alena Zárybnická tentokrát odpovídá. Aleno, vítej, ahoj.
1: Vítejte vy, u mě doma, jsem ráda.
0: S námi je tady taky naše asistentka, která pomáhá s produkcí hostů, Ivana Fremutová. Svezeme se spolu.
2: Krásný den, už se těším.
0: Ano, jdeme na lanovku. Teď teda stojíme na mostě před lanovkou. Labe protéká, musím ti říct, Aleno, to je pohled oproti tomu Labi, které vidíme v Hradci nebo v Pardubicích. Krásná průsvitná říčka.
1: Nádherná a hlavně po dešti, když se to tak pěkně sešlo, že nám za týden napršelo i 100 mm, tak ta voda má prostě říz.
0: Ivana nám rozdává vstupenky na lanovku, zvonek cinká, my si pípneme. No, budeme si povídat na lanovce, ve vzduchu. Jak to umíme každý rok. Jenom řekni, než nastoupíme, když se řekne svatý Petr a Medvědín, tak první srovnání, které tě napadne, první rozdíl?
1: Mně vůbec nenapadá rozdíl, mě napadá spojení, protože letos poprvé v lyžařské sezóně si užijeme tahle dvě místa propojená v jedno, takže teď bych tam nedělala ani tečku, ani dvojtečku, zkrátka dala bych to jako je Hradubice a Pardes, tak bych teďka udělala Medvě pláně.
0: Medvě pláně. Kolik se nás tam vejde? Sedačka je pro čtyři?
1: Čtyřmístná, takže se úplně v pohodě vejdem, zvlášť když tu máme jednu polovinu, jeden celek a druhý celek. Ivanka je za půl.
0: Nasedneme, pracovníci lanovky nám otírají sedadla, protože pršelo. Stoupneme na žlutou čáru. Alena se zdraví s těmi, které důvěrně zná, protože je ze Špindlu. Tohle už je takové pozdně letní období tady v Krkonoších. My si natáčíme v den, kdy sprchlo a kdy nejsou tropická vedra. Teď je pod mrakem, takže já si připadám, že už je třeba září, říjen.
1: Kéžby, a kdyby byl říjen, už by to chtělo, aby bylo ještě o kousíček chladněji, protože čím rychleji se nám na podzim začne vychlazovat země, tím větší šanci máme na to, kdyby se objevila nějaká ta sněhová vločka, že se na té studenější zemi udrží.
0: Jo, no krásně to pofukuje, je to moc příjemné. Dodávka kyslíku nám jde přímo do úst?
2: Je to v pořádku, myslím si, že nasadím tu čepici konečně.
0: No Iva totiž, když jsme jeli z Polabské nížiny, tak má asi tři bundy, dvě pláštěnky a troje boty.
1: A to je všechno v naprostém pořádku a Iva říká, že je zkušená, promiň, skočila jsem ti do řeči, ale řekni si to, jsi zkušená.

0: Zálety Českého rozhlasu, host Alena Zárybnická. Vždycky na začátku školního roku se změní z té, která se ptá, na tu, která odpovídá. Jsme na lanovce na Medvědín. Alena si nasadila žlutou modrou čelenku.
1: Uh-huh. To je tyrkysová.
0: Jo, tyrkysová, dobře. Prostě odstín modré. Krásně nám svítíš.
1: Ano, ano. Ono je to, ale teď bez legrace dobře být v horách vidět, protože když se něco někde přihodí a ten dotyčník, kdo by vás třeba měl hledat, podle barvy najde, proč ne? Proto i na batozích jsou píšťalky. Počkej, ukážu ti to úplně.
0: Ty máš píšťalku na batohu,
1: jasně,
0: skutečně?
1: Jasně, mám píšťalku na batohu, protože kdybych se někde ztratila a potřebovala dát o sobě vědět, tak si prostě můžu zapískat, když to neumím na prsty.
0: No jako jasně, protože ne všude v Krkonoších je mobilní signál v těch hlubších lesích a ne všude může dosáhnout aplikace záchranka.
1: Právě, ale bez té bych tedy nešla snad ani s odpadkovým košem u nás před barákem.
0: Tomu se říká profesionální deformace a to je dobře. Jak jsem říkal, stoupáme na Medvědín a jak jsem zdůraznil, loni jsme takhle stoupali ze svatého Petra nahoru. Tam se mi to moc líbilo, byly tam krásné výhledy, můžu se na ně těšit i z druhé strany?
1: No samozřejmě a možná ještě krásnější je pohled z Medvědína, protože máme šanci vidět i ten nejvyšší kopec Česka.
0: Sněžku.
1: Ano.
0: Já jsem ji nedávno viděl, jeli jsme k Baltu přes Královec Lubavku a když se jede tím úsekem na sever Polska, tak tam člověk vidí na Krkonoše z druhé strany a tuším, že to byla sněžka, kterou jsem spatřil.
1: Je naprosto dominantní z té polské strany a v podstatě nelze přehlédnout. Navíc z té polské strany mají Krkonoše mnohem větší převýšení než z té naší. My máme takové hrbolaté podhůří z té jižní strany, ale oni začínají z roviny a Krkonoše z Polska působí daleko majestátnějším dojmem než takové, na které se díváme my odsud.
0: Teď jsme vyjeli z lesa, Iva pokivuje.
2: Je to nádherný ty výhledy, ne?
0: No, a teď se nám rozkryl pohled na Labskou přehradu, nepletu se.
1: Ano, na Labskou přehradu a na stavbu nové lanovky na druhé straně a toho zmiňovaného propojení. Už jsou tam mosty na obou stranách. Já, když jsem naposled odjížděla do práce, tak jsem ještě jela po silnici, přes kterou nevedl z naší medvědínské strany most a teď, když jsem se vracela, tak už tam zkrátka pro lyžaře všechno nachystáno.
0: Jak to je ve Špindlu, ty z pozice místního nám to můžeš říct, skutečně se říká medvědínská strana, svatopetrská strana, tyhle dvě části

0: ti jako jsou dominantní?
1: Medvědín a Pláně, spíš než Svatopetrská. Medvědín a Pláně, je to kratší.
0: No a stoupáme tady na Medvědín, ale na medvědy asi nenarazíme.
1: Já vlastně nevím, jestli máme v Krkonoších nějaké potulující se medvídky. O medvědově jsem neslyšela, ale každopádně, pokud byste z vrcholu Medvědína šli směrem na Svinské louže, tak na Šmídově vyhlídce jednoho dřevěného můžete i za uši podrbat.
0: A já myslím, že teď nově medvědy mají na Černé hoře u té stezky Koruna mistrů.
1: Ano, a já jsem nějak v létě dokonce zaregistrovala, že jim tam vyrobili v těch vedrech i kupu technického sněhu a že si medvědi mohli stejně jako návštěvníci právě Černé hory hrát na zimu.
0: Tak blížíme se ke konečné stanici Lanovky. Jestli pak je tady taky tak útulná restaurace jako nahoře, když vyjedeš ze svatého Petra?
1: Je to nově zrekonstruovaná, tuším, že 2-3 roky zpátky. Útulná restaurace, zvlášť fronta na hlavní jídlo a zvlášť fronta na dortíky. Takže pokud nechcete kombinovat a chcete si dát jenom jedno, tak ideální místo. A hlavně ta panoramata. I když madame Homolková popisovala panoramata právě na pláních na druhé straně Špindlerova mlýna.
0: Tak vedle nás Medvědín, nápis dřevěný, vysílač mobilního signálu, samozřejmě dětské hřiště, už se tady procházejí první turisté, teplota znatelně klesla a my budeme vystupovat, tak se přihlásíme za chvíli.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, Český rozhlas, jsme na Medvědíně, nahoře, na kopci. My jsme chtěli sjet hned dolů s Alenou Zárybnickou, ale co kdybychom se trošku rozhlédli?
2: Rozhodně se rozhlédneme, když je alespoň někam vidět. A docela se to vylepšilo oproti tomu, jak to vypadalo ještě před chvílí.
1: No pojďme tady k tomu dětskému hřišti s mokrým zadkem sem. Děvčata si vzala horské kalhoty, které nepromoknou. Já mám takové plátěné, městské, no prostě chlap. A jdeme se podívat. Víš, co mě Aleno úplně jako první zaujalo z toho všeho výhledu, že tamhle v těch kopcích naproti Medvědínu jsou pod námi mraky. Co to je za meteorologický útvar?
2: Vidím je. Takové mraky vznikají v případě, že naprší. Aha. A trošku se zvýší teplota. Začne se ta vlhkost, ty vodní kapky vypařovat a znovu kondenzovat. A to jsou vlastně mraky, které vznikají z výparu z té vlhkosti, kterou jsme tu měli po tom stávajícím dešti.
1: Od rána jsme hypnotizovali radar, protože včera předpověď byla, že bude pršet. Ono taky pršelo přes noc, ale teď ta oblačnost z jihu postupuje na sever, na severovýchod a vypadá to, že nezmoknem.
2: Já doufám, ale už teď nám svatý Petr, patron povětrnosti, nedoufám, že se k němu každý modlí, ale my meteorologové ano, že nám zkrátka zařídil nádherný výhledy.
1: V nadmořské výšce 1235 metrů nad mořem. Ivana Fremutová, naše kolegyně, nás fotí. Já si tě taky vyfotím tamhle na tom dřevěném lehátku před nápisem Medvědín. Dáme tu fotku na naše internetové stránky.
2: Super, můžeme k ní dát i parádní popisek, jak se v tento moment cítí díky nějaké lehké vyroze můj žaludek, aby divák nebo ten, kdo se bude dívat na náš web, pochopil, že barva mé pleťovky tak trochu hraje s tou tyrkysovou, kterou mám na sobě a s tou zelenou, která je kolem mě.
1: Já tě vezmu hodně z dálky schovývavě. Tady vidíte odolnost Aleny Zárybnické, že i přes tyhle potíže jsme nezrušili naše natáčení prvních poprázdninových záletů, které posloucháte.
2: A víte, co je obrovský kouzlo? Já jsem dole na parkovišti si říkala, že to snad budeme muset odložit to naše dnešní setkání, že mi tak. Zkrátka nepříjemno, ale ono je to fakt všelék. Vyjeďte lanovkou na Medvědín, je to skoro stejně dobrý, jako pít léčivý prameny, nebo možná dokonce ještě o dost lepší.
1: A hlavně zapněte u toho mikrofon, protože ty my rozhlasáci víme, i když člověk přijde v zbídačeném stavu a pak se rozsvítí ta červená, tak ten adrenalin dělá své a najednou úplně zapomene na to, že ho bolí zub, že má problémy doma, nebo že se mu právě rozbilo auto.
2: Krkonoše jsou na všechno lék.
1: No, podívej, a Iva, ta už úplně zmizela, tu nezajímáme, ta se tu rozhlíží a už někde běhá po kopcích.
2: Ta má radost z toho, že no vlastně vy oba musíte mít radost. V jaké nadmořské výšce žijete?
1: No, tak Labe, to jsou nějakých 200 metrů nad mořem, pod Kuňkou.
2: Přesně, tak teď jsme o rovných tisíc výš.
1: Ještě mě řekni, ano, takže vyjeli jsme dole z Medvědína na Medvědín a na tom Medvědíně nahoře je zase horní stanice lanovky horní Mísečky Medvědín.
2: Která vede právě z Míseček a je to místo pro takové klidnější lyžování. Pokud chcete mít ne tak strmý kopec, učit třeba děti první oblouky, tak když sjedete tady tu první část, tak pak vlastně u spodní stanice té lanovky z horních Míseček je krásná louka pro učení se prvních obloučků.
1: Jo, výborně. Zdravíme vás z Krkonoš, Zálety Aleny Zárybnické s Alenou Zárybnickou jsou na Medvědíně.

0: Medvědín, místo, odkud vysíláme dnešní zálety. Jsme na horní stanici lanovky. Vidíme tady dřevěnou soku holčičky, která má za sebou medvěda, před sebou medvídka.
1: Přibyl nám tu jeden medvěd, vůbec jsem se ho nevšimla. Posílala jsem vás za medvídkem na svinské louže na Šmídovu vyhlídku, ale on je tu jeden medvěd ještě úplně na dosah, tak pokud by se vám nechtělo od lanovky, tak můžete ten soulad, který na mě z té sochy plyne, si naprosto skvěle vychutnat. A navíc, když se postavíte zády k vysílači, podíváte se na medvěda s medvídětem a s holčičkou.
0: Tak přímo nad ním.
1: Je Sněžka.
0: Je to tak, pěkně v oblacích. Musím to rychle vyfotit během další písničky, protože ta fotka bude stát za to a dám do toho i takhle náhled na tu lanovku, na tu sedačku. Myslím, že to bude pěkná fotka.
1: Nádherná. No, moc krát děkuju, že jsem se dole nepoložila. No. Že jsem si sedla na lanovku a je mi fakt líp.
0: No a myslím, že si dáme černý čaj, co?
1: Určitě, určitě, určitě. A někde nějaký borůvkový koláč, což je tak pro nás typické, ono to dokáže divy.
0: A nebo borůvkový knedlík. Tak Iva se vrací k nám, my jsme tu domluvili černý čaj tady v restauraci a možná borůvkový koláč. A ty si mezi tím telefonovala, bylo to kvůli záletům?
2: No určitě bylo, zrovna jsem domluvila Marii Šabatskou a budeme ji točit do záletů právě, takže dopadlo.
0: A Alena nám řekne, kdo to Marie Šabatská je?
1: Marie Šabatská je glacioložka, která se vlastně tématu ledovců, pobytu právě na pólech a důsledkům globální změny klimatu věnuje na plný pecky. Svého času hodně popularizovala, teď si myslím, že se částečně věnuje i rodině, tak se mi ta kombinace moc bude líbit. A jinak, pokud můžu, tak čelenku smekám, protože klobouk na hlavě nemám. Ivan se za to, jak krásně zvládla pozvat do záletu Štefana Margitu.
2: Musím teda říct, že to vůbec nebylo těžký. Když jsem mu volala a říkala jsem, že do záletu k Alence Zárybnický, tak byl šťastný a říkal, že ano, že moc rád, že Alenku má rád a ještě taky klapnu ten termín, takže perfektní, úplně bez problémů.
0: Takže teď už víte, kdo bude následovat v dalších týdnech v záletech, ještě se k tomu vrátíme, ledovcoložka a ještě zpěvák Štefan Margita, další jména si necháme na za chvíli, jestli dovolíte, a budeme se ještě chvíli rozhlížet, ale my se zeptám ještě na jednu věc, jak je to teda s tím budoucím propojením téhle medvědínské strany s tou stranou na pláních. Kam člověk bude muset sjet, aby na lyžích přejel na tou druhou stranu? Musí tou sjezdovkou na Mísečky?
1: Musí tou sjezdovkou na Mísečky. Já jsem sama napjatá, protože jedno z našich dalších záletových setkání bude s muži, kteří tohle propojení plánovali, kteří ho stavili, a obecně mě zajímají stavby lanovky, to, jakým způsobem se to všechno musí vytvořit tak, aby to bylo bezpečné pro každého, kdo bude jezdit, aby to bylo v souladu třeba i s přírodou, v souladu s krajinou. A vlastně musí sjet po té sjezdovce tady, které se říká vodovodní. Já vlastně ani nevím, jestli je to její oficiální název, ale je to modrá sjezdovka, která vás dovede na sídliště do Bedřichova. Ne do Jizersko-Horského Bedřichova, ale do okrajové čtvrti na našeho Špindlerovského Bronxu, a tam už na parkovišti P1 budete mít možnost vyjet na tu stranu protější. No je vidět ta stavba, která tam ještě teďka probíhá, a nová lanovka, nový průsek. Vidíš tady levé ruce?
0: Tak to se dostáváme k dalším hostům záletu, kteří tu budou v dalších týdnech v našem vysílání.
1: Václav Janda, Jiří Kolín.
0: Odborníci na lanovky.
1: Na stavbu lanových dráh.
0: Výborně. No tak dáme si opět krátkou pauzu, budeme fotit a pak se vrátíme sem zpátky do záletu.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Zálety Aleny Zárybnické, dnes s Alenou Zárybnickou, co by hostem. Koukáme se z horní stanice Lanovky na Medvědín dolů. Na kterou část Špindlu?
2: Asi na centrum, teď přímo pod námi je centrum Špindlerova mlýna. Vlevo ta sjezdovka, ten průsek, který se jeví tak trochu...
1: To je stoch.
2: Výborně, Zdendo, to je stoch, nejprudší sjezdovka, kterou tady máme.
1: Naproti Orea Hotel, kde jsem byl ubytovaný a koukal jsem přímo na ten stoch.
2: Výborně, působí to úplně monumentálně a je to mimochodem tréninková sjezdovka, pokud se ve Špindlerově mlýně jedou závody světového poháru, jako to bylo třeba letos v lednu, tak vlastně tréninková pista pro závodnice byl právě tenhle stoch. A tím, že se vyledovala, připravila se tam velmi silná vrstva ledu, oni vlastně nejezdí na sněhu, jezdí na ledě. Tak nám ten stoch vydržel vlastně zasněžený, nebo dalo se tam trénovat ještě daleko déle než na jiných místech.
1: Já se teď ještě vracím nahoru z Lanovky na Pláně, ano. Jak jsme tam natáčeli loni tyhle poprázdninové zálety,
2: srdce.
1: Tak tam byla taková zvláštnost, co si do dneška pamatuju, ty jsi říkal, že tam je telefonka, telefonní cesta, taková zvláštnost, tak má nějakou zvláštnost i tady Medvědí, nějakou takovou cestu, ty jsi říkala vodovodka, vodovodní.
2: Vodovodní, říká se té spodní části modré sjezdovky vodovodní, pak tu máme tak jako kam bychom se mohli podívat a popojit na ty svinské louže, tam je pořád jakože zbytky bažiny, nevím, jak to dopadlo letos přes léto při tom extrémně suchém počasí, ale jsou tam takové ty mostky, které třeba důvěrně známe mezi Luční boudou a Sněžkou, tak ty máme i tady, než dojdeme k té Šmídově vyhlídce a než pak odbočíme na Zlaté návrší, protože my, když bychom teď vyšli až úplně na vršek, tak bychom viděli do Labského dolu, teď se díváme do Dlouhého dolu podél stohu, kde bychom vyšli na druhou stranu, budeme se dívat směrem k Labské boudě na polskou stranu Krkonoš do Labského dolu.
1: Jenom mi řekni, když jsme teď nahoře na kopci a nechtěl bych ztrácet tu nadmořskou výšku, chtěl bych si užít hřebenové túry, dostal bych se třeba po hřebenu víceméně až k té Sněžce nějak, nebo to ne?
2: Tady mezi náma a Sněžkou je velké údolí, které právě vytvořilo Labe. Když se díváme přes toho medvěda zmiňovaného na Sněžku, tak v tom za tím prostředním kopcem za lesněným kopcem je údolí Bílého Labe, takže tam máme do nějakých 700 metrů se musíme zase dostat zpátky. Pokud bychom chtěli vyrazit na nějakou hřebenovku, tak bychom museli vyjet na Špindlerovu boudu a ze Špindlerovky jít přes Stříbrné návrší směrem k Labské a s nás bychom se dostali ke Sněžce. Mimochodem, co je ještě zajímavé, když se díváme do tohoto prostoru, tak ten nejzalesněnější úsek mezi stohem a vlastně levou stranou kopce, ten dlouhý důl, v tom sedle za ním je vírovka a ty svahy, které teď mají, protože se díváme na kámen a odhalenou trávu, takovou tu zelenou a zrzavou barvu, tak to jsou lavinové svahy, které vlastně vedou do toho modrého dolu. Já když jsem dávala dohromady knížku o lavinových nehodách, které se odehrály v Krkonoších, tak tohle je jeden z těch lavinových svahů, kde k mnoha nehodám, lavinovým nehodám došlo. Tak já se vždycky dívám s obrovskou pokorou do takových míst a mám vlastně obrovský respekt a pokoru k tomu, co se i v takhle malých kopcích, jako jsou Krkonoše, může stát.
1: Hledá skupinka turistů s jezevčíkem, který tu lítá a je spokojený. Kdybychom chtěli teď sejít dolů a nejet lanovkou, tak půl hodinka?
2: Vůbec jsem to snad ani pěší. No, když jsem chodívávala běhat, tak jsem zbíhala tady tudy dolů.
1: Ale ne po sjezdovce asi.
2: Právě, že jsem si jako snažila, Ivanka by mě když tak opravila, ale natrénovat si tady něco takhle nad kolenama, aby mě to pak pomáhalo nějaký kus svalu. Ale já si myslím, že plynulou chůzí půl hodinka, no, naleží jste tam za dvě minutky, za tři.

0: Zdraví vás zálety, vysílání z Krkonoš z Medvědína. Zaujal nás tady ten jezevčík, o kterém před chvílí byla řeč.
1: Já jsem pejskař, no, takže já si ho asi půjdu pohladit.
0: To je krásnej, to je asi ten, jak se říká, ne, trpasličí.
1: Trpasličí. Já myslím, že trpasličí, nebo je to štěně, nevím.
0: Krásnej.
2: Hladkosrstej, skladnej.
0: Žvíkající často plyšovou hračku.
1: No jo, to musí být.
2: Ivanka vlastně psů, já jsem teď ztratila ze zřetele dva.
1: Ne, mám už jenom jednoho, čtyřletýho, border collie, takže docela rachot.
0: Já nula.
2: Jasně, tak je jasný, že Ivanka je často na nohou, no, protože borderka je bez pochyby plemeno, které vyžaduje pohyb, na to, že je to pastavec, tak se hodně pohyb.
1: No, dvakrát denně chodíme na procházky.
0: Říká členka našeho záletového týmu Ivana Fremutová, která se stará o záletové hosty předtím, než je třeba Alena ve studiu nebo i v terénu natáčí. Za chvíli se k těm hostům dostaneme, ale já mám pořád nutkání jako jít jinam, abychom se nám rozkryl jiný pohled. Rozkryje se nám...
2: Se nám rozkryjou bobky.
0: Bobky, pozor. Rozkryje se nám, když půjdeme k té vrchní stanici lanovky Horní Mísečky Medvědín, pohled na jinou stranu, nebo je to tam zalesněné?
2: Já si myslím, že bude vidět minimálně do části Labského dolu a na Labskou boudu. Pojďme. Je to pár metrů.
0: Je to pár metrů, nebudeme líní. Nasajeme čerstvý vzduch, kde jinde, než na vrcholcích Krkonoš by mohl být čerstvý vzduch.
2: Je to vidět i na kondici lesu. Vzpomeňme si, jak vypadaly Krkonoše před 20-30 lety, jak vypadají teď.
0: Jsme nahoře, přehoupli jsme se, abychom viděli na druhou stranu tohoto kopce, který se jmenuje Medvědín.
2: A další medvěd, o kterého stojíme. Kdybychom popošli mírně doleva, budeme se dívat na Mísečky a když zajdeme za medvědem kousíček dál, uvidíme do Labského dolu. Tak pojďme.
0: Tak jdeme kolem dalšího dřevěného medvěda. Pindlerova mise, medvědí cesta, takže i něco pro děti, zákaz vjezdu cyklistů, klidové území Národního parku, zákaz pohybu mimo značené trasy a je to také napsáno ptačí oblast Krkonoše. Člověk si připadá tady nahoře tak nějak lehčí než dole.
2: No rozhodně, páně, neseš na svých bedrech menší sloupec atmosféry. Od toho taky atmosférický tlak, protože atmosférický tlak je daný tíhou toho vzduchového sloupce, která na tebe působí. No a protože tady je vzduch řidší, tak toho neseš míň?
0: Borůvky nevidím a stejně bychom pro ně nemohli.
2: Ano, protože se nesmíme pohybovat mimo značené cesty.
0: Jsou tu takové ty tyče, které ukazují cestu, když je sníh a cesta není vidět.
2: A to je bezvadný vynález. Myslím si, že jestli nikdo nedostal Nobelovu cenu za tyčové značení, takže by ji někdo dostat měl. Když si představíte, že jsou situace, že je mlha hustá tak, jak říkal Rákosníček, že by se dala krájet, anebo možná ještě hustější, tak bez těch tyčí na pláních se jen těžko orientujete. A mimochodem se říká, že kdo v Krkonoších nebloudil, buď lže, anebo v Krkonoších nikdy nebyl.
0: Zatím se nám tedy pohled na Labské údolí, na Labský důl nerozkryl, ale vidím tam nějakou špičatou sympatickou horu vzadu.
2: Zlaté návrší. Po zlatě jdeme. Dívali jsme se směrem ke Sněžce na Stříbrné návrší a teď míříme ke Zlatému.
0: Tak, mluvila jsi o tom, že nám tady je lehčeji nahoře a ono nám je tady i příjemněji, co se týká teplot. Člověk rád utíká do hor, když hlásíte v televizi 40, že budou 40-stupňová vedra, i když ono je teplej i na těch horách než běžně.
2: Ona je to jednoduchá matematika, když vlastně vystoupíte o 100 metrů nadmořské výšky směrem nahoru, tak vám teplota klesne o 60 nebo dokonce o celý stupeň Celsia. A to je znát, spočtěte si to, když tedy tvých Ivančiných 200 metrů nad mořem tady 1200, tak jak, že jsme tady rovnou tedy o 10 stupňů Celsia s nižšími teplotami.
0: Takže když jsou 40 v nížině, tak tady je 30.
2: Tak.
0: Zálety Český rozhlas, Medvědín, výhled na Zlaté návrší. No pojďme od počasí a kochání se Krkonošemi ke kochání se hosty záletů. Už jsme zmínili, že před námi je třeba setkání se Štefanem Margitou, pak s pány, kteří se zaměřují na stavbu lanovek, pak s odbornicí na ledovce, ale my víme i o dalších hostech. Hned třeba příští týden napoví Ivana Fremutová, moderátorka.
1: Eva Machůrková.
0: Ano, moderátorka, takový AZ kvíz pro naši kolegyni Ivanu Fremutovou, pamatuje si?
2: Obstále.
0: Výborně. No a pak se taky zastavíme u jednoho krkonošského architekta.
2: U Davida Kozáka, a to mě zaujalo velmi. Muž, který vystudoval bakaláře a potom inženýrský obor na Českém vysokém učení technickém, pochází z Broumovska, je inženýr architekt tedy a do Krkonoš, do Trutnova se přistěhoval, protože chtěl být blíž horám a že ho právě tenhle styl architektury zajímá, aby měl blíž na liže, aby měl blíž na traily, aby jeho děti mohly vyrůstat tady v tom našem krásném kraji.
0: Tak třeba tohle je před námi. Iva, vzpomene si ještě na někoho z těch hostů?
1: Alenka to řekla špatně, Lukáš Kozák.
2: Já jsem řekla David zase, že...
0: Lukáš
2: Kozák.
0: Ale jsme jenom lidi samozřejmě, i to patří k záletům, tak se s ní jména nám někdy dělají problém zapamatovat. Těch jmen je kolem nás opravdu hodně. A pak tady máme jednu mladou slečnu, která to umí na lyžích.
2: Jo, takhle. Zdenda dává krásné kvízy, ano. Záletový kvíz. Ty máš na mysli Lucii Charvátovou.
0: Ano, biatlonistku.
2: Biatlonistku Lucii Charvátovou. No, to je moje srdeční záležitost. Její tatínek se velmi pečlivě stará o běžecké okruhy, které jsou ve Vrchlabí, u kruhové objezdu, o vejsplachy se jim říká, a ty mají relativně malé převýšení, je to takové běhání po rovinkách, ale přeci jenom jeden vršek tam je a ten i v mapách najdete pojmenovaný jako Charvátův kopec, takže my budeme z Lucí točit pod Charvátovým kopcem.
0: Tak to byla taková nabídka toho, co v záletech uslyšíte v dalších týdnech. My se pomalu, ale jistě loučíme z Medvědína, vracíme se ke stanici Lanovky, uvidíme, jestli si dáme ten čaj nebo sjedeme, podle toho, jestli to zrovna pojede. Proti nám dva pejsci, paničky mají přivázané kolem pasu vzorně, tak pozdravíme, dobrý den. Tak a no, já myslím, že rozloučíme se, loučí se Zdeněk Novák.
2: Alena Zárodnická.
0: A z Medvědína zdraví i
1: Ivana Fremutová.
2: Moji milí, bez vás by to nešlo. Děkuju vám, že jste tu se mnou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Turnovská nemocnice má novou jednotku intenzivní péče. Kvůli opravám bude na 2 měsíce omezený průjezd po dálnici D10 u Turnova. V Libereckém paláci Líbek se představují regionální dobrovolnické organizace. A v sobotu čekejme zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle přehánky a postupně polojasno a teploty nad 20 stupňů. Zprávy připravuje Lída Jiroutová. Přeji klidný večer. Nemocnice v Turnově má novou multioborovou jednotku intenzivní péče za 160 milionů korun. Původní prostory už neodpovídaly nárokům na péči o pacienty, chyběla funkční klimatizace a kvůli stísněným prostorům byl i problém s umístěním některých přístrojů. Podle přednosty Centra anesteziologie a intenzivní medicíny Zdeňka Krejzara je jednotka nově vybavená i boxovým systémem, který umožňuje pacienty oddělovat.
2: Aby jsme zlepšili hygienický režim a snížili riziko nozokomiálních infekcí, které pacienti mohou získat v průběhu pobytu na jednotce intenzivní péče. To riziko je poměrně vysoké, takže to nám výrazně umožní zkvalitnit péči. Doteď to byl jeden velký pokoj, pacienti leželi vedle sebe a i z hlediska těch ošetřovatelských postupů to bylo velmi náročné.
0: Ředitelství silnic a dálnic spustí příští týden opravu úseku dálnice D10 mezi Turnovem a Ohrazenicemi. Jde o poslední větší rekonstrukci, kterou v Libereckém kraji ještě letos udělá. Řidiče tam čekají 2 měsíce omezení. Podle ředitele Libereckého závodu ředitelství silnic a dálnice na Volmu ta je oprava dálnice mezi Ohrazenicemi a Turnovem nezbytná. Do zítřejšího odpoledne můžou lidé v Libereckém paláci Líbek navštívit dny pro dobrovolnictví. V prvním patře se představují dobrovolnické organizace, jako je ADRA, Dobromysl nebo Tichý svět. Zaměřují se na pomoc nevědomým, péči o přírodu i návštěvy pacientů v nemocnicích, doplňuje Alena Kejzarová z regionálního dobrovolnického centra Libereckého kraje.
3: Pozvali jsme si školy, aby jsme jim představili dobrovolnictví, ale po celý den jsme vlastně otevřeni široké veřejnosti. Palác Líbek se v sobotu 12. září zapojil do Dnu evropského dědictví a my tady s dobrovolnictvím budeme u toho.
0: Program bude pokračovat do zítřejších 16 hodin. Strana Alternativa pro Německo podala trestní oznámení na německého kancléře Friedricha Merce. Ohradila se proti jeho tvrzení, že AfD v podstatě chystá etnickou čistku. Merc to řekl ve středu při kritice strany a jejího plánu takzvané remigrace v Německu. Ten zahrnuje například deportace uprchlíků a má vést k návratu Němců, kteří zemi opustili. Podle kancléře je AfD destruktivní síla, která chce destabilizovat Německo. Alternativa pro Německo minulý týden s téměř 44% vyhrála volby v Sasku-Anhalsku, naopak Mercova křesťansko-demokratická unie získala něco málo přes 17%.
1: Počasí.
0: A zítra bude zpočátku zataženo až oblačno, ojediněle přehánky. Během odpoledne očekáváme ubývání oblačnosti až na polojasno. Teploty vystoupí na 19 až 22 stupňů, na horách naměříme mezi 13 až 16 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

gramofon. Řekni, kdo se lásky tvojí dovolal a koho z nás máš na hraní.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Mnozí často navštěvujeme zoologické zahrady. My Český rozhlas z nich často vysíláme a používáme taky často zkratku zoo pro zoologické zahrady. A uvědomil jsem si, že vlastně pořádně nevím, jak to správně skloňovat.
2: No, tady máme na výběr, protože začněme tím, že ona je to zkratka a není to zkratka. Kdyby to totiž byla opravdická zkratka,
1: tak by to bylo ZZ.
2: Tak nějak, ano. A hlavně pak by se psala velkými písmeny jako zkratka typická a to se nepíše. Aspoň pravidla říkají ne, samá malá písmena.
1: Vlastně se z toho stalo takové druhé podstatné jméno, takové synonymum zoologické zahrady je zoo.
2: Přesně. To je vývoj v jazyce. Z dlouhého spojení zoologická zahrada se stalo původně hovorové slovo zoo a dnes se zařadilo do slovní zásoby úplně oprávněně a dokonce příručky uvádějí, že toto slovo jako každé jiné můžeme skloňovat.
1: Takže můžeme říct ne, jdu do zoo, ale jdu do zoa?
2: Přesně tak, podle vzoru město. Nicméně jazykovědci, oni vědí, že čeština je

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Tichý oceán je tak rozsáhlý, že prakticky zabírá celou jednu polokouli? Největší oceán na Zemi pokrývá plochu přibližně 165 milionů kilometrů čtverečních, což je více než třetina celé zemské vodní plochy. Jeho rozloha je tak obrovská, že kdyby se všechny světové kontinenty vešly vedle sebe, Tichý oceán by je stále dokázal obklopit. Na mapě působí jako jeden celek, ve skutečnosti ale tvoří nesmírně rozmanitý prostor s tisíci ostrovy, podmořskými horskými hřebeny a hlubokomořskými příkopy. Jedním z nejzajímavějších míst je oblast Mariánského příkopu, který je nejhlubším známým místem na Zemi s hloubkou přes 11 000 metrů. Právě zde si člověk nejvíce uvědomí skutečný rozměr oceánu, který se neprojevuje jen na povrchu, ale i v hlubinách. Zajímavá je i představa průchodu zeměkoulí. Kdyby bylo možné kopat přímo skrz Zemi z některých oblastí Tichého oceánu, skutečně byste se po průchodu středem planety dostali opět do oceánu. Je to dáno tím, že oceán zabírá tak velkou část zemského povrchu, že jeho protilehlé body často leží opět ve vodě. Tichý oceán je tak prostorem, který svými rozměry i hloubkou přesahuje běžnou lidskou představivost.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Po písnice tedy naplno rozjíždíme dnešní téma a to je...
1: To je náhlé zhubnutí, o které jsme nestáli, ale paní Naďa nám popovídá o náhlém zhubnutí, no tak ne úplně náhlém, o které stála.
0: Ano, je to ukázka s Naďou Konvalinkovou, tehdy reakce na pořad Jste to, co jíte. Tak. Ukázka z Všechno párty.
1: Děkujeme.
2: A byl mi sestavený jídelníček. Ano. Ovšem je to teda tragédie.
3: Jak to?
2: No protože to je šílení jídla. Ráno snídám a to musí být 3 krajíce chleba, teď ještě prostě, že jo, nesmím teda mazat máslem, sádlem, ničím, tak mám takový ty pomazánečky a tak to a na to si dám hlávkový salátek, takže to je snídaně. A teď už hned za chvilku už musí být svačina, to máš další 2 chleby a ještě k tomu jabko, ale teda jabka nesmíš moc, jo, tam je moc cukru, takže jenom půlka jabka, takže já si půlku takhle to a půlku si schovám na odpoledne a to už se blíží v oběd, rozumíš? A teďko v oběd, teďko kolik deka to, teď je toho šíleně moc, já už skoro to nemůžu do sebe ani naslouchat. Blíží druhá svačina a teďko už zase to mám a teďko rozumíš, seš po zájezdech, já nosím krabičky, já nosím tašky, furt si nosím, převážím, rozumíš, pak rychle se musím v tu svačinu najít, pak jako je večer a pak ještě je druhá večeře a já zoufá, rozumíš, jsem úplně přežraná.
3: Naďo, to je hubnutí, to je hubnutí ale... přežíráním teda,
2: no.
3: To je nejlepší dieta, jakou jsem slyšel teda.
2: No, ale jde to dolů, já už
3: opravdu hubneš?
2: He, já pomalinku oplaskávám, už si můžu pod prsenku zapnout na ty druhý háčky, víš? Zhora trošku, víš, ano, jak to oplaskávám a řekla bych ti kolik kilo, ale pode mnou teď praskla ta váha, ne. Ale já až ji spravím, tak a myslím si, že tak ty 4 a 5 kilo už to
3: jsi
2: bude.
3: Jsi sundala
2: no,
3: už?
2: No, tak podívej, břicho už cucnu.
3: No.
2: Jedinkrát jsem teda, jako prostě to jsem opravdu pochybila, protože já můžu, víš, jako prostě každý den si dát 1 deci vína, no co to je 1 deci vína, to mě ani nechutná, rozumíš? Já jsem si to nastřádala.
3: Takže jsi to vybrala jednou...
2: A za týden jsem si dala 7.
4: Vesele a zdravě.
1: No, srandičky kašpárky, ale ono je to celé pravda a bohužel my jsme 7 let z televizních obrazovek neustále hovořili o tom, že část obezity nebo někteří, kdo trpí nadváhu a obezitu, jedí málo a že musí přidat, protože metabolismus se brzdí i tím, že se nehýbu, ale i tím, že nejím. A bylo to marný, bylo to marný, bylo to marný.
0: Doktorka Kateřina Cajdemová teďka znala téma tedy náhlé hubnutí, to musíme říct, ano. Tohle nebylo náhlé hubnutí, to bylo záměrné.
1: Ano.
0: Náhlé hubnutí, paní doktorko, jak je definováno?
1: Tak, je definováno bohužel stále hmotností, to znamená ztráta více než 5% váhy za 3 až 6 měsíců. Přičemž pokud ubydeme 3 až 5 kilo za krátkou dobu, a krátká doba není definována, ale řekněme týden 14 dní, pokud se nějak nesnažíme, to znamená bez změny jídelníčku a pohybu, tak je to rovněž varující příznak.
0: To je hodně rychlý.
1: Ano.
0: Takhle asi často se nikdo ani neváží, ne? Ale to prostě pozná na sobě.
1: Patriku, nebuďte naivní, lidé se váží velmi často.
0: Ne, povídejte.
1: No ano, existují lidé, kteří se váží každý.

0: takhle krásně vesele zhubneme, je, pokud nám klesne stres. To znamená, pokud jsme byli vystresovaní a hodně se nám produkoval vnitřní kortizol, tak vznikala rezistence tkání na inzulín a obalovali jsme se tukem. A v okamžiku, kdy ten stres přejde, a na to je krásná knížka Zbavte se svých kil bolesti, no tak my to schodíme, ani vlastně netušíme. Takhle hubnou i hubly naši účastníci v televizním pořadu, pokud se zbavili toxických vztahů, čili rozvedli se, nebo odešli od rodičů, kteří je týrali, nebo se rozloučili s dětmi, které nějakým způsobem žili parazitním životním stylem a prostě oni hubli a nevěděli, jak je to možný.
1: Ale to se vlastně dostali do klidu. Proto
0: ano,
1: zhubli.
0: Ano.
1: Ale pak jsou stavy, kdy náhle zhubneme, ale je to spíše zdravotní problém.
0: Ano.
1: A tomu se budeme asi dnes věnovat.
0: Ano.
1: Říká a potvrzuje, tedy má slova doktorka Kateřina Cajtamlová v pořadu Vesele a zdravě. A vy se samozřejmě dostanete i ke svým dotazům brzy.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamovou. A to téma, které dnes řešíme, si samozřejmě připomeneme i básničkou, protože i tentokrát náš posluchač básnil.
1: Zdraví Petr, asi skončím na klinice, jak hubnu v téhle době. Možná mám dvě tasemnice a žerou proti sobě.
2: Tasemnice většinou zůstávají samotné, že by jako takhle proti sobě to nedělají holky.
0: Nemůžou se rozmnožovat uvnitř?
2: Ne. Většinou máme jednu, ale hlavně já, když jsem četla ty nejčastější příčiny, když jsem se připravovala, tak jako problémy se štítnou žlázou, cukrovka, trávicí potíže, Crohnova choroba, záněty střev, podobně, psychické obtíže, tak tam vlastně tasemnice nebyly. A díky panu Petrovi, já jsem zašla do Wikiscript, tam je 38 diagnóz, při kterých se může náhle hubnout. A jsou tam i ty tasemnice, takže díky, pane Petře. Je to tak, ale v dnešní době díky pečlivému sledování kvality masa už se nemusíme bát.
0: Paní Turko, proč to tělo dělá to, že hubne, když dojde k něčemu? Co je tím důvodem? Ono jako se zachraňuje, nebo nás na něco upozorňuje, aby jsme věděli, pozor, děláš něco špatně?
2: 38 příčin. No. Takže já bych řekla, že to tělo nedělá, ale to děláme my tím, že něco špatně děláme. Takže například je velký vedro, potíme se, nedoplňujeme tekutiny, litr vody váží kilo, nebo šíleně omezujeme sacharidy. To je teďko neuvěřitelná móda, ty nesmyslné keto diety a další, což vede k tomu, že ztrácíme svalový škrob. To se moc ani tuku netkne, ale jakmile ztrácíme svalový škrob, tak si neudržíme svalovou hmotu. To znamená, jde to půl na půl tuk a aktivní hmota. A zatímco ten tuk se vrátí takhle, tedy lusknutím prstů, ano, svalovou hmotu dáváme dohromady mnoho a mnoho týdnů poté. Takže to je velký problém. Další, co se může stát, že se nám vyprázdní střevo. A to můžeme zařídit buď projímadly, což řada lidí dělá. Kilo stolice váží kilo a my máme ve střevech 2,5 kila stolice, kilo a půl střevní mikrobioty. Takže toto letí. Nebo pijeme nějaké odvodňující čaje, nejznámější je kopřiva, že jo, zase litr vody váží kilo, nebo můžeme dojít k tomu, že se nám nějak strašně zvýší metabolismus. Děkuji. To znamená metabolický obrat. No to se zvyšuje například tou činností štítné žlázy, protože štítná žláza plýtvá, čili ona nám rozpojuje ty cykly různé, takže dochází k tomu, že vlastně tělo jí jako normálně, ale vinou zvýšené činnosti štítné žlázy máme průjmy, máme pocení, máme zvýšenou potřebu vlastně živin a dochází k tomu. Cukrovka, taky tělo nedokáže správně využít cukr a tak začíná spalovat tuky a bohužel i aktivní hmotu. Může odcházet velké množství cukru močí a s tím se strhává voda. Prostě těch důvodů, proč hubneme, je mnoho.
0: A můžou za to léky třeba některé?
2: Ano, tak léky na odvodnění, samozřejmě léky, které zvyšují činnost štítné žlázy, když si je předávkujeme. Potom to mohou být různé léky, které vlastně vyprazňují trávicí trakt nebo omezují příjem potravy. To je další móda dneska.
0: To jsou ty modní léky.
2: Ano, že se berou i drogy různé, třeba kokain nebo extáze, aby došlo k tomu, že nepotřebujeme tolik jíst. Jenomže toto všechno se netýká tukové tkáně. Protože na to, abychom zhubli kilo tuku, tak je potřeba zvýšit obrat a vlastně uklidnit se, což lidé, kteří hladověj nemají, protože Patriku, slovo hubený má slovní základ.
0: Ve slově hubit?
2: Ano, přesně tak. Čili hubený je ten, který dělá něco, co
0: čím
2: ho
0: se chce
2: hubí.
0: Dá se podle toho, jak hubneme, nebo kde hubneme na těle, poznat, od čeho to je, abychom třeba my, jako laici, věděli, bude špatný tenhle orgán štítná žláza, nebo nejsme psychicky v pohodě, nebo hodně pijeme alkoholu, nebo málo jíme, co?
2: Tak, já bych řekla, že pokud hubneme teda správně, tak by mělo být to, že se nám zmenšuje objem v pase. Pokud se ten objem v pase naopak zvětšuje a dochází ke zmenšování objemu končetin, To se děje u alkoholiků anebo u lidí, kteří vlastně mají tu zvýšenou míru stresu nebo berou kortikoidy. To je další vlastně věc, která může vést k tomu, že se mění tvar těla. No tak dochází potom k tomu, že vlastně vypadáme podvyživeně a to je samozřejmě špatně.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová, ptát se jí samozřejmě můžete i dopředu a dělali jste to přes stránky Vesele a zdravě CZ a taky na telefonním záznamníku jste nechali nějaké ty dotazy, tak těm se budeme věnovat za chvíli a později těm živým telefonátům do studia.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: hubnutí, téma dnešního pořadu Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou. A samozřejmě měli jste šanci i ptát se dopředu, takže jste posílali své vzkazy po telefonním záznamníku i přes stránky a formulář, tedy www.veseleazdravie.cz. Tak jaký přišel psaný dotaz, paní doktorko?
1: Fascinující dotaz paní Zdeňky, která píše: trpím léta Crohnovou chorobou, střevní divertikulózou, lupusem, beru eutyrox na štítnou žlázu, beru kortikoidy. Střevní nemoci jsou celkem v klidu. Přesto jsem za rok zhubla 20 kilo. A teď právě proč jsem šokovaná. Příčina nezjištěna. No tak má Crohnovu chorobu, divertikulózu a lupus. To samo o sobě může vést k hubnutí. I když jsem byla vyšetřována na všechno možné a zase v šoku jsem, pouze trochu rozhozená štítná žláza. No tak zase, pokud je hyperfunkce a bere třeba příliš mnoho léků, dochází zase k hubnutí. A další, mám celkem limitující střevní dietu. No tak zase důvod, pokud ta dieta je limitující a nejí dostatečně, no tak logicky hubne. Čili těch příčin, my máme 4 příčiny, které vědí ti lidé, kteří se o paní Zdeňku starají. A ona říká, že by chtěla přibrat hlavně svalovou hmotu. Takže paní Zdeňko, prosím, první zajděte na úpravu té diety, abyste z toho, jak jí máte limitující, dostala dostatek živin. Bez nutričního specialisty to nepůjde, ale já jsem fakt v šoku, když tohle čtu, no. Pak máme další velmi zajímavý, velmi dlouhý dotaz, ze kterého jsme vzali jenom kousek. Pan Karel Zvrchlabý, mladý muž, přestal jíst sacharidy, cukry, nevím co, a jenom tak jako levou zadní zmínil, že přestal pít alkohol a zhubnul 30 kilo. Prý i nějak jezdí na kole a podobně, byl rád, změnili se mu všechno možné a pokračuje.
2: A teď se mi stala taková věc, že jsem měl 92 kilo a o víkendu jsme byli ve Znojmě na 3 dny a tam teda to nešlo s tomu alkoholu vyhnout a musím říct, že jsem toho alkoholu měl víc než kdy jindy. Myslím si, že jsem za ten víkend vypil asi 5 lahví vína, samozřejmě se spoustou vody teda, ale mám 3 kila navíc. A vlastně jsem teda tenhle týden začal zase znova hodně pít, ale ta váha se některých jako už jako nechce vrátit, jako, tak bych se chtěl zeptat, jestli jako mám zase něco změnit. Jinak musím říct, že v tom hubnutí mě strašně moc pomohla umělá inteligence, že vlastně veškerý dotaz, nepsal jsem si žádný kalorický tabulky, vůbec nic, ale normálně každý den večer jsem nadspal do umělé inteligence, co jsem všechno snět za ten den, a ona mě napsala, co si mám připravit na další den, a tak jsem se propracoval až k těm teda zhubnutej 30 kilům.
1: Takže kilo svalu, kilo tuku, kilo vody, kilo střevního obsahu, všechno váží kilo. Zhubnout nebo přibrat 3 kila není žádný problém. Tady v tomto konkrétním případě se ale obávám, že tím, že pan Karel začal abstinovat, tak vlastně ty 3 kila, která přibral, může být buď zátěž ledvin, protože 5 litrů vína za 2 dny je strašně moc. Může to být zátěž jater, která se brání, ale taky to může být návrat už tentokrát rezistentního tuku, protože u lidí, kteří pravidelně pijí, si to tělo ten tuk vyrobí, takzvaný viscerální útrobní, aby ochránilo důležité orgány a mozek. A pokud vy vysadíte alkohol, tak ho jako máte vysadit navždy. Pokud vy ho ovšem znovu nasadíte, tak se vytvoří rezistentní tuk a to bude problém zhubnout.
0: Takže varujete.
1: A varuju teda používat umělou inteligenci. Prosím vás, nedělejte to, protože to je záležitost, která má z mého pohledu psychopatické rysy a ti je jedno, jestli to udělá ve váš prospěch nebo ne. Před každým hubnutím zjistit složení těla, po zhubnutí zjistit složení těla, zjistit, co jste zhubli, a hlavně tu dietu si musíte vy aktivně tvořit podle ročního období, denního období, aktivit, psychického, fyzického stavu, prostě jaká je teplota venku. Nemůžete to nechat na nějakým psychopatovi z umělé inteligence. Opravdu ne, prosím.
0: To jsou slova doktorky Kateřiny Cajtemlové. Dál se můžete ptát vy přímo ve vysílání živě přes naši telefonní linku. A pozor, řešíme dnes náhlé hubnutí, kdy hubnete a nechcete. Prostě za nějaký čas jste schodili nějaká takhle, nevíte proč, nebo nejde vám to zase přibrat. Tak na to se ptejte a využijte přítomnosti paní doktorky.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Dochází teď na vaše otázky a dotazy, tedy v pořadu Vesele a zdravě směřící k doktorce Kateřině Cajdamlové. Řešíme náhlé hubnutí, tak řešíme to teď po telefonu, případně s kým? Linka sem do studia 731 800 900.
1: Halo, halo.
2: No, dobrý den.
1: Dobrý
2: tady
1: den.
2: Tady vaše posluchačka, já to poslouchám. No, ale já jsem zhubla náhle před... V roce 2012 jsem měla takové malé psychické problém.
1: Ano.
2: Tak ve 17. roce jsem měla před 10 lety velké psychické problém a já jsem hubla.
1: Ano.
2: Já jsem nepřibrala, já
1: prosím,
2: jsem pořád hubla.
1: Ano, prosím, deprese a některé psychické problémy jsou často příčinou toho zhubnutí. A dokonce, pokud se zhubne náhle kolem těch 5-10% hmotnosti, tak je to jeden z diagnostických rysů závažnosti deprese.
0: Ano. Co dělat? Říct si doktorovi?
1: Ten problém totiž s tou depresí je v tom, že ona snižuje schopnost trávit potraviny, zvyšuje peristaltiku, to znamená, že vlastně ten střevní obsah se vyprazňuje a dochází také k tomu, jak ten člověk je ve stresu, tak má zvýšenou potřebu živin. V okamžiku, kdy jsou nasazena antidepresiva, ta správná, která vlastně pomáhá s tím psychickým stavem, tak ten člověk přibírá. Tady bych chtěla upozornit, že u medicíny problémů. Tatáž věc může působit dobře i špatně, to znamená, že uklidnění může způsobit zhubnutí i přibrání, bohužel.
0: Tak požádat tedy lékaře třeba o změnu těch medikamentů.
1: Ano.
0: Dál se samozřejmě můžete ptát na tyto problémy na telefonu 731 800 900, jako někdo, kdo tam je a koho poprosíme stišit rádio.
1: A kdo má rádio, ano. Tak,
0: ptejte
1: halo?
0: Se.
3: Dobrý den, tady je Prnická, prosím vás, já jsem se jenom chtěla zeptat, na Facebooku chodí propagace nějaký nanoslím?
1: Depak, ne, prosím pěkně, já to mám i na svých stránkách, nic nepropaguju. To znamená, všechny tyhle nesmysly jsou generovány buď umělou inteligencí anebo podvodnými prodejci. Nejsem sama oběť, ten, koho zneužívají, byla paní Bílá, byl pan inženýr Havlíček, prostě ověřujte si to a nevěřte Facebooku v tomto případě. Díky za dotaz.
0: Další telefonický dotaz k tématu náhlé hubnutí. Kdo se ptá? Dobrý den.
1: Dobrý den.
4: Dobrý den, u telefonu Čonková. Já bych se chtěla zeptat, prosím vás, jsem po operaci sliziny vyndaný, už je to 7 let.
1: Ano.
4: A čtvrtku ledviny a nemůžu zhubnout. Pořád mám břicho. Už nevím, co mám dělat.
1: Můžu se zeptat, co berete za léky?
4: Mám dnu. Ano. Jo, a štítnou žlázu, ale neberu žádný léky
1: ano.
4: Na štítnou žlázu. Mm. A jo, na cholesterol beru desítku.
1: Jo. Tak, já bych potřebovala, kdybyste zašla někam, kde by vám změřili vlastně množství útrobního tuku, ostatního tuku a aktivní hmoty, spočítali, kolik živin potřebujete. Je potřeba vyloučit, že máte třeba cukrovku nebo další metabolické onemocnění.
4: Nemám.
1: Dobře.
4: Cukrovku nemám, už mi to zjišťovali.
1: Neřík...
4: Jo, a mám absces.
1: Absces, jasně. A to máte kde a proč? Abscess.
4: No, právě po té operaci mám na břiše, na prsou, nesmím nic jíst sladkýho.
1: Takže tam bude pravděpodobně ještě problém imunitní, takže bych doporučila...
4: Ano, já mám oslabenou.
1: No, takže bych doporučila vlastně přidat možná bílkoviny, protože velmi často vidíme, že lidé, kteří nemají dostatek bílkovin, tak se jim neregeneruje imunitní systém. Asi bych doporučila, kromě toho změření vaší potřeby, si ještě dokumentovat jídelníček a navštívit nějakého nutričního poradce. Udělejte to, bude to lepší pro vás.
0: Opět radí doktorka Kateřina Cajdamlová. Budeme radit i dál na telefonu 731 800 900. Stačí zavolat a zeptat se.
5: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Dál je tu čas pro povídání v éteru v pořadu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamlovou, dnes na téma tedy náhlé hubnutí. Prostě náhle zhubnuté a třeba nevíte proč. Tak se ptejte. 731 800 900.
1: Halo, halo.
0: Slyšíme se, kdo tam je?
2: A někdo má puštěné rádio.
3: Dobrý den, Jirka z Moravy.
2: Dobře.
3: Paní doktorko, měřím asi 184 cm.
2: Ano.
3: Vážil jsem 50 let, stále stejně plus minus 75.
2: Ano.
3: A najednou během půl roku jsem 5 kg zhubnul.
2: Ano. Šel jste k lékaři? Šel jste za
3: ne,
2: svým...
3: Zatím to neřeším, ale možná to bylo tím, že před asi 9 měsíci mě zemřela partnerka.
2: Jejda, to bude ono.
3: Takže žijí sám,
2: ano.
3: A stravují se, jak se dá.
2: Ano.
3: Ale bohužel jsem ztratil chuť k jídlu.
2: Ano, já jenom chci říct, že to je přesně ten případ, kdy člověk v důvodu stresu a snížené duševní pohody, ztráta životního partnera je velikánská rána, tak vlastně ztrácí řadu věcí, mimo jiné i chuť k jídlu. Já bych doporučila, zajděte za obvoďákem, ať se podívá, jestli třeba na chviličku antidepresiva by nepomohla zase přibrat. A jinak upřímnou soustrast a přejeme hodně zdraví.
3: Paní doktorko, jenom tak na okraj.
2: Ano.
3: Bohužel se k tomu přidal i špatný spánek.
2: No, ale to je další příznak. Říká se tomu ranní pesima, to znamená, že se člověk špatně budí, a večerní špatné usínání jsou další typické příznaky deprese. Takže vy už máte dva příznaky, prosím, zajděte na obvod, pomůžou vám, bude vám líp.
0: Dál budeme odpovídat vám, co voláte sem do studia pořadu Vesele a zdravě. Kdo pak to je v této chvíli, kdo se tedy dovolal a ptá se na náhlé hubnutí?
2: Dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Marie.
2: Ano.
4: Zlína. A nemám problémy jako s váhou, jako že bych měla velkou nadvahu, měřím 165, vážím obvykle 66, 67 kilo, stále se pohybuji, pracuji, ale nedokážu odstranit tuk z břicha. Pořád tam mám takové ty ozdobné partie, které prostě mi vadí.
2: Jasně.
4: Je to
0: jsou ta madla lásky, jak se tomu říká.
2: Jo, jo. Já jenom bych vám doporučila zdokumentovat si stravu. Minimálně po dobu týdne si važte a počítejte, kolik čeho jíte. A potom bych doporučila zajít za nějakým nutričním specialistou. A protože to, co máte, tomu se říká viscerální tuk, je to tuk v oblasti bříška a může signalizovat nedostatek bílkovin nebo sacharidů. Vám se může zdát, že jíte dostatečně, ale nemusí to být živinově správně. Takže doporučuji zajít, protože jste aktivní, tak ten problém bude příjem, nikoli výdej, zdá se.
4: Děkuji.
2: Taky děkujeme.
4: Pěkný den.
2: Nashledanou.
0: Děkujeme vám. Malé shrnutí nás ještě čeká, samozřejmě těch zásad, tedy co to je to náhlé hubnutí, ať to na sobě poznáte, z čeho vzniká a taky jak z té šlamastiky ven. S doktorkou Kateřinou Cajdamlovou už za malou chvíli.
5: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Malé shrnutí teď, paní doktorko, ať víme k tématu. Takže ještě jednou, co to je to náhlé hubnutí?
1: Náhlé hubnutí je, pokud zhubneme 3 až 5 kilo za dobu třeba 14 dnů a nesnažili jsme se, a nebo dojde ke zhubnutí 5% hmotnosti a trvá to 3 až 6 měsíců a my jsme taky nechtěli hubnout. Musíme vyšetřit štítnou žlázu, musíme zkontrolovat, jestli nemáme cukrovku, zejména cukrovka prvního typu, dochází ke ztrátě vlastně vody z těla a zároveň je to tělo hladový. Musíme si uvědomit, že stres a duševní pohoda mohou vést zejména teda deprese ke snižování hmotnosti. Trávicí trakt, ať už se jedná o celiaky, Crohnovu chorobu, průjmy, může vést k úbytku váhy. O tasemnici nám říkala básnička. A další, co může být, je samozřejmě nádorová onemocnění vedou k úbytku váhy, případně chemoterapie vede k úbytku váhy a seniori jsou ohroženi, protože mohou mít špatnou finanční situaci, špatně sedící protézu, neschopnost vlastně vařit nebo mají nějakou ztrátu v rodině, mohou mít pokles příjmu bílkovin, to je nejčastější, protože ty bílkoviny jsou hůře stravitelné a jejich zdroje jsou drahé, čili prosím navštívit lékaře, tím lékařem je obvoďák, ten udělá základní diagnostická vlastně vyšetření.
0: Ale bude ho určitě i zajímat třeba nějaké další věci, čeho si máme jako všímat u toho náhlého hubnutí?
1: Bylo by možná dobré, abychom si všimli, kde jsme zhubli, jestli je to v tom pase, nebo jestli je to horní polovina, dolní polovina těla. Další je velmi důležité zkontrolovat, kolik čeho jíme. Pokud jsme třeba vysadili alkohol, což je velice dobrá věc, tak dochází k hubnutí a je to vlastně ozdravné pro organismus, čili je to fajn.
0: Ale říkala jste, že když ho vysadíme, tak už
1: tak
0: to
1: ho nemáme nasazovat. No.
0: Protože pak by to bylo ještě horší.
1: Ano, protože to tělo tím, jak vlastně se toho alkoholu zbavilo, tak si oddechne, ale v okamžiku my, kdy ho zase nasadíme, tak se vyděsí pětinásobně a prostě udělá nám velmi tvrdou obranu proti tomu, aby mozek trpěl. Samozřejmě, pokud máme Crohnovu chorobu, pokud máme nějaké další nemoci, třeba leukémie, nebo pokud máme třeba chudokrevnost, anémii, potíže se spánkem, chronický průjem, nevolnosti, to všechno může vést k tomu, že zhubneme. Čili pacient je tady opět 80% informací a prosíme vás, zkuste zjistit, čím to může být.
0: Ať poradíte i lékaři, ano. Který vám pak dá nějaké rozřešení.
1: Ano, dávám další doporučení.
0: Sledujte nás samozřejmě jednak v tomto vysílání, sledujte nás taky na Facebooku, sledujte nás na stránkách veseleazdravie.cz a my vám jsme k dispozici týden co týden s doktorkou Kateřinou Cajdanovou. Ať se vám daří a veselý a zdravý týden.
1: A čtěte Příbalové letáky. Naschledanou.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdanovou.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas, zprávy.
1: Po čtyřech letech se v Česku objevil tetanus. Zástupci armády převzali ve Štěpánově další dodávku ručních zbraní. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. V Česku se po čtyřech letech objevil případ nákazy tetanem. Podle Státního zdravotního ústavu je nakaženým 48-letý muž z Moravskoslezského kraje. Toho lékaři ošetřili na chirurgii kvůli tržné ráně na hlavě. Podle ústavu ale není jasné, jestli byl muž očkovaný. Tetanus není přenosný z člověka na člověka. Jak je možné se nakazit, vysvětluje mluvčí ústavu Štěpánka Čechová.
2: K nákaze dochází tak, že se spory bakterie dostanou přes porušenou kůži do rány. Nakazit se tedy můžeme třeba poraněním o znečištěné předměty, zanesením cizího tělesa do rány nebo odřeninou při pádu na zem. Vstupní branou infekce mohou být například i dlouhodobě se nehojící rány.
1: Očkování proti tetanu je v Česku povinné pro děti. Lékaři ale upozorňují, že dospělí na přeočkování často zapomínají. Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD dnes ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do konce roku 2031 dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je 5,2 miliardy korun, připomíná Zuna.
3: Jsme v letošním roce urychlili ty dodávky, protože dodáváme z objednávek pro letošní rok i příští rok. Je to 4000 brenů, když zaokrouhlím ta čísla, 1450 granátometů, 8000 pistolí.
1: Zemědělci a zpracovatelé řeší nízké ceny mléka. Výkupní cena jednoho litru od farmářů klesla na 9 korun a 70 haléřů. Obchodní řetězce ale podle předsedy Českomoravského svazu mlékárenského Jiřího Kopáčka tlačí ceny i pod tuto hranici.
4: Konzumní mléko se v akcích prodává i za 5 korun 90 z daní. Naprostý nesmysl. Kosku másla v akcích koupíte i za 17 korun 90, když jen surovina na tu kosku másla přijde na více než 30 korun. To je opravdu naprostá cenová deformace. Sport.
1: Česká tenistka Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Taylor Townsendovou US Open a získala 12. grandslamový titul ve čtyřhře. Nasazené jedničky ve finále porazily domácí dvojici Montgomeryová Krugerová 2-1 na sety. Počasí. Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 na kilometru 152 směrem do Brna stojí v odstavném pruhu kamion s defektem. Na nehodu dejte pozor v Plzni v Karlovarské ulici. A na silnici 38 ze Znojma do Jihlavy se vyhněte překážce za Moravskými Budějovicemi. Za křižovatkou na Martinkov leží na vozovce sražená srna. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a už za chvíli tu budou příběhy slavných značek. Slezky.

0: ČEDOK, Československá cestovní a dopravní kancelář, která se řídí heslem Vaše cesta, naše starost.
1: Co vám říká značka ČEDOK?
2: Cestovní kancelář.
3: Byli jsme s ČEDOKem ve Španělsku, Peniscola.
4: ČEDOK mi říká, že to je tradiční cestovní kancelář, jako která má asi teďka 100 let výročí, jestli se nepletu.
5: ČEDOK je pro mě tradiční česká značka cestovní kanceláře a vlastně je to jedna z mála značek cestovních kanceláří, na které bych si vzpomněla, kdybyste mi řekla.
1: Značka ČEDOK, co vám říká?
6: Česká dopravní kancelář.
1: Byla jste někde s ČEDOKem?
3: Byla jsem jednou určitě v Chorvatsku.
7: Byla na Kanárských ostrovech.
8: Nebyla, my necestujeme přes cestovní kanceláře.
9: Spíše cestujeme převážně jakoby na vlastní pěst, nejsme zvyklí úplně takhle organizovaně.
1: A jezdíte raději přes cestovní kanceláře nebo na vlastní pěst?
7: Cestovní kancelář preferujeme, ano.
1: A raději sami.
6: Boje dvoje, anebo si od cestovní kanceláře bereme ubytování, ale dopravu s většinou po svém.
0: Slovo túra pochází z řeckého slova tornos, které označovalo nástroj kruhového tvaru. Tornare pak znamená zakulatit nebo kroužit. Túra je tedy cesta, která začíná a končí ve stejném bodě. Pokud bychom hledali historicky prvního skutečného turistu, nebo lépe cestovatele, museli bychom couvnout v čase až k antickému historikovi Hérodotovi z Halikarnasu. Muž, kterého slavný římský řečník, politik a spisovatel Marcus Tullius Cicero nazval otcem dějepisu, toho na svou dobu procestoval opravdu mnoho. Nejen Itálii, ale také třeba Babylonii. Dostal se až do donských stepí i k Nilu. To, co na svých cestách viděl, taky důkladně zapsal a ve svých 9 svazkových dějinách vytvořil nejúplnější popis světa známého Řekům ve druhé polovině 5. století před naším letopočtem. Od Hérodotových cest k cestování, jak ho chápeme dnes, však vedla ještě dlouhá cesta. V našich končinách slaví cestování v pravém slova smyslu 100 let od svého zrodu.
3: Dá se říci, že my Češi jsme byli vždycky národ, který hodně rád poznával jiné kraje.
10: Za Janem Papižem z Asociace cestovních kanceláří vyrazila reportérka Světlana Lavičková.
11: Úplně ne, i když je pravda ta, že v tom cestovatelském duchu vyráželo spoustu lidí i za Rakouska, Uherska, ale to byli právě ti objevitelé, lidé, kteří chtěli mapovat svět, ať už to byl Emil Holub nebo někteří další, máme několik takových osobností. Co se týká rekreace, tak spíš cestovali uvnitř Rakousko-Uherska, ale když se podíváte, jak velké Rakousko-Uhersko bylo a co všechno nabízelo v té době, tak už to bylo v podstatě evropské cestování, ať už to bylo moře, nebo hory, nebo města. V rámci Rakouska-Uherska jste mohla vidět mnoho zajímavých věcí. Tam jsme cestovali hodně, ti lidé, kteří na to měli peníze, tak cestovali hodně.
3: Kdy začaly na našem území vznikat první cestovní kanceláře a které to byly?
11: Pokud bychom se podívali do té meziválečné doby, tak to byla ta doba, kdy začaly vznikat první ryze české cestovní kanceláře a mezi prvními byl určitě ČEDOK, který funguje dodnes a je to určitě nejstarší fungující cestovní kancelář na našem území.
3: Tyhle ty první zájezdy, které třeba ČEDOK organizoval, byly to zájezdy spíš pobytové nebo poznávací?
11: ČEDOK na začátku byla cestovní kancelář, která se starala spíš o lidi, kteří přijížděli sem. A posléze teprve se začal starat o turisty, kteří vyjížděli ven a spíš na pobytové zájezdy, na lázeňské pobyty. To byla taková doba těch lázeňských pobytů, kdy se dámy oblékaly ještě do dlouhých rob a pánové nosili smokingy a žakety a klobouky a korzovali na korzu, tak to byla ta doba, kdy ČEDOK začal fungovat.
3: Takže se jezdilo za zdravím, ale také za společenským životem?
11: Já bych řekl, že za společenským životem především. To vždycky bylo spojeno s nějakými koncerty, s nějakým společenským žitím. To se svým obloukem vrací dnes, kdy se ta klasická dovolená, na kterou jsme si zvykli v 90. letech, mění na zážitkovou dovolenou. Sice se už nejezdí jenom za koncerty a jenom za společenskými událostmi, ale zážitek je něco, co spojovalo cestování v minulosti a spojuje to s cestováním dnes.
3: K kam mířily kroky Čechů nebo Čechoslováků v té době za tou typickou rekreací?
11: Tehdy to bylo Chorvatsko, které bylo pro Čechy tím přímořským letoviskem číslo jedna. Jezdilo se ale také na sever. Jezdilo se k Baltu, ať už do Polska nebo do Německa, to byly další dva velké cíle. Jezdilo se na jih Francie a jezdilo se hodně do Itálie. Ale především to přímoří Chorvatska. Dokonce se uvažovalo o tom, že se vybuduje rychlovlak mezi Prahou a chorvatským pobřežím, aby právě ti výletníci měli jednodušší putování, nebo že se vybuduje dálnice. Dokonce se uvažovalo o tunelu, který by byl až k moři. A mnohokrát se povídalo o tom, že to je toto moře, které patří Čechům.
3: Jak dlouhé byly tehdy ty pobytové zájezdy k moři?
11: Ti, co měli peníze, zůstávali v podstatě celé léto u moře. Odjížděli někdy na začátku června a vraceli se na konci září. Ti, co měli méně peněz, tak odjížděli na 3 týdny, na 4 týdny a ti, co neměli žádné peníze, nejezdili nikam. Takže spíš se jezdilo na delší dobu.

0: pánů a rytířů. Český král Jiří z Poděbrad je vyslal směr západní Evropa s úkolem prezentovat země české koruny jako kulturní zemi a krále samotného coby mocného a vzdělaného vládce. Právě v hlavě Jiřího z Poděbrad se totiž zrodila myšlenka Evropské unie. V čele slavné výpravy stanul panovníkův švagr, 40-letý duchaplný a dvorný Lev z Rožmitálu. Velmi důležitým členem jeho doprovodu byl Václav Šašek z Bířkova, jehož cestopis zachycuje cenná dobová svědectví. Do historie cestování, ale také do historie literatury, se zapsal pod názvem Deník o jízdě a putování pana Lva z Rožmitálu a z Blatné z Čech až na konec světa. 30 let před objevením Ameriky totiž pro Evropany končil svět ve vlnách Atlantiku. Pod skalnatým mysem Finistère v nejzápadnějším výběžku Španělska. Za ním není již nic jiného než vody a širé moře, jehož hranic nezná nikdo vyjma samého Boha. To si aspoň myslel Václav Šašek z Bířkova. Asi nemusíme vypočítávat nástrahy cestování v 15. století. Družina urozených pánů byla vybavena průvodními listy. Jeden z nich sepsala sama královna Johana, sestra Lva z Rožmitálu, manželka Jiřího z Poděbrad. Prosí v něm, žádá a přikazuje, aby s poselstvem bylo nakládáno vlídně a laskavě a aby mu byl umožněn volný průchod. A ještě jedna drobnost pro milovníky češtiny. Čeští vyslanci na své cestě spatřili mnoho dosud nepoznaného. Například v Bruselu poprvé viděli lidi jezdit na bruslích. A tak české označení této do budoucna oblíbené zimní kratochvíle vzniklo podle názvu města. Brusel, bruslit.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Právě cestou poselstva krále Jiřího z Poděbrad se nechala inspirovat skupinka lidí z nově vzniklého Československa. V roce 1920 se vydávají po stopách známého příběhu naší historie, kdy na sklonku středověku čeští rytíři vyrazili do Portugalska na samý konec starého světa šířit slávu českého království. Jejich následovníci po pár stoletích necestují koňmo, ale pohodlně vlakem. Ovšem trasa i cíle jsou stejné. Popularizace naší nové státnosti v Evropě. A v tomto bodě se začíná psát historie naší nejstarší a největší cestovní a dopravní

0: Když někdo začal jezdit s cestovní kanceláří, dejme tomu s tím Čedokem, podle vašich zkušeností zůstával mu věrný, ne po celý život, ale po celé generace?
1: Dříve nebyla taková konkurence, jako je dnes. Když si vezmu, že dnes máme k dispozici téměř 900 cestovních kanceláří na tak malém území, jako je Česko, tehdy bylo podle mých informací někde kolem 15 cestovních kanceláří na celé Československo, tak samozřejmě ta věrnost k té značce byla dána i tím, že ten výběr nebyl tak velký a ten trh byl rozsegmentovaný, každý se staral o něco. Což potom se stalo i v té době komunismu, kdy každá cestovní kancelář byla specializovaná trochu na něco jiného. CKM bylo pro mladé, Čedok byl na poznávací zájezdy, Rekrea byla spíš na domácí turistiku, Autoturist byl pro ty, kteří cestovali vlastním autem, Sportturist zase pro zájezdy za sportem. Ta specializace, která se potom v 90. roce smazala, vedla k určité loajalitě. Ale máte pravdu v tom, že generace zůstávaly věrné značkám.
0: Vznikají i do dneška třeba kluby kolem určitých cestovních kanceláří?
1: Vznikají kluby kolem cestovních kanceláří, je to spíš dneska ale marketing, než ta loajalita, která byla v těch 30. letech minulého století. A jde také o to, že dnes je ta situace trošičku jiná, že dnes ta mladá generace se snaží nějakým způsobem potlačit ty vazby, které vytvořili rodiče, jít trošku proti těm zvykům rodičů. Ukazuje se to i u cestovek, že děti raději cestují buď sami, anebo s jinou cestovní kanceláří, než s tou, kterou cestovali rodiče. Ono se to pak obloukem třeba zase vrátí zpátky, až budou mít sami svoje vlastní děti.
2: Počátky Čedoku sahají do roku 1918. Tou dobou už ale existoval Klub českých turistů, jeden z nejstarších zájmových spolků v českých zemích. Byl založen 11. června 1888 a prvním předsedou se stal slavný cestovatel Vojta Náprstek. Zabýval se značením turistických tras, vydáváním map a průvodců a provozováním ubytoven a chat. V souvislosti se vznikem československého státu vyvstala potřeba vytvořit silnou národní českou cestovatelskou organizaci, protiváhu cizích zahraničních společností, které počátkem století ovládaly téměř celý cestovatelský trh Rakouska-Uherska. Skupina vlastenců ze Zemského cizineckého svazu a Československých státních drah jako svůj příspěvek oslavám prvního výročí existence samostatného Československa zakládá 1. listopadu 1919 informační kancelář, zárodek budoucího Čedoku. Kancelář poskytuje informace a služby zahraničním návštěvníkům Prahy. Své sídlo si zřizuje v pražské Hybernské ulici proti prašné bráně.

0: první cestovní kancelář na světě je ale o půl století starší než Čedok a vznikla ze zcela jiného důvodu. Je prostý a svým způsobem i trochu úsměvný. Stalo se to ve Velké Británii. Organizované zájezdy zde začal pořádat jistý Thomas Cook. Pozor, neplést s cestovatelskou legendou, mořeplavcem a objevitelem Nového Zélandu Jamesem Cookem. Ten brázdil svět zhruba o 100 let dříve. A jak Thomas Cook na svou myšlenku přišel? Muž, který je považován za průkopníka v oblasti cestovního ruchu, byl původním povoláním baptistický kazatel a velmi mu leželo v hlavě to, že jeho ovečky jsou zvyklé nasávat přes míru. A tak 5. července 1841 uskutečnil první hromadný organizovaný výlet vlakem z Leicesteru do Loughborough při příležitosti otevření železniční trati z Derby do Rugby. V ceně byla zpáteční jízdenka otevřeným vozem 3. třídy, chléb se šunkou a šálek čaje. A to vše za 1 šiling. Zúčastnilo se jí na 500 cestujících. Tahle velká akce byla zaměřená proti konzumaci alkoholu. Cook chtěl svým příznivcům zkrátka nabídnout jiný způsob trávení času, než vysedávání po hospodách. Železniční společnost mu poskytla malou odměnu za prodané jízdenky. Cook a jeho skupina protialkoholních aktivistů tak vynalezli nový způsob cestování. Později založil cestovní agenturu a propůjčil jí své jméno. Zorganizoval zájezd do Liverpoolu a také na světovou výstavu v Paříži či okružní cestu po Evropě. Do podnikání se vrhl i jeho syn John, který jako první vypravil turisty do Ameriky. Filiálky cestovky rostly jako houby po dešti a rozšířily se i na ostatní kontinenty. Cestovní kancelář Thomas Cook & Son, která oficiálně vznikla v roce 1871, organizovala například cestu kolem světa za 222 dnů, cesty indických muslimů do Mekky, cesty indických maharádžů do Evropy a spoustu dalších. Ve svém oboru byl Cook skutečným průkopníkem. Klientům začal nabízet knižní průvodce, cestovní zavazadla či turistické boty. Už v 19. století uplatňoval řadu prvků, které v upravené podobě používají cestovní kanceláře i dnes.
1: V současné době se hodně hovoří o zážitkové dovolené. Kam na velmi specifická místa lidé zamíří?
2: Ta snaha o zážitky, která se v tuhle chvíli projevuje v podstatě významnou změnou v obsahu cestování, je dána také tím, že v 90. letech cestovali především lidé, kteří předtím cestovat nemohli, ale přitom byli vzděláni v zeměpise. Věděli o těch zemích spoustu věcí, o tom, co se tam vyrábí, jak ta země vypadá, jaké jsou města v těch zemích a snili o tom, že ty města navštíví, že navštíví ty destinace. Proto se také nejdříve vydávali do těch destinací a šlo jim především o to poznat ty země. Když to časem už se tenhle ten sen naplnil a především mladá generace, pro kterou už cestování je běžná věc a nemá už takové ty sny o tom podívat se na Nový Zéland, podívat se do Chile nebo podívat se do Bulharska, tak začínají samozřejmě mít jiné sny a to znamená zážitek. Spoustu těch lidí, kteří teď cestují, jsou velmi aktivní čtyřicátníci. Dřív čtyřicátník byl už člověk, který byl skoro tak jako usedlý pán. 45tník už byl pán, který v podstatě se moc nepohyboval, kdežto teď jsou čtyřicátníci chlapi v nejlepším věku a stejně tak 40leté dámy jsou velmi aktivní a díky tomu samozřejmě potřebují mít i aktivní dovolenou a chtějí tu aktivitu přenést i na svoje děti. A proto zážitková dovolená je v tuhle chvíli něco, co je alfou a omegou servisu cestovních kanceláří. A je to také přidaná hodnota, kterou cestovní kanceláře mohou mít v porovnání s tím, že si ubytování u moře může někdo zařídit sám přes internet a nepotřebuje k tomu cestovní kancelář.
1: Co je takovým nejtypičtějším zážitkem, po kterém v současné době lidé prahnou?
2: dosáhnout určité meze svých fyzických schopností a pokusit se ty meze nějakým způsobem překročit. Ať už je to tím, že se vydám do vysokých hor, do kterých jsem se normálně nevydával, nebo se vydám na kolo někam, kam bych se obyčejně nevydal, nebo sjíždím řeku, na kterou bych se sám nevydal. Ta dovolená slouží k tomu vymezit si tu hranici svých vlastních schopností zase o kousíček dál a pokud to prožiju spolu se svojí rodinou nebo pokud to prožiju s nějakým kolektivem, se kterým chci být, tak je ten zážitek ještě zvětšený o ten společný prožitek.
1: Vydávají se lidé i do extrémních destinací?
2: Vydávají a jsou si vědomi toho, že si sahají na hranici rizika. Ať už se vydáte dneska do Jemenu nebo do Venezuely nebo někam do dalších zemí, které jsou na hranici rizika, například pakistánské hory nebo podobné záležitosti, tak můžete mít úplně super prožitek. Často na těch místech narazíte na strašně hodný lidi a my máme spoustu mýtů v sobě, které na místě neplatí. Ale samozřejmě to riziko toho, že se zamotáte někde do nějaké politické situace, která vás semele, je v takových chvílích vysoké.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Teď už konečně zpátky k Čedoku. Československá cestovní a dopravní kancelář, společnost s ručením omezeným, vzniká uprostřed léta 1920 se základním kapitálem 2,5 milionu korun. U jejího počátku stály Československé dráhy, Zemský cizinecký svaz a Banka Bohemia. Jmenovitě pak čeští vlastenci, ministerský rada inženýr Ctibor Fiala a zejména JUDr. Igor Gerik, vrchní ministerský komisař ministerstva železnic. Jehož jméno je s Čedokem spojeno až do roku 1947. Gerik si jako bývalý šéf v ČSD uvědomoval, že dokonale organizovanou anglickou firmu, která monopolně ovládá cestování vlakem v celé západní Evropě, nemůže porazit jejími vlastními zbraněmi. Proto sází na vybudování cestovatelského impéria, založeného na tehdy nových formách dopravy, autobusech a letadlech. Přesto i v železniční dopravě jistí české dopravní kanceláři jedinečné postavení alespoň na tuzemském trhu udělením výhradního práva k prodeji železničních jízdenek. Pokud přemýšlíte, kde se vzal název Čedok, je to prosté. Zkrácením dlouhého sousloví Československá dopravní kancelář. Během prvních 5 let Čedok zcela ovládl trh tuzemských zájezdů. Společně s maďarským Ibusem, polským Orbisem a jugoslávským Putnikem vytvořil středoevropskou mezinárodní asociaci AGOT, která bude později sdružovat na 40 cestovních kanceláří. Zvláštní vlaky vypravené Čedokem směřují do Krkonoš, na Štrbské Pleso a do Podkarpatské Rusy. Zakládá svůj autopark a vybavuje ho tehdy nejmodernějšími turistickými autokary značky Praga. Vydává svůj první katalog tuzemských a zahraničních zájezdů nazvaný Naše cesty. Jsou to právě turistické autokary Čedoku, které jako první na světě šplhají do alpských průsmyků v Rakousku a Švýcarsku a zpřístupňují krásy alpských údolí a vrcholů jinak než pěšky. Čedok míří do Francie a Itálie. Otevírá světu do té doby neznámé a nepřístupné pobřeží jugoslávského Jadranu. Jako první organizace ve střední Evropě zahajuje éru leteckých zájezdů. Otevírá první 2 letecké trasy. Do Casablanky v Maroku a do Káhiry v Egyptě. Lety sice mají až 10 mezipřistání a cesta trvá skoro 2 dny, přesto jsou velmi oblíbené a žádané. A také se poprvé objevuje firemní logo se symbolem čápa zasazeným v heraldické pavéze. Symbolika je jasná. Čáp je tuzemský stěhovavý pták, cestovatel, a pavéza je stylizací vzpomínky na slavnou cestovatelskou minulost českých rytířů. Poprvé se objevuje i nový slogan. Vaše cesta, naše starost.
1: Společenské cesty po Československu, do Itálie, na Sicílii, do Tunisu, Španělska, do Paříže, Londýna, Cařihradu, k Severnímu mysu a tak dále. Pořádá letošního roku Čedok, Československá cestovní a dopravní kancelář, Praha 2, Mikulánská 7. Žádejte i hned bezplatné programy a informace pro cesty, o které se zajímáte.
2: Bylo období, kdy byly oblíbené destinace, kde byly veliké hotely, kde bylo 500 a více pokojů, a lidé postupně začali možná toužit potom prožít dovolenou trochu stranou místa, dejme tomu pro Robinsony.
3: Já si myslím, že společnost se v tomhle rozčlenila na úplně odlišné skupiny lidí. Je skupina lidí, která miluje velké hotely, miluje ten vzruch, který v nich je, miluje ty velké bufetové večeře, miluje ten šrumec, který tam je. Na druhé straně je skupina lidí, která vyžaduje přesně, jak jste říkala, ten klid, a tu pohodu, která vyhledává spíš místa, které jsou mimo hlavní proudy turistiky. Ty dvě skupiny žijí každá svým vlastním životem, vyžaduje úplně odlišný servis a vyžaduje úplně odlišnou cestovní kancelář. Ty dvě skupiny, jakmile se smísí, tak je vždycky konflikt, protože to nemůže fungovat. Cestovní ruch je naštěstí tak strašně pestrá paleta barev, že si v ní může každý vybrat to své. A lidi by měli respektovat a akceptovat, že v té paletě někdo maluje růžovou, někdo červenou a někdo černou.
2: Naše dovolené podléhají módě?
3: Naše dovolené podléhají módě velmi. Až někdy zbytečně moc. Na druhou stranu je určitá část společnosti, která je větší a větší, která už má úplně jasno v tom, jak chce svoji dovolenou prožít a hledá spíš způsob, jak tuhle představu realizovat. To jsou ti lidé, kteří budou cestovní ruch posunovat někam dopředu z hlediska obsahu i z hlediska formy.
0: Do začátku druhé světové války si Čedok udržoval silnou pozici na domácím trhu cestovních služeb a získal dobrou pověst v západní a střední Evropě jako spolehlivý partner při organizování zájezdů zahraničních turistů do Československé republiky. V roce 1948 byl Čedok znárodněn. Dnešní Čedok navazuje na tradice své proslulé značky, která spolu se Škodovkou a Prazdrojem patří k rodinnému stříbru českého hospodářství. A přestože se od dob jeho vzniku cestování proměnilo takřka k nepoznání, firemní filozofie zůstává stejná. Jistota, kvalita a komplexnost poskytovaných služeb.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Počítá s tím novela, kterou schválili poslanci. Krmná kukuřice má na Vysočině až o 40% nižší výnosy. Zítra bude polojasno až oblačno, místy ojediněle s přeháňkami a teplotami do 23 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí taky reklamu. Ta má varovat před rizikem nesplácení. V Česku je kvůli neschopnosti platit své závazky v exekuci skoro 590 tisíc lidí. Průměrně má každý z nich 5 exekucí. Vyplývá to z dat exekutorské komory.
2: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky, pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO.
3: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
2: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
4: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o hodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
2: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Zemědělci na Vysočině sklízí krmnou kukuřici. Začali dříve, než je běžné. Porosty jsou nízké, ale kvůli suchému a horkému létu jsou dozrálé. To může vést k nedostatku krmiva pro hospodářská zvířata, říká Jindřich Štix z agropodniku Košetice.
5: Kukuřice dneska se dostává do stavu, kdy sušina odpovídá sušině, která měla být ke sklizni, ale ta kukuřice není narostla a navíc nejsou úplně dotažený palice, nejsou dopelený, no zase je to důvod sucha. No. A bude pravděpodobně propad kukuřici o nějakých 30-40%.
0: Lidé stále častěji odkazují svůj majetek opuštěným zvířatům. Nedávno muž z Brněnska v závěti přenechal mimo jiné svůj dům psímu útulku v Blansku. V Brně zase útulek čeká už zhruba rok na vyřízení pozůstalosti ženy, která mu darovala například pozemky nebo podíl v bytovém družstvu. Není to poprvé, co brněnské zařízení dostalo dědictví a jiné velké dary. Pokračuje Jakub Ghanem, mluvčí městské policie, pod kterou útulek spadá.
6: Z darů jsme financovali například inkubátor, nadstandardní chirurgické vybavení, přístřešek ve výběhu nebo i oplocení nového výběhu pro psy. Velmi významný byl nákup 24 hospitalizačních boxů pro kočky v ceně přes 300 tisíc korun. Sport.
0: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až oblačno, v Čechách ojediněle i s přeháňkami. Ráno se můžou na Moravě a ve Slezsku místy tvořit mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů. Na severovýchodě a východě kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na kilometru 194,5 směrem do Ostravy jsou v odstavném pruhu po nehodě dvě osobní auta s kamionem. A na nehodu dejte pozor i v Praze v Bělohorské ulici. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, dámy a pánové. To se mě vám tuhle ptala posluchačka Jana z Přelouče. Proč, když někdy slyší ukázky vyprávění Miroslava Horníčka, proč jsou stále stejné? A jestli je to tím, že má tak dobrou paměť, anebo už nic nového neexistuje? Tak chválím paměť paní Jany do Přelouče a tím dnešním divadlem potvrzuji, že Miroslav Horníček má stále co říct a nemusí se vůbec opakovat. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: To máte s Miroslavem Horníčkem. Samozřejmě, že nebyly jen ty slavné televizní hovory H, ale taky třeba rozhlasový seriál Úvah nad dopisy posluchačů, takzvaná Tichá pošta. Určitě se k ní někdy vrátíme. Ale pro dnešek, co třeba Miroslav Horníček ze 60. let a jeho vyprávění o vztahu chodců a řidičů. A taky rozhovor s Mílou Semrádovou, rozhlasovou redaktorkou, jejíž některé otázky Miroslava Horníčka dokázaly, jak uslyšíte, upřímně rozesmát a pobavit.
2: Rozhodně nepatříte k neznámým lidem. Přesto jsou možná některé zákruty vaší jemné duše ještě tajné, proto několik otázek. Jste Sparťan nebo slávista?
3: Já jsem slávista. Já vím, že si tím polovinu národa popudím, ale nedá se nic dělat. Tenhle národ je vždycky rozdělen na dva tábory. Buď v pravosti či nepravosti rukopisů, nebo pod jednou, nebo pod obojí, nebo jazz, nebo dechovka, tak se nedá nic dělat.
2: Vyzveme tedy Sparťany, aby nevypínali v tuto chvíli přijímače.
3: Až se mě přesto poslechnou.
2: Dobře. Jaké jste měl, teď vás oslovím jako veličenstvo, pocity při volbě krále Majá lesu a jaký je váš vztah k mladé generaci?
3: No tak já jsem byl volen za techniku. Já nevím, proč právě technici si na mě zasedli. Patrně proto, že právě v technice jsem nejslabší a oni si možná mysleli, že je příjemnější mít hloupějšího panovníka, než jsou sami. Plzně nebyla žádná volba, tam to byl spíše akt zdvořilosti vůči starému rodákovi. V Praze byly tvrdý volební boje. A měl jsem opravdu tedy pěkný pocity, protože bych řekl, že tento titul bych nevyměnil za žádný jiný. Jestliže si vás mladá generace vybere jako kandidáta, tak je to takový nějaký důkaz, že s tím biologickým procesem vaší osoby to ještě není tak zlý.
2: Nudíte se někdy, nebo co to je nuda?
3: Neznám ten pocit nudy. Pro mě je nejhorší jenom někdy čekání zbytečný. Víte, když se čeká, nemyslím na Godota tedy, ale na jiné soudruhy, že někdy člověk čeká zbytečně dlouho. A to je chvíle, kdy není možná jiná činnost, než čekání v nějakém neútulném prostoru a tam někdy pocítím cosi, co patrně lidé nazývají nudou. Ale že bych to cítil někdy jísa sám, anebo jísa v divadle, nebo v biografu, to se mi nestane.
2: Jako životní pocit nudu neznáte
3: ne,
2: tedy?
3: Ne, to rozhodně ne.
2: Píší vám lidé dopisy?
3: Moc.
2: A o čem?
3: No tak především teď o tom rozhlasovém pořadu Tichá pošta, že jo, dostávám dopisy. A i do divadla někdy. A mám je rád, ty dopisy, i když pochopitelně nemohu na velikou většinu z nich odpovídat, protože to by byla strašná agenda. A jedině mě mrzí vždycky nedorozumění, který vznikne. Já vždycky přemýšlím, v čem to je, že člověk velmi jasně formuluje věc, že 10 větami vysvětlí svůj záměr a 11. větou potom řekne nějakou pointu. A ti pisatelé jakoby těch 10 vět neslyšeli, mluví o té 11. A to si vždycky říkám, jak je možné, že lidi neslyší to, co říkám a vyberou si z toho jenom to, co slyšet chtějí. Tak to mě vždycky jenom to nedorozumění na to mrzí.
2: Neříká se, ale je to potvrzeno, že vám to na jevišti a i v životě myslí rychleji než ostatním lidem. Stačíte vždycky tomu tempu nápadů i jako autor nebo jako dramatik, abychom byli...
3: To je trošku jízlivá otázka. Snad. Já proboha nemám tolik nápadů, abych jim dokonce snad nestačil. Ne, já jsem postižen takovou zvláštní schopností nebo neschopností psát první poloviny her. Já mám doma 4 první poloviny her a nemůže mě k ním napadnout druhá, čili i v dramatice 2 půlky musí patřit k sobě. No, ale já bych spíš potřeboval nějakého dopisovatele. Já jsem četl, že jsou takový dopisovatele.
2: Akademici, myslíte?
3: Já nevím, to je jedno, nebo dělnický dopisovatel, že by vždycky tu mou první půlku dopsal. Tenhle ten slogan, nebo jak bych to řekl, vznikl z jedné věty Vericha, který o mě napsal někde, že mu to ukrutně rychle myslí na jevišti. Moje žena tomu říká, že to je následek otřesu mozku, který jsem nedoléčil. No to ovšem, to je nevědecké, to je naprosto nevědecké.
2: V povědomí lidí děláte mnohé, dokonce vaříte v televizi.
3: To prosím, za to se národu omlouvám. To mi bylo důkazem, že člověk má dělat jenom to, co je aspoň jeho koníčkem. Jo? A to jsme vzali s Lipským, přestože oba tedy ve vaření vůbec se nevyznáme a ukázalo se to špatným, ten pořad, a já sám jsem poprosil, aby byl zastaven, protože člověk by měl nechat toho, čemu nerozumí, což tu dávám jako návrh v celostátním měřítku.
2: No a u nás v rozhlase děláte Tichou poštu, krom mnoha jiných pořadů, způsobujete minutky karlovarských festivalů. Odkud se bere ta neposednost ducha?
3: Já nevím, jestli bych to nazval neposedností ducha. Já myslím, že každý člověk dělá tolik, co já, že to není nějaká

tak vidím, že to s lidstvem není tak zlý. A že jsou i takoví, kteří se mění a vyvíjejí k lepšímu a rozhodně kladně. Každý se mění jinak. Někdo roste vnitřně, někdo tloustne, někdo zraje, stává se moudřejším, lepším, celkově krásnějším a někdo je k tomu všemu ještě povyšován. Ovšem určitými změnami procházíme všichni, beze změny. V určitých bodech se měníme všichni stejně, například všichni dospíváme, aspoň většina tedy. V určitých letech ztrácíme brzlík a někteří v těch letech ztrácejí k tomu ještě iluze. Jsou změny různé, jsou změny citelné, jsou změny bolestivé a jsou změny taky tak nenápadné, že ani nepostřehneme. Muž svobodný se mění v muže ženatého. No to je změna citelná, tu postřehne každý sám na sobě. Někdo dříve, někdo později. A někdo pozdě. Říká se, že sytý hladovému nevěří. A z těchže důvodů nevěří člověk ženatý člověku svobodnému a naopak svobodný ženatému. Vůbec se říká, že manželství je jako obležené město. Ti, co jsou uvnitř, chtějí ven. Ti, co jsou venku, chtějí dovnitř. To je strašně starý vtip a já ho cituji jenom proto, že přemýšlím, kdo ho asi vymyslel, jestli muž nebo žena. Žena určitě ne, ta je ráda obléhána. Tak tedy muž, ale svobodný nebo ženatý? Já osobně myslím, že neutrál. Tedy rozvedený nebo vdovec. Někdo, kdo prošel oběma tábory. A to je to, jsou změny tak hluboké, tak podstatné, že člověk skutečně projde-li tou změnou, přestoupí jaksi do jiného tábora. Přestane rozumět těm, se kterými ještě včera držel. A mezi oběma tábory pak panuje nejen nedorozumění a nedůvěra, ale dokonce nepřátelství. Já sám jsem nedávno prošel takovou hlubokou, podstatnou změnou v životě, která mě uvrhla do jiného tábora. Stal jsem se automobilistou. Přišel jsem z tábora pěších, tedy chodců, do tábora motorizovaného. To prosím neznamená, že občas nejdu někam pěšky. Každý automobilista jde občas někam pěšky. Tak jako každý chodec, taky občas jede někam autem s někým, že jo? Ale rozdíl mezi nimi je zásadní, podstatný a vězí v jejich myšlení. Automobilista, který si vyjde pěšky, který jde, dejme tomu, na procházku po ulicích, nedává ostatním chodcům přednost podle pohlaví nebo věku, ale podle pravidla pravý ruky. Když jde pěšky, před nechráněným přejezdem zastaví. A když v noci na silnici potká chodce, který jde proti němu, sklopí oči, aby ho nevoslňoval. Automobilista, který jde pěšky a pospíchá, nepřidá do kroku, přidá plyn. A poslouchá, úzkostlivě poslouchá sám sebe, jestli to v něm někde nějak podezřele neklape. Zatímco pěší člověk v automobilu se vůbec nestará o to, jestli to někde klape nebo neklape. A nechápe řidiče, který sotva to začne v motoru klapat, prohlásí Hergot, tak se mi zdá, že nám tady něco neklape. Pěší člověk v automobilu nevnímá nic. Ani značky. Tak, jako je nevnímá, když jde pěšky. Kdežto automobilista, i když jde pěšky, vnímá značky a nevešel by do jednosměrné ulice v protisměru. A s nejkrásnější slečnou by nepostál díl než 5 minut v ulici, kde je zákaz stání. Když pěší člověk vidí ten trojúhelník s obrázkem krávy, má jedinou myšlenku. Pozor, tady jsou krávy, některá by mi mohla ublížit. I když je ve voze a kráva na něj nemůže. A když automobilista vidí tutéž značku, tak si říká, pozor, jsou tady krávy, mohl bych některé ublížit. A to si říká, i když jde pěšky a z krávy má strach. Automobilista, který jde pěšky, myslí víc na zadní poloosu svého vozu, než pěšák v automobilu na své vlastní ledviny. A to je podstatný a základní rozdíl mezi oběma tábory. V myšlení. Hlava každého automobilisty je motorizována, kdežto hlava pěšáka je opěšalá. Jeho myšlení je zásadně pěší. Každý z nich jinak chápe, jinak cítí.

cítí, jinak myslí, jinak vidí. Pro každého chodce, každý automobilista jede jako blázen. Jako naprostej šílenec. Zatímco pro každého řidiče žádný chodec nepřechází ulici, ale motá se tam jako ovce. Přebíhá jak splašená slepice. Každý chodec nenávidí každého automobilistu. Nikoliv z nějakých malicherných důvodů, ale z principu zásadních, z důvodů zásadních. Tedy jsou to dva světy, svět chodce, svět automobilisty. Chodec by se strašně divil, kdyby viděl auto na chodníku, ale on se diví, i když ho vidí v jízdní dráze. Chodec, který přechází ulici tím nejhorším možným způsobem a na místě, kde jako pěší vůbec nemá co dělat, tak se strašně rozčílí, že tam auto najednou. Říká, no, přetrhni se, prevíte, kam pospícháš, náfuko, rozmázni se, potvoro, to jsou výrazy typicky pěší. Pěší. Chodec nikdy nepřijde na to pravé, čím by mohl řidiče urazit. To řidiči mezi sebou si dovedou nadávat. Nádherně. Odborně. Chodci mezi sebou taky si krásně nadávají. To by znamenalo, že v obou táborech panuje jaksi vnitřní taková neschoda. Není to pravda. Jakmile dojde k střetnutí mezi jejich zástupci, jsou všichni řidiči zajedno proti všem chodcům a všichni chodci zajedno proti každému řidiči. Jako by to byly dva světy. A je to tím, že náš člověk si rád dramatizuje věci, je vášnivý, nesmiřitelný, když jde o jeho klub, o jeho vkus. A kdyby se měli utkat ctitelé dechovky z vyznavači jazzu, zažili bychom nové Lipany. A právě tak chodci a automobilisté, jako by to byly, říkám, dva světy, jako by to byly dvě hlavy, řidičova a chodcova. A ona je to jedna hlava, lidská hlava, která může jednu věc vidět dvěma různými způsoby, prosím, která mnoha způsoby dokonce může nadávat. Ale jedno je nutné, aby hlava řidičova neustále myslela na hlavu chodcovu a hlava chodcova neustále na hlavu řidičovu, aby ty hlavy myslely nejen na sebe, ale chvílemi i za sebe. Aby tedy řidič chvílemi aspoň myslel tak, jak asi myslí chodec, a chodec chvílemi myslel tak, jak asi myslí řidič. Jedno jediné mají ty dvě hlavy společné. Jsou obě stejně křehké, obě stejně rozbitelné a obě stejně nenahraditelné. Vidíte, jak moudře, jak klidně, jak objektivně se na to musí člověk dívat? Žádné osočování, žádné vzájemné urážky, žádné nadávání na silnicích a ulicích, naopak vzájemná úcta, ochota, zdvořilost, dobrá vůle, to všecko by bylo. Jen kdyby se lidi naučili chodit a kdyby se nám, řidičům, nepletli jak ovce a splašený slepice. Tak.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Co si pamatuju, musel Pavel Bobek Miroslavu Horníčkovi ten Armstrongův Borůvkový vrch zahrát a zaspívat, kdykoliv se jen potkali. A začasté šla řeč taky o tom, zda manželky na obou stranách ještě stále doma hledají ty Miroslavovi dobře utajené housle. Takový byl ostatně první titul jeho knížky krátkých povídek, který v zápětí vyšel i na gramofonových deskách, stal se pro Miroslava slavným jevištním monologem a po mnoha letech se k některým povídkám Miroslav Horníček vrátil i v rozhlase.
2: Zmínil jsem se před chvílí o humoru svého otce. On měl zvláštní sklon. Po celý svůj život vymýšlel složité a náročné nesmysly. Pro vlastní potěchu. A z vlastní hluboké potřeby, z jaké jiný sahá třeba po dýmce nebo turistické holy, anebo po majetku druhých. Pokud jde o druh humoru, rozuměl by si výborně s mým synem, ale nesetkali se. Nesetkali se? Občas o tom pochybuji. A myslím, že k tomu setkání přece jen jaksi došlo. V onom čase po otcově odchodu a před synovým příchodem. Protože tady vídám někdy cosi jako pokyny a jejich plnění, cosi jako příklad a jeho poslušné i nadšené následování. Rozuměli by si. Otec, můj otec, byl už hlavou rodiny, když si přinesl domů skleněnou trubičku a trávil pak večery u okna v setmělém pokoji a foukal broky obalené chlebem do oken protějších bytů. Můj syn by se dával vedle něj. Balil by mu broky do chleba. A pak by stříleli oba, protože dědeček by sehnal druhou trubičku. Ale nestalo se to. Nebylo to. Není to. Ale to není podstatné. Podstatný je duch událostí a skutků. A v tomto duchu jsou spolu. Protože lidé jsou buď spolu, byť je dělila staletí. A nebo nejsou spolu. Denně spolu žijíce. V mém otci byl a trval nádherný dar. Dar, který není dán každému muži, dar nepodléhající věku, totiž dar klukovství. Když je muž ještě malý, má trojí možnost být hochem, chlapcem anebo klukem. To není trojí zvuk téhož významu. Mezi těmi třemi pojmy leží obrovské rozdíly. To jsou úplně tři jiné úděly, osudy, talenty. Vzpomínám-li na své vlastní dětství, přiznávám s lítostí, že jsem klukem nikdy nebyl. Byl jsem, no, řekněme, že jsem byl chlapcem. Ano, byl jsem chlapcem, ovšem kromě nedělí. Kromě nedělí, kdy mne maminka převlékala za hocha a vodila na promenádu. Promenáda se konala každou neděli dopoledne v městských sadech, před budovou měšťanské besedy a spočívala v takovém pomalém obcházení záhonů, mezi nimiž stála vojenská hudba a hrála takové ty citové věci. Chodilo se pomalu, zástup byl hustý, lidí přibývalo, nad květinami šuměly vodotrysky a nad hlavami lidí se vznášela vášeň lehárova jak růžový mrak plný voňavky. Tato trýzeň byla částečně vyvážena návštěvou cukrárny pana Vicovského a pak se chodilo dál. Otec na promenádu nechodil. A svůj vztah k této události vyjádřil jednou s přesností, jaká je dána pouze humoru. Když už moje matka dokončovala poslední detaily svého nedělního zevnějšku, zavolal si mne otec na dvůr, kde našel neuvěřitelně špinavý hadr. Přivázal k němu motous, konec motousu mi podal a povídá, vidíš, to je myš. Chodil jsem po dvoře, tahaje myš za sebou. A otec mi poradil, abych si myš vzal sebou na promenádu. To se mi zalíbilo. A tím to bylo rozhodnuto. Byl jsem dítě strašně vzteklý a nedal jsem si své vrtochy jen tak rozmluvit. Vyvolav tedy ve mně tento vrtoch, poodešel otec stranou, aby v úkrytu vyčkal reakce matky, tak jako chemik v úkrytu vyčkává nachystané exploze. Když mě moje matka spatřila s tou hrůzou, nařídila mi, abych to okamžitě nechal a šel za ní. Byla si tak jista nerozumností mého počínání i rozumností svého příkazu, že vykročila, aniž se ohlédla. Šel jsem. Okamžitě za ní. Došel k ní, podal jí ruku a šel dál po jejím boku. Myš ovšem za námi. Zjistila to až po několika krocích. Nebyli jsme ještě daleko od domu a otec za námi hleděl a byl spokojen. Určitě byl spokojen a doufám, věřím, že se smál. Toho dne jsem na promenádě vysloveně vadil. Lidi mi šlapali na myš. Já řval, matka se jim omlouvala, oni se omlouvali matce. Pak se provázek přetrhl, matka ho musela navazovat, protože já znovu řval. Pak jsem vzal myš do cukrárny, kde několika lidem zvedla žaludek. A na celém tom nedělním dopolední ležel stín. Stín podobný šedivému a nečistému hadru. Jsem už daleko. Jsem už strašně daleko od toho nedělního dopoledne. Ale někdy mám pocit, že otec ještě za mnou hledí. Kéž by se smál.

Chvála pravé chvíle. Některé události nastanou v pravé chvíli. Nemusí to být velké události, ale pravá chvíle jim dodá váhy a významu. Učiní je velkými a nezapomenutelnými. Jsou větší události a přece projdou bez povšimnutí, protože si nenašli svou pravou chvíli. Ukvapeně nastali předčasně, promarnili svůj potenciální rozměr a my je zapomínáme velmi brzy jako malé a bezvýznamné. V mnoha domácnostech už vybuchla kamna. Je to záležitost banální, ale i tady jsou rozdíly. Výbuch může být slabý, snadno zlikvidovatelný, ale může taky dojít a dochází k výbuchům, které změní barvu stropu, rozestavení nábytku a cosi v nervové soustavě všech přítomných. A také tady je rozhodující chvíle. Pravý výbuch si počká, nenastane kdykoliv a jen tak. Nejvhodnější chvíli si vybral jeden výbuch v našem bytě asi před 10 lety. Byl štědrý den, chýlilo se k večeru a byla to ona chvíle, kdy hospodyně je hotova s přípravou večeře i s úpravou svého zevnějšku a kdy je očekáván příchod pozvaných hostů. Je to ona kratičká chvíle, kdy všechen kvap ustal, prostřený stůl svítí jako souhvězdí, dítě naléhá, aby nadílka byla před večeří a žena praví, už by tu mohly být. Chvíle vzdálených rolniček, padajících vloček a duševního pianissima. Tehdy nastal onen výbuch. Nevím, kde sám v sobě vzal tolik trpělivosti a kázně, že vyčkal až do této chvíle. Byl to silný výbuch a připravil se na svůj zásah dokonale. Řekl bych dokonce, že to bylo několik výbuchů, které solidárně počkali jeden na druhý a nastali pak společně, přesně ve chvíli, kdy přicházející hosté, jak se dalo zpětně propočítat, vystupovali již po schodech. Ozvala se rána. Bydlili jsme tehdy v nejvyšším patře a já jsem se zprvu domníval, že spadla střecha. Nevím, jak mě to napadlo, ale všechno bylo příliš rychlé, nezbývalo času uvažovat o dalších možnostech. Běžel jsem tedy do jídelny, protože jsem ještě nikdy neviděl střechu spadnuvší do bytu, ale v jídelně byla vánice a ve vánici moje žena, ztracená a tápající jako onen Angličan, hledající v bouřích Tibetu ztracený obzor svého Shangri-La. Byla to ovšem vánice, řekněme to hned, negativní. Byla to dosud nevyvolaná a silně přeexponovaná vánice na fotografické desce, černá vánice snu a horečky. Bylo to, jako by do hejna vran vjel nákladák a rozmetal je do všech stran a nejvíce vzhůru. Bylo to svým způsobem krásné, ale nemělo význam upozorňovat v tuto chvíli mou ženu na estetickou stránku celého výjevu. Vyvaroval jsem se to a snažil jsem se pouze vysvětlit, že jsou na světě nehody, jako třeba tato, za které já nemohu, což ona jaksi tvrdila. Dnes vím, že jsem pochybil. Měl jsem i tuto věc vzít na sebe, protože v takové situaci logika i právo berou za své a člověk je vinen, abych tak řekl, šmahem. Ale to již vstupovali hosté poněkud pohoršení, že já, člověk pokrokový, jsem si pro dnešní večer najal černošku. Saze padaly dále. Nedá se říci, padaly. Sněhová vločka padá, peří rozmetaných vran padá, zrnko prachu padá, všechno, co má sebemenší váhu, padá. Ale saze ne. Jakoby věděli, že jsou ve vzduchu Vánoce, chtěli v něm být i oni. Pohybovali se, to ano, ale nikoli směrem dolů. Pohupovali se sem a tam, z rozkoše kolébáň, jako dvojice v tanečním sále, kroužili, míjeli se, trčeli, stoupali, pluli, ale nepadali. Pokusil jsem se je popohnat k podlaze knihou, ale jen jsem je tím, na rozdíl od své ženy, rozveselil. Hosté se posadili, my už posazeni byli, nejvíce v obličejích. Na obličej mé ženy, přestože je plošně menší, dopadlo dvakrát tolik sazí, nedivím se jim. Také dám přednost židli menší, ale půvabnější. Posledně jsme se pokoušeli o celé věci žertovat, ale jaksi to nešlo. Také se větralo, čímž sazí, nevím odkud, přibylo. Měli jsme rybí polévku s černým drobením, smaženého kapra se strouhanými briketami, černobílé víno a moučníky podobné drozdům. Kránu již sazí poněkud ubylo, ale protože zvyk
si již oděl svou železnou košili, vstávali hosté od stolu a sahali do kamen, aby si trochou čerstvých sazí vylepšili chuť ovoce, koňaku nebo držťkové polévky. Některé saze dopadly k zemi až na mláďátka. Poslední, pokud vím, 16. dubna dopoledne. Vyprávěl jsem kdysi tuto příhodu učitelce svého syna Věře Ryskové, chtěji ji rozveselit, což jako učitelka mého syna potřebovala, ale ona mi řekla, že to nic není a posloužila mi jinou událostí rovněž pěknou. Také tady to bylo, v podvečer štědrého dne, což samo usvědčí o tom, že událost to byla důmyslná a rafinovaná. Také tady to byla ona chvíle, kdy všechno je nachystáno a člověku zbývají 2-3 prostinké úkony, jako je třeba urovnání ubrousků na prostřeném stole, či sejmutí kompotu z nejvyšší police ve spíži. Ano, byla to sklenice se zavařenými švestkami, po čem v této chvíli vztáhla ruce, když zjistila, že na této sklenici stojí kameninová nádoba s husím sádlem. Bylo tedy nutno nejprve vzít onu nádobu, což učinila ve výponu obou nož, obou ruč, protože nádoba byla opatřena 2 uchy. V tomto postoji se nádoba v jejich rukou pomalu zvrátila a ona, neschopna údivu, úleku ani úniku, si počala husí sádlo líti na hlavu. To je vzácná situace. Co si v člověku to ví? Co si moudřejší rozumu a silnější vůle? A zabrání člověku, aby ji ukvapeně přerušil. V nádobě byly 2 litry sádla. Necelé, jak říká paní učitelka. Ale i liter husího sádla stačí, aby zásadně změnil hlavu učitelčinu, nikoli snad myšlenkově, ale rozhodně zevně. A taky tady již přicházeli hosté. Nevím, jak večer pokračoval. Bylo snad nejlépe rozdat nakrájený suchý chléb a tento si mazat přímo o hostitelku.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jsou jistě lidé, jejichž snem je vidět Švédsko nebo navštívit Norsko, ale mě už provždy bude vábit jich. I v rozmezí své domoviny jsem šťastnější, smím-li tak říci, na Hluboké než v Děčíně. A tak jsem navrhl Provence. Provence. Mám ji rád. Dovolte, abych zopakoval to své hříšné slovo. Mám ji rád jako své skutečné rodiště. Jen na dvou místech mívám ten nezaměnitelný pocit příslušnosti a návratu a domova. Ve svém skutečném rodišti, tedy v Plzni a v Provenci. Jsou ještě kraje, které bych chtěl poznat. Jsou také kraje, které při vší jejich kráse mě nelákají. Ale Provence mě bude lákat vždycky. A tak jsme se s přítelem radili. Řekl jsem Provence. On souhlasil. Já měl své důvody, on taky své důvody. Já doufám, že nesouhlasil jen z respektu k důvodům mým a že se do té Provence těšil po svém. A tak tedy bylo rozhodnuto a dohodnuto. Provence.
2: Té své zamilované, prosluněné a levandulí provoněné Provenci věnoval Miroslav Horníček svoje srdce, několik knížek a taky léta prázdnin a dovolené. Není proto divu, že když se v rozhlase natáčely povídky provencalského rodáka spisovatele Alfonse Dodeta, nemohl u toho Miroslav chybět a vybral si příběh s titulem Dům na prodej. Pro vás už jen pozdravení, zůstávejte ve zdraví a těším se brzy naslyšenou.
3: Nad dřevěnými a špatně přilehajícími vrátky, pod nimiž se ve velké škvíře mísil písek zahrádky s hlínou cesty, visela tabulka, již dlouho. Visela nehybně v letním slunci a kroutila se a třásla v podzimním větru. Dům na prodej. A zdálo se, že to také znamená, že dům je prázdný. Takové ticho bylo kolem dokola. Přece však tam někdo bydlel. Úzký proužek tmavomodrého kouře, který stoupal z cihlového komína přečnívajícího trošku přes zeď, prozrazoval nějakou skrytou existenci, skromnou a smutnou, jako kouř z ohniště chuďasa. Ale místo opuštěnosti a prázdnoty, místo nepořádku, který předchází a ohlašuje prodej a odjezd, bylo vidět pěkné rovné cestičky, zakulácená loubí, kropicí konve vedle nádrže s vodou a zahradnické nářadí opřené o stěnu domku. Byl to jenom vesnický domek, vyrovnaný na svažitém terénu malým schodištěm, takže stinná strana byla v prvním poschodí a jižní v přízemí. Z té strany by ho byl člověk považoval za skleník. Na schůdkách tam byly hromady skleněných příklopů a prázdných ležících květináčů. Jiné květináče staly v řadách na teplém, bílém písku s čapými nůsky a s verbénami. Jinak byla zahrádka kromě dvou či tří platanů celá zalitá sluncem. Ovocné stromy ve tvaru vějířů na železných drátech nebo ve špalírech se rozprostíraly v plném světle, trochu zbaveny listí, aby měly hodně ovoce. Byly tam také sazenice jahod a hrách s vysokými tyčkami. Uprostřed toho všeho, v onom pořádku a klidu, žil stařík ve slaměném klobouku a celý den chodil po pěšinách, za chladných hodin zaléval, ořezával, čistil větve a okraje záhonků. Nikoho ve vsi ten stařík neznal. Kromě pekařského vozíku, který zastavoval u všech vrátek v jediné vesnické ulici, nemíval nikdy žádnou návštěvu. Někdy se zastavil a při pohledu na tabulku zazvonil nějaký chodec, který hledal pozemek na mírném svahu. Jsou to velmi úrodné půdy a bývají na nich kouzelné ovocné sady. Zpočátku zůstal dům tichý. Po druhém zazvonění se ozvalo klapání dřeváků a pomalu se blížilo z hlouby zahrady. Stařík pootevřel branku a pravil vztekle. Co chcete? Ten dům je na prodej? Ano, odpověděl ten človíček s přemáháním. Je na prodej. Ale upozorňuji vás, že za něj chtějí velice mnoho. A ruka, docela připravená zase zavřít, zahrazovala branku. Očima vás vyhazoval ven, tolik v nich bylo hněvu a zůstal stát a jako drak hlídal své záhony zeleniny a svůj malý dvoreček posypaný pískem. Lidé tedy šli svou cestou a divili se, s jakým šílencem se to dostali do styku a jaký to je bláznivý nápad nabízet dům na prodej a přitom tolik toužit si ho ponechat. Tomuhle tajemství jsem přišel na kloub. Když jsem jednou šel okolo toho domku, zaslechl jsem živé hlasy, nějakou hlučnou rozpravu. Musí se prodat, tatínku, musí se prodat, slíbil jste to. Potom se ozval hlas starého a docela se třásl. Ale děti, děti, vždyť nechci nic jiného než prodat. Podívejte se, vždyť jsem vyvěsil tabulku. Tak jsem se dozvěděl, že to jeho synové a jeho snachy, malý paříští kramář ho nutí, aby se zbavil svého zamilovaného koutku. Proč? To nevíme. Jisté však je, že jim to začalo připadat příliš zdlouhavé a že od toho dne přicházeli pravidelně každou neděli, aby nešťastníka trápili a nutili ho, aby dodržel slib. V hlubokém nedělním tichu, kdy i sama země odpočívá, protože ji po celý týden orali a zasévali do ní, jsem to z cesty slyšel velice dobře. Kramáři mluvili a diskutovali mezi sebou, jak přecházeli v loubí a v jejich hlasech zaznívalo suše jako hrací kameny slovo peníze. Večer všichni odešli. A když je starý dobrák několika kroky po cestě doprovodil, vracel se velice rychle a celý šťastný zavíral hlavní branku. Měl před sebou týdenní odklad. Na týden nastal v domě zase klid. V malé zahrádce bylo slyšet ve sluneční záři chrupání písku pod těžkým krokem nebo cinkot hrabí. Nicméně od týdne k týdnu na staříka více spěchali a více ho trápili. Kramáři používali všech možných prostředků. Aby ho zlákali, přiváděli i vnuky. Podívejte se, dědečku, až se domek prodá, budete bydlet s námi. Budeme tak šťastní pohromadě. Ve všech koutech bylo slyšet slova pronášená stranou, nekonečné procházky po cestičkách a nahlas vyslovené kalkulace. Jednou jsem zaslechl, jak jedna z dívek křičela. Ten barák nestojí ani za pětku. Je právě dobrý na to, aby se zboural. Starý to poslouchal a neříkal nic. Mluvilo se o něm, jako by byl mrtev. A o jeho domě, jako by už byl zbořen. Přecházel docela schrben a se slzami v očích a ze zvyku vyhledával nějakou větev, kterou by ustřihl, či nějaký plot, který by ošetřil. Bylo znát, že jeho život tak hluboko zapustil kořeny do tohoto koutku půdy, že sotva bude mít sílu, aby se od něho odtrhl. A opravdu, ať mu říkali cokoliv, stále okamžik rozloučení odkládal. Když v létě zrály plody, ty trochu kyselé, na kterých je znát svěže stroku, jako třešně, rybíz, červený i černý, říkával si, počkejme po sklizni, hned potom prodám. Když však bylo po sklizni a třešně byly vylisovány, přišly na řadu broskve, potom víno. Po vínu krásné hnědavé myšpule, které se češou skoro až když je sníh. Potom přišla zima. Krajina byla černá a zahrádka prázdná. Nikdo nechodil kolem, nebylo kupců a chamtiví kramáři v neděli nepřicházeli. Nastaly 3 dlouhé měsíce odpočinku. Aby bylo možno připravit semena a prořezat ovocné stromy, zatímco se zbytečná tabulka kymácela na cestě, jaký obracel vítr a déšť. Synové už ztráceli trpělivost, přesvědčení, že starý dělá všechno možné, aby kupce odpudil. Proto počase vzali věc do rukou sami. Jedna ze snah se u něho ubytovala. Byla to malá kramářka, od rána nastrojená, tvářící se příjemně, s onou falešnou sladkostí a úslužnou roztomilostí lidí zvyklých na obchod. Zdálo se, že jí patří celá ulice. Otevřela vrátka do kořán, mluvila nahlas a usmívala se na mimojdoucí, jako by chtěla říci, jen pojďte dál, podívejte se, ten dům je na prodej. Pro úbohého staříka už nebylo odkladu. Někdy se pokoušel zapomenout, že je snacha přítomna. Přelíval záhonky a znovu je zaséval. Stejně jako si lidé těsně před smrtí rádi dělají plány, aby oklamali svůj strach. Kramářka ho však stále sledovala a trápila. Ach, nač to? To se přece namáháte tolik pro jiné. Neodpovídal jí. A horlivě se zabral do práce s obzvláštní tvrdošíností. nechat zahradu spustnout, vždy to by bylo znamenalo ztratit jí tak trochu už teď. Také nebylo na cestičkách ani stéblo trávy, na růžových keřích ani jeden planý výhonek. Čekali, ale kupci nepřicházeli. Bylo to za války a snacha marně nechávala dveře otevřené a vysílala na cestu sladké pohledy. Kolem chodili jen lidé, kteří se stěhovali a dovnitř vstupoval jen prach. Den ze dne se ta dáma stávala štiplavější. Potřebovala být u svých záležitostí v Paříži. Slyšel jsem, jak zahrnuje tchána výčitkami, jak mu dělá opravdové scény a jak bouchá dveřmi. Stařík se jen hrbil a neříkal nic. Těšil se pohledem na hrášek, který mu vyrůstal, a na tabulku dům na prodej, která byla stále na svém místě. Když jsem letos přijel na venkov, snadno jsem ten dům našel, ale tabulka už tam bohužel nebyla. Později ještě visely roztrhané a spuchřelé vyhlášky. Je po všem. Prodali. Místo velké šedivé branky byly čerstvě natřené zelené dveře se zaobleným štítem a v nich malé zamřížované okénko, kterým bylo vidět do zahrady. Už to nebyl dřívější ovocný sad, nýbrž měšťácká směsice košů, trávníků a teras, a všechno se odráželo ve velké kovové kouli houpající se před schodištěm. Cestičky se v kouli odrážely křiklavými barvami svých květinových lemů a roztahovaly se na ní dvě široké postavy přehnaných rozměrů. Tlustý zarudlý muž, spocený jak myš a ponořený do hrubého křesla a udýchaná dáma nesmírných proporcí, která mávala kropicí konví a volala 14, 14, jsem jich dala k balzami, máma. Přistavili patro, obnovili ploty. V tom malém zákoutí, které bylo zase jako nové a bylo ještě cítit barvou, hrálo piano ze všech sil známé čtverilky a polky z veřejných plesů. Taneční písně, které padaly na cestu a z nichž bylo horko jen při poslechu, se mísily s červencovým prachem, křiklavými barvami velkých květů, tlustými dámami, s překypujícím triviálním veselím, a bylo mi z nich smutnou srdcem. Myslel jsem na ubohého staříka, který se tam procházíval tak šťastně a tak klidně. Představoval jsem si ho v Paříži ve slaměném klobouku a přihrblé ho, jako bývají staří zahradníci, jak bloumá někde vzadu za krámem, rozmrzelý, bázlivý a usazený. Zatímco jeho snacha září v zasklené kukani kanceláře obchodu, odkud se ozývá cinkot zlaťáků, stržených za onen malý domek.

překroč práh. Svět patří tobě, vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

ti říkaj vstaň, vstaň, běž tam, kam míříš. Ty sám malíř svých snů,

0: dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
5: Je hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Český rozhlas Pohoda. Zdraví vás zase po čase Honza Macoun, dnes ne ze studia z Prahy. Petr Kubala to všechno míchá, ťuká, zvedá telefony, nebo zvedat bude, tedy doufám, do jedné hodiny. Nejen jemu, ale i vám příjemnou dobrou noc z jihu Čech.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
5: Sobotní noční linku otevírá taky písnička. Myslím, že trefnější písničky není. Už obzvlášť, když vlastně podle jejího názvu si můžete dosadit i to dnešní povídání. Sobotní noční linka, nech brouka žít.
6: Nech brouka.

0: Vítězslav Hádl, Zdeněk Borovec, ale jinak hlasem Juraj Kukura a Nech brouka žít, což je vlastně písnička, která nejenom, že uvádí naše dnešní povídání, ale vlastně ta povinnost odehrát film Trhák z roku 1980. Orchestr Karla Wagnera, děkuji pěkně. No, ta pointa, to je schovivost k drobné havěti a otázka, proč máme potřebu všechno malé lezoucí okamžitě likvidovat. A nebo nejste likvidátoři hmyzu? Leknete se pavouka, zabijíte takové ty dvousedadlové mouchy novinami, lovíte komáry ve 3 ráno, nebo co děláte z brouky? Dáváte je z domova ven, anebo vám nevadí a těšíte se z toho, jak si tu svoji pavučinu chystají na svoji oběť? Co v kuchyni, šváby? Máte, nemáte? No doufám, že nemáte. A měli jste? A jaké to je se jich zbavovat? Budu moc rád, ať už veselé i nevesele řeknete do vysílání Českého rozhlasu svůj prožitek právě s hmyzem, ať už tím, který je v domácnosti, na zahradě, venku v přírodě, anebo obecně ve světě. Dostane se i na další hmyzí písničky, tak doufejme, že si to téma taky užijete. Ostatně to jste si zvolili vy sami. Teď si neuvědomuju, kdo konkrétně, ale už jsem to zaslechl několikrát. Tohle téma zkrátka musí být. Tak vítejte, volejte a taky pište linka@rozhlas.cz anebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Když se řekne strach z hmyzu, většina lidí si představí pavouka ve vaně nebo vosu u stolu, popřípadě švába v kuchyni. Přesně vzato pavouci nejsou hmyz, ale strach z nich má vlastní název, a to arachnofobie. Patří mezi nejznámější fobie vůbec, takže se ani nebudu divit, když budete skřípat zubama tak, že to uslyším až v Českých Budějovicích.

0: Posloucháte Český rozhlas Střední Čechy a chyba lávky. Posloucháte společné regionální vysílání a taky stanici Pohoda. Začíná noční linka v sobotu 11. září. Jestli mám správné datum, pak je to právě to dnešní vysílání a je plné hmyzu. Nech brouka žít. Iveto, pěkný večer přeju.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny lidičky. A tedy k tématu hmyz. Já bydlím u lesa a tady lítají takový ty berušky, takový ty cizokrajny, takový ty černy. A v létě
0: takové ty
1: se
0: kousalky?
1: Tady... No, takový ty svinky. Já nevím, co mám říct. A oni se vždycky vyrojujou tady někde. Já nevím, kde se to tady bere. A já to tady zabijím tím sprejem. Takový ty beruny. A je jich plno, jo.
0: Takže my jsi z biolit.
1: Jo, povídejte. No, biolitem, ano. Je, říkám. Vždycky to tady mám na záclonách, na oknech, no hrozný. Ale úplný roje. A teďka se mi stalo, že mě jsem vletěl takový obrovský sršeň do bytu, tady do pokoje, do pokojička, jak tady bydlím. Ježišmarja, ten bzučil, takový obr, já jsem ho nemohla vyhnat, jo. Já jsem ho tady lovila po pokoji, já jsem ho vyháněla takovou hadrou, jo. Teď jsem otevřela balkonové dveře, okno, jo. Oddělala jsem záclony, aby vypadl.
0: Nic na ní nezabíralo?
1: Ne, já jsem ho nemohla vyhnat. No nakonec jsem ho práskla teda, tou hadrou.
0: Odpráskla, překládám, ano.
1: Práskla jsem ho, no, jako jsem ho uhrožila.
0: Ano.
1: Spadl na zem, pak jsem ho teda umlátila, ale obrovský hnusnej.
0: A no potom jo, ale tady má... kde by svět byl, kdyby nebylo hmyzu? A je jedno, jestli je to ten, co leze po zemi nebo léta, teď to je přece havěť, ze které to všechno
1: no,
0: je.
1: Je to krásný, no, je to nádherný. A potom vosy, plno vos tady, vyháním vosy, pořád vosy tady lítajou, jo, takže s těma vosama taky. Potom třeba tady mám kyblíky s vodou na terásce, tak tam bývají včeličky utopeny, oni jdou pít jako včeličky, oni jdou pít a se tam utopí, jo. Tak to taky mám zkušenosti s tím. A nebo mě lozili po lince mravenci normálně.
0: No ale pojďme definovat, kteří, jestli víte.
1: Nevím, jak se jmenují, malí černí mravenečci.
0: Fuj, tady byl takový ty mrňavý na zabití.
1: No, mrňavý černí, jo, na kuchyňské lince, šla jsem do kuchyňky, teď koukám, jo, a tam mravenečci si tam lozili a říkám, Ježišmarja, co to tady zas je? Jo, tak mravenečci. A co ještě? A někdy tady lítají netopíři kolem mě.
0: No prosím, tatínkové od Saxany. Není no, problém, chápu, dobře.
1: Takový malý netopíři, jo, lítají kolem oken. No, tak to je asi všechno. Včeličky,
0: no tak
1: vosky.
0: Fajn. Děkuju za představení vaší zoologické zahrady od Olomouce. A těším se na další volající, kteří nám přiblíží zase tu svoji faunu s florou dohromady, aby jsme věděli.
1: Já jsem u lesa tady, tak tady je taková divočina.
0: Iveto, děkuju moc.
1: Ještě jednou se mě stalo, můžu ještě něco říct?
0: Rychle,
1: ještě jednou se mě stalo,
0: ano.
1: Já mám na toaletě, jak mám toaletu jako koupelničku, otevřený okýnko a jednou se mě stalo, ráno jdu si umýt ruce a umývadle, je tam plavala něco jako mezi veverkou, já nevím, co to bylo, velký ocásek, větší jako hlodavec a plavalo mě to v tom umývadle normálně.

Dnešní téma, to je vlastně, najde se to vůbec do těch 2 hodin vysílání? Jsou to takový ti malí nezvalí návštěvníci, kteří nám lezou po zdech, bzučí kolem hlavy, sedí v rohu nebo se zjeví přesně ve chvíli, kdy doma nechceme žádné překvapení. Ptáme se na pavouky, mouchy, komáry, vosy, mravence, moly, šváby, štěnice i další domácí breberky. Máte zážitky?

0: Petr, nať, pojďme se zachránit, protože tu šváb, tu moucha, tu váška, tu broučci, tu americký brouk, je tady toho moc, tahle ta havěť. Je ale fakt, že bez téhle havěti by nebylo života na světě. A co ve Vizovicích nebo u Vizovic? Lidko, pěkný večer i vám.
1: No, dobrý večer všem nespavcům. A vzpomněla jsem si na útlé mládí. My jsme měli zahradu veliku a my jsme tam lovili každý večer, jak jsem se to dělal, chrousty.
0: Yeah.
1: To byl úlovy. A
0: ano,
1: potom, jak jsem se dala a odstěhovala do Zlína, to je velké město, však víte, ne Zlína, kde kdo,
0: ano.
1: Tak mě normálně jsem měla otevřené okno v kuchyni a netopír,

0: Nevletěl až do kuchyně, takže jsem ho viděla z půl metru.
1: A tak jste se pozdravili a co dál?
2: Není, není.
0: Pozdravili jsem mu domluvila a přiletěl jsem. No ale teda to jsem ho viděla poprvé tak zblízka. To je škárné, to je letající myš vlastně. No,
1: řekněte mi, to máme v domácnostech třeba, někdo se snaží zbavit mravenců, protože jich je moc.
0: No,
1: co vy?
0: No, dělá doma potvor jedny. Takové, jak kdyby dozerhava, víte, a oni si vychodili tam takovou cestičku do špajzu a potom mě někdo poradil, já už nevím, prášek mám dojem, že jako to je prášek do pečiva.
1: Ano, že prasknou.
0: Že to tam mám posypat, no, že to tam mám posypat, tak to už si nepamatuju, jestli to zabralo, no ale dlouho se jí nemohli zbavit.
1: Těžko říct, jestli to zafungovalo, jestli jste slyšela chviličku na to, nebo třeba pár hodin na to, že slyšíte praskání něco jako popcornu, tak to možná byly oni.
0: No a potom ještě, jak by bývali v tom Zlíně, tak představte si, já jsem měla takové, říkalo se tomu důchodky, ty vysoké černé zimní boty. A to mě moli, mě normálně se do nich pustili, já jsem jim musela vyhodit. Ty byly tak prohrané, ty jim museli šmakovat.
1: A to mám takový pocit, že existoval nějaký naftalín, takové tabletky se přece dávaly.
0: Jo, všechno možné, ale to rozumíte, toho se těžko zbavujete, proti tím molům. Na, už je tolik přípravku, já jsem zkoušela hledat to. No to je hrozné.
1: No mám takový pocit, že jsem vlastně, Lidko, asi s největší pravděpodobností jsem nezvolil nejšťastnější téma pro dnešní noc, protože spíš než nech Brouka žít, jsem měl dát nech Brouka zabít, že jo?
0: No, to patří k životu, Brouci.
1: No to je fakt. A co ten americký Brouk?
0: To
1: ne, ty nevíte, brambory. Na bramborech takové ty mandelinky.
0: Jo, jak se to jmenuje mandel, a to jsme sbírali na záradě.
1: My taky.
0: Mandelinky. Mimochodem. Na bramborech to je, jak zase je.
1: Mimochodem, už tenkrát.
0: To mě nás někdo radil na ty mandelinky, že je dobrý ten sod z kávy, víte. To se má přinásuši a má se to posypat.
1: Aha, kůra, no tím se to kůra, vysvětluje tady u maminky, která neustále pije kávu a má tu sedlinu tady vysušenou.
0: A já jsem pracovala tenkrát v restauraci, tak znáte to, tam je kávy a kávy, tak jsem říkala tomu čišníkovi, ne, aby ten sod vyhazoval, já to beru.
1: Lidko.
0: Měli mandelinky doma, říkám, no nebojte se, o co není nouze, toho mám dost.
1: Lidko, no, připijím si, jak jsem se dozvěděl, máte prý i narozeniny, tak nějakým smuším podáním piva nebo slivovice, to bude asi trefnější. Hlavně zdraví, zdraví, zdraví. A mimochodem, děkuju, dobrou noc. Já ještě bych tady měl jednu poznámku na téma americký Brouk.
3: Americký Brouk. Nejnovější zločinný prostředek amerického barbarství. Našli jsme ho letos i tam, kam nějak přirozeně nepatří. Na dřevě místo na brambora. Našli jsme ho na smetišti. Americký Brouk leze pozdě. Letadly a větrem rozsévaný od západních a jižních hranic, vyslanými agenty roznášený v krabičkách a lahvičkách. Ti, kdo k nám tohoto žravého Brouka poslali, počítali s tím, že si najde, že vyčenichá cestu k našim bramborám. Počítali, že bude nenasytně žrát to, co roste pro nás. Počítali, že naklade tisíce vajíček. Tyto žravé larvy, to je kultura atomových válečných paličů. Jenomže páni imperialisté dělali účet bez hostinského. Počítali a zase se přepočítali.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: No, ono u domácího hmyzu nebývá největší problém ten jeden kus, který zahlédneme večer v koupelně nebo u kuchyňské linky. Problém je v tom, kolik dalších může být schovaných. Takové štěnice dokáží po nasátí krve klást zhruba 1 až 7 vajíček denně. A za příznivých podmínek se z většiny vajíček vylíhnou další jedinci. Takový rozdomácí je ještě rychlejší domácí podnájemník. Samička vytvoří několik vaječných pouzder a v něm mohou být desítky vajíček. Celkem často kolem 200 i více potomků za život. Proto nestačí jednoho švába nebo štěnici plácnout a mít pocit, že je vše vyřešeno. Dospěláci se schovávají ve spárách, za lištami, u trubek, v nábytku, madracích nebo u zbytku jídla. Navíc se množí hlavně tam, kde mají teplo, tmu, potravu a klid. Zlikvidovat je bývá těžké právě proto, že nevidíme celé ohnisko. U molů, octomilek nebo mravenců často pomůže úklid. Uzavřené potraviny a odstranění lákadla. U štěnic a většího výskytu švábu je už rozumnější volat odbornou firmu. Sami to fakt nezvládnete.

Zdravím vás, pane Jene a Nespavce, jak jsem si přečetla dnešní téma, i hned jsem si vzpomněla na mého dědu. Prožil dvě války a za té druhé byl zavřený v Kounicových kolejích, což ho obojí poznamenalo po zbytek života. Po kapsách nosil tvrdé kůrky, nikdy za sebou nezavřel dveře, anebo je pootevřel a nikdy nezabil ani mouchu, ani komára. Jednoduše je těmi polootevřenými dveřmi či oknem vyhnal ven. Když jsem se ptala, proč, řekl, že v kriminále to byli jediní živí společníci. Já tuhle věc nemusím, ale zpět k dědovi to toleruji. Pro jistotu jsem pořídila odpuzovače do oken sítě. Přeji dobrou noc bez bzučení. Iveta, no Iveto, ale já znám i příjemnou havěť.

Nezabijíme je všechny, nech brouka žít, to je to dnešní téma, které jsem pro vás připravil spolu s někým z vás, kdo jste si o něj zažádali. Jak to máte z brouky, co arachnofobie? Máte ji? A nebo to tolerujete všechno to, co leze kolem vás, nebo leze někde a naštěstí ne po vás? Páteční noční linka je na tohle velmi zajímavé téma, protože kdo by řekl, že musíme to zabít, musíme s tím něco dělat, musíme chemii vyplácat. Já myslím, že zas tak strašidelné to nebude. A nebo ano? Měli jste třeba doma štěnici? Jak dlouho jste se štěnic zbavovali a kde se vám ukryli? Není lepší už takový dům podpálit? Lepší by to možná bylo, ale na druhou stranu, to asi není na týden, co? Slyšel jsem třeba od kamarádky, která má štěnice, má je ještě aktuálně, rok se s nima snaží nějakým způsobem dohodnout a nejde to. A nejde to ne proto, že by neexistovaly prostředky, jak je vypudit, ale vzhledem k tomu, že štěnice se nasají nebo napapají a vlastně to, čím oni se, co znamená krví, najedí, tak potom vydrží ale opravdu hodně dlouho v té zásuvce nebo v tom rámu. A co šváby? Měli jste, byli jste v restauraci, kde, no, podívejte se, tohle téma se dá uchopit jakkoliv a budu rád, když se vám to podaří zaujmout. Nebojte se, nelekejte se, ani Jižní Čechy nekoušou s Honzou Maconem. 731 800 900. Můžete volat právě teď, anebo taky psát na linka@rozhlas.cz nebo do internetových komentářů pod dnešní pozvánku na rozhlas.cz/linka. No, komáři, vosy, mravenci, rybenky, moly, šváby. Hele, tady je. Ne, ježiš, to byl motýl.

0: Posloucháte Český rozhlas, posloucháte Noční linku, tady je Honza Macoun, dnes hlásím vysílání z Jihu Čech. Jestli jsem řekl, že dneska už je sobota, prosím vás, to není přání otce myšlenky, to víte, nějak mi to uklouzlo, ale omlouvám se případně i za to, pokud se nedovoláte do dnešního vysílání. Trochu nás zazlobil telefon, ale doufám, že kolega Petr Kubala všechno spravil, za což si ho velmi vážím, cením, ať ho mravenečkové štípou celou noc. Teda nevím, jestli se mu to líbí. Líbí? Nelíbí? Houkni.
1: Nelíbí.
0: Ha, nelíbí, mi říká takhle do ucha. Co vy, mravenci? Dokonce si pamatuje svoji maminu, když lovila v našem 3+1 na proseku za mého mládí, nebo za našeho mládí se sestrou, právě taky něco, co lezlo po zdech. Nebyla z toho úplně dvakrát šťastná, vynervovaná byla. A co vy, jak jste se zbavovali třeba takových švábů? Pojďme si to přiznat, nalít čistého vína, kvalitního a říct si, jak se věci mají. 731 800 900, bát se nemusíte, nekoušu. A kdo máte strach z hmyzu, prosím vás, hmyz, no fuj brouk. Pro někoho jde o skutečnou fobii, kdy i malý pavouk v rohu, fosa u sklenice nebo šváb v koupelně dokáže spustit paniku, bušení srdce, podcení a okamžitou potřebu utéct. Zajímavé je, že člověk často ví, že ten tvor je mnohem menší než on, ale tělo se chová, jako by právě potkalo tygra. Mozek zkrátka vyhodnotí hmyz jako hroznou hrozbu, velkou hrozbu dřív, než se stihne ozvat rozum. Jak to máte vy? Dobrý večer, kdo nám volá?
2: Halo, tady je Majka.
0: Majko, zdravím vás.
2: Já jsem chtěla všem popřát hezkou noc a jinak se podělit o takovej jeden zážitek. Šla jsem venčit pejska. Bylo už tma, je to teda už mnoho let, asi 15 let možná přibližně. A kousek od silnice jsem viděla takový světýlko. Tak jsem šla blíž, aby pejsek to nezničil. A viděla jsem, nevěřila jsem svým očím, viděla jsem něco jako broučka, ale malýho, ano. Asi tak 5 mm. A vepředu měl dvě světýlka a vzadu měl dvě světýlka. Vypadal prostě jako nějaký malinkatý miniaturní autíčko. Tak jsem jako zůstala na to koukat, nevím, jestli jsem běžela pro foťák a zkusila to vyfotit, to už si teďka nepamatuju, ale myslím, že jak to blesko, takže jsem viděla, že to je nějaká jakoby larva nebo takový větší červík. No ale to světilko tam samozřejmě už nebylo, jak se to blesko.
0: No tak běžela jste pro foťák, já jenom doplňující otázka, jako večer nebyla nějaká oslava nebo něco podobného, nebo...
2: Tohle je opravdu fakt. Jo, stále, jako je pravda, že nikdy v životě jindy jsem už něco podobného jako neviděla.
0: Souhlasím s vámi, prosím vás, existuje to, máme u nás, a to jsem si dokonce i poznamenal, svítící hmyz v podobě světlušek, lidově se jim říká svatojanští broučci. A nejsou
2: ano,
0: to mušky, ale
2: jsem si
0: brouci.
2: Myslela, ale to jako vím, jak vypadají, když se osvětlej. Tohle to nemělo jako ty křídílka. Jako nelítalo to. Jako, ale jako byla jsem, nevěřila jsem svému očím, protože to vypadalo jako malinkatý autíčko. A prostě... potom vlastně z toho byl takovej jako větší červík nebo larva, nebo co to mohlo být. Zajímalo by mě právě, jestli to někdo ještě viděl někdy.
0: A třeba jako... se ozve, třeba poradí, třeba řekne co a jak, protože třeba tomu rozumí, než my všichni tady dohromady, a je to jeho hobby. Máte i jako obyčejně hmyz jako hobby, nebo jak se chováte obecně ke hmyzu?
2: No, to nemám, ale jako je fakt, že já nechci nic zabíjet. Já když nějaký pavouk se najde na půdě nebo někde, kde uklízím, já to asi nabírám spíš na lopatku a nebo opatrně zlákám do krabice a pak to dávám ven a ještě se snažím, aby tomu nebyla zima.
0: Až no, ještě posíláte omluvenku, ne?
2: No, jako, kdybych to měla zabít, tak by mě to asi bolelo víc, než toho, ten hmyz.
0: Chápu. A co taková, umíte se představit jako pěstitelka, chovatelka tarantulí třeba, že byste měla v akvárku? za dlouhých letních večerů, že byste se...
2: To bych asi ne. Jako nebojím se moc těchto těch věcí, ale jako, nebo teda živočichů, ale jako asi bych si to nepořídila.
0: Děkuji vám za zavolání.
2: Malý na krmítku a pejsky a tak, no.
0: Tak tohle jste nevyfotil, ale hlavně, že to máte v hlavě, že jste nám to řekl a třeba se někdo ozve a řekne víc informací. Vám poděkuju za zavolání a popřiju pěknou a případně broučí světelnou dobrou noc.
2: A vám taky všem.
0: Ještě doplním jednu informaci ohledně těch světlušek, když už jsem to nakousl. Světlušky jsou nenápadné a přes den si jich vlastně skoro nevšimneme. Večer ale dokážou z obyčejné louky udělat malou přírodní světelnou show. A na rozdíl od mobilu nepotřebují nabíječku, jen tmu, teplo a trochu klidu. Takže za teplých letních večerů, červenec, srpen, tak kde pak je máme? Když máme to globální oteplování a vůbec celý letošní rok je až moc teplý.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Píše Bohdan, já pavouky nezabijím, u nás doma měl jeden dokonce jméno. My jsme mu říkali František a bydlel v rohu za knihovnou. Manželka ho chtěla několikrát vyhodit, ale já jsem tvrdil, že platí nájem tím, že loví mouchy. Děti se ho nejdřív báli, potom mu začali hlásit, když kolem letěla moucha. František s námi přežil skoro celé léto. Jednoho dne zmizel a já se přiznám, že mi to bylo skoro líto. Od té doby mám k pavoukům respekt a neříkám, že bych si je bral do postele, ale když sedí někde v koutě a nikomu neublížují, nechám je být. Horší sousedy jsem v životě měl. No ale teď si představte, Bohdane, že on udělá takhle, jako najednou. To skočí to takhle. Pamatujete si vlastně ty takové ty pavouky na to dálkové ovládání, takhle do ruky to mělo takovou tu, a z toho byl ten, ta hadička, balónek, nebo co to bylo, a udělalo to hop, hop, hop. No já vám řeknu, mám husí kůži ještě větší, než když na mě přisedne dvousedadlová moucha teda.

0: 3:15 věnujeme se hmyzu. Nech brouka žít, to je téma páteční noční linky, která se za chvíli překulí do soboty. No, na vztahu k hmyzu je zajímavé, jak rychle se z dospělého člověka stane vystrašené dítě na židli. Nevím, jestli to má tak i Jana Zírková. Pěkný večer.
1: No, pěkný večer, pane Honzo, i všichni posluchači. Tak já určitě vůbec nejsem kamarádka hmyzu a musím podotknout, že úplně perfektně sedí ty příznaky té fobie, které jste zmiňoval před chvilkou, tak to úplně sedí na mě, musím říct teda. Oni se mě jako lidi divějí, proč tomu tak je, ale jim to jako taky nedokážu kolikrát vysvětlit a říkají prostě, že si fakt nemůžu pomoct, jo. A nemám to teda sice úplně u každého hmyzu, ale například mám to u pavouků, to ano, a pak taky se nám stává, že skoro každé léto k nám přilétávají taková ta velká sarančata zelená a těch se taky jako dost bojím, no. A to když
0: to má víc nožiček, ještě zubatý, no, ty to na vás kouká, ty kadla.
1: No, tak to, když začnu křičet už, tak pak alarmuju rodiče a ty už vědí, že je zlé a oni jsou takový jakoby vyhazovači toho hmyzu, no, takže ty naštěstí se toho nebojí a poradí si s tím vždycky, no, tak za to jsem děčka.
0: Víte co, já, Jano, chviličku vás poprosím, vydržte mi teďka u telefonu, já něco zkusím, vyzkouším na vás, jo, vy mi řeknete, jak moc máte husí kůži, jo?
1: Dobře.
0: Jste připravena, ucho se nalepte na ten váš přijímač. Peťo, prosím, ano. Připrav se taky. Tak co s vámi dělá tohle? To je šváb.
1: No, jak tak leze. Není to moc příjemný zvuk, teda.
0: Není,
1: naštěstí jsem se švábem nesetkala zatím teda. Ale...
0: Ne, dobře, tak tady ho máte po druhé. Je to takové milé stvoření.
1: No.
0: Dobře, tak, šváb nic, dobře. Máme tady ale i mouchu.
1: No, moucha, tak tam jste chtěla takovou veselou historku, to mě mohly být tak 2-3 roky a to jsem se prý jako malička jí hodně bála a plakala jsem a myslela jsem prý, že z mě sežere, no. To
0: jo, počkejte, ale to já taky, ale ne z toho poletujícího hmyzu, ale z toho hororu moucha. Jestli jste ho viděla, tak jak se ten pán měnil v tu mouchu, protože ta byla v tom zařízení, který ho teleportovalo do toho druhého. No ježiš, horor mého mládí, VHS kazeta a rychlo dabinky jedním hlasem. Dobře, ještě mám jeden zvuk. Ježišmarja. No ještě jednou. To je váška.
1: Aha.
0: Tak to je v pohodě,
1: to
0: vypadá, ne?
1: To vypadá pěkně, no. To je takové, tak,
0: když nevím, vám přistane na ruce, tak to je v pohodě. Sice má křídla větší než vy dláň, ale ne, to bych taky nedal.
1: Já si, čeho se tak nebojím, tak to určitě ne berušky, ty se mi moc líbí, ty jsem si jako malá nechávala les po rukou. A motýly, ty se mi taky moc líbí, těch taky strach nemám, no.
0: Těch ubývá, teda to vám řeknu, to jsem koukal do nějakých statistik. Motýl tedy OK, berušky, co ten americký brouk, už jsme ho tady probírali.
1: Tak to
0: mandelinka,
1: nevím.
0: Mandelinka bramborová.
1: To asi tak moc ne, ale jak už paní říkala tady sršeň, tak to musím říct, že sršni, ty jsou taky hodně takový na světlo, že jdou a musím říct, že teď, jak byly ty pařáky, tak skorem každý večer mě tady na balkónové dveře ťukal jeden takový obrovský sršeň a tam bylo zajímavý, že on vlastně přilétal tu stejnou hodinu, takže to bylo to jako opravdu, kdyby uměl hodinky, no.
0: Nemít vy puštěný Český rozhlas a časové znamení, tak ani nevíte, kolik je hodin, ale máte svého domácího sršně, který vám napoví.
1: No, tak bych asi tak, no.
0: Dobře. Tak já vám poděkuju, nebo jestli máte ještě nějaký hmyzí radosti, jsem s nimi?
1: No, ještě taky k nám přilétají hodně, já to nevím, co to teda možná některý posluchači budou vědět, ale vždycky přilítají jenom v září, až jsou to takový zajímavý zelení broučci, no. Ale opravdu nevím, co by to mohlo být za druh a opravdu jenom to září a pak už je tady nevídáme, no. Ty světlonce zelený jsou, no.
0: Tak třeba to jsou broučci, které teď ještě uslyšíte. Poděkuju za telefon a dobrou noc do Jirkova.
1: Děkuju, dobrou noc, pane Honzo, naslyšenou.

bylo jaro. Všechno, všechno kvetlo, ale pra všechno. Tráva po pás, rosa jako granáty a tam dole, pod Jalovcem,

0: Mám tady příspěvek od Radima a tady jsem si poznamenal, komár mu zničil manželství, ale dostanu se k tomu za chvíli. Prý Zdeněk volá. Tak jestli je to pravda, slyšíme se?
1: Dobrý večer, Zdeněk z Prahy. Já bych si chtěl zmínit, já už jsem třeba teďkon hodně dlouho neviděl mouchu, ale jako masařku, jako jak by byly ty veliký, ty masařky. No a chtěl bych se zmínit, že už jsem taky dlouho neviděl a my jsme to tady měli i dokonce jako u baráku, nebo to kobylky.
0: Kobylky, nebo, no jo.
1: Já nevím, jestli to jsou crty nebo kobylky, no zkrátka. Už jako se to dlouho neobjevilo.
0: No, hodně chemie se používá taky proto, tak ono jich zas, ne, že mnoho není, ale tam, kde se používá dost chemie, tak je mi líto, no, a je to teda zrádné, protože, a jelikož, ale to jste mi připomněl, cvrček, taková klasika, skokan, že jo, tak když jsem ještě pracoval v divadle, tak si pamatuju, že nám tam tenhle ten cvrček skočil do divadla, do šatny, někam se schoval a cvrlikal, myslím si, skoro 14 dnů a pak
1: jo.
0: Asi takže ho někdo svět.
1: Aseku.
0: Řekněme umírněně, že dělal bordel během představení a že ho bylo slyšet neustále, až to bylo všem protivné.
1: Řeknu to jednoduše, Blouček se možná chtěl taky představit, že něco umí na ty jeho housličky. No, ale jak říkám, masařku tu už jsem neviděl pomalu snad 2-3 roky, nebo i díl jako masařku mouchu jako masařku.
0: Třeba nám někdo se zájmem o masařky řekne, jak na to masařky jsou v roce 2026. Netuším, ale jdu zjišťovat případně taky na internet. Ale je fakt, že obecně hmyzu ubývá, i když jeho také ještě mnoho neobjeveného.
1: A jak říkáte, motýly, ty už vůbec skoro, to už pomalu člověk ani neví, co to je, pomalu, dá se říct. Nebo neví, co to je, jako vím, co to je motýly, ale to už pomalu nepotkáte. Nevidíte.
0: Víte co, dáme si písničku, která oslaví pár muších mravenčích přátel. Michal David uzavře tuto hodinu povídání na téma Nech Brouka žít a doufám, že se připojíte i vy ostatní. Moc krát vám děkuju taky za zavolání. Vám ostatním dáme si chviličku pauzy, předělíme půlnoc, přivítáme tu sobotu konečně a pak ještě hodinu povídání 731 800 900 linka@rozhlas.cz a nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Mě moc těší, že posloucháte společné regionální vysílání. Jmenuji se Honza Macoun a na dálku zdravím přes Prahu našeho společníka, spojku, technickou výpomoc Petra Kubalu, který to všechno zajišťuje, aby všechno fungovalo a slyšeli jsme se tam, kde dosáhne náš pozemní signál, anebo ty internety, že? Tak příjemný poslech.

0: Páteční noční linka dnes z jihu Čech. Téma Nech brouka žít a já už jsem něco nakousl od Radima, který napsal. Komára ve 3 ráno považuji za nejhoršího nepřítele civilizace. Ležíte, už skoro spíte a najednou u ucha bzzz. Rozsvítíte nic, zhasnete bzzz. Vstanete, máváte ručníkem, vypadáte jako šílenec a komár sedí někde v bezpečí a čeká. Jednou jsem takhle v noci vzbudil ženu, protože jsem tvrdil, že komár letí na její stranu. Ona mi řekla, že jestli ještě jednou rozsvítím, půjde z domu buď komár, nebo já. Nakonec jsem spal v obýváku a komár zůstal v ložnici. Ráno měla žena 3 štípance a já ani jeden. Od té doby tvrdí, že jsem ho ani, že jsem ho na ní navedl schválně. Radíme, to není možné. Tohle si myslí opravdu vaše žena. Teď to... Bzz.
1: Noční linka.
0: Posloucháte Český rozhlas, máme tu půlnoc a vítáme nový den a novým dnem je sobota 12. září a řeknu vám teda 12. září, to je den plný Marií. Kdybych měl každé Marii popřát hlavně zdraví, štěstí, spokojenost a třeba jenom tak opravdu na mini okamžik podal ruku, no to bychom se uzdravili, ale jako by se stalo. Podle příjmenáře zdravím všechny ty z vás, kteří mají příjmení Sobotkovi. Ano, říkám to správně. Takže u babiček, maminek, dcer i vnuček, mladí, vyzrálí, anebo někdo řekne klidně i přestárlí, ať už jste na tom jakkoliv, prosím vás, hlavně štěstí, spokojenost, klid, pohodu, posílám úsměv, ať vás nic nebolí a když budete mít chuť zavolat do noční linky, no tak jsem s tím klidně. Mimochodem, slovo si bere František Ringo Čech.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Drazí posluchači, tuhle píseň jsem napsal na hudbu Zdeňka Marata pro přední zpěvačky našeho popu. Ty ale písní zhrdly a protože vás o tuto lahůdku nechci připravit, naspívám ji sám. Zpívám ji jako dívka, abych nesetřel pel textové originality.

0: Swinguj, swinguj, veselý kytaristo, ale nedupej si moc nohou.
1: František Ringo Čech, Brouk Pitlík. Nahráno 17. února 1977 ve studiu Davidce. No, rarita u suprafonu. Tak nech Brouka žít, to je to dnešní téma, které tady máme. Tak bych byl rád, kdyby konečně zavolal taky někdo, kdo miluje Brouky a kdo chápe, že jsou důležití pro nás. Kdo nám volá a kdo otevírá tu druhou hodinu ano, vysílání?
2: Ano, ano, tady stálý posluchač od Plzně.
1: Ano, a... představte se nám jenom, prosím, křesní jméno, nebo si ho vymyslete klidně.
2: Václav.
1: Václave, jste milovník všeho broučičího?
2: No. Dřív mi to taky vadilo, ale dneska, kdo by tady potom s náma byl, to je všechno to, jak bych to řekl, ty broučí a to, zvířata, ty jsou tady opodstatněn s náma být, život jsme jim nedali, tak jim ho nemáme brát.
1: No to je fakt, je to rozumné. Vy jste nikdy... Ano?
2: Haló?
1: Ano, poslouchám vás, jsem jedno velké ucho, teda dvě.
2: Jo, to je jako, já nevím, co to mělo za smysl, tenkrát třeba ten Mao Tse-tung, jak všechny ty ptáky honili a pobíjeli je prostě, že jim berou zrní, prostě, že jim potravu, že jim, to byl taky takový nesmysl.
1: Dobře. Doma, kdybyste měl nějaké šváby, rusy nebo něco podobného, jak byste se choval?
2: Nikdy jsem to jako neměl prostě, uh-huh. Nikdy mi to jako nevadilo. To je jako s vosama třeba, jo, tak například, když je necháme, když do nich nebudeme píchat, tak nám to je všechno obrana těch zvířat. Uh-huh.
1: Je
2: tak
1: fakt.
2: Taky,
1: to je fakt, třeba nám na tohle téma taky poví víc informací včelka Mája, která se také chystá ještě promluvit nebo proletět se vysíláním noční linky. Vám poděkuju, pravidelní posluchači od Plzně, ať se daří.
2: Děkuju
1: moc.
2: Já děkuju.
1: No já děkuju. Dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, čekám na dalšího z vás, volajícího číslo, ještě jednou připomínám, 731 800 900 a psát můžete i na linka@rozhlas.cz. Vlastně vidíte, o tom mluvím a ještě jsem se tam ani nepodíval, takže jdu na to. Mimochodem, Džínová láska Radka Tomáška a Heleny Maršálkové. No... Není to sice k tématu, ale rád si písničku zaspívám. Peťo, prosím pěkně, já tě hluboce prosím, až od mraveniště, dej to tam.

0: světlu ští láska, tady Iveta, tuším napsala. Zdravím ještě jednou, pane Jene, něco o světluškách, jak o nich mluvila paní posluchačka. Světluška je protáhlý měkký brouk, dlouhý 1 až 2 cm s tmavým štítem, který zhora zakrývá hlavu. Její vzhled se silně liší podle pohlaví. Vzhled samců a samic, sameček. Sameček vypadá jako běžný menší hnědý nebo černý brouk, má krovky, křídla a může létat. Hlava je schovaná pod hrudním štítem, samička nemá křídla, nelétá a tvarem těla připomíná larvu. Bývá bledě žlutá, až světlá a žije na zemi nebo na rostlinách. Jo, tak to jsem já, to jsem skoro já, taky tak si připadám se svým tělem. Kdo nám volá? Kdo je teď v našem vysílání? Pěknou noc přeji.
1: Peťa Odvíšková, dobrý
0: ano,
1: den.
0: Ano, zdravím vás, dobrý
1: večer.
0: Den. I pěknou noc nebo pěkné ráno, cokoliv budete chtít.
1: V podstatě vás pravidelně poslouchám, akorát dneska jsem ještě neusnul. Uhum. V pohodě, reaguju na pána, neviděl masařku.
0: No.
1: Jo, asi z města, na vesnici je to normální, že na malé vesničce.
0: Masařky teda nevyhynuly, ještě jsou ty,
1: ne,
0: takové
1: ještě,
0: ty dvou.
1: Ne, nevyhynuly, několik jsem jich doma měl. Akorát, že vždycky je to tak, jako s medvědem. Nesmí mít doma co jíst, tak tam nebude.
0: Jo, takhle. Takže jo. Musíme nechat něco prohnít hezky na lince a potom dorazí.
1: No, ideálně nechat to venku prohnít na lince. Potom nebude doma masařka.
0: Ano, jo. No dobře. Co vy, jak se chováte k hmyzu ve Vyškově?
1: No, ne přímo ve Vyškově, malá vesnička u lesa, ale... Jako žít a nežít.
0: No. Jo. Takže nemáte doma pověšené ze stropu třeba ty muchlapky? Nebo já nevím, co to...
1: To jsem zažil jako dítě, blbě, že jsem teďka vyššího vzrůstu, takže...
0: Jo, motal jste se, já taky jsem se do nich motal.
1: Ale volám hlavně k tomu, když se vzpomínal, jak vám někam vběl frček.
0: Ano.
1: Tak jsem si vzpomněla, starý dobrý vtip, buďte rád, že vám tam nebyl prcek.
0: No jo, já tomu rozumím. Máme sice po 22, ale myslím si, že co tam dělal, asi nemusíme úplně zmiňovat.
1: No, to nebudeme určitě ventilovat.
0: Tak děkuji pěkně.
1: Tak jo, děkuji, dobrou noc.
0: Ano, dobrou noc přeji vám a i vám, kdo jste napřímo našeho vysílání. Mimochodem masařka. Moucha, kterou si většina lidí vlastně spojí hlavně s masem, kuchyní, nepříjemným bzučením. Vlastně já bych vám chtěl jenom říct, že to není jenom obyčejná moucha, která se náhodou zatoulala do bytu. Masařky v přírodě vyhledávají rozkládající se organické zbytky, uhynulá zvířata nebo zkažené potraviny. To, že na vás taková teda masařka nechce sednout, to znamená, že ještě nejste v rozkladu, takže buďte potěšeni. S tím rozkladem taky navíc pomáhají. I když doma o takovou pomoc samozřejmě většinou nikdo nestojí, poznáme je podle šedého těla, tmavých pruhů na hrudi a často i šachovnicového zadečku. Všímejte si. Zajímavé je, že některé masařky nekladou vajíčka jako běžné mouchy, ale rovnou živé larvy. A to je přesně informace, po které člověk obvykle zkontroluje odpadkový koš. Masařka tedy není krásná, není oblíbená, ale v přírodě má své

Máte doma hmyzí válku, používáte pantofel jako zbraň, co deratizátor, volali jste někdy, a co chemie na téma brouci, anebo to, co létá, všechno, jo, máte zkušenost?

0: části. Nevím, třeba zkusíme Jižní Moravu, třeba nám pan Jan prozradí víc informací. Zdravím vás.
1: Dobrý večer pro všechny.
0: Ano.
1: Nestavte.
0: I vám krásnou noc přeji.
1: Takže konkrétně jste vzpomněl ty masařky. Tak když byly povodně v 87. tak třeba takové masařské zdravotní policie.
0: Ano.
1: Masařky naletil na utopeného zajíca za dva dní, když bylo po povodňách pěkně, tak za dva dní ze zajíca nezbylo nic, jenom kosti.
0: Neříkejte. Fakt.
1: No to je skutečnost. Takže slnčí nebo něco, tak to trvalo trochu déle. Ale v každém případě je to zdravotní policie.
0: Jo, to jako věřím, to jsem už taky někde slyšel, ale že by to bylo takhle rychle, no ne, že bych nevěděl, vlastně co.
1: To je plné lare a to mízne před očima. A nestačí to ani zasmrdět.
0: Co komáři prý letos nějak moc nebzučí tam u vás na Moravě?
1: No, tak jsem tam zabzučil, ale je to minimum. Protože
0: jste
1: řidič? Sucho. Je sucho a nemají se kde lehnout.
0: Vy máte auto, jste řidičem?
1: Tak jezdíval jsem na vojně 1000 km za 20 hodin.
0: Bývávalo.
1: Cizí stavební vojska už se mě nechce.
0: No já proč se na to ptám? Protože mně jako řidiči přijde, že to čelní sklo u auta se v posledních letech méně a méně zašpiňuje od poletavého hmyzu. Dřív to bylo víc.
1: To už je v rádiu najmě po druhé, kdo to tak mluví, ale opravdu bývávalo. Masné fleky, také masné fleky na skle bývávaly.
0: Víte co, vybírám z toho hmyzu poletavého to, o čem jsme se tady bavili, ne teda o masařce, jednoduše moucha. Myslím, že k tomuhle tématu taky má co říct Viktor Sodoma a Pepa Melen, tak vám poděkuju, dobrou noc přeju. A,
1: Jinak, jak se nadává na komáry, když jsi vzpomněl
0: ano.
1: Komáry, tak laštovky a něco běží, mají co žrát.
0: Pravda. No, tak když nezaprší, no tak teď už snad to bude trošku lepší, no. Poděkuju, dobrou noc a posílám mouchu.
1: Děkuju.
0: Na hudbu měl na starosti onehdá Jiří Helekal a Jaromír Cenkl text. No, tahle písnička mi z hlavy teda naprosto vyletěla. Ještě jednou Viktor Sodoma, Josef Melen, Moucha, natočeno 27. října 83 ve studiu Suprafonu. No, je to moucha domácí, která se mění v protivníka, kterého je potřeba chytit nebo odstranit. No přesně situace, kde jsou noviny? Plácačka.

0: To je malý klučík, ne pětkovej. Viktor Sodom a Josef Melen, téma Moucha i v písničce. Teď se vydáváme do Kladna, nebo na Kladno. A tam nás poslouchá Petra. Tak je to na vás, Petro, povídejte, jste muší typ.
1: Tak moucha zrovna ne, ale trápí mě tady vítě moly.
0: Ale kde se tam vzali?
1: Teď do chvíli někde tleskám a snažím se zabít mula.
0: Takže nejste na nějakém představení, tleskáte si i mimo rytmus, protože lovíte moly, takže aby to bylo k pochopení. Nějaké babské rady neskoušela jste? Naftalín, to asi vždycky pamatuju, ty kožichy.
1: Neskoušela jsem.
0: Jak jsou cítit.
1: Ale no. Občas se mi utopí třeba v hrnečku, když je tam voda, tak se mi nějaký mol tam utopí, no.
0: Co broučci? Nemyslím teďka ty karafiátové broučky, ale takové ty milé, ale ty nemilé domácí, takové rusy třeba se jim říkalo, nebo...
1: Tak ty mi tady neštěstí nelezou.
0: Ne, nemáte
1: s nimi problémy. Občas se mi tady objeví taky moucha nějaká.
0: A zabijíte plácačkou fyzickou, jakoby z vaší vlastní silou? Necháte žít, vy jste tak hodná. To se normálně nakladně vyplatí žít? Nezabila by ani mouchu, nejen jednou ranou, ale vůbec, nevšímá se jich. A přitom, jak jsem se dozvěděl ze stránek hasičů, na Kladensku se v závěru léta znovu objevují běžné problémy s bodavým hmyzem. Nejčastěji ovosy, sršně nebo včely u domů na zahrádkách pod střechami nebo ve stodolách poblíž míst, kde se pohybují děti. Hasiči připomínají, že ne každý výskyt hmyzu je důvodem k tísňovému volání. Ano, volala byste si o pomoc, kdyby vás bodl hmyz?
1: No, určitě bych si volala.
0: Jste alergická?
1: Ne, nejsem, ale bojím se, že by se mohlo něco stát.
0: Máte doslova fobii?
1: No, teď trochu jo, protože jsem nedávno venku jedla nanuka a zrovna kolem mě něco lítalo, něco zvučivýho.
0: No tak taky byla chuť, hlad, no tak se na to museli přiletět podívat, ne? Hmyz zbytečně nedráždit. Nehnízdit u něj s koštětem ani sprejem v ruce a při vážné alergické reakci potom volat záchrannou službu. Takový otok, to je prevít teda. No a to nemusíte být vlastně ani alergický člověk. Jakmile se v dutině usní, takový bodavý hmyz usídlí, byť nechtěně bodne, no tak to je pro každého nebezpečné. Doklad na zdravím, ať dobře. Se máte skvěle. Děkuju. A posílám jednu štípanou mravenčí. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Zabijíte mouchy novinami nebo lovíte komáry ve 3 ráno, vynášíte brouky ven, snažíte se rozmáčknout všechno, co se hýbe, křičíte kvůli vose, vadí vám mravenci v kuchyni a... Nebo berete pavouka jako spolubydlícího? Máte doma hmyzí válku? Co s tou chemií? Nebo zachraňujete brouky? Směje se vám rodina? Má někdo doma zoo v koutě? To potřebuju do 1 hodiny vědět. Nutně volejte 731 800 900 jako teď a kdo? Halo, halo, Honza.
3: Halo, tady Věra. Velký rybník u Karlových Varů. Já jsem chtěla jenom na to upozornit, že lidi se bojí všeho možného. Já se nebojím ničeho, ale před 14 dní mám mě kousnul pavouk.
0: Počkejte, to jako nějaký... A teď snad tady ani nemáme jedovaté pavouky. Jo, tak... No,
3: brouk,
0: to je
3: brouk mě kousnul, ale aha. On tady les u nás po terase a vylez mi asi po kalhotách nahoru. Já jsem odešla do kuchyně, vrátila jsem se zpátky na terasu a sednu si na křeslo, kouslo mě to, vyskočila se, rozbilo se křeslo a já mám na zadku opravdu kousanec a takovou alergii, že to bylo jak krajíc chleba velký.
0: Jo, a to taky jde, takováhle alergie doslova?
3: No, no, tak já jsem nikdy žádnou alergii jinou neměla, ale říkám si, že lidi se ničeho nebojí třeba, ale na tohle by si měli dát pozor, když jsou někde malí děti, někam si sednou do trávy nebo na židli, prostě na ty židli, po kalhotách mě vylez nahoru a byl to takový brouk velký, já jsem ho pak druhý den tady na té terase našla a byl asi 3 cm velký, měl 6 nohou, takových obrovských. A na tom byly takové jako zarážky malý a do dneška mám prostě problémy, no.
0: No já mám problémy s tím, co říkáte do vysílání, mám z toho husí kůže jako, a to není vzrušením radostí, ale tím, co říkáte teda. A to teda ne, no. To teda ne. No jo, ale tak to je příroda.
3: To je příroda,
0: hlavně,
3: no.
0: Hlavně, že to dobře dopadlo, no.
3: Aspoň. No a teď, když to šlo o tom hmyzu, tak my jsme se sem nastěhovali před 20 lety a máme tady veřejnou lampu před náma a ta nebyla skoro vidět, tam byly samý můry, mušky, pavouci, pavočinky. Dneska tady není nic.
0: No a to je ta chemie. No to je ta chemie, no. Říkají to tedy, že tou chemií se to likviduje teda raz, dva, tři teda.
3: No, ale je to neštěstí, protože to opravdu i na těch autech dřív bývaly všechny okna plný much, dneska není nic. No.
0: To je fakt, takové zamyšlení. Mimochodem o těch štěnicích, mouchách, vosách, kdo by si řekl, že vlastně je pán Bůh stvořil proto, aby nám otravovali v životě možné chvíle, minuty, hodiny, ale byli tady samozřejmě podstatně dřív než my a měli své místo a mají své místo. No, zbavovala jste se někdy nějakých takovýchhle lezoucích, skoro nezbavitelných tvorů?
3: Ne, ne. My tady máme teda na zahradě mravence, malý, velký, největší, ale všechno necháme žít, protože to je prostě příroda. No.
0: Ano, tak jak se začínalo s kukurou, nech brouka žít, tak zdravím do Varu, ať se vám tam dobře žije.
3: Děkuju, naschledanou, hezký večer.
0: Naschledanou, posílám pri oltáři Kristinu.

0: Tady mi šepnul kolega, mistr zvuku, technik, vše uměl všeho druhu, Peťa Kubala z Pražského studia Českého rozhlasu, že volá Jarka, pak Sezařek, pak Jarek, pak... Tak kdo tam teda je, prosím, pěkně? Jarek?
1: Jarek z Brna.
0: Ano, zdravím vás.
1: Taky.
0: Máte se jak v Brně?
1: Střídavě je oblačno.
0: To znamená?
1: Tak dobře, ochladilo se trošku, už nelítají takový ty
0: pomáři.
1: Takže to fajn.
0: Tak je to dobrý. A takhle, když se náhodou teď proletí takhle sršeň v našem vysílání?
1: No, sršeň to je. Já jsem se jednou vracel ze Slovenska a už jsem byl na hranicích vlastně, jo. Řeka Morava a teďka říkám tak už 60 kilometrů jsou od Brna, tak jsem se v tom sedadle tak jako protáhl, no nevím, že jsem měl sršně. Můžu vám říct, že než jsem přijel Moravu, tak jsem měl rameno jak hrozná bolest.
0: Pryč sršeň, vyhnali jsme teďka sršně, ano.
1: No nic moc, no. Když vás píchne, tak to stojí za to.
0: Jednou se mu to taky podařilo u mě, do mé hebké pokožky ještě jako dítěti a pamatuju si, že to bolelo ještě tak měsíc potom.
1: Přesně. Jo.
0: Řeknu a vám ještě... teda, sršeň jako je jako pro mě úplně něco neuvěřitelného. Ono to vypadá jako pomalu autobus. No. Ani si neumím představit, že bych třeba našel hnízdo, ne, jak, no vůbec, to bych se zbláznil.
1: To se nám jednou stalo na táboře, když jsem byl jako děcko, tak někdo z těch mých kamarádů, tak v lese do díry klackem začal šťourat. A to jsme teda byli tam někde pod Kytkovákem a neviděli jsme, kam jdi utíkat.
0: No, tak to chápu, ale já měl přesně tyhle ty divný nápady jsem měl taky, chápu, že jaké bylo vzrušení, pojďme to rozšťourat, ono něco vyletí, anebo taky ne. No, našel jsem si sršně žijí v hnízdě, ty základy toho hnízda buduje královna zakladatelka a jedná se o oplodněnou samici, která přežila zimu, hibernujíc v úkrytu, což bývá většinou v dutině dřeva či podzemí. Aha. Tak teď už víme, k čemu ten klacek dobrý teda.
1: Jo, do správně dlouhý a udělá to správnou plechu teda, no.
0: No, kdyby náhodou, prosím vás, sršni nepapají lidi a ani děti, dospělé sršně živí se různými cukernými šťávami, takže nektar, ovocné šťávy, med, medovice a zároveň jsou to dravci, kteří pro své larvy loví bezobratlé, především hmyz, takže jsou to vlastně, oni se požírají.
1: Jo.
0: Ještě navíc. No nevím, asi mi to tak vychází. A mimochodem jedna sršeň dokáže denně ulovit až několik desítek much či jiného hmyzu. Jednotlivé druhy sršní lze podle zaměření na různou kořist rozdělit na specialisty, kteří loví téměř výhradně jeden druh kořisti a polospecialisty zaměřují se na několik málo druhů a generalisty loví mnoho druhů. To takový všežravci. Nevadí, ale to už si to tak jako odlehčuju, ale rozumím vám, sršeň to je nepříjemné. Třeba se ještě někdo ozve dál a potvrdí, že dostat ránu od něj nebo od
1: nic moc,
0: není to úplně nic moc. Mucholapka nepomůže, protože odletí i s tou mucholapkou.
1: Známe lepší věci, než je sršeň.
0: Přesně tak. Určitě. Mimochodem já mám pocit, že v Brně teďka leží. Že vy ležíte?
1: Skoro.
0: No já to poznám z toho vašeho hlasu. Prosím vás, tak už se nehýbejte, otočte se na druhý bůček a dobrou noc.
1: Dobrou.
0: A abych neříkal jenom tak jako něco, co mi leze jako z hlavy. Ne, to čtu. Strašně a člověk navzdory rozšířené představy o smrtelně nebezpečném tvorově je většina druhů strašně neútočná a pro člověka neškodná. Nebezpečné mohou být některé asijské druhy, které se někdy chovají relativně agresivně. Obavy pramení z velikosti strašně a jejího hlasitého bzučení. Jo, slyšet strašně ve mně vzbuzuje teda něco hrozného, to ani nechtějte vědět. To mám pocit, že mě udělat nějaké CTčko v mozku, tak to mám pocit, že se všechno otřásá teda. A když už jsme u těch otřesů, tak strašně reaguje podrážděně taky při prudkých otřesech v okolí svého hnízda, při manipulaci u výletového otvoru či přehrazení příletové dráhy. V případě, že usedne na člověka, pouze zkoumá, zda není potravou a během pár sekund odletí. No tak to jste měli vidět mě v létě, když sršeň letěl kolem mě a já mu nedovolil dosednout na moji přistávací dráhu.

0: Posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda, tady Honza Macoun, dnes z jihu Čech na téma Nech brouka žít. A ptám se, někoho na druhé straně necháme brouky opravdu žít nebo budeme zabíjet? Budeme krvelační, agresivní. Pěknou noc přeji.
1: No, dobrý večer, můžu mluvit?
0: No mluvte, už vás slyší úplně všichni,
1: tak
0: jsem dvě velké
1: tak tady
0: uši.
1: Tady Ivana od Čerčan. Ano. Já mám takový příběh, když mi byly 4-5 let, tady na chatě, kousek nad Čerčanama na Borkách, a jezdila jsem sem s rodičema jako malá, a takhle ve verandě jednou večer najednou prostě mě něco jakoby štíplo. Tenkrát se nosili takový ty punčocháče, že jo, takový roubkový a tohle. A já jsem to tak nějak jakoby připlácala nebo to, no a začala jsem hrozně řvát, brečet. No a naši tenkrát, pardon, on mi tady pes...
0: Nic se neděje, asi letí nějaký mis kolem, tak ho potřebuje okamžitě vyřvat.
1: No a teďko vám, oni prostě nevěděli a ono to štíplo tí hotý vosy. Já jak jsem jí připlácla po těma punčocháčema, tak prostě mě štíplo hned vedle znovu a naši si tenkrát mysleli, že to byl nějaký jakoby had, jo, no. Že to vypadalo jako uštknutí.
0: Čerčanský
1: no
0: had.
1: Tak samozřejmě tady pan soused první auto měl aerovku nějakou, pan Kovanda, no tak mě odvezli do Benešova do nemocnice, tam mě nechali na pozorování, no a potom zjistili v těch punčocháčích, že vlastně to nebylo od nějakého hada, ale prostě ta vosa mě štípa dvakrát vedle sebe.
0: Si to dovoluje, to je neuvěřitelné, ty vosy dneska si dovolujou
1: no,
0: do mrcha.
1: Mrcha, no a to potom mám ještě jednu takovou blbou příhodu, já jsem původem z Prahy a bývala jsem v Podolí na pokladně a takhle jednou vám zase od Holiče měla jsem odpolední a jak jsem byla od Holiče nějakým lakem navoněná a na to a tak v té pokladně jako v samoobsluze a najednou takhle jsem se jako protáhla tohle, no a štípla mě zase vosa, prostě jak jsem měla navoněný ty vlasy a to, no ale to vám mě začalo takovo tejkat hrozně a bylo to v Sinkulový ulici na Praze 4 a vedle byla středisko. No a já jsem vylítla z té pokladny a letěla jsem k tomu doktorovi, ono mi to začalo otejkat. Brnět. Nechala jsem pokladnou a letěla jsem tam prostě. No a tam mě zjistili, že teda mám alergii na to.
0: Ne, že bych to chtěl zlehčovat, ale od té doby sprejovala jste si někdy ještě vlasy?
1: No, já vám řeknu, bojím se toho, jak čert kříže,
0: chápu.
1: Protože teď žiju tady na té chatě a je tady taková letní jabloň, ty jabka a tohleto. No. A ono, když to padá a lítá to tady, tak se normálně zaligruju ve verandě.
0: Mimochodem, bojím, a nejen to. No chápu, rozumím. Tak prosím vás, opatrně nedráždit. A dobrou noc vám přeju. Mimochodem, tady máme Karla Plíhala, ten má vosu, kofolí vosu, myslím, a ta vlastně nejenom ovoce a nejenom libar ve vlasech, ale taky kofola je prvý, teda vám řeknu.

0: posavku fole.
1: Hlavně nevypít. Ivča napsala hezký večer, přeji, pracovala jsem v malé venkovské mateřině, na WC se nám usadil pavouk. Kolegyně by tam nešla ani za nic. Vynesla jsem pavouka ven a představte si, že druhý den tam byl zas. No, opakovalo se to několik dnů po sobě, dokud jsme ho s dětmi neodnesli ve sklenici k lesu. Dobrou noc. Asi vás miloval. To jste nepochopila, teda. Ivčo. Mimochodem ještě František taky, pane Macon, jednou nám vletěl do pokoje netopír, nebylo ho možno nějak vyhnat z pokoje oknem, tak jsem vzal pracovní blůzu a jak jsem sedl na zem, tak jsem tu bundu hodil na něj. No a vypustil jsem ho zas oknem ven, František. A ještě do třetice, tady Bedřich píše, dobrý večer, no máme doma pavouka a když, tak ho dám do skleničky, pak ho vyhodím ven, protože pavouci nosí štěstí. No, tak to je relativní. Halo, halo, Honza, pěknou noc přeji, kdo nám volá?
2: Sušická,
1: neslyším, trošku víc nahlas, šlo by to, kdo pak tam je?
2: Miloš ze Sušická.
1: Ano, zdravím, směr Sušice, tak přes Prahu, pěknou noc přeju. Tak co ten hmyz? Jak
2: já zdravím všechny to poslouchají. Přijel jsem na chalupu, samozřejmě v létě pár nejde, takže první, co bylo, navštívil jsem sklep, otevřel jsem si lahové pivo. Mezitím se prostě jednou jsem se napil, děda volá, pojď se podívat na zahradu, tak jsem se šel podívat na zahradu, netrvalo to 5 minut, přišel jsem zpátky ke stolu, chtěl jsem se napít po druhý, samozřejmě v osách. Takže jedno žihadlo do mandle, samozřejmě to, co jsem měl v puse, prostě s pivem i osa prostě byly venku. No a teď prostě takový ten pocit svíravý. Vím, že nejsem alergik, takže jsem prostě se koukal prostě jenom prostě jako nepříjemný pocit v tom krku. Asi za hodinu jsem odjížděl z chalupy, to bylo tak 6 hodin večer. Za hodinu jsem odjížděl z chalupy, prostě koukám v útě vždycky do zrcátka, bylo to tak 10 kilometrů od té Sušice. No a prostě furt jako žádný otok v tom krku, ale hrozný jako pocit jako z toho takový svíravý chutě. Takže až konem půl jedný, když jsem si dal v hospodě pivo, tak konečně, takže 6 hodin to trvalo prostě, ten nepříjemný pocit, že nikomu to nepřeju.
1: No, věřím. Počkejte, a tím jste vlastně chtěl říct, že pivo jako léčí?
2: Ne, že prostě ta náhoda, že jsem se jednou napil a když jsem se napil podrý, tak jsem dostal žihadlo.
1: No, vosa je sice malá, ale umí si sjednat respekt velmi rychle, protože na rozdíl od včely může bodnout opakovaně. Ano.
2: No a pak mám ještě jednu takovou příhodičku, přijel jsem na chalupu, ještě starý okna otvírat ven a měl jsem prostě, protože jsem zedník, tak jsem měl takový oklad hezký slabý latičky a koukám, že v rohu toho okna bylo prostě osí hnízdo, tak řeknu, do 15 cm. Takže jsem ho tou latičkou, prostě jsem to okno jenom natevřel a tou latičkou jsem ho seškrát. No a teď, jak prostě to spadlo na zem, tak ty vosy začaly hledat to hnízdo a já byl za tím oknem a jakmile jsem začukal na tu tabulku, tak to byly tečky od těch žihadel, jak to prostě švihali do toho, jak si mysleli, že...
1: Oh. Prostě... No, to teda... Dobrá. Byl jste poslední, já vám děkuju. Popřeju dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc, nebo jak se to říká. No je to fakt, od včely může vosa bodnout opakovaně, protože po bodnutí většinou nepřijde o žihadlo. Bodnutí obvykle znamená ostrou bolest, zarodnutí otok a svědění v místě v pichu. Většinou potíže během krátké doby ustupují, pomáhá místo omýt, chladit a hlavně neškrábat.

Nedělám to často, ale trochu jsem se zamyslel nad tím, když jsem před chvílí zmínil do vysílání, ať vás blechy štípou celou noc. Jo. Někdo za mě se zeptal knihovny, té internetové. V dostupné české literatuře se podle jejich rešerše objevuje hlavně jako dětská říkanka zhruba od poloviny 20. století. Ve starších knihách ani periodikách není její původ dohledatelný. Takže to nevypadá na pořekadlo, u kterého bychom mohli říct, vzniklo to tehdy a tehdy podle této události taková lidovka, ústně předávaná legrácka. Takže dobrou noc, ať vás blechy štípou celou noc. To vám přeje Honza Macoun z jihu Čech. Tady není zablešeno, i když vedle mě pochrapkává, tady má čtyřnohá, skoro drahá polovička Bára. Dobrou noc přeji všem. Péťovi díky za mixážní pult, vůbec zprostředkování dnešního vysílání. A vám tam, kde nás posloucháte, ať vás vůbec nic nekouše v průběhu dnešní noci. Tu další, která začne už dnes, hodinu před půlnocí, budete mít se Zlínem, nebo ze Zlína. Jarka Barboříková s tématem, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. A společně se uslyšíme, a už na to koukám, tady vidím nějaký záskok 23. září. Tak se těším, to se bude zakazovat. Zakazuje se. Honza Macoun přeje pěknou dobrou noc, ať se daří a hlavně ať vás nic nekouše nepříjemného, když už tak ať vás kousne vysílání Českého rozhlasu Střední Čechy se mnou od pondělí do pátku mezi 5. a 9. ráno.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
1: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
2: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
1: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
2: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
1: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
2: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
1: To by stačilo.
3: Není to blbý?
1: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho pořadu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Novákova Jezina, Novákova Saskiac, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: Tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariete Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kulpětně. Já proto skáknu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo? Já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že? No, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas no, taky
3: dát. Uklidněte
1: to se. To je rozrušený, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už je takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych... Jo, jako
3: ano,
1: přijdu,
3: jistě, to
1: že?
3: Prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, toky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
3: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
1: Stačí.
3: To
1: stačí, jsem celá z toho taková...
3: Ano. Jak byste ohlásila houslistu... Dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
4: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
4: A on jako s přípravy.
3: On bude hrát na housle.
4: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No prosím.
4: Já jsem na to zvykla.
3: No, no my si zvykneme.
4: Koukejme se, ale vás to teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si tam chudák podle mě nezasloužil. Tych on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hej, utekuše, hej.
4: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
4: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No prosím.
4: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: má, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
1: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
0: No. A co když je tomu právě naopak?
1: Jak to naopak?
0: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
1: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
0: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
1: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
0: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
1: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
0: Ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
1: To znamená tedy, že jsem...
0: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
1: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
0: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
1: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
0: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
2: Já jsem nějaký pištor, soudruh ředitel.
0: Já nejsem ředitel.
2: Můžu?
0: No, samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruh Pištora, posaďte se.
2: Ano, já jsem.
0: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
2: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání. Tedy obor zvláštní poslání, soudruh ředitel, já jsem vždycky měl...
0: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
2: No, to máte.
0: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
2: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
0: Nejsem náměstek.
2: Ale mohu, vy byste mohu.
0: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
2: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se jí tam dovez, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
0: Kde pak máte to potvrzení?
2: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
0: Ovšem byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
2: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, ale než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
0: Ne, to jsem nedostal.
2: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
0: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
2: Včera byla teplá voda přijel.
0: Jděte teď v prosinci?
2: No jistě. Promiňte, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruh doktore,
0: co? Ne, pojď vám nevěří, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
2: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo.
0: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
2: 25 se uvedu? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
0: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
2: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás by nesli tenkrát oba.
0: Ovšem později jste musel...
2: Později. To ovšem daleko později. Strýc Krištof později, až při zápisu do první třídy. Ten na to přišel. Jenom, že to více...

0: co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, teda byrokrát, no. Zůstalo při tom dceru, no, ale měsíc se měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
1: Vůbec. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoro, že jste přijat.
0: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
0: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
0: Jednu napak, potom, že?
1: Hledáme už, děkuji. Tak já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm. Zajímavá, interesantní práce.
0: Kolik?
1: No tak dva a půl. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
0: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, aby se to rozuměl.
0: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
0: Neběžné.
1: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
0: Podívejte, jak žasno. Kde na to berou čas?
1: No, to víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
0: No v podstatě, sami labálie. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
0: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
0: To je směšné, bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
0: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
0: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Dobre. Tak si to vezmete a...
0: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
0: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
0: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
0: Beru!
2: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říká: slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitoměla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal: tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala: je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž, tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor. Ha, začali se smát. A on říká: no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala: no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitr řekl: to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala: to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl: dost, a řekl: a teraz nám, volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo: ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl: to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl: tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátej ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká: slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala: počkejte, pane Suchý, jste... Říká: ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta.
4: Franta.
3: To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
5: Ale hledám takovej šáteček. Musím, kdo jste mi vzal ten kapesní od otela.
4: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptychl. Ta bestie ho za tomu škrtí.
5: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
4: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrti Desdemonu na čas a eleganci.
4: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehne a vždycky, když uvidíš červený kolečka, to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien Krůček.
4: Tak prosím, sedajte se.
5: Chci
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane, rozhodčí? Rozhodčí se také připravení, takže my můžeme začít. Ako první kurčuje, kde se volně zvednu plukče? Škrtí na hudbu, proč by se netěšili? Cestou proběl i pojedu, pirueta celá jasná postrádá skoku. Ale škrtí pes a už kde se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou, čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost, bravo.
8: Jako druhý se rozjíždí Desdemóně, nadějný škrtič z Prahy Pavel Kondelí. Výborný jednoduchý salcho, promiňte dvojitý.
7: Tu by jsem dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej-Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahůdkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozhodčí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se jí mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělat rasá holubička je volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No kabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct sobě tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju si, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Týblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě protože jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, budu zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekne. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl několik svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouráte, respekty, kritiky,

0: Víme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci neztrácejí naději.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno začíná a někdy končí.
1: Polož mi ruku do klína a zavři oči.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o něm víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? OK, tak ho sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čevičák, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: Ah. OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní. Jmenuje se Bitva o kompetence. A celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já, rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další.
6: Marcelka.
5: Dobrý den, Marcelko.
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez kytiče?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta i člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečna, prosím,
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
7: Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. No, kluci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. Ale zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem, já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahev vodky X?
6: Ne.
8: Starý člověk.
5: Tak prosím, jedem další.
9: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
9: No, tak děkuji, tak prosím, tak přejdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
6: Halo.
9: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
9: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
9: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
10: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali v obrovské věci.
10: Výborně.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak...
10: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
10: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
10: Další než soudružka!
11: Dobrý den, soudruzi.
10: Dobrý den.
11: Vy jste ředitel?
10: Ne, já jsem Václav.
11: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
10: No dovolte, já vám budu...
11: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Lidušku.
11: Ale vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpisa jméno. Děkuji. Tak a zítra? 8.
10: Prosím to, kafíčko, jak...
11: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
12: Doktor Novotná.
13: Dobrý den. Dobrý den.
12: Dobrý den.
14: Dobrý den.
13: Dobrý den.
14: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
13: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
15: A on, načpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
16: Je nějaká provokace, ne?
14: No.
13: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... Je, do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
16: Logické, my tu denně všíváme budíky.
15: O čem poradit?
13: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
15: No, ne, to vám někdo přednášel?
13: Ne, to jsem četla v Belletry u Taylora nebo Harriota.
15: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: dávno chytli jinej vlak.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.